0: Herečkou, protože tady v Euroklubu bude absolventské představení stenotypisté Šízgalovy hry. A samozřejmě v těch, já nevím, 14, 15, maminka jistě chtěla takové hlouposti, běž nakoupit, běž vyluxovat, vrať se včas. Byla přísná maminka?
1: No, to se těžko odpovídá, zvlášť když sedí vedle mě.
2: No. To klidně prozradit.
1: No, asi byla přísná jak v čem, co se týče těch příchodů pozdních, tak určitě to mě teď napadlo. No, asi byla hodně přísná. A je teda. Ona mě pořád bere ještě tak spíš jako dítě, než jako dospělou.
0: Ne, jo.
2: Zatímco já sama mám nepřetržitě takové výčitky si dělám, že jako matka jsem nebyla dostatečně přísná a důsledná. Ale zase na druhé straně tuhle tu moji vadu vyvážily obě dcery, které myslím, že dokonce někdy jsou daleko lepší, než já jsem je vychovala. A někdy mě překvapují tím, že udělají věci, na kterých já vlastně nemám skoro zásluhu. Zdá se mi, že dokonce i ten nedostatek té přísnosti možná měl i svoje výhody, takže oni dělají někdy věci dobrovolně a to je to nejhezčí.
0: To je krásné, já to začnu používat doma, pokud by to uspělo, ale napadlo mě, prosím, udělám improvizovanou anketu. Rozhlasový posluchač si může napsat telefon 24 21 0965, ještě jednou 24 21 0965. A já se vás chci zeptat, milí rozhlasoví posluchači, ve které hře, v kterém význačném divadle spolu Sabina Remundová a Iva Janžurová hrají, jak se ta hra jmenuje, také na půdě kterého divadla se obě vyskytují, v které inscenaci. Takže můžete nám zavolat a dejme tomu prvních vás pět, kteří uhodnete, tak pozveme na zítřejší premiéru hry, o které jsme mluvili a o které samozřejmě ještě Sabina a další z našeho setkání Ondřej Sokol budou hovořit. Takže můžete telefonovat, pokud do rozhlasové posluchače, a já se budu ptát dál. Ivo, stáváte v sobotu a v neděli, kdy máte jaksi přeci jenom dva dní volna, rádi nebo lenošíte v postýlce? Pač všechno, pochopil jsem, dvě dcery všechno doma udělají. Ty můžeš číst jenom krásné romány a dívat se na obrázky.
1: Tak to není, to musím rovnou zasáhnout, že maminka je vášnivá zahradnice a včera třeba večer upekla bublaninu, takže to zdaleka tak není.
0: Jo, počkej, zahradnictví a bublanina, jenom jak to jde dohromady.
1: No, ona natrhala i ty třešně taky.
0: Jo, všechno.
2: Já jsem včera v noci, ono bylo 9 hodin, seděla na stromě. A bylo to hodně vysoko, protože jsem tam vlezla dlouhýma štaflema a pak jsem ještě vlezla po větvích. A cítila jsem se tam strašně šťastně, protože na tom stromě většinou se dává Sabinka a já dole trnu jako matka, když ji přistihnu samozřejmě.
1: Včera to bylo naopak.
2: No, a včera to bylo v obráceně a už se smrákalo a já jsem si vzpomněla, že jsem chtěla něco psát na počítači, já umím psát na počítači.
0: No.
2: Potom, že jsem chtěla něco šít a že jsem měla na večer program, ale že sedím na stromě a trhám naprosto nesmyslně asi 10-20 třešní, což nemělo žádný efekt. Že?
1: Ale jen to řekni celým, protože ona nejen trhala třešně, ale i...
2: Jo. Já jsem chtěla konečně nachytat rodinu kosů, která nám léta co léta, já myslím, že to je jedna generace, poněvadž vždycky zahnízdí na stejném místě a sežerou celý ten strom. Že? A já jsem si před lety na ně koupila takový síťky, jenže ty síťky jsou jenom na angrešty, takže jsou takový nesmyslný dávat na třešeň. Ale protože jsem kdysi ten nápad měla, tu síťku jsem měla už v garáži, jak říkám, asi 10 let, tak jsem se rozhodla, že ty kosy překvapím, tak jsem jí včera začala nabíjet na tu třešeň, která je hrozně veliká, to je jedna z největších třešní na světě. Takže jsem tam navěsila takových asi 12 metrů tý síťky a ty kosové se tam normálně v noci projížděli jako na takovým...
0: Jako na tobogánu. Ježíš, to je nádherný. Stylový. Já mám takový nápad, kdybych byl reklamní agent, okamžitě kupuju Ivu Janžurovou, dostává 1 000 000 korun, protože na velkém billboardu bys byla, jak sedíš na stromě, tam lítají ty ptáci na tobogánu a vedle máš ještě počítač, jo? To je... Prosím tě, ale to mě opravdu překvapilo. Sabino, byla jsi svědkem toho, když se maminka učila na počítači?
1: No, ona se zaprvé učí nepřetržitě, protože to je...
2: Aspoň... Já se spíš odnaučuju.
1: Podle mě, no, aspoň podle mě je to velmi složitá záležitost. Já to sama neumím, se přiznám.

0: Je to dost líto a hodlám se tomu teď v nejbližší době víc věnovat, bych se taky něco přiučila. No, byla jsem svědkem, ona je takovej samouk, takže to studuje nepřetržitě z českých i anglických publikací. A hlavně to zkouší od rána do večera, no, i v noci. Pořád s tím pracuje.
1: A tam musím odběhnout do divadla, no.
0: Ale chodí hodně pozdě.
2: Já jsem si vzpomněl, dokonce před 3 dny jsme tady vysílali nějaký pořad v tomto prostoru a seděla tady paní inženýrka Richtrová, tuším, z Českého rozhlasu. A nevím, jak jsme se dali do řeči, já jsem jí řekl, že tady budete dneska, Iva, a ona říkala, no, já si vzpomínám, jak prej Iva přilítla, tedy Iva Janžurová, do nějakého oddělení v rozhlase, snad ekonomického, a bylo to v době, kdy Sabina dospívala ještě se sestrou a nevím, co se zrovna učili, protože ty jsi přilítla do rozhlasu a říkala jste paní ekonomické inženýrce v rádu Richtrové, prosím vás, holky, nevíte, co to jsou množiny? Jakože jsi to chtěla poznat a pochopit a já najednou, když tedy teď poslouchám Sabinu, že lezeš po stromě a ještě ten počítač a tyhle další věci. Chceš přijít věcem na kloub, chceš tento typ?
3: Já zhoubně takhle chci všemu přijít na kloub. Říkám zhoubně, protože, jak říkám, když se chvíli věnuju počítači, tak skončím ve 4 ráno a to už jako musím jít spát, ale za ten den nestihnu těch 20 dalších pátrání tomu, jak přijít různým dalším jiným věcem na kloub, jo. Takže to mě prakticky už brzo určitě zničí.
2: Dobře, a teďka představte si tu situaci, nebudu to nějak znevažovat, ale dalo by se říct, 3 ženské v chalupě a zároveň je tam tatínek, jako takový možná atributor, který to může řídit, rozhodovat, anebo může být v defenzivě. Jako, já bych nejradši, kdybych mohl teď zavolat panu Remundovi, tak bych mu rád zavolal, ale v jaké pozici tam je tatínek?
3: Tak
2: jako který je sám divadelník, režisér.
3: Hodím ti tu horkou brambor.
0: No, on to určitě teď někde poslouchá. Já nevím, jak to popsat, nevím, koho si rozházet v té rodině. No, já bych řekla, že to je jako střídavě oblačno. Jak kdy?
2: Dobře, a dejme tomu, že teď tatínek neposlouchá.
0: Neposlouchá.
2: Jo, teď poslouchá, ale teď neposlouchá.
3: No tak, náš tatínek střídavě umírá a střídavě je zdrav. A hodně má hodně léků a měří si tlak nepřetržitě. No a podle toho, jak věří, že je zdravý nebo jak je na umření, tak podle toho je energický. Že? Tak když je zdrav, tak s ním máme víc práce, jako ho dostat do rohu.
2: Pane Remundu, ale já vás nedám, jo? Já jsem na vaší straně.
3: Mám neumí naladit si rádio, já myslím.
2: Aha, ne. To je teď, jak mu to mám vyřídit, jako zavolat mu, no možná přes policii, přes 158, zavolíte k Remundu, že vysíláme na stanici Praha, ale já sám nevím, na jaké vlnovém rozsahu. Ale jenom, vidíš, potvrzuju, šáhnu do kapsy a už tady mám brufen třeba, že jo. Kdybych šáhl do druhé, mám tam něco jiného, zase další prášek, ketazon třeba.
3: Dámy a pánové. Na páteř musíš cvičit.
2: Na páteř musím cvičit?
3: Jedině.
2: No, ale já nemám doma třešeň, abych tam les nahoru, víš, tam bych si rád zacvičil. Dámy a pánové, jsem rád, že se nám tobogán tedy rozjel a dovolte, abych představil naše další hosty. Jsou to 2 příjemní muzikanti, Petr Binder a František Pop. A poprosím je o první písničku a zároveň poprosím Zdeňka Doležala v přenosovém moze, aby uzavřel tu anketu posluchačů, kdy jsme se ptali, ve které hře společně Sabina Remundová a Iva Janžurová hrají a také na půdě kterého divadla.

0: Petr Bindr a František Pop. Mám otázku, která vlastně vyplývá z muziky, kterou jsme slyšeli, muziky, která reprezentovala v tomto smyslu žánr zvaný jazz. Před lety jsme spolu dělali i o rozhovor a ty jsi říkala, že když je všechno už utichlé v tom domečku vašem a všechno to je uložený, pan Remunda má několik prášků v sobě, je postaráno o něj, o děvčata, že odcházíš a tam si nahoře občas děláš poznámky nebo si posloucháš muziku. Mě zajímá ten princip toho naslouchání hudbě. Jak posloucháte, Iva i Sabina, muziku? Jestli třeba je to jenom gramofon, kompakt, jestli to je takzvaně puštěno na plné pecky, anebo jestli naopak tak jenom, aby člověk byl součástí té atmosféry, aby ta muzika ho nepřehlušila vlastně.
1: Tak se, Venko, začneš?
2: No, dobře. Tak já, protože jsem se ještě nezmohla na nějaký pořádnou aparaturu nebo na něco, na čem bych si mohla vlastně pouštět to, co bych chtěla asi.
0: To je takový problém.
2: No,
0: jste
2: tak
0: tři holky, tak zajdu za tátou, ne, řeknu, jako ale jinak nebudem poslouchat a jsme no, tři.
2: Já právě proto nejradši poslouchám takovou, jsem mamince zcizila takovou krásnou hrací skřínku, která se jako natáhne, takhle se natočí a chvilku to hraje asi 2 minuty. Nebo minutu, tak to mám nejradši. Tam máme asi 15 takových speciálních desek plechových. Tak to mám nejradši. Tak
0: to jsi mě zaskočila, pačovně, já nemůžu říct, jaký to je žánr. Ani opera, ani jazz, to je hrací plechovka.
2: To je taková směsice všech možných operetních a melodií. Mm-hmm.
0: Dobře, a Ivo?
1: No, já se strašně řídím podle nálady. Vždycky, nikdy jsem neuměla odpovědět na otázku, mezi jakými žánry si vybírám. Jazz například tady mám strašně ráda, jednoznačně, tam celkem poznám podle toho, že ta muzika je dobrá, protože mě přesto, že může být často velmi plná silných decibelů, tak mě nevadí, mě nikdy nedráždí. Ale hlavně teda jsem se dostala k tomu, že to poslouchání podřizuju svýmu vlastnímu rozpoložení momentálnímu a to směrodatný v tom je to, která muzika mě v tu chvíli vadí nebo nevadí. Jo. Může mě někdy, já si pamatuju, že Jesus Christus Star, nebo jak se jmenovala ta nahrávka, Superstar jsem měla v autě a to jsem nemohla nikdy poslouchat, to mě strašně jako svíralo duši, jo. To byla muzika taková pro mě velice agresivní, ale v poslední době jako se rozhoduju, jestli vypnu nebo zapnu podle svého momentálního rozpoložení tu muziku tak nějak přijímám. Například ten poslech, který teď předcházel, mě strašně potěšil, tam byl příjemný.
0: No tak to František Pop je dobře naladěn. Já jsem tam dokonce asi uvědomil, že jsem předtím řekl František Pop, možná pod vlivem populární hudby, takže Františku, omlouvám se, ale chtěl bych se dostat k jedné věci, prosím vás. Na tento telefon, který jsem řekl v úvodu, 24 21 09 65, už můžete teď volat své dotazy a Zdeněk Doležalně poslal výsledky, takže první, kdo zavolal a odpověděl dobře na tu anketní otázku, byla doktorka Milena Beránková, potom Miroslav Král, Olga Svobodová, Jaroslava Šenerchová a Lenka Kučabová a správně odpověděli, doufám, že se teda nepletu, že ta hra se jmenuje Divoká kachna a že se hraje na půdě Národního divadla. Prosím vás, vy všichni, kteří jste dobře zavolali a uhodli, máte dnes u nás volné vstupenky na zítřejší premiéru, ve které bude hrát Sabina Remundová a její přátelé z absolventského ročníku DAMU. Tečka a teď už nám můžete na ten telefon volat dotazy na Sabinu, na Ivu Janžurovou a v zápěti také na Ondřeje Sokola, kterého pozvu za chvíli. Tak a teď mě řekněte, Sabino a Ivo, jak to vypadá v šatně Národního divadla těsně před tím představením Divoká kachna. Je tam něco, o čem jsme my dokonce se Sabinou hovořili, ty to ani nevíš, v jednom rozhlasovém interview, kde jsem se ptal, jestli jsou nějaké rady, nemyslím do života, ale třeba k hereckému projevu a Sabina na to velice hezky odpověděla. My ti potom někdy řekneme, co řekla.
2: Radši ne.
1: Tak ty zase potřebovala vědět, co řekla.
2: No právě.
1: No, my jsme každá v jiné šatně, protože jsme tam v té hře jenom tři herečky a tam jsou tři šatny, takže jsme si to na to představení rozhodili. Sabinka chodí daleko dřív než já do divadla, je velmi soustředěná a nemá ráda, když jí vcházím do šatny, protože se skutečně nechce nechat rušit. Pro nás v této spolupráci, kterou já jsem ani nejmenším nespůsobila, dokonce jsem sama Ivana Rajmonta přemlouvala, aby, když se mě ptal, jestli bych neměla nic proti obsazení Sabinky, tak jsem říkala, no, já nevím, já se bojím, aby to nevypadalo, že to je kvůli mně, ty lidi si to budou takhle vysvětlovat. No, on mě opáčil, že to je jeho věc a že se mě ptá vlastně jenom proto, že chce vědět, jestli by mě to nepřekáželo, jako, že předpokládá, že budu mít na jevišti zkomplikovanou pozici o to, že jako budu vlastně kromě svý role ještě sledovat výkon té role své dcery. No tak já jsem řekla, že na to nemůžu odpovědět jinak, než že by mi to nevadilo, protože i kdyby mi to vadilo, tak bych to musela zpracovat, abych tedy tuto příležitost, kterou jí nabízí, nějakým způsobem neohrozila. No a při zkouškách jsem se chovala tak, že když zkoušela Sabinka scény, které jsem neměla, jsem odcházela, taky proto, abych jako nenabírala v sobě právě ty rady, protože jsem chtěla, aby ona se chovala samostatně, spolupracovala jenom s režisérem, abych já do toho nezasahovala. No, nevím, jestli jí to bylo příjemný nebo nepříjemný, spíš asi příjemný, protože ona je samostatná a ani doma, když se připravuje na jakoukoliv práci, nemáme možnost, i když kolikrát chceme si nechat něco předvést, tak to je odmítnuto velmi kategoricky a já přicházím na její představení třeba školní naprosto nepopsaná, vůbec nevím, co se mi tam vlastně spolu vejdu mezi diváky a jsem úplně nepopsaný divák jako všichni ostatní a trnu jako co asi se mě tam naskytne, jestli si nebudu vyčítat později, že jsem nepřišla dřív a nějak neporadila. Tak jedinou možnost mám v představeních, která hrajeme společně v rámci takového toho našeho zájezdového divadla. Tam se úplně změním a tam začnu jako dirigovat a říkat tohle ne, tohle jo, protože Sabinka zaskakovala za jednu kolegyni, takže tam jsme potřebovali, aby se vešla do toho místa, které chybělo, tak jsme jí tam jako velice zase kategoricky řekli, tohle musíš dělat, tohle nebudeš dělat. Tak tam tak je to jiný.
0: Ty jsi právě říkala, že bys potřebovala vědět, co řekla Sabina, když tak Sabinu mě pooprav, ale ve stručnosti si vzpomínám, že v tom rozhovoru, který jsme dělali se Sabinou, Sabina řekla, že uznává, že řadu okamžiků máš pravdu, že by to asi tak mělo být, ale že chce k tomu rozhodnutí, jak to ona bude dělat, dospět sama, aby to byl pocit svobodného rozhodnutí. Asi tak nějak. Bylo to tak? Fajn. Máme první telefonát. Dobrý den.
3: Dobrý den.
0: Můžete hovořit, můžete se i představit, můžete nás i dobře naladit.
3: Dobře. Já se jmenuji Pilcová a volám z Pittsburghu. Já bych se chtěla zeptat paní Janžurové, jestli její smích je od malička tak nakažlivý, nebo až v té pubertě, nebo kdy ho získala.
0: Jo. Na stromě. No, zůstaňte u telefonu, pač to je velmi hezká otázka, takže můžem říct, třeba dát tři možnosti, buď na stromě s těma ptákama, nebo já myslím, že to je úplně ale někde způsobeno něčím jiným.
1: Já na to těžko asi správně odpovím. Vlastně svůj osobní smích civilní tak jako moc nekontroluju. Někdy mě chtěli vyvést z divadla nebo z kina jako diváka, tedy když jsem se smála většinou na místech, kde bylo úplný ticho. A druhá věc je můj smích, který někdy volím pro určitý role, někdy jsem i jako speciálně se prosazovala určitým druhém smíchu, jako jestli si pamatujete na tu Krapsatou, Valdemaru Krapsatou, to je tenkrát mě jednak napodobovali všechny děti, které chodí u nás v parku do školy, takže jsem ho slyšela už ráno jako budíček, ten smích. A potom to byla taková doba velice složitá a já si vzpomínám, že jednou mě někdo vypravoval, že v tramvaji jako ráno jeli ty lidi, všichni byli jako zasmušili a naštvaný a měli svý starosti a nechtělo se jim ještě vstávat, vlastně už byli v tramvaji. A teď se tam někdo zasmál po mně tím způsobem, který byl tenkrát dost ten styl napodobitelný snadno. Někteří dokonce to dělali pak už líp než já. A v tu chvíli celá ta tramvaj rozkvetla a začali se všichni pochechtávat, tak to bylo pro mě takový na celý život takový příjemný zážitek. Druhý byl, že nějaký pán vykládal, že se holil v koupelně a najednou se to taky zas nešťastný a naštvaný a ze světlíku se to ozvalo. Ta imitace toho mýho smíchu, takže se taky málem říznul a potěšil v tu chvíli. Ale tak...
0: Kdyby se to líbilo, jako když zasedá parlament, že bychom tě měli natočenou. A já bych tě tam pouštěl, protože tam mě to připadá hodně k smíchu, často.
1: No, tak ale já jsem potom nechtěla ten smích přetahovat přes tuhletu roli. Jednou mě dokonce Zdeněk Podskalský, málem jsme se spolu rozkmotřili, nutil, abych vystupovala v Lucerně v nějakém pořadu pro dárce krve, abych se tam smála tímhletím smíchem. Já jsem říkala, to nemůžu, to patří jenom do toho ranku té televize, do toho seriálu a já to vlastně bych ani neuměla na pódiu. No, ale pak jsme chystali takové svoje vystoupení, že všechny ty smíchy ze všech rolí, které jsem jako uměle vytvořila, jako nějak jinak, než ten svůj osobní smích, který mi často uniká bezděčně, že z nich udělám nějakou scénku, tak to mám pořád před sebou, to už je tak, taky 25 let, co jsme to plánovali, tak to možná, že někdy udělám, dokud ještě budu mít dech nějaký na to.
0: Hele, já bych ti dal podnět takovej, jo, a Sabině taky. Jak budete reagovat, jakým smíchem? Jo, představte si, ráno 6 hodin, já lezu z postele, mám na hlavě čepeček, krátký pyžamový kalhoty. Vypadám skoro tak, jak vypadám teďka. Jak byste na to reagovali?
1: No, tak já už jsem se zasmála.
0: No, mě to taky stačí takhle. Ale...
1: Sabinka dělá takový... Jo.
0: Dobře, já se chci ptat, milé posluchačky, jestli stačilo toto krásné vysvětlení i v Janžurové. Posluchačka se nám ztratila pod vlivem tvého smíchu. Aha. Tak já jsem ani nevím, co jste řekla, ale nevadí. My vám chceme poděkovat za telefonát. Mějte se hezky a uvolníme telefonní linku zase opět někomu jinému, ano? Děkuju.
4: Haló?
0: Aha, už je tam někdo jiný. Haló, haló.
4: Už je tady někdo jiný.
0: Ano.
4: Už je tady paní Drtíková z Liberce.
0: Paní Drtíková z Liberce.
4: A já chci strašně moc pozdravovat tu moji milou paní Ivu Janžurovou.
0: Ano.
4: Kterou jsem kdysi před asi 20 rokama viděla na Vysočině. Jeli někam na zájezd s divadlem. A ona se hrozně srdečně smála. I s paní, jak se jmenuje, Jiráskovou.
0: Ano.
4: A já ji chci moc pozdravovat, moc ji chci popřát, hodně zdraví. A ať nám ještě rozdává hodně toho štěstí a toho krásného, co ona má.
0: Poslechněte, když voláte z Liberce, víte o tom, že paní Janžurová hrála v Libereckém divadle, víte to, nebo víte? A viděla jste ji tam na jevišti?
4: Neviděla, bohužel.
0: Dobře, a představte si, že teď ona pojede na zájezd, bude tam mít volno a s panem Remundou by chtěli příjemně prožít nějaké odpoledne v Liberci. Kam byste je pozvala?
4: Já bych je pozvala k nám.
0: Jo.
4: Já bych je pozvala k nám na oběd, na hrozně dobré, já jsem snad dobrá kuchařka, tak bych ji hrozně pozvala k nám na Králův háj.
0: Ano.
4: Moc bych ji pozdravovala a moc bych se s ní ráda pobavila.
0: No víte, ale pro mě to je málo konkrétní. Co by bylo na stole?
4: Co by bylo na stole? No tak asi můj milovaný guláš.
0: Jo, váš otázka je...
4: Dobrý guláš.
0: Pan Remunda má rád guláš?
1: Ano.
0: A kdyby nechtěl, tak by ho musel, že jo? Tak.
4: Paní Janžurová, já vás hrozně moc zdravím.
1: Děkuji. Ano.
4: Jste hrozně moc milá, hrozně moc pěkná paní a moc vám přeju, abyste byla ještě hodně dlouho zdravá.
1: Děkuju a všecko vám to přeju taky.
0: Ano, my vám děkujeme. Trošku jsem se lekl, že ta paní už ti udělala diagnozu, abyste byla hodně zdravá, jakože nejsi třeba. Tady působíš dojmem. A ještě lezeš po stromech, že jo, navíc, jak říkáš. Já vám chci poděkovat za ten telefonát a znovu oznamuju 24 21 09 65. Tak, a teď bych pozval už muže, kterého jsem sliboval na začátku, Ondřeje Sokola. Ondřej, prosím, vem si židličku sebou, jsi režisér, ale ještě ne úplně s diplomem, takže můžeš klidně nosit i židle na jeviště. až od zítřejšího dne, přátelé, přestane Ondřej Sokol nosit židle na jeviště, protože už bude oficiálním režisérem. Chci se zeptat, jak došlo k tomu, že jste si vybrali tu hru stenotypisté, Šizgalovu. V čem tě zaujala, jestli to je jenom proto, že tam jsou vlastně tragické i komické momenty, se prolínají v jednom okamžiku. A můžeš také pozvat posluchače. Zkus to. Učili jste se hovořit na damu?
5: Učili. Já jsem studovaný herec.
0: Ty jsi studovaný herec. Tak to je ještě lepší, takže to na tobě si budu dávat bacha, chlapče. Tak. Volba, proč padla na stenotypisty?
5: No, protože je to krásná hra, no. Protože to už jste říkal, jak je tragikomická, to já mám strašně rád. A Sabina určitě taky, ta na to má dokonce talent to předvíst. A no, je to prostě jak ta hudba, je to hra o tom, jak se lidi umějí poslouchat nebo neumějí poslouchat. No.
0: Zítra. Plácni mě jedno.
1: Tak to je správný.
0: Vlastně hovorově můžu někdy, ty lzeš na stromy, já hovorově, zítra. Zítra je premiéra, srdečně vás zveme, ale chci se zeptat i vy, Janžurové, jestli četla tu hru, jestli jsi to třeba nějak i komentovala, nebo jestli jsi jim to nerozmluvala, nebo naopak doporučila.
1: No, já jsem pro jistotu tu hru nečetla, abych byla úplně nepopsaný divák. Pak jsem se snažila žádat tuto dvojici, že jestli by nechtěli, aby jsem se já nebo můj muž podívali na zkoušku a jestli bychom jim mohli třeba něco doporučit nebo nedoporučit. A zdá se, že to nevyužili, tuhle nabídku, což mě je samozřejmě sympatické, protože jednak to svědčí o jejich samostatnosti, za kterou já jsem strašně vděčná, protože jednak z časových důvodů taky jsem, že jo? A hlavně si myslím,
0: tak
1: že to je...
0: Z časových víc?
1: Ne, myslím si, že to je hrozně důležitý pro ně, pro oba. A i když třeba všecko nevyjde, tak oni sami budou mít pocit, že to je jejich zásluha. I hlavně úspěch, kdyby se dostavil, tak by byl taky čistě jejich. To oni asi takhle tak myslejí. A hlavně mají ten správný, tu vlastnost, kterou nechci chválit, protože chci říct, že jsem ji měla taky, ale já jsem byla taky příšerně vždycky samostatná a těžko jsem snášela jakýkoliv zasahování, takže to dovedu pochopit. Vůbec se na ně za to nezlobím a přeju jim, aby jim to dobře dopadlo, abych až jsem zítra, doufám, dorazím.
0: Doufáš, určitě.
1: Abych byla spokojená.
0: Určitě.
1: Těším se na to.
0: Budeme to jistit, jo. Já koupím kytku, ty taky ne, pane Rýda, taky, to už máme 3 kytky.
1: No.
0: Zde někdo ležal, ten se bude teda hodně přemáhat, jak ho znám, pak ho málo platíme, ale koupí taky, takže 4 kytky máme. Přátelé, kdo z vás přijde s kytkou ještě? Okamžitá rychlá anketa. Zvedněte ruce. Kolik, no? No to je výsledek. Jediná ruka není nahoře. Jo, Ondřej přinese, ano. Ale ty tu kytku dáš Sabině. Další telefonát. Dobrý den. Můžete hovořit.
6: Dobrý den, tady Richterová.
0: Dobrý den.
6: Já jsem se chtěla zeptat, když před lety se ptala paní Jenžerová nás, co jsou to množiny, jestli dneska mám nějakou představu o tom, co je v počítači. Pro mě je tam shromáždění trpaslíků. Když se jich na něco zeptám, tak se poradí a rychle mi odpovědí.
0: Jo, děkuji, Jirinko, děkuji, takže...
1: No, já to tak trošku se snažím spíš pochopit jako vy, protože vím, že můj mozek by to nezvládl. Jako, nesnažím se o to přesně ty drátečky a ta spojení tam všechny rozpoznat. Já spíš bych chtěla se někdy naučit jako ten vnější přístup toho řadového spotřebitele nebo řadového používatele, co nejvíc rozšířit, abych co nejvíc těch možností, které mi ti trpaslíčci zevnitř nabízejí, mohla využít. Myslím, že to už by byl moc velký hobby snažit se pochopit, jak to tam vlastně chodí v tom počítači, ale chodí to tam dobře. Někdy líp než mý vlastní hlavně, opravdu. Většinou líp teda.
0: Já teď přidám malý dárek paní Ivě Janžurové. Je to moje knížka, trošku ješitně se k tomu přiznávám, která se jmenuje Slámoviny a ty ses tam dostala do té knížky také. Jsi tam vyfotografována s mojí plašatou hlavou, kdy já už 2 roky před revolucí říkám, že znárodníme kinematografii, my dva. A ono se vám to náhodou povedlo. My jsme na tom neměli zásluhu, takže to je malý dárek ode mě.
1: Děkuju.
0: A otázka prosím na všechny 3, pak si zahrajeme písničku, chlapci. která zní takto. Národní divadlo, já nevím, kolik kilometrů je dlouhé to jeviště, ale je to hodně dlouhý. A široký je to neméně několik kilometrů. A teďka najednou, vy třeba na těch zájezdech, když jezdíte s panem Remundou a s dalšími kolegy, tak najednou se ocnete na malém prostoru. Totéž vlastně platí pro Sabinu, která hraje na Národním divadle, ale zítra bude mít premiéru v malém sálku Euroklubu. Jak se vyrovnáváte s rozdílnými prostory?
1: Já už jsem v tom daleko cvičenější samozřejmě, já jsem už prožila hodně let na divadle, hodně jsem jezdila, vždycky mě ty zájezdy byly hrozně příjemný právě proto, že jsem se cítila daleko svobodnější tím, že jsem unikla tomu chomoutu té zodpovědnosti toho oficiálního divadla, takže jsem se mohla pouštět i do takových riskantnějších věcí, do toho velice úzkého kontaktu s diváky a tam nezáleží vlastně na prostoru. My jsme hráli v malinkém obsazení ve Velikém Janáčkově divadle v Brně. Všichni technikáři se na nás dívali s despektem, když jsme si tam rozbalili těch pár našich kufříčků. Ale my díky lidem, kteří tam přišli a se kterými se nám podařilo navázat, jsme zvládli ten ohromný prostor velice dobře a hrálo se nám tam moc dobře. Zrovna tak se někdy znamenitě hraje v takhle malém prostoru a právě to, že my jsme nuceni najednou na tom jevišti zvládat jiný prostor, vyhejbat se, kolikrát se nedostaneme kolem stolu, musíme změnit trasy, aranžmá, to právě způsobí, že to velice osvěží tu třeba už 800krát reprízovanou hru, což jsme udělali s minulou zájezdovkou, kde máme snad už skoro 1000 repríz, že to dá vždycky nový impuls k tomu, že se na tom jevišti musíme jinak zachovat, jinak přizpůsobit. Tak já to mám ráda, tuhle tu změnu.
0: Sabino?
2: Já musím absolutně potvrdit to, co říkala maminka. Já mám úplně stejné zážitky, akorát v menší míře samozřejmě. A ten rozdíl je pro mě akorát v tom, že Divokou kachnu, kterou hrajeme spolu ve Stavovském divadle, tam mám přesně ten pocit takový tý obrovský zodpovědnosti. A nechci říct, že na divadle, které hrajeme právě na zájezdech, něco takového nemám, ale jsem přesně taky, jak říkala maminka, taková svobodnější, ale jinak mám to vědomí, že ten divák je všude stejný. A tím pádem se s tím vždycky nějak vypořádám.
0: Poprosím Františka Kopa, aby se připravil, ale mám pro vás otázku, která mě napadla teď. Já se přiznám, že jsem si včera večer pročítal knížku Zuzany Maléřové, kterou napsala o hercích Národního divadla, ale nejen tedy o hercích, jsou tam i pasáže věnované režisérům, výrazným osobnostem Národního divadla. Jak jste reagovali na to, co napsala Ivo o tobě a jak se zdívala na to Sabino ty, co napsala Zuzana o mamince? Protože ten pohled ty Zuzany Maléřové je naprosto vlastně ojedinělý, protože ona do toho vidí zevnitř, pač sama působí na půdě Národního divadla. Mně se právě zdálo, že dokáže svým pohledem vlastně se dostat až na podstatu samotné věci a že to nemusí být to klasický interview, kde vlastně herec může hodně mluvit, ale nic o sobě neřekne. Tak to je jenom můj pocit. Jak jsi to četla, tu pasáž o mamince, nebo tu kapitolu věnované mamince?
2: No.
0: Pač je tam i o tobě, tam bylo napsáno, že maminka kvůli vám chtěla opustit divadlo, abyste se mohli volně rozvíjet.
2: O tom se těžko mluví, já bych radši nejdřív, těžko se o tom mluví, já bych radši, aby nejdřív řekla něco maminka, protože...
1: No, já bych řekla zásadně, možná, že už to Sabince se zasulo trošičku mě taky, já se přiznám, protože ono je těch rozhovorů spousta, já jsem v poslední době měla zase dva rozhovory v novinách a kdybys mě teď se zeptal, který byl, který a kde jsem o čem mluvila, tak si už přesně nespomenu. Zásadně, moje dcery vždycky hrozně trpí, když o nich kdekoliv mluvím a teď už jsou schovývavější, to se stalo s věkem, ale tak před, když měli takový ty pubertální roky, což u nich skoro nijak nebezpečí, skutečně neprobíhalo. Budou spíš po mně, budeme mít tu pubertu celý život všichni, ale tak byli tak jako vždycky kategoricky a říkali, tak ale už příště o nás ani slovo, nebo tohle, co si to, proč to tam? A viděla jsem, že se stydějí třeba před svými spolužáky ve škole, takže jsem se snažila veškeré zmínky, které jsem vždycky myslela nějak vtipně, nebo jako pobavit čtenáře, tak jsem se to pak snažila omezovat a škrtat při závěrečném kontrolování toho rozhovoru. Takže já myslím, že tahle odpověď na tuhle tu otázku trošku rozprášíme.
0: Ano, já jsem pro.
1: Protože není pro nás tuhle chvíli úplně zřetelná. No.
0: Dobrá, já jsem pro a rozprášíme to teda další písničkou Petr Bindr a František Kopp.

0: Děkuju Františku Kopovi a panu Mindrovi. Tak, my jsme tady také nakousli jednu věc, a to je zítřejší premiéra absolventského představení Damu. Ono těch premiér pravděpodobně je více ročníkových, ale o té hře jsme mluvili také. Končíte studium. Co bude následovat, Sabino, Ondro? Co vás čeká až zítra? No. Je třeba říct také, přátelé, abyste to věděli, vy možná studujete, ani nevíte, čím to... Když uděláte státnice, tím to ještě nekončí, milí damáci. Teprve absolventským představením to končí. Takže zítra to ukončíte, co potom?
1: No, ono je to teď trošku jinak, takže se stalo to, že my jsme se vlastně loni dověděli, že čtvrtým ročníkem nekončíme, ještě máme před sebou pátý ročník, který ale už bude vlastně tak jako... Nebude to už provázet ta pravidelná školní docházka. My jsme dostali v pondělí bakalářské tituly a diplomy. Takže my si teď můžeme před jméno psát BC.
0: No co, já tam mám MGR.
1: No právě to nás čeká, pravděpodobně za rok, jestli se nám podaří úspěšně složit magisterskou zkoušku,
0: takže oni která... Oni nevidí, co je MGR, říkají, to je Magor. Nějaký.
1: No to právě, no, my nevíme, jestli se o to máme hlásit, o ten titul. No takže tam nás čeká předložit nějakou velkou roli a důležitou nějakou práci, kterou budeme obhajovat u takové zkoušky, která asi bude něčím
0: dobře,
1: jako...
0: Sabino, musí to být inscenace nebo třeba jenom monolog z nějaké hry?
1: Já vlastně přesně ještě nevím. Já myslím, že to asi bude různé, protože myslím si, že třeba někteří naši spolužáci se třeba ani nebudou věnovat práci v divadle, takže protože my jsme vlastně druhý ročník, který tenhle způsob ukončení studia čeká, takže to bude asi, to ukáže asi praxe.
0: Ondra?
1: Jak to bude?
2: No, ona to říká krásně.
1: Ona
2: to říká krásně. No. Je to tak? No.
0: Dobře, máme telefonát. Dobrý den, můžete hovořit a ptát
3: Dobrý
0: se.
3: Den.
0: Dobrý den.
3: Já bych se chtěl mluvit s paní Janžurovou.
0: No, už můžete, prosím.
3: Paní Janžurová, já bych vám chtěl strašně moc poděkovat za vaši Kláskovou, kterou jste udělala.
0: Klásková, to je...
3: Z Lucerny.
0: Ano, z Lucerny.
3: A bylo to na desce, kde vám byl partnerem pan Kemmer. Což bylo tak nádherný, co se mi líbilo ještě víc, jak v televizi. Vy jste tam se řádila jak... Já bych chtěl se zeptat, jestli opravdu takhle s manželem, jestli jako, nebo jestli to taková klidná, rozvážná, jako to třeba je.
0: Jo,
3: a jak to bývá, že třeba ten, kdo je taková čertice, jako vy, že potom v soukromí je...
1: Taky čertice,
0: anebo pod pantoflem. Ale já jsem jenom neporozuměl jedné věci, kde se vám zdálo, že více řádila, na divadle, anebo když jste poslouchal tu gramofonovou desku?
3: Ne, na hrádce.
0: Aha, to je zajímavé, protože to vlastně vy máte pak dobrou fantazii a pustil jste ji na úzdu, jak se říká, jo?
3: No, protože tam, jak panu Kemrovi dával, no to bylo hrozný. Tam přijde v první dějství, že tady není, jak tam začne řvát.
4: Jo, jsem zachrochtala taky, no, tak to je taky jedna forma mýho smíchu.
0: Ano, je to jedna z forem smíchu paní Ivy Janžurové.
3: A jak na to vzpomínáte, já jsem se chtěla zeptat na tu Klásku, jestli to je taková vaše životní rola, nebo jestli máte nějakou jinou?
4: No, představte si, že právě tahle ta Klásková byla pro mě velice, nebo je pro mě velice památná, protože jsem, pokud si to nepletu, já jsem schopná si plést už i svoje vlastní činy životní, pokud se nepletu, tak je to asi stočeno z té televizní inscenace, kterou jsem dělala s Františkem Filipem, a to jsem byla strašně krátce herečkou a dostala jsem se mezi ty nejostřílenější herce. To byla vlastně moje jediná životní příležitost, kdy jsem hrála s panem Pivcem, s panem Zdeňkem Štěpánkem, s panem Dejlem mladším. Pan Záhorský, no, to byla vlastně jediná moje příležitost, kdy jsem se dostala ještě do téhleté nádherné generace, jako kde jsem se vloudila, a všichni tenkrát říkali, že to je nesmysl, že pan Lukavský taky hrál ten inscenaci, že to je, prosím? No vidíte, vy to všecko víte. A všichni říkali, že jsem jako Klásková, že to bylo divný, protože já byla ještě neznámá, neotrkaná, nic. Tak já jsem se k téhletý čertovině, se který vy jste mě tady dneska krásně našknul, musela propracovat ještě přes veliký ostych, veliký posvátný pocit úcty k těm partnerům. Tak vám děkuju, jestli to takhle vychází ještě po těch letech. Potom jsem se ke Kláskové dostala, když jsem vstoupila na prkna Národního divadla, což bylo už poměrně v mém hodně dospělém věku. Už jsem skoro byla dospělá. A netušila jsem a nevěděla jsem rok před tím, že vůbec někdy vlastně ještě se stanu členkou Národního divadla a shodou okolností tehdejší šéf Milan Lukeš tam udělal, protože najmul spoustu nových herců, udělal přeobsazení staré inscenace Lucerny a já jsem se k té Kláskové ještě dobrala. Takže jsem si ještě zařádila trošku v Národním, ale možná, že Lucerna to je takový titul, který nepřetržitě by se tam podle názoru mnoha lidí měl hrát, že si ještě jednou zahraju.
3: No podle mě taky, protože je to hrozná škoda, že se nehraje ta Lucerna.
4: No.
3: Dobře. Když tam vyšla vy a paní Hlaváčová, jako kněžna.
4: No.
3: Když si myslím, že teďka byste se to třeba i mohli prohodit, že by to bylo velice zajímavé, kdyby byste hrála kněžna a ona Kláskovou.
4: Jo. Já jsem pro.
0: Vy jste dobrý, ale vy nám tady zasahujete do dramaturgie Národního divadla. Od toho tam jsou jiní a já už ani nevím, kdo tam je ředitel. Jo, pan Srstka je teďka ředitel, ten by se zlobil moc. Ale děkuji vám za zavolání, mějte se hezky a buďte nám nakloněn. Děkuji.
3: To jsem a s paní Janžrový zvlášť.
0: Ano, děkuju. Tak to jsem rád. Vida. Víš, ty jsi tady připomněla tu nádhernou generaci lidí, pan Pivec, Záhorský, mohli bychom jmenovat další jména, ale ono to je tak, že zase po letech lidi budou říkat, jo, to bylo v době, kdy tam hrála paní Janžurová, já jsem vedle ní mohl hrát a podobně. Mně to jde, abych se nezeptal, máme ještě asi 9-10 minut na dvě věci. Jedna je, co chystáte právě za ten nový zájezdový program, o kterém jsem jenom letmo hovořil s panem Remundou přes telefon. Nesmíme zapomenout ještě na to absolventské představení a také jenom krátce tvůj dojem z nádherné inscenace Joneskových židlí ve Stavovském divadle.
4: Tak, jak mám začít? Tak začnu od konce, to si pamatuju ještě v tuhle chvíli.
0: Joneskovi
4: židle měli nedávno Dernieru, po té Derniéře už se dvakrát hráli a my věříme, že se ještě budou hrát. Protože hrajeme s Miroslavem Donutilem Stařečky 90-letý, takže na to máme ještě pořád čas to hrát.
0: A já chci říct, že kdyby nebyly finanční prostředky, já to představení celý koupím a budu
4: ano.
0: Tam. Tak.
4: No, tak tady to můžeme hrát zrovna.
0: Je to by bylo skvělé. No. To já bych byl rád hrozně. No.
4: Tak to je jedna věc. To bylo na inscenace pro mě asi velice významná. Všichni to říkali, že se to povedlo. Já jsem za to vlastně byla vděčná, že jsem to mohla hrát. Dokonce jsme proti všem posměváčkům a škarohlídům a věstitelům špatných zpráv to prosadili na jeviště Stavovského divadla a docela se to tam hrálo dobře, uplatnilo se to dobře a mělo to velkou návštěvnost a mělo to úspěch. Takže za to představení jsem ráda, jak říkám, že my jsme se s tím psychicky vlastně nerozloučili a neloučili. No,
0: zájezdový program.
4: Zájezdový program.
0: V září máte mít premiéru.
4: V září máme mít premiéru, už několikrát jsme měli mít a teď snad už konečně bude, protože jsme závazně začali přijímat objednávky. Představení se bude jmenovat Hypnotizérova nevěsta. Vzniká řada omylů, často pořadatelé píšou, takže my bereme tu sklerotickou milenku. Zaměňují tituly, nebo jak to ještě říkají?
1: Hypnotizérová manželka. Hypnotizérová manželka. Nevěsta hypnotizérová.
4: Erotická milenka. Nebo no, taky.
0: To je nejvíc objednávě.
4: Takže správný název je Hypnotizérová nevěsta. No, začali jsme zkoušet a ještě nás čeká ta klopotná etapa teda toho vytváření té inscenace, ale v září doufám vyjedeme a doufám, že to budeme moc hrát i v Praze a že se uvidíme i s naším dnešním publikem.
0: Děkuju a toto bude pravděpodobně poslední telefonát. Dobrý den.
5: Dobrý den, tady Hniličková, Praha 4.
0: Dobrý den,
5: paní
0: Hniličková.
5: Já bych chtěla paní Ivě Janžurové říct, když byl seriál Eliška a její rod, že kdysi paní Olga Scheinblugová se o ní vyjádřila, to byla maledička, tenkrát paní Janžurová, že bude výbornou a dokonale výbornou teda herečkou. A to jste potvrdilo.
4: Mm-hmm. No.
5: A že pozdravuji a přeji hodně zdraví.
0: No poslechněte, já už to využiju, vy jste tady takzvaně hodila kompliment paní Janžurové, zcela oprávněný. Přijdete zítra na premiéru?
5: No mohla bych teda.
0: No co mohla? Určitě přijďte, máte u mě volný, kolik, 3 lístky nebo 4?
5: Jeden.
0: Ne, jeden stačí, to zase, aby se dostalo na ostatní. Takže když zítra přijdete, Euroklub Bývalé divadlo hudby,
5: ano.
0: Mě poznáte, svítím, budete mít lístek u nás a budu rád, že shlednete představení, které tady je nachystáno. Ještě poprosím, děkuji vám za zavolání, Ondře. Protože ta premiéra je zítra, teda o 7:30. Ano. Kdy máte další reprízy?
2: No, další reprízy máme další neděli, to je 12. a potom pátek, potom 17. Já tady čtu pořád ty jména těch lidí, jak vyhráli tu anketu a je mě líto těch, co se třeba nedovolali. A věděli to správně, tu odpověď, tak jestli jste to věděli, tak přijďte, my na vás budeme hodní.
0: Ty nám tady organizuješ Člověče hlediště, ale to je dobře, to je vidět, že se učíte na Damu jiné věci, než jenom věci herecké a divadelní. Když už jsme tedy u těch pozvánek, tak já bych rád zas pozval dneska dospělé diváky, ale hlavně jejich děti. Odpoledne ve 3 hodiny tady je speciální představení pro děti. Bude tady Jitka Molavcová, Jan Petráň, mým Rudolf Papežík, takže věřím, že s Jitkou Molavcovou dnes ve 3 hodiny a s ostatními prožijete rodiče a děti hezký odpoledne, hezký den. Tak, dnešní tobogán budeme za malou chvíli končit. Sabina začíná svoji hereckou dráhu, Ondřej také, Iva Janžurová v ní pokračuje a to ještě teda hodně dlouho. Čím pro vás setkávání s diváky je, a teď mám na mysli diváka i rozhlasového posluchače v podstatě, protože najednou tady nevytváříte herecké výkony, nemluvíte prostřednictvím dramatické postavy ani dramatického textu, jen tak volně sedíme, povídáme. Sabino.
1: Já jsem se tak dlouze zamyslela, vy jste to přihrál zase na mě první. No, já protože začínám, tak ještě neznám úplně přesnou odpověď na tuhle otázku, ale už v 15 letech, kdy jsem se rozhodla jít na konzervatoř a v 18, kdy jsem se rozhodla přestoupit na Damu, jsem, teď mám úplně chuť odpovědět jednou replikou z naší inscenace, jsem měla takovou nějakou velkou vnitřní potřebu něco říct, co ještě přesně nevím, co znamená. Mm-hmm. Takže nechávám to otevřený.
0: Ano, to je dobře a je to fajn. A poprosím Ivu, aby vlastně krátce svým vyznáním ukončila naše dnešní setkání, přímý přenos toboganu.
4: No, já bych asi mluvila strašně dlouze, ty to víš, že mám tu necnost. Na tohle téma bych asi mluvila hodinu. Tak řeknu jenom krátce, že jsem v posledních letech pochopila, že existuje mezi herci na jevišti, nebo mezi mnou, teď to budu jenom říkat osobně, a divákem, nějaký spojení, který se nedá vlastně popsat. Je to něco nekonkrétního, nějaké vlny mezi námi přechází. A já věřím na to, jednu dobu jsem se bála, že vlastně, když se lidem moc otvírám, že moc ztrácím, ale dospěla jsem k daleko lepší odpovědi na tuhle otázku. Já věřím, když se hodně otvírám, že to lidi pochopí a že mi to všechno zase vrací zpátky. A když vím, co jim chci říct, jak říká Sabinka, že až bude vědět přesně, co říct, nebo jsem to pochopila, když vím, co chci říct, a jsem strašně ráda, když to vím a myslím, že to musím vědět, když něco hraju, většinou to je takový poselství mezi námi, je tam výměna nějaké lásky nebo nějakého poselství, tak velice dobře cítím, že to, co dávám, zase dostávám zpátky, čili to naše řemeslo je takový krásný a diváci jsou většinou v přesile, takže já jsem vlastně daleko víc bohatší tím, každým tím představením, pokud ho udělám dobře. Pokud ho dělám dobře, tak já si přeju, abych je dělala vždycky dobře a vždycky si přeju, aby jsme si měli co předávat zpátky, aby nás to vzájemně posilovalo.
0: Děkuju. Milí posluchači, dámy a pánové, dnešní přímý přenos tobogánu končí. Loučíme se a děkujeme Sabině Remundové, Ondřeji Sokolovi a Ivě Janžurové. Definitivní tečku dělají naši muzikanti František Kopp a Miroslav Bindr.

0: Poslouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
1: Vybíráme je pro vás každý den.
0: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky. Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Byly 3 hodiny. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Vybíráme pro vás to nejlepší z archivu Českého rozhlasu. Meteor.
2: Populárně vědecký magazín. Dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Už je dávno světlo, už je den.
3: Ale náš meteor svítí tak jasně, že je vidět.

0: Jak ten čas letí, mám pocit, že nedávno jsme přáli posluchačům hezké Vánoce, pak Velikonoce a teď, aby člověk začal myslet na blížící se dovolené a prázdniny.
1: Máte pravdu. Za měsíc, abychom začali balit kufry a hurá na výlety. Třeba do přírody. Jen to počasí, aby vyšlo.
0: No, to je vždycky veliká loterie. Ale kdo sleduje předpověď počasí, kdo ví, kam se podívat na ty správné informace, ten může na vrtochy počasí reagovat.
1: Ano. Zeptáme se Martina Nováka z Českého hydrometeorologického ústavu v Ústí nad Labem.
0: Moc by nás zajímalo, kde hledá informace o počasí meteorolog, když je na dovolené.
2: Tak já se přiznám, že nikde. Přece jenom je to dovolená a snažím se jí trávit bez předpovědí. O dovolený mám člověk klid, ale je pravda, že něco přece jenom sleduju, protože při té dovolené je jedna věc poměrně důležitá a to je případná hrozba nějakého nebezpečného počasí. To znamená, že se snažím hledat, jestli byla nebo nebyla vydána výstraha na nějaké nebezpečné jevy, s tím, že tu výstrahu těžko hledat v médiích běžných, protože už jsme si zvykli na to, že jakmile je vlastně předpovídaná nějaká ojedinělá malá pravděpodobnost výskytu silné bouřky, tak z toho jsou hned titulky, že na Česko se valí mimořádné bouřky a podobně. Takže je lepší vždycky ty výstrahy sledovat přece jenom přímo u zdroje. A v České republice existuje systém integrované výstražné služby, který provozuje Český hydrometeorologický ústav a informace z něj najdeme na internetových stránkách ústavu, což jsou www.chmi.cz, kde napravo od předpovědní mapky, která nás uvítá, najdeme menší mapku a na to, když klikneme, tak se dostaneme jednak ke grafickému znázornění výstrahy, ale taky ke konkrétnímu textu.
0: Já jsem si tady zatím ty stránky chmi.cz otevřel, připadám si na nich jako doma, chodím sem často. Nejsou sice plné líbivé grafiky, ale za to plné informací. A ty výstražné mapy, ty mají barvu v podstatě jako na semaforu.
1: Ano, tady vpravo mapa meteorologických výstrah s vyznačenými hranicemi krajů. Když je zelená, vše je v pořádku, žádná výstraha. Při nízkém stupni nebezpečí je barva žlutá, oranžová znamená vysoký stupeň nebezpečí a červená, to už je extrémní nebezpečí.
0: No, je pravda, že povodně nebo silné bouřky mohou naše plány o prázdninách opravdu zhatit. Takže taková informace se určitě hodí.
1: Háček je ale v tom, že výstrahy, které tam najdeme, jsou jen pro Českou republiku. Co když si vyrazíme za hranice? Dá se najít něco podobného po Evropě?
2: Dá. Jednak samozřejmě je možné navštívit internetové stránky národních povětrnostních služeb, podle toho, kam jedeme, ale existuje jeden takový projekt, už poměrně dost dlouho, to bude tak zhruba 10 let, existuje projekt, který se jmenuje Meteoalarm EU a tam jsou zveřejňované meteorologické a hydrologické výstrahy na 2 dny, to je na dnes a na zítra, s tím, že do tohoto projektu už je dnes zapojeno více jak 30 evropských zemí a chybí v podstatě východ Evropy, chybí Albánie, ale trošku překvapivě se zatím ještě nepřidala Litva, ale pokud vím, tak se chystá. Ta orientace je celkem jednoduchá na té mapě, jednak to barevné značení je používané úplně stejné jako u nás, to znamená zase žlutá, oranžová, červená podle stupně nebezpečí a navíc není tam ani jazyková bariéra, protože celá ta stránka meteoalarm.eu nabízí i české jazykové rozhraní.
1: Meteoalarm.eu. Máte pravdu, přepnulo se mi to samo do češtiny. Vlevo mapa, vpravo ve dvou sloupcích evropské státy seřazeny podle zkratky státu a u každého seznam výstrah.
0: To jsou tedy výstrahy v zahraničí i u nás, ale na rozdíl od vás, Martine Nováku, mě na dovolené zajímá i běžná předpověď. Kde najít tu nejlepší, nejpřesnější, nejspolehlivější?
2: Tak jde o to, jaký druh předpovědi hledáme. Pokud nám stačí taková ta slovní klasická předpověď počasí, tak zase je nejlepší se obrátit na stránky té příslušné národní povětrnostní služby. V našem případě opět je to teda ten Český hydrometeorologický ústav. S tím, že na stránkách najdeme jednak celostátní předpověď, ale najdeme tam i předpovědi pro jednotlivé kraje, které se vytváří přímo v regionech, což má samozřejmě svoji výhodu. Jednak je připravuje

0: dá se říct, místní prognostik, který zná ten kraj přece jenom líp, každý zná vždycky nejlíp ten kraj, kde žije. A navíc v těch předpovědích je větší prostor pro detaily. Takže zatímco třeba v celostátní předpovědi těžko budeme hledat nějakou zmínku o Šluknovském výběžku, pokud se tam očekává počasí trochu jiné, tak v té krajské předpovědi pro Ústecký kraj už dost často ten Šluknovský výběžek najdeme odlišený. Pokud jde o předpovědi v médiích, třeba v televizní předpovědi počasí, tak tady bych jednoznačně u nás doporučoval veřejnoprávní Českou televizi. Jednak samozřejmě tam není tolik bulvárního balastu, ale další je výhoda, že na České televizi vlastně reprodukuje tu předpověď počasí meteorolog. To znamená, člověk, který rozumí tomu, co tam je, je schopen to i líp vysvětlit a vypíchnout to, co je opravdu důležité. No a pokud posloucháme rádio, tak samozřejmě nemůžu říct nic jiného než Český rozhlas, ale můžu to říct s klidným svědomím.
1: Vida? Nejlepší jsou předpovědi pro kraje, to jsem nevěděla. Kde to tady na stránkách Českého hydrometeorologického ústavu je? A tady druhý odkaz pod mapou České republiky.
2: Když budu mluvit za své kamarády, většinou amatérské astronomy, tak ti se moc rádi dívají na předpovědi počasí na norských stránkách a nemůžou si je vynachválit. Jak je hodnotíte vy jako meteorolog?
0: Tak to už je úplně jiný druh předpovědí. Jedná se o modelové předpovědi, tedy výstupy z matematických modelů atmosféry, s tím, že vlastně to jsou přímé výstupy. To znamená, neprochází vůbec přes meteorologa, meteorolog je nijak needituje, neupravuje. Zdá se, že mezi lidmi v České republice je ten norský model, nebo takzvaný norský model, asi nejpopulárnější. Najdeme ho na serveru yr.no, to znamená yr.no, s tím, že ale je tady jedna taková trošku záměna, ten model totiž není norský. Pokud teda sledujeme počasí pro Českou republiku a blízké okolí, tak rozhodně není norský, protože norský model začíná počítat pro oblast severně od Berlína. Ale na těch stránkách je vlastně poskytována taková služba, že v těch místech, kde není takzvaná doména toho norského modelu, je pro zobrazení použit model evropský, z Evropského centra pro střednědobou předpověď. Velkou výhodou toho serveru norského je jedna věc. On má velmi pěkně udělanou grafiku. Srozumitelnou, pěknou, nijak náročnou, takže proto asi ty předpovědi jsou oblíbené. Já můžu z vlastní zkušenosti říct, že není lepší než ostatní, ale ani horší než ostatní. Je to prostě model. Co tam taky najdeme, tak jsou takzvané meteogramy, což jsou vlastně grafy, kde najdeme časový vývoj meteorologických charakteristik dopředu pro jedno zvolené místo. Je tady ale opět jedno malé šmečko, lidově řečeno, protože pokud my si zvolíme nějakou lokalitu, on si ji z geografické databáze najde, vykreslí nám ten meteogram a tváří se, že je to přesně pro tu lokalitu. Ale ve skutečnosti je to pro nejbližší uzlový bod toho modelu. V současné době ten evropský model už teda zmenšil krok té sítě uzlových bodů asi na 13 kilometrů, to znamená, že ta chyba nebývá větší než 10 kilometrů, takže to není tak strašné, ale přesto v nějakém velmi členitém terénu ten rozdíl může být daný právě tím geografickým rozdílem uzlového bodu a místa, pro který to jakoby zobrazuje.
2: Když člověk tady na norských stránkách přepne změně nesrozumitelné norštiny na angličtinu, tak je to hned lepší. No, ta mapa světa, kde se dá pustit animace počasí na 9 dní dopředu, vypadá impozantně.
1: Hezké pozlátko. Ale jak jsme slyšeli, model je to jako každý jiný. Mě by spíš zajímalo, jestli máme i české modely. Co třeba takhle Aladin?
0: Jsou takové dva základní modely, které najdeme na českých stránkách a mají český původ. Aspoň částečně, jednak je to model Aladin, který je počítaný u nás na Českém hydrometeorologickém ústavu, kde najdeme jednak základní mapy, teplotu, vítr, oblačnost, srážky, a najdeme tam ale také i ty meteogramy, o kterých jsme mluvili v souvislosti s norským modelem, a to pro každou obec, která má více než 2,5 tisíce obyvatel, ale také pro letiště, včetně amatérských letišť, a také pro horská střediska. Dalším modelem je potom takzvaný MEDART, což je moc pěkné meteorologické jméno. Ten vyvíjeli a počítají na Ústavu informatiky Akademie věd České republiky. Ten model Medart najdeme na stránkách www.medart-online.cz a kromě předpovědi srážek, teploty, větru, tam najdeme jednu zvláštnost, a to sice předpověď znečištění ovzduší těmi základními polutanty. Je tam oxid siřičitý, oxid dusičitý, polétavý prach a je tam také přízemní ozon.
1: Jak jsme slyšeli, je z čeho vybírat. Děkujeme za rady. Ale nevím, jestli si posluchači stihli všechny ty adresy zapsat.
2: Tak to vám řeknu přesně, nestihli. Je jich totiž moc. Takže jsem požádal Martina Nováka, aby nám je pěkně sepsal a přidal k ním ještě několik dalších odkazů pro ty posluchače, které zajímá předpověď do hloubky. A po skončení Meteoru najdete vše na našem webu.
1: Tedy na meteor.rozhlas.cz. Vyťukat, najít a hurá na dovolenou, bez obav z nedostatku informací o počasí.

0: Petře, můžu se vás na něco zeptat?
1: Jistě.
0: Všimla jsem si, jak máte poškrábané ruce na předloktí, jak se vám to stalo?
1: No to je na další vyprávění.
0: No, vyprávějte.
1: Natáčel jsem pro Meteor reportáž.
0: Snad ne někde v zoo.
1: Ne, to mě nepoškrábala zvířata, ale rostliny.
0: Ale o to víc mě zajímá, jak se to stalo.
1: Tak dobře, začalo to tím, že jsem se dozvěděl o nové knize, na které mě ihned zaujal název Divoká příroda Prahy a blízkého okolí.
0: Copak v Praze je ještě nějaká divoká příroda? To jsou samé domy, silnice, parkoviště, nákupní centra.
1: No právě. To mě na tom zarazilo. Pod knihou jsou podepsáni geolog Radek Mikuláš a botanik Jan Albert Šturma. A tak jsem je oslovil, jestli by některé místo, které považují za divokou přírodu Prahy, nepředvedli i posluchačům Meteoru.
0: Aha, a podle vašich poškrábaných rukou vidím, že předvedli. Kam jste se vydali? Do jaké divoké přírody?
1: Na Barrandov.
0: Na sídliště? Nebo snad do filmových ateliérů?
1: Pod barrandovské skály, na kterých je známý nápis. Já tam předtím nikdy nebyl a nevěděl jsem, do čeho jdu. Dole na naučné stezce jsme se sešli v úterý v 16 hodin. Robert Mikuláš a Jan Šturma byli oblečeni do terénu a já polobotky, kalhoty a bunda. Prostě to, v čem chodím do rozhlasu.
0: Jak to pod barrandovskými skalami vypadá? Pusťte nám svou reportáž.
1: Takže my jsme se vydali na jedno z míst, které se nachází v Praze, nedaleko Rušné silnice. Jsme tady zrovna v době, kdy se blíží dopravní špička, ono je to trošku slyšet. Jsme u barrandovských skal, na místě, kde dřív byl očividně bazén letní. Takže z pohledu přírody, čím je tato oblast význačná?
2: Tak z pohledu neživé přírody, to je jeden z nejvýznamnějších odkryvů geologických, který zachycuje vrstvy spodního devonu a svrchního siluru. Je zajímavý, teď jsem se dozvěděl před chvílí, že zdejší komunita bezdomovců odtud vyhání geology s kladivem, tak doufám, že to dělá aspoň nějak jako míru milovně a zkoušej to po dobrým, protože i já jsem občas sem chodil kvůli té neživý přírodě. Byl tady takovej jeskyní výklenek, postupně zvětšovaný činností sběratelů z kamenělin a v tom bylo plný úlomku korálu a lilijic. Ale vám jde asi hlavně o tu živou přírodu, která vlastně je obsahem té naší knížky.
3: To, co tady, když tady stojíme, vidíme, tak vlastně jsme na okraji Českého krasu, to je vlastně jeden z jeho nejsevernějších cípů, že jo? A skála, která je nad náma, tak je takový mix té krasové flóry, která je specifická, protože je vázaná na vápenec, spousta těch kytek, co tady už kvetoucí, a ta sice žlutě kvetoucí, která byla na tom defile, když jsme kousek odtud stáli, je typická pro takové jako skalní stepy a tak. Tak krom těch druhů typických pro ty skalní stepy je tady obrovské množství kytek, které jsme říkali neofity. Jo, neofity jsou vlastně druhy, které poměrně nedávno nebo aktuálně utekly z kultur, ze zahrad, vyřívaly se snadno železnicí a řekou. Obojí je tady kousek vedle, že jo, 50 metrů od nás. To znamená, že tady ta koncentrace těch neofitů a zároveň koncentrace těch jakoby autochtonních druhů je obrovská.
0: Když tak poslouchám, jak to pod barrandovskými skalami vypadá, to není zrovna tiché místo pro natáčení.
1: No to opravdu není. Frekventovaná silnice, železniční trať a právě v tomto úžasném kontrastu divoká příroda. Přesunuli jsme se o pár desítek metrů dál, počkali, až přijede vlak a mohli natáčet dál. Kam jsme to teď došli?
2: Došli jsme do starého lomu mezi bývalým koupalištěm pod Barrandovem a Barrandovou skálou s tím známým nápisem Barrand, který už je tam asi 130 let. Jsou tady nádherné ukázky těch lián. Boubín třeba nemá, ale tyhle ty městské pralesy mají většinou takovou síť lián, že kolikrát jsem se snažil o tom šplhat a ani to se mnou se neutrhlo. Tady je to především ten plamenek Plotní, jo, opletka, nevím, jestli tady taky někde je.
3: Opletka víc pod náma.
2: Pod náma, no.
3: Když jsme sem stoupali vlastně tou pěšenkou, což bylo asi 20 výškových metrů, no 15, tak jsme vlastně míjeli několik jakoby zbytků těch kultur, které tady postupně zdivočujou, splňujou. Míjeli jsme několik šeříků, míjeli jsme teďka žlutě kvetoucí mahony, co jsme míjeli s tou, která se pěstuje z toho důvodu, že stále zelená i v zimě a že to je hezký dekorativní keř, tak jsme měli jedno z prvních jarních jídel v takovéhle krajině a to je pažitka, česnek.
0: Vida, mohli jste se občerstvit?
1: Ano, mohli, stačilo ujít pár kroků.
3: Tady je ten česnek, o kterém jsem mluvil.
4: Jo, česnek.
3: To je výborný.
4: No jo?
3: Chutná vám.
1: Musím říct, že dost mi chutná.
0: A co bylo dál?
4: Padlo zásadní rozhodnutí, že budeme šplhat až nahoru na skálu. Já naprosto neoblečen k takovému výkonu, v levé ruce mikrofon, přes ruku přehozenou bundu, protože už mi bylo děsné horko a jenom pravou rukou jsem se mohl zachytávat keřů a kmenů, abych neuklouznul. Dobrodružství začalo.
5: Tak teda.
1: Au.
0: To bylo co?
4: První šrám na ruce. Ale dost stížností, přesunuli jsme se asi o 10 výškových metrů.
3: Tak na tomto místě je vidět to, že ty bloky se trhají, protože ta skála je vlhká, padá to. A vlastně kmeny těch stromů jsou zahnutý, to znamená, že rostou na místě, který se pohybuje a že ten strom se to vlastně snaží dorovnat, tím se pořád otáčí nahoru. Takže z toho vzniká taková typická jakoby ústup, která pravidelně jsou takovýhle stromy, které podle toho vlastně můžete poznat, že ten svach je nestabilní.
2: Tam v tom koutě z té terasy s těma stromama, až sem, tak kdy někam stojíme, se v zimě tvoří ledopád, který má takový často poměrně pěkný, 2 metry široký jampouch, což je lákadlo pro horolezce. Sám jsem to zkusil jednou a musím říct, že jsem byl hodně rád, když jsem to měl šťastně za sebou.
0: Myslím, že vám bohatě stačil jarní svah barandovských skal, že?
4: Mně ano, ale budete se divit, nepřístupný svah vyhovuje bezdomovcům. Asi je tam nikdo neobtěžuje. Bohužel, ale dělají dost nepořádek.
3: Jsme teďka na hromadě odpadků, který tady zanechal někdo, kdo tady nějakou dobu země sídlil nebo aspoň česně přebýval. A já na ní chci vlastně říct to, že tý městský ani žádný jiný vlastně krajní není žádný substrát cizí. To znamená, že i na kusech tady poházeného plastu a molitanu už se něco děje, porůstají to nějaký porosty sinic, něco tady klove do molitanu. Dalo by se skoro říct, že v té městské divočině jsou odpadky a podivné substráty jako molitan, poházený mikiny a kalhoty, poměrně jako běžný substrát, se kterým se ta krajina docela dobře vyrovnává.
2: Například na tom igelitu to je pítko, že jo, pro ptáky docela atraktivní, myslím.
3: Luxusní jezírko, dočasný pro nějaký larvy komárů a takovýchhle věcí. A i tamhle v té hnusný splesnivělý majonéze, prostě to uvnitř docela žije, jo. To znamená, že v takovémhle místě, jako jsou takovýhle příměstský krajiny, se člověk musí trošku oprostit od takových těch tradičních estetických norem a brát tady ty odpadky a tady ty zbytky jako přirozenou součást vlastně takovýhle krajiny.
2: Čímž teda si nemyslím, že by se to nikdy třeba nemělo uklidit. V mnoha případech, jako i to je legitimní zásah samozřejmě, to uklízet, nejenom to sem nosit.
3: No a teďka nás teda čeká trošku drastická cesta vzhůru tím svahem. V jedné části jsou tam schůdky dřevěný, po které bychom se měli dostat nahoru na tamhle ten útes.
0: No jaj, to asi bylo opět těžké šplhání.
4: Proti tomu, co nás ještě mělo čekat, úplná procházka růžovým sadem. Vyšplhali jsme další desítky metrů.
3: Jsme tak asi kolik? 30 metrů na tratí vlakovou na takový plošince. To místo, na kterém stojíme, je tvořený různýma utečencema ze zahrady. Jsou sem naházený ty přešky ze zora, jste tady žlutě kvetoucí, ta mahony je cesmínolista. Pod náma různý kultivary kosaců. Nicméně pod náma asi 5 metrů je zbytek krasový stepy, takový vysoký trávy, vypadá to jak nějaká pampová tráva. Jsou to kavily. A jako kontrast k tomu za náma je taková tsunami, obrovská tsunami vlastně v tom straně lián, který se plazí po skále dolů, tak to je opletka Ubertova. To je jeden z těch invazních druhů, který takovýhle místa opanují a místama jako zpětka právě stojíme dominuje.
2: Tady jsem si jenom těch tulipánů ještě, těch je poměrně dost. Tamhle za náma, tady. Oni ty cibule vydržejí poměrně dlouho na takovýchhle místech, občas disturbovaných. Postupně ta cibule zaklesá, že jo, do země, ale třeba 50 let vydrží.
3: Jo. Podobně jako sněžinky, které jsme teďka rozšlapali.
2: No jo, takže tady je taková směs, opravdu docela vysoká diverzita. S tím se můžou měřit určitě některých zbytovy, že jo, tam je taky z principu velká diverzita. A zase jinde v té nový divočině to třeba až takový není, ale rozhodně to nebude taková mizerie jako naproti přeseklanče golfových hřištích, že jo. To mám tak nějak z principu snad ještě méně rád, že jo, než betonový povrchy, ty golfové hřiště, protože oni se tváří jako zeleně, ve skutečnosti takovou roli v podstatě ani neplnějí.
0: To je známá věc, v nízko sestřižené trávě skoro nic nežije. Kolik vám ještě zbývalo vyšplhat?
4: Už se zdálo, že to je jenom pár metrů, že za chvilinku už musíme být nahoře na skále v oblasti, kde začínají zahrádky a rodinné domky. A to byl ten problém. Kde jsou obydlí, tam dochází k nečekaným změnám.
3: Já, když jsem tady naposled procházel, tak to bylo normálně průchozí nahoru, když tady nebyl ten plot. Tak to můžeme to vzít dolů, když tak tady to je jako dosaží se dá sejít. A nebo si, když si dáte chvilku takovou plazivku, jako roštím, tak vylezem nad tou chatou už na tu silnici. Drastický úsek je tak 20 metrů. Vystoupáme nahoru podél té chaty a měli bychom tam být. Tady vám radši pomůžu, když tak, ono to je tady exponovaný docela.
4: Následovalo lezení po kolenou, plazení se keři plnými trní a to všechno na strmém svahu, kde, když by mě ujela noha, byl by konec asi nejenom reportáže. Mikrofon a bundu jsem si musel dát k Janu Šturmovi do batohu, abych měl obě ruce volné. No, nakonec jsme to zvládli. A tak, když jsme se unavení dostali nahoru, přišla zasloužená úleva.
3: Předávám tady mikrofon zpátky.
1: Ježišmarja.
3: Myslím, že k divočině patří dobrodružství.
2: Tak tak. Jiný za to dají spoustu peněz.
3: Zážitkový kurzy.
2: Zážitkový kurzy, my to máme zadarmo.
0: A humor vás neopustil, to je hlavní.
4: No, asi o minutu později Jan Šturma zjistil, že má roztržené kalhoty. Ale divokou přírodu Prahy prostě není radno podceňovat.
0: Děkujeme, že jste nám ji v dobrodružné reportáži ukázal, Petře, a ty poškrábané ruce, ty ať se vám brzy zahojí.
4: Děkuju, a kdo by chtěl vidět fotografie z naší dobrodružné výpravy, tak budou zveřejněny na webu Meteoru.

0: Vybudovat obří vodní přehradu trvá roky a stojí to obrovské finanční prostředky.
1: To platí v případě, že ji staví člověk. Naproti tomu přírodě se to povedlo během minut a zdarma.
0: Navštívíme střední Asii, nebeské hory. A to vše díky četbě z knihy hydrogeologa Zbyňka Hrkala o lidech a vodě.
1: Čte herec Jiří Švá.

Když staví přehrady příroda. Dnes vás zavedu do střední Asie, do pohoří Tian Shan. V překladu z čínštiny jde o nebeské hory, z ujgurštiny hory duchů. Je to rozsáhlé pohoří táhnoucí se rovnoběžkovým směrem v délce asi 2800 kilometrů od Kyrgyzstánu po Čínu. Průměrná šířka pohoří je 300 až 600 kilometrů a je to šesté nejvyšší pohoří na světě. Pohoří Tian Shan jsem vybral, abych vám ukázal, co dokáže voda v souboji s povrchem naší planety. Ač se to nezdá, vodní živel je ve své podstatě líný. Vždy se snaží odstraňovat tu část zemského povrchu, kde s tím má co nejméně práce. Pokud si může vybrat, vždy dá přednost měkké hornině před tvrdou a rozpukané před pevnou. Proto také naprostá většina řek sleduje zlomy v zemském povrchu. A právě to dělá i Karasu, neboli Černá řeka, zde v pohoří Tian Shan. Kopíruje jeden z největších zlomových systémů na planetě, Talaso-Ferganský zlom. V období Triasu a Permu, zhruba před 13 až 286 miliony lety, se dvě kontinentální desky začaly přes sebe posouvat a tento pohyb se dosud nezastavil. Rychlost posunu rozhodně není nijak zanedbatelná. Obě desky se o sebe třou rychlostí 13 až 14 mm za rok. Za 100 let je to posun téměř o půl druhého metru. Není tedy divu, že jde o jedno ze seismicky nejaktivnějších míst na světě, kde zažít zemětřesení není nic výjimečného. Talaso-Ferganský zlom se táhne na vzdálenost okolo 800 kilometrů, takže i laik může na morfologické mapě snadno najít obrovskou lineární strukturu. V pohoří Tian Shan se stalo něco mimořádného.

Pokud se člověk rozhodne vybudovat sypanou hráz za použití nejmodernější technologie, mu to trvá roky. Příroda takovou stavbu zvládne za několik vteřin. Zhruba před 500 lety došlo v oblasti Tianšanu k mimořádně silnému zemětřesení, které způsobilo gigantický sesuv. Skalní zřícení doprovázené plošným sesuvem půdy. S trochou nadsázky se dá prohlásit, že na dno údolí spadla celá hora. Nemusíte být geologem, abyste ještě dnes dokázali ve svahu identifikovat místo, kde chybějí miliony kubíků hmoty. Příroda zde na řece Karasu postavila geniální technické dílo. Na dno nasypala propustný materiál a přes něj navršila obrovskou masu hlíny a jílů, které vytvořily dokonale nepropustnou hráz. Když se nádrž naplnila vodou z řeky Karasu až po okraj, voda přetékat nezačala. Kdyby k tomu došlo, eroze vody by přehradu postupně zničila. Voda místo toho začala prosakovat při dně hráze, ale jen takovým tempem, který se rovnal přítoku. Ustavila se rovnováha, která naplnila nádrž dlouhou několik kilometrů, odolávající obrovskému tlaku vody již po dlouhá staletí. Člověk by na tomto místě měl v tichém úžasu smeknout a obdivovat sílu přírody. Současně by právě tato lokalita měla být varováním. Jen o 20 kilometrů dále se řeka Karasu vlévá do obrovské Toktogulské přehradní nádrže, která zadržuje 19,5 kilometrů krychlových vody. A teď si představte, že k podobnému sesuvu jako na Karasu by došlo na nádrži Toktogulu. Zřícené masy zeminy by vyvolaly vlnu, kterou bychom mohli přirovnat k tsunami. Ta by s ničivou silou smetla hustě osídlené Ferganské údolí. Na cestě by sebou mimo jiné brala i nezajištěné skládky s radioaktivním a chemickým odpadem, které tu zůstaly z dob Sovětského svazu. Tento případ není bohužel v oblasti Tianšanu ojedinělý. Na území dnešního Tádžikistánu vznikla v roce 1911 v údolí řeky Bartang naprosto identickým přírodním způsobem nejvyšší hráz na světě. Přehrada místy vysoká až 700 metrů. Zemětřesení tehdy pohřbilo vesnici Usoji se všemi jejími obyvateli a vytvořilo jezero dlouhé 70 kilometrů a hluboké více než 500 metrů. Objem vody jezera se odhaduje na 17 kilometrů krychlových. Zdejší hráz považují odborníci za jednu z nejrizikovějších na světě, protože ohrožuje populaci zhruba 5 milionů lidí na povodí řek Bartang, Pianže a Amudarya. Přes veškerý pokrok člověk zemětřesení nedokáže předvídat a už vůbec ne jakýmkoliv způsobem ho korigovat. K podobné katastrofě může v pohoří Tianšan dojít za dalších 500 let, stejně jako si o ní můžeme přečíst v novinách hned zítra.

0: Říkám si, zajímá to někoho. Každý geolog ví, že riziko zemětřesení v prostoru atomové elektrárny v Temelíně je vyloučeno. Větší je nebezpečí, že se právě sem zřítí meteorit. Přesto jako reakci na havárii v jaderné elektrárně Fukushima způsobené vlnou tsunami provádíme další bezpečnostní analýzy v místě vzdáleném 1000 kilometrů od nejbližší mořské pláže a zajišťujeme Temelín i proti nesmyslným rizikům. Skutečná nebezpečí, která mohou ohrozit miliony lidí, nás ale nechávají v klidu.
1: Složitá je situace s vodou ve střední Asii. Ještěže my žijeme v zemi, kde kromě občasných povodní jinak voda v podstatě ničím nehrozí.
2: Jediné, co hrozí, je, že nebudete znát odpověď na naši soutěžní otázku.
1: Uvidíme. Na otázku z minulého týdne, ale správných odpovědí přišlo dost, i když někteří posluchači se nechali zmást. Ptali jsme se...
2: Můžeme se ještě i dnes v České republice setkat s výskyty mořské vody? Pokud si myslíte, že ano, napište kde.
1: A toto je odpověď Zbyňka Hrkala.
3: V geologické minulosti bylo naše území několikrát pod hladinou moře. Jako jasný důkaz nám z těchto období zůstaly minerální vody, které obsahují složky pocházející z tehdejších moří. Jako ukázku můžeme uvést minerální termální vodu v Karlových Varech, která obsahuje směs srážkových vod a zbytků zasáklých tzv. Fosilních mořských vod. Ještě názornější jsou vysoce mineralizované znovu fosilní vody na Moravě, konkrétně v Darkově nebo v Hodoníně.
2: Eliška Plánská z Mělníka vzala naši soutěž s humorem a napsala nám, že slaná voda se nachází na Oravě, protože tam je stejnojmenná horská chata.
1: Jako správnou odpověď to samozřejmě uznat nemůžeme, mimo jiné, protože nás zajímalo území České republiky a ne Slovenska.
2: Ze správných odpovědí jsme nakonec vybrali odpověď Marka Imriska z Nového Jičína. Blahopřejeme a zasíláme knihu Zbyňka Hrkala o lidech a vodě i s věnováním autora.
1: Dnešní otázka bude opět hodně o přemýšlení, takže dávejte dobrý pozor. Voda se vaří při 100 stupních Celsia, to ví každý. Když však horolezec chce uvařit čaj kdesi v Himalájích, narazí na nečekaný problém. Za nižšího atmosférického tlaku, který v horách je, se mu voda začne vařit už při nižší teplotě. Očekávaných 100 stupňů prostě nedokáže docílit. Teplota varu vody totiž závisí na tlaku. A dnešní otázka zní...
2: Jaká je nejvyšší teplota varu vody? Jinými slovy, když budete zvyšovat tlak, při jaké nejvyšší teplotě dokážete udržet vodu v kapalném skupenství?
1: Odpověď zasílejte na meteor@rozhlas.cz do pondělí

0: Chemie je velmi užitečný obor. A protože všechno kolem nás má nějaké chemické složení a s něčím reaguje, nedá se chemii uniknout.
1: To nedá. Ostatně to my v Meteoru ani nechceme. Naopak, chemii si k nám zveme. Přesněji chemiky. Petr Holzhauser a Jan Havlík z Vysoké školy chemicko-technologické právě přicházejí.
2: Dobrý den.
1: Vítejte.
3: Dobrý den.
0: Co nám nesete dnes?
3: My jsme si pro vás dnes nachystali speciální úkol. Máme tady pro vás pomeranč, olivový olej a zapalovač. Chtěli jsme vás poprosit, jestli byste nám z toho neudělali svíčku.
2: Svíčku? No a na to ale budeme potřebovat určitě jako první, co mě napadá, knot. Ten máte?
4: No ten právě nemáme. Ještě vám tady můžeme nabídnout nůž jako jediný nástroj, který smíte používat.
1: Svíčku z pomeranče. Ale jak?
0: Oloupat, nakapat šťávu do oleje, naházet tam kůru a zapálit, já nevím.
1: Je mi divné, že tu nemáme žádný knot. Bez něj se svíčka prostě neobejde.
0: Souhlasím. Tak pánové, my si myslíme, že bez knotu to nepůjde.
3: Máte pravdu v tom, že potřebujeme knot a my už ho vlastně máme. Ten knot je totiž schovaný uvnitř toho pomeranče. Odborně se tomu říká semenicový sloupek a je to takový ten bílý provazec, který je uvnitř pomeranče obalen těmi pomerančovými plátky a pokud ten pomeranč zvládneme správně otevřít, ten semenicový sloupek, ten náš knot tam zůstane zachovaný.
1: No to ale budete muset vy. My neznáme správný postup.
0: Jak na to?
3: Pomeranč uchopíme do jedné ruky a nožem opatrně rozkrojíme kůru podél celého pomeranče tak, abychom...
4: Máš na mysli jako po rovníku.
3: Jo? Po rovníku, přesně tak. Rozkrojíme náš pomeranč po rovníku opatrně, abychom nezasáhli dovnitř, ale pouze kůru mírně nakrojili.
4: Ale když řízneme trošku do té dužiny, tak se nic neděje.
3: Nic se neděje, budeme pouze špinaví od pomerančové šťávy. Tak, pomeranč je obkroužený a teďka opatrně strčíme prsty do vnitřního otvoru a pokusíme se odloupnout tu naši kůru od vnitřku pomeranče. Ten náš knot bude lépe oddělit na straně, kterým pomeranč drží na stromě, to znamená na té vrchní. Tak, cítíme, jak se uvolňují ty jednotlivé svazky a máme to tu?
1: Zůstal tam takový výběžek asi 2 cm.
0: To je náš knot, že ano?
3: Přesně tak. Pokud se podíváme na vnitřek pomeranče, tak vidíme, že za tou naší oranžovou pevnou slupkou je vnitřní bílá dužnina, která je porézní, nasákavá a pokud my nyní tuto dužninu naplníme naším olejem, ten olej se nasákne dovnitř a vyzlíná potom knotu navrch.
4: Musíme tam toho oleje nalít jenom tolik, aby celý ten knot nebyl potopený, aby prostě koukala špička toho knotu, tak jako u svíčky, kdy také z toho rozstaveného vosku vždycky musí kus trčet ven. Tak já vám to takhle podám a když se podíváte, tak ještě před zapálením je krásně vidět, že ten olej se skutečně do té bílé části dužiny pěkně nasáká.
0: Ano, ano, je tady vidět, jak vlastně klesá hladina toho oleje a vlhne ta vnitřní strana té kůry pomeranče.
4: Přesně tak. A těmi kapilárními otvory v té kůře vzlíná olej i do toho našeho knotu. A to může trvat několik minut třeba nebo čtvrt hodiny. A pokud to chceme urychlit, tak můžeme i ten knot prstem trošku opatlat tím olejem, aby se nám to promočení urychlilo.
1: Patlámo, patlámo a je to. Teď mám prsty od oleje.
0: Pojďme na to. Jsem zvědav, jak hoří pomerančová svíčka.
3: Z začátku to chvilku potrvá, protože je to ovoce a je plné vody. Tak.
4: Tak, vidíte, že nám knot splál a tady máte lampičku z pomeranče.
1: Krásná. Musím říct, že vypadá moc hezky.
4: Ona je to velmi pěkná dekorace, pokud chcete udělat zajímavé osvětlení třeba při nějaké slavnostní večeři nebo romantické večeři, tak si můžete na stůl dát 4 lampičky z pomerančů a je to.
1: Kdyby hořel knot, asi by moc dlouho nevydržel, že? To bude zařízeno nějak jinak.
4: Ten princip lampičky je vlastně stejný, jako funguje svíčka, protože to, co tam ve skutečnosti hoří, tak není ten kapalný olej, ale až produkty jeho tepelného rozkladu, které mají plynné skupenství. To znamená, ten knot nehoří, ten knot funguje skutečně pouze jako přívodní potrubí v podobě mikrokapilár, které nasává ten olej A tím, jak je na vršku rozžhaven, jak tam hoří ten plamen, tak tam dochází vlastně k částečnému rozkladu a k částečnému odpařování toho oleje. A teprve tyhle ty plynné produkty rozkladu tak hoří a hoří čadivým plamenem, který my vnímáme jako ten charakteristický žlutý plamen svíčky nebo téhle naší lampičky.
3: Ta žlutá barva toho plamene je právě způsobena drobounkými částečky sazí, které se v tom plameni rozehřívají a žlutě svítí.
4: To, že vznikají v tom plameni sazy, si můžeme vyzkoušet. Já bych možná poprosil tady váš hrnek s čajem, který tady máte. Když ho zkusíte strčit do plamene svíčky opatrně, skutečně tak, aby ho ten plamen olíznul, tak se nám ten...
2: Zčernal
4: to. No, tak se nám na tom chladném povrchu porcelánu vyloučí právě ty saze, které tam v tom plameni hoří. Kdybychom totéž udělali třeba s plamenem lihového kahanu, který má takový modrý a nesvítivý plamen, tak tam by se nám ten porcelán neočoudil.
1: Za těch několik minut, co nám tady hoří pomerančová svíčka, musím říct, že se nám studio pěkně vyvonilo.
0: To je odměna, pánové, že se vám podařilo udělat svíčku z pomeranče.
4: Ta vůně je způsobená, jak jsem říkal, nejenom tím olejem, ale také silicemi, které jsou přítomné v té pomerančové slupce ve velkém množství. A když tady teda máme vlastně tu druhou polovinu pomeranče, oloupanou, tu kůru z něj, tak si můžeme zkusit ukázat ještě jeden docela pěkný efektní pokus.
3: My jsme zmínili slovo silice. Silice je eterický olej, který se nachází v té vrchní slupce pomeranče. Jsou to organické látky, které jsou těkavé a to, jak odtěkávají, tak způsobuje, že se snadno šíří do prostoru, my je cítíme a vyvolávají onu známou citrusovou vůni. A proč jsou to organické látky a jsou těkavé, tak jsou zároveň i hořlavé, což si můžeme ukázat na jednoduchém experimentu. Pokud vezmeme pomerančovou kůru a umístíme ji blízko plamene a poté ji zmačkneme, silice vystříknou do prostoru a měly by v tom plameni vzplanout.
4: Tak je potřeba tu kůru vlastně přelomit vnější stranou směrem do plamene.
2: Úplný plamenomet.
4: A opět, když se podíváte, tak z toho plamene, tak jde docela černý obláček sazí. To je ten samý princip jako u toho plamene, totiž, že dochází k nedokonalému spalování těch složek silic. Hlavní složkou pomerančové silice je limonén, který se jmenuje právě, nebo byl pojmenován po citrónech, které se v různých jazycích řeknou limon nebo lemon. To je elegantní důkaz toho, že slupka pomeranče obsahuje váčky, které jsou skutečně plné těchto vonavých a do značné míry i léčivých látek.
1: Děkujeme za návštěvu i za provonění studia. A naschledanou za týden.
4: Naschledanou.
3: Naschledanou.

0: Jiří Grygar nechybí v žádném Meteoru a to platí i pro ten dnešní.
1: Představuje nám sbírku svých citátů většinou z oblasti astronomie. Dnes to tak nebude.
2: Dnešní citát pochází od významného německého filozofa, ale také matematika, vynálezce infinitesimálního počtu, Gottfrieda Wilhelma Leibnize. Ten žil 1646 až 1716 a ukázal na velmi hlubokou souvislost mezi hudbou a mezi matematikou. A ten citát zní takhle. Hudba je radost, kterou lidská duše zakouší z matematiky, aniž si uvědomuje, že jde o počty.
0: Je to tak? V hudbě je skryto mnoho matematiky.
1: Ale mnohem víc je skryto ve vesmíru. A proto ještě neodebíráme slovo Jiřímu Grygarovi.
0: Ten nám představí objev, ze kterého až mrazí.
1: Začneme na jižní polokouli, na jejímž nebi září moc zajímavá hvězda.
2: Astronomové vědí už velmi dlouho, že jedna z nejhmotnějších hvězd v naší galaxii, která má hmotnost možná skoro 100 sluncí, je hvězda, která se jmenuje Eta Carinae. Nachází se na jižní polokouli v souhvězdí lodního kýlu a my dokonce dneska víme z pozorování, která byla vykonána v posledních asi 30 letech, že je to fakticky dvojhvězda velice hmotná. Ta hmotnější složka má asi 90 hmotností slunce, ta druhá má asi 40 hmotností slunce. Na druhé straně také víme, a to víme díky našim předkům, že v 19. století tato hvězda, která normálně asi páté hvězdné velikosti nebo dokonce šesté hvězdné velikosti, takže prakticky je na hranici viditelnosti očima, tak ve století 19. mezi roky 1840 a 1860 byla po Siriovi druhou nejjasnější hvězdou celé oblohy.
0: To se stává. Některé vybuchující hvězdy, takzvané novy, mohou zazářit a i když předtím byly vidět jen velkým dalekohledem, stávají se z nich hvězdy viditelné pouhým okem.
1: Jenomže to není tento případ. Proč se tehdy Eta Carinae zjasnila, je nejasné. Tehdy bohužel nebyly dnešní přístroje.
2: A jediné, co z toho období máme, jsou přirozeně pozorování dalekohledem, ale dalekohledem očima, protože ještě ani fotografie neexistovala a žádné jiné modernější metody zpracování obrazu. Takže tohle jsou jediné údaje, které máme. Máme je docela hodně, protože na jižní polokouli už tehdy pracovalo hodně hvězdářů, ale to je všechno. Takže víme, že tam byla dvě maxima, mezi tím ta hvězda trošku zeslábla, pak se zase zjasnila a pak to všechno někde tak pomalinku končilo koncem 19. století a od té doby je ta hvězda relativně v klidu, i když není vyloučeno, že to udělá znovu. No tak pochopitelně, že astronomové jsou nešťastní z toho, že v té době, jak jsem říkal, nebyla fotografie, nemáme přesnou světelnou křivku, máme jenom přibližnou, prostě očima odhadovanou. A za druhé, co by nás velice zajímalo, by bylo spektrum, pochopitelně. Ale spektrum také ještě neexistovalo. Ta spektroskopie se rodila a nikdo ještě nebyl schopen pozorovat spektra hvězd, to bylo vyloučeno.
0: Tak to je špatné. To se nikdy nedozvíme, proč ta hvězda vybuchla, co se s ní dělo, jaké chemické prvky zářily v atmosféře.
1: Vypadá to jako ztracený případ, ale pozor, existuje už 75 let jedna úžasná myšlenka.
2: Už v roce 1940 dva velcí světoví astronomové toho nejvyššího kalibru, a to byl Holanďan Jan Oort a Američan švýcarského původu Fritz Zwicky, publikovali práci, že by teoreticky bylo možné využít toho, že každá hvězda, když vybuchne, tak vybuchne všemi směry. Nejenom ve směru k nám, kde teda ten signál přijde nejprve, ale také ve směru od nás. Ovšem tento signál je pro nás ztracený, protože letí jiným směrem. Ale astronomové mají výhodu. Naše galaxie není jenom záležitost hvězd, ale je to také záležitost mezihvězdné látky. A ta mezihvězdná látka není rozložena rovnoměrně, tvoří chuchvalce, velká taková oblaka, říkáme tomu obří molekulová mračna, a ta dokonce buď svítí, anebo naopak pohlcují světlo podle toho, jestli na ně něco svítí, anebo jestli jsou zcela tmavá a studená. A i když teda jako získat odlesk od nějakého prachu mezihvězdného není asi jednoduché, tak vinou toho, že ta Eta Carinae vybuchla tak silně, že se tolik zjasnila, tak je napadlo, že by to možná šlo udělat tak, že bychom si našli nějaké mračno, které je od nás trochu dál, než je ta Eta Carinae, řekněme o 100 let světelných. To znamená, že ten signál, který byl v té velké erupci mezi lety 1840 až 1860, letěl tím směrem, tím se zpozdil o 100 let, pak se odrazil, zpozdil se o dalších 100 let a to znamená, že přijde na Zemi se zpožděním 200 let.
0: Takže takové kosmické zrcadlo. Na těch obřích vzdálenostech už se projeví, že je rychlost světla konečná a trvá mu to.
1: Přesně tak, jenomže tohle zrcadlo není ani hladké, ani čisté. Představte si černé zrcadlo, které odrazí jenom nepatrný zlomek světla. Ale proč to neskusit?
2: No a tak to zkoušeli. V 60. letech to zkoušel jeden holandský astronom udělat pomocí fotografické techniky a neuspěl. Ten důvod je dneska, jak víme, v tom, že pochopitelně ta fotografie je tak málo účinná, že většinu toho světla vlastně nezaznamená. Teď se situace podstatně změnila, protože máme polovodičová čidla, to jsou ty čipy, a ty čipy mají kvantovou účinnost, která je téměř o 2 řády vyšší než fotografické emulze. Tak to astronomové zkusili znovu, našli vhodná mračna a našli možnost, jak nejenom získali světelnou křivku, takže teď přesně vidíme, jak se ta hvězda měnila, skutečně s přesností, kterou potřebujeme pro světelné výzkumy, ale navíc získali to spektrum, protože to spektrum je naprosto nepoškozené, jelikož ten prach je neutrální, ten nemění nějak to spektrum dopadajícího odlesku a tak to teda dopadlo dobře.
0: To tedy znamená, že dnes astronomové vidí jakoby z filmového záznamu opakovaný záběr toho, co se dělo v 19. století.
1: Dívají se na mezihvězdný mrak, který se před jejich očima zjasňuje a zeslabuje, zkrátka mění se úplně stejně, jako se tehdy měnila sama hvězda Éta Carinae.
0: To je senzační. Skoro jako stroj času. Teď vidíme, co se odehrávalo v 19. století.
2: Takže dneska máme k dispozici přesné údaje o tom, jak vypadalo spektrum té hvězdy, které prvky tam svítily, které teda sloučení tam eventuálně byly, jakou teplotu ta hvězda měla. Prostě najednou to máme zpátky. A pokud ještě budeme něco potřebovat, tak si najdeme nějaké trošku vzdálenější mračno, třeba o 3 světelné roky dál. Takže získáme 6 roků k dobru a za 6 roků si to můžeme přehrát znovu. Tohle je metoda, která mě fascinuje a která se začala používat teď už masově. To znamená, že se zejména zkoumají supernovy v naší galaxii, které vzplanuly od roku 1054 do roku 1680. Všechny ty supernovy byly pochopitelné v době, kdy ještě žádné fotografické záznamy nebyly a byly jenom přibližné údaje. A teď jsme schopni i u těchto supernov získávat jak světelné křivky, tak spektra. Jenom si musíme vybrat vhodné mračno a to se vždycky najde.
1: A tak už se podařilo sledovat spektrum supernovy, která před tisícem let vytvořila souhvězdí Býka známou Krabí mlhovinu, nebo supernovu, kterou v roce 1604 pozoroval Johannes Kepler.
0: Jak říkám, úplně jako by astronomové měli stroj času. Všechny nejjasnější kosmické výbuchy si mohou přehrát znovu.
1: Úžasný objev. Nový princip, který hodně pomůže výzkumu vesmíru. Co dodat?
2: Tak to mně připadá, že to je teda opravdu... To je bomba.
0: A s touhle bombou se s vámi loučíme.
1: S některými ne na dlouho. Ještě dnes od 13 hodin nás oba můžete vidět na vlastní oči na Dni otevřených dveří Českého rozhlasu.
0: Od 13 hodin budeme ve studiu 1, hned za vchodem z Vinohradské ulice.
1: Těšíme se na vás, ať už osobně za pár hodin, nebo
0: prostřednictvím rozhlasového meteoru za týden. Petr Sobotka
1: a Kateřina Březinová.

0: Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
1: Vybíráme je pro vás každý den.
0: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky. Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Byly 4 hodiny. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Právě teď vybíráme z archivu Českého rozhlasu hudební evergreeny i hity vašeho mládí.

Milí přátelé, jsem rád, že vás mohu opět pozdravit na začátku dnešní sestavy vlídných tónů. V nich bych se dovolil vrátit ke smutné zprávě, kterou přinesl závěr letošního ledna. Ve věku 86 let zemřel veleslavný autor filmové hudby Michel Legrand. Ten byl bez pochyby velkou a váženou osobností nejenom francouzské hudby 20. století a významně vstoupil do její větve klasické, filmové, jazzové i populární. Rodilý Pařížan Michel Jean Legrand pocházel z muzikantského rodinného prostředí. Jeho otec Raymond Legrand byl uznávaným hudebním skladatelem a dirigentem. Maminka, napůl Arménka Marcel de Miquelian, byla sestra skladatele Jacques Eliana. Absolvent konzervatoře v Paříži Michel Legrand se nejdříve v mezinárodním měřítku prosadil jako pianista. Výrazný vliv na jeho kariéru měl pobyt v Americe, kde se potkal a spolupracoval s velkými hvězdami, jako třeba s countryovým zpěvákem Frankie Lanem nebo jazzovým trumpetistou Milesem Davisem. Nedlouho potom byla použita Legrandova nahrávka slavné skladby Bixe Beiderbecka in a Mist jako hudební doprovod k novátorskému celovečernímu dokumentu Amerika očima Francouze. A tím de facto začala nesmírně úspěšná umělecká dráha Michela Legranda, co by nejenom interpreta, ale především autora filmové hudby. Michel Legrand byl v silném spojení s režiséry tvůrci francouzské nové vlny, jako například s Jeanem Lucem Godardem či Agnes Vardovou. A už v 60. letech se stal Michel Legrand ve světě filmové hudby pojmem. Malý výběr z jeho slavných melodií vám nabízíme k poslechu v podání dvou elitních orchestrů, André Costellanece a Jeffa Laua. A Jiří Kasel vám přeje klidný a nikým nerušený poslech.

Orchestr Angličana Tmavé barvy pleti Jeffa Lova, rodáka Stonemordenu, zahrál ústřední melodii z filmu Léto roku 1942. Jehož děj je umístěn na ostrov Nantucket ve státě Nová Anglie, kde tráví prázdniny s rodiči tři pubertáci Hermy, Oski a Benji. Film byl natočen v britské produkci v roce 1971 a proslaven byl především působivou hudbou Michela Legranda, který se dále prosadil coby skladatel filmy Slečinky z Rochefortu, Tři mušketýři nebo případ Thomase Crowna, z něhož vzešla stále oblíbená písnička The Windmills of Your Mind, kterou u nás zpívala Helena Vondráčková s textem Zdeňka Borovce pod názvem Můžeš zůstat, můžeš jít, známý ale také v novějším zpracování se zpěvem Hany Hegerové. Nyní si můžete poslechnout v rámci dnešních vlídných tónů na Českém rozhlase České Budějovice v podání orchestru André Costellanece, kterýžto dirigent dosáhl velkého úspěchu v Americe, ovšem jeho původ sahá do Ruska. Narodil se jako Abram Namovič Costellanec v Petrohradě. A teď už se můžete zaposlouchat do krásné Legrandovy hudby v podání orchestru André Costellanece.

V podání orchestru André Costellanece zazněla hudba Michela Legranda z filmu Tři mušketýři. Ve finále dnešních vlídných tónů bude Michel Legrand, nositel 3 Oscarů a 5 hudebních cen Grammy, který před několika týdny opustil tento svět, zastoupen také jako kapelník, ale samozřejmě rovněž jako autor. Jeho orchestr natočil slavnou skladbu I Will Wait For You. Budu čekat na tebe z úspěšného francouzsko-německého muzikálu Paraplíčka z Cherbourgu. Jiří Kasel vám, přátelé, děkuje za přízeň a přeje též za mistra zvuku Michala Koláře jen to dobré.

0: Kulturní archiv Českého rozhlasu otevíráme každý den.
1: Vraťte se i příště do časů svého mládí a poslouchejte největší hudební evergreeny.
0: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: českou minulostí.
1: To je poutavé rozhlasové vyprávění o událostech i osobnostech, které formovaly naše dějiny.
0: Toulky českou minulostí pro vás vysíláme každý všední den po 16. hodině.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.

Můj dědeček byl Forst a tvrdil jedno. Kdo neumí jodlovat, není chlap. A taky se nikdy neožení. A když se ožení, tak špatně, když neumí jodlovat.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 5 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Příběhy ze života známých osobností i obyčejných lidí. Projděte se s námi rozhlasovým archívem.
2: Stříbrný vítr. Jaromír Ostrý si povídá se ženami, které mají duši.

0: Milý pane, vůbec netušíte, jak mi tohle dalo zabrat. Nejsem příliš sdílná a strašně nerada mluvím o sobě, což jste nejspíš poznal. Pro vnímavějšího diváka jsou i tak dostatečně vypovídající moje obrazy. Nevím v tomto případě, jak se vyjádřit psaným slovem a už vůbec ne mluveným. Ale z nějakého neznámého důvodu vám věřím a spoléhám na vaše profesní schopnosti a zkušenosti. Každopádně jsem zvědavá, jak to dopadne, to zas jo. Sama u sebe nikdy nevím, ale těším se. Do Stříbrného větru přišla výtvarnice Silva Chludilová. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Opravdu takové obavy z mikrofonu? Jo. Vy odjakživa žijete v Mikulově. Co vám dal Mikulov?
1: Všechno, co mám.
0: Lásku?
1: Taky.
0: Smutek?
1: Taky.
0: Jaké jste byla dítko?
1: Dítko jsem byla takové extrémně zvědavé.
0: Ano.
1: Poměrně temperamentní. A ta zvědavost se projevovala velmi zvláštně. Takže jsem strkala nos všude, kam jsem teda zřejmě neměla.
0: Kam například?
1: No jo, ale ono kam například, ale já jsem tam strkala hlavně hlavu celou a to byl ten problém.
0: I s nosem ovšem, samozřejmě, jo. Ano. Takže když... někdy přišel nějaký úder?
1: No ani ne tak úder, ale já jsem třeba tu hlavu nacpala do židličky dětské.
0: Ano.
1: A chtěla jsem se podívat, jak to vypadá tam, za tou židličkou.
0: A co jste tam pro Bůh našla?
1: No většinou teda jsem tam našla toto jí před židličku, ale to bylo taky zjištění. Horší bylo potom tu hlavu vytáhnout zpátky, no a toto jsem zopakovala párkrát. Zábradlí, to bylo zajímavější.
0: Mm-hmm.
1: Já jsem hledala takový jiný úhled pohledu.
0: To museli mít rodiče radost, ne?
1: To měli všichni radost kolem mě.
0: To znamená, že jste byla taková objevitelka.
1: Mm-hmm.
0: A jak jste trošku dospívala, tak jak se to projevovalo potom? Pořád stejně. Čím jste chtěla být?
1: Já ani nevím, čím jsem chtěla být. Já si myslím, že tohle jsem snad ani neměla nějak definované.
0: Mm-hmm. Měla jste nějaké možná... touhy nebo nějaké talenty?
1: No talenty jsem měla na různé blbosti. To jsem měla velké talenty. No a to malování mě samozřejmě bavilo.
0: Jo, co jste malovala jako dospívající dívka?
1: Jako dospívající dívka... Co jsem malovala jako dospívající dívka, to ani přesně nevím. Nějaké portréty, to mě držely ty obličeje. Ale jako dítko jsem malovala to, co jsem viděla v různých skvrnách na zdi, mraky, co jsem tam viděla. Jsem na bujnou fantazii.
0: Čili už tehdy vás zajímaly takové rozmazané věci, že?
1: Uh-huh.
0: Skvrny třeba.
1: Tak tam se dá najít lecos.
0: Mě docela zaujalo z toho, co jste mě popsala o sobě, že vy jste tedy strkala všude hlavu a vy jste taky padla někde na Turoldě, tak jsem musel hledat, zjišťovat, co je to Turold, to je nějaký kopec u Mikulova. Uh-huh. A co se to stalo?
1: No, to je ta zvědavost. Opět lezla jsem se tam podívat na nějakou rostlinku. Vím, že byla žlutá, ale pak už si to moc nepamatuji. Protože nahoru to šlo sice, ale dolů v těch teniskách, jsem tam měla nějaké kluské bodky, tak ono to šlo taky, ale já si to nepamatuju. No, byl z toho pád, asi já nevím, kolik to mohlo být, asi tam od té doby nebyla, 6-7 metrů, 8.
0: Takže traumatická záležitost.
1: Já nevím, já jsem měla třes mozku lehký, pak to bylo fajn, že, protože jsem narodila, 2 měsíce jsem si užívala, ne školu zrovna. No, to jsou ty zvědavé... bytosti.
0: To mě řekněte, když tohleto se o vás dozvídáme, tak když jste šla do školy na zdravotní sestřičku, to muselo jít proti sobě, ne?
1: No to šlo
0: zkoumat
1: proti
0: nějaké
1: sobě.
0: Skvrny v nemocničním
1: pokoji. To šlo hodně proti sobě a taky to tak dopadlo. Jak to dopadlo, no.
0: Nebyla jste schopna to zvládat?
1: Ne. Bylo to úplně něco, úplně jiný svět, než já jsem si představovala v těch 15. Ale tehdy jsem měla takový pocit, že nebudu zvládat takové, já jsem měla, studovala jsem na dětskou sestřičku a po pár návštěvách v nemocnici, když jsem viděla nemocné děti, tak mě to všechno, celé to prostě

0: Končím a že odjíždím.
1: Co na to ředitel?
0: No zpočátku nic. Mm-hmm. No pak se mi snažil jako nějakým způsobem vymluvit, že takhle to nejde, že v 15 letech mají jakousi zodpovědnost, což mě teda nezastavilo a skutečně jsem odjela.
1: A co rodiče na to, že jste nechala školy?
0: No byli celý rádi.
1: A dál bylo co?
0: No, dál bylo, ono to bylo docela složité v té době, protože jsem musel žádat různě, ale já jsem se podivu dobře učila, takže ten přestup nakonec opravdu dopadl tak, že jsem přestoupila na Gimpl Mikulovský, na Mikulovské gymnázium.
1: A tam už to šlo.
0: A tam už to šlo, tam už byla výtvarka a úžasná paní profesorka.

Býval u nás v podkroví, voníval terpentínem. A že byl malíř, to se ví, občas byl cítit vínem. Rostly mu bousy trosečníků, ztracený vprostřed vlastní země. V očích jak v šachtě do světlíku, každý se ztrácel jako ve tmě. Maloval lidi z okolí.

Kdo chce být doma prorokem, raději ať řekne amen. Malíři často do oken, z ulice vletěl kámen. Dočeká chválu současníků, ztratí se vprostřed vlastní země. Malíře, kdo si na chodníku zmlátil a potom zmizel ve tmě, říkají lidé v okolí, že dostal správnou lekci. Já však, když malíř

0: Do Stříbrného větru za Jaromírem Ostrým přišla výtvarnice Silva Chludilová. Vy jste potom učila na základce jako paní učitelka. To přece není jenom tak, ne?
1: Tak mě bylo 20 a tehdy mě to připadlo jenom tak, ale nebylo to skutečně jenom tak. A já jsem učila asi 2 roky celé a v té době bylo učitelství hodně spolitizované, což teda taky... No,
0: co jste učila?
1: Příliš, ne. Já jsem byla třídní v 5. třídách a potom jsem učila v 9. třídě matematiku a výtvarnou výchovu.
0: První velká láska?
1: Velká láska první, právě v té době nějak.
0: Co to je vlastně velká láska?
1: No to je ta, která zrovna probíhá.
0: Teď jste mě dostali. No ale tahle ta velká láska měla i nějaké výsledky, že?
1: Ano, měla takové ty výsledky, které z lásky z velké jako bývají, takže jsem ze mě stala maminka, 2 dětí, syna, dcery, které přišly po roce.
0: Ovlivnilo to nějaké vaše výtvarné touhy, tahle ta velká změna ve vašem životě?
1: Výtvarné touhy?
0: Nebo pořád ty šmouhy tam převažovaly?
1: No tak, no, trošku ty šmouhy tam, ty tam byly vždycky, ale samozřejmě, že dětičky naladí člověka trošku jinak, tak přibyly nějaké takové motivy dětské. A to mě jako hrozně bavilo, vymýšlet hračky a ono toho oblečení moc nebylo, bylo všechno moc takové příliš standardní, to není nic na mě, takže jsem obšívala děti a háčkovala.
0: Nebylo to k něčemu dobré, ten nedostatek kolem nás?
1: Tak k tomuhle byl určitě dobrý, že tu kreativitu u člověka, který se s tímhle nespokojil, no tak probouzel.
0: Úplně váš první takový obraz, který skutečně za obraz považujete vy sama? To bylo někdy v té době?
1: Já mám takový pocit, že to bylo někdy po prvním rozvodu. Asi.
0: Ten byl ještě před revolucí.
1: Ano.
0: Co to bylo za obraz?
1: To byly takové s vyhozenými, s částečně kartami. A část těch karet tak jakoby byla vyhozená.
0: A co to mělo znamenat?
1: Do vzduchu. To byla taková řešení si otázky, do jaké míry je ten osud hrou a do jaké míry, jestli ty karty padají nahoru, letí nahoru, anebo jestli na nás padají dolů.
0: Do jaké míry ten váš osud byl hrou?
1: On je pořád hrou. Já si ráda hraju.
0: Vzpomenete si ještě na listopad 89?
1: Samozřejmě.
0: Jak to probíhalo v Mikulově a ve vašem životě?
1: V Mikulově to neprobíhalo v takových velkých samozřejmě intencích, jak Praha, větší města. Tam ten Mikulov je v tomhle a byl a bude zřejmě vždycky takový trošičku jiný. Lidi jsou velmi opatrní. No a u mě osobně jsem právě řešila ty vztahové problémy, takže mě to tak jako až tak nezasáhlo.
0: Bylo to až na druhém místě. Vy jste potom měla docela problém i v tom, že jste po revoluci bydlela v bytě, který někdo zdědil nebo zrestituoval nebo koupil. Nebo jak to bylo?
1: Koupil.
0: A?
1: Koupil a klasika, úplně naprosto klasický případ. Snažil se dostat, že ty nájemníky.
0: Tedy vás
1: tedy
0: a vaše
1: mě
0: děti?
1: A děti z bytu. No. Mm-hmm. Což teda...
0: Co dělal všechno?
1: No tak to, co dělají nájemníci, když potřebují se, teda majitele, když se potřebují zbavit nájem.
0: Tak mě nikdy nikdo nevyhazoval, tak ani nevím.
1: Tak těch případů bylo zveřejněných spousta, nebyl výjimkou, zastavoval vodu, zastavoval plyn, a očerouboval se zábradlí, když bylo před Vánocem a odpojila se anténa, no a vlastně to gradovalo tím, že opravdu tu vodu zastavil do toho bytu asi na 6 měsíců.
0: Bránilo jste se nějak?
1: Bránila, samozřejmě. Měla jsem za sebou děti a možná to mám trošku v povaze. A je to v dnešní době, si myslím, jako taková docela nespravedlnost. Že tam bylo spousta dalších věcí. Najala jsem si právníka, který ovšem teda na prvním stání začal z nějakého důvodu vypovídat proti mně.
0: Tak to jste si najala dobrého právníka?
1: No, tak tím pádem jsem skončila s právníky a začala jsem se o tuto otázku bytovou a právní zajímat sama. Takže jsem se hájila sama, no.
0: Výsledek?
1: No, ustála jsem to nervově, nebylo to ale nic jednoduchého. A pan majitel 2 roky podmínku.
0: Takže nakonec uznali, že vy jste měla pravdu. Nicméně z bytu jste se...
1: Odstěhovala.
0: A váš nový byt, a to mě zajímá. Vy jste prý se nastěhovala do domu, kterému se říkalo Dům hrůzy?
1: No, říkalo, já doufám teda, že jsem tak neříkala, říkala jsem mu Dům hrůzy.
0: Proč?
1: No, protože tak vypadal trošku, hlavně teda uvnitř. A
0: co to bylo za dům?
1: To složení těch obyvatel bylo takové, že napomáhali vydatně k tomu, aby to jako Dům hrůzy vypadalo. Já si myslím, že to nebylo spojené s tím, že by tam bylo strašilo nějak, ale jistě to tam vypadalo jako...
0: Bývalá židovská škola.
1: Ale jinak je to úžasný dům, je to bývalá židovská škola pro malé chlapečinky.
0: Jak to tam vypadalo, když jste tam přišla poprvé?
1: Hromady odpadků všude. Mm-hmm. Samozřejmě si dovede člověk představit, asi když jsou hromady odpadků, které se nevynáší, nevyváží, tak jak to tam působí a jak to tam cítit. No, aby byl bez sociálního zařízení, nebylo tam zkrátka vůbec nic. Ale pamatuju se velice dobře, když jsem tam šla poprvé se podívat na ten byt. On je úplně nahoře v druhém patře. Tak byl takový krásný den, svítilo sluníčko a oni jsou tam vysoké stropy. A mě tam najednou bylo tak neskutečně krásně, přestože tam nebylo lautr nic, tak jsem cítila takovou nějakou... Cítila jsem se tam dobře.
0: Jste si řekla, já to tady uklidím, já to tady přestavím, jo. Opravím. Fakt?
1: Jo.
0: Dalo jste si to takový udělá. Celoživotní úkol.
1: Jak to musí udělat.
0: Tak se to povedlo? Mhm. Vy tam máte dneska i svoji galerii. Mm-hmm. Co všechno tam člověk vidí, když se přijde podívat do vaší galerie Efram?
1: Záleží, kdy tam přijde se podívat.
0: Kdy je nejlépe?
1: Záleží, pokud tam člověk jde se podívat jako do galerie a je mu vcelku jedno, kdo tam co vystavuje, nebo sleduje program a jde cíleně na nějakou výstavu, nebo si přečte zlatou tabulku na zdi zvenku, kde je napsáno, že to je historický dům, který byl tím a tím a tím a je z takového a takového roku a zajímají ho nějaké architektonické prvky. No, když tam vejde, tak tam vidí ty architektonické prvky, které jsou hrozně zajímavé a hrozně zvláštní. Jsou tam nepravidelné klenby, které se někde setkávají, někde rozcházejí. Není nikde žádný pravý úhel a možná je to tohle ten důvod, proč mě osobně je tam tak dobře.
0: A chodí tam spíš kamarádi nebo lidi úplně zdaleka?
1: Chodí tam ti i ti.

0: Silva Chludilová, výtvarnice, Stříbrný vítr, Jaromír Ostrý. Vy jste si potom vyzkoušela ještě taky profesi celní deklarantky, to by mě tedy zajímalo, co to obnáší, ale pojďme dál, pojďme k těm obrazům. Já když jsem viděl vaše obrazy, tak oni z dálky většinou vypadají jako to, co vy milujete, to je nějaká ta skvrna nebo nějaký ten obláček. Co vás tak jako motivuje k tomu něco namalovat? Napřed nápad, nějaká postava a vy začnete malovat, nebo vycházíte naopak z té skvrny?
1: Nejčastěji možná vycházím z nějakého pocitu.
0: Mm-hmm.
1: Nějakého pocitu. Já dopředu nějak si nedělám žádné náčrtky, ani nespekuluju o obraze. Ale tak nějak jako ho v hlavě mám, včetně těch pocitů.
0: Mm-hmm.
1: A pak už ho tak jenom obkreslím.
0: Řekněte příběh nějakého vašeho obrazu.
1: Tenhle, který se jmenoval, mám tam podobný, který se jmenoval a jmenuje Strážce ztracených klíčů. Mm-hmm. Mám takový malinký obrázek, asi o rozměrech 20x15 cm, na které mám, ono je to asambláž, klíč starý, nalepený a takové nějaké právě ty strážce.
0: Mm-hmm.
1: Strážce, andělíky, já nevím, kdo to je, co to je, jsou to strážci zkrátka. Já ty konkrétní úplně věci nemám až tak ráda. Ani o ně nejde. A měla jsem ho v ateliéru, věšený, ten nevystavuju. A jednou mezi těmi návštěvníky byla rodinka, manželský pár z Berlína. A oni teda si kupovali, no se mnou je to jako velmi těžké s tím kupováním, ale tihle ode mě opravdu si koupili jeden obraz, dlouze jsme kolem toho mudrovali.
0: A proč vy neprodáváte obrazy, nebo?
1: No, prodávám, ale dělá mi to velké problémy.
0: Fakt? Rozloučit se s tím?
1: A některé neprodávám. A jak komu?
0: No a přijeli prostě.
1: No a paní tam uviděla tenhle malý obrázek, který se jí nějakým způsobem hodně dotkl. Nějakým vzal srdce. Při další návštěvě, on jezdí tak asi jednou za půl roku, přijel jenom ten pán a přivezl starý klíč. S tím, že by chtěl něco podobného pro manželku, nějaký takový obraz a chtěl by tam 4 ty postavy. No, ale mně se do tohoto obrazu teda vůbec nechtělo, do toho obrázku. Nebavili jsme se vůbec o rozměrech. Já jsem měla vůči tomu pánovi takový nějaký zvláštní, nemůžu říct negativní pocit, ale takový smíšený. Zkrátka jsem ten klíč tam měla asi 2 roky nebo 3, nebo 4, už ani nevím, jako dosti dlouho. On se vždycky za čas ozval, jestli teda už je ten obrázek hotový a nebyl hotový. Já jsem zkrátka z toho neměla pořád nějaký takový dobrý pocit a nemohla jsem se odhodlat tady k tomuto. Oni tam proběhly ještě další nějaké věci, které ani nechci popisovat, proč jsem měla takovou nějakou vnitřní zábranu. Ale nakonec jsem teda skutečně se rozoupala, ten obrázek jsem teda vytvořila, namalovala, dala dohromady s tím klíčem. No a nakonec jsem se dozvěděla, když přijeli si pro ten obrázek, tak paní se rozplakala a on ten klíč byl od jejich berlínského domu, který už neexistuje. A paní byla z židovské rodiny a ty strážci, to byly maminka, to byly lidi, na které ona vzpomíná, kteří nežijí. No a manžel, jeho tatínek byl, já nevím, do jaké míry aktivní, ale voják ve Wehrmachtu. A no, tak to bylo takové jako zvláštní.
0: Vy zasahujete do osudu lidí?
1: Já do osudu cizích lidí si myslím, že nemůžu zasahovat.
0: Ne.
1: Ani nechci.
0: A je to obvyklé, že výtvarník vezme něco, co je někomu hodně blízké, dá to na to plátno a k tomu přimaluje něco, co je zase hodně blízkého tomu výtvarníkovi?
1: Já si myslím, že to může takto fungovat. Záleží na empatii, na nějakém vcítění se, na něčem, co se nedá možná ani nějak přesně popsat, no, specifikovat. Nemusí člověk přece úplně všechno.
2: Stříbrný vítr. Jaromír Ostrý si povídá se ženami, které mají duši.
3: Ne me quitte pas, il faut oublier, tout peut s'oublier, qui s'enfuit déjà, oublier le temps des malentendus et le temps perdu, à savoir comment oublier ces heures qui tuaient parfois à coups de pourquoi le cœur du bonheur. ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Moi,

0: ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Ne me quitte pas, je ne vais plus pleurer, je ne vais plus parler, je me cacherai là, à te regarder danser et sourire, et à t'écouter chanter et puis rire. Laisse-moi devenir l'ombre de ton ombre, l'ombre de ta main, l'ombre de ton chien. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas.
1: Stříbrný vítr, Jaromír Ostrý si pozval výtvarnici Silvu Chludilovou. Co ten výtvarník potřebuje víc? Mozek, srdce nebo ruce? Aby byl dobrý výtvarník.
2: Srdce.
1: Nejdůležitější. Jste tam měla takové období, kdy vás zlobila ruka a z toho, co mi naznačujete, tom, co jste mi napsala, to muselo být hodně těžké období. Co se to stalo?
2: Bylo to těžké období. Ono to nebylo samozřejmě ze dne na den, ale začala mě z nějakého neznámého důvodu bolet právě zápěstí, pravá ruka u mě jako pravačky. To nebylo příjemné, jenomže ono se to stupňovalo asi 2-3 roky. Byly vyřčeny různé diagnózy, některé trošku kuriozní, ale
1: například?
2: Například se mě jeden pan doktor zeptal, jestli mám automatickou pračku. A já říkám, no nemám. A říkám, ale vy máte malé děti, že? A říkám, no mám. No a to perete jako normální pračce? Říkám, tak jako jak jinak? No a ždí máte? Říkám, ježdí máte se. No
1: ale to
2: určitě namáháte. Říkám, tak jako namáhám. No ale to bude tím asi, no tak.
1: No ale to je pravda, já kolikrát, když ždí mám, tak mě bolí ruka.
2: Ale to bylo opravdu hodně. No ale tak nakonec to skončilo operací, dokonce dvojnásobnou operací, protože za tu dobu toho období té pračky, tak se rozpadly zápěstní kůstky a bylo potřeba to řešit operativně. A nedopadlo to úplně až tak při té první operaci. A stalo celá hrozné období, kdy ta ruka šíleně bolela. Muselo se přistoupit k další operaci, což teda pomaličku potom, velmi pomaličku, odstupovaly ty bolesti, ale
1: vlastně jste v té době vůbec nemalovala?
2: To se nedalo.
1: Nedal.
2: To se nedalo z začátku vůbec, ale ono to nebylo jenom jako o tom malování. Samozřejmě strach, že člověk přijde de facto o funkci té pravé ruky, byl jako docela velký, ale i psychicky to bylo těžké, protože jsem na to nebyla připravená vůbec, na tuhle možnost. Zůstala jsem bez přátel, ale ono ne, zůstala jsem bez přátel. To je takový typ, že když mám nějaké tyhle problémy, tak si připadám jak nějaké zvířátko, pejsek, zálezu a ještě snažím se z toho sama nějakým způsobem dostat.
1: Já teď musím prozradit, jak my dva jsme se vlastně seznámili. Musím říct, že nás seznámila Erika Bezdíčková, žena, která byla hostem Stříbrného větru před pár měsíci. Poslala mě na koncert do Mikulova, kde tedy Český rozhlas měl koncert, a my dva jsme byli domluveni, že půjdeme společně na koncert, že já se zastavím ve vaší galerii a vytáhnu vás na ten koncert. Pak se stala věc, která se teda skutečně mě nikdy nestala. Já jsem, vážení posluchači, přišel do úplně jiné galerie, kde jsem úplně jiné dámě řekl, jdeme spolu na koncert, a dáma řekla ano, šla se mnou na koncert. Až na tom koncertě jsme zjistili, že to je úplně jiná galerie, jiná dáma. Jak jste se potkala s Erikou Bezdíčkovou?
2: S Erikou jsem se potkala na výtvarném sympoziu, výtvarně vzdělávacím sympoziu EFRAM, které pořádám pro studenty zaměřené na židovství. O Erice jsem věděla, tak jsem ji pozvala.
1: A něco se ale stalo mezi vámi, ne? Já když vás pozoruji, tak mě připadáte jak dvě nekonečně blízké kamarádky.
2: Já si myslím, že to tak muselo být snad, že jsme se museli zrovna v tuto dobu potkat. A jsou věci, které si člověk neumí vůbec vysvětlit nějak rozumově, a ono je to dobře, že to tak je. Nemusí si člověk skutečně všecko snažit vysvětlit rozumově, protože to ani nejde, ale my jsme si neskutečně porozuměli. Erika je pro mě, znamená pro mě strašně moc.
1: Já teď ani nevím, jestli to mohu říct, ale vy nejste židovka a přesto jste židovstvím nasycena. Jak se to stalo?
2: Ono si mě to tak nějak našlo všechno.
1: Co vás z toho světa. Co do vás proniklo?
2: Možná nějaký smutek, ten dům, osudy lidí, zrovna ten stav, to bylo nějak možná v té době, když jsem prožívala tady to těžké období, Nevím, já to neumím přesně vysvětlit.
1: A když jedete do Izraele, před chvílí jste říkala, že jste vstoupila do toho domu, tak jste se hned cítila dobře a teď víme, že často jezdíte do Izraele, tak ty pocity?
2: Stejné, jako bych jela domů.
1: Já jsem dokonce viděl takový deníček, který jste si malovala cestou po Izraeli. Tak něco z toho, co jste tam viděla a co jste tam prožívala, dejte.
2: Já jsem byla v Izraeli letos po 7. tuším. Měla jsem tam teda i výstavu v Jeruzalémě, ale oni v Tel Avivu. Ale po první letos, musím říct, že jsem byla v dubnu na 14 dní, tak jsem zavnímala, já mám teda hrozně ráda Jeruzalém, tak jsem poprvní snad zavnímala ten Jeruzalém po takové i romantické až stránce. Všechno kvetlo, vonilo. Takže nebylo to jenom chození v uličkách starého města, které bych mohla možná provázet, ale celkově celá ta atmosféra krásná jarní. A poprvní vlastně jsem letos něco začala tvořit. Mm-hmm. Protože nikdy jsem k tomuhle, ačkoliv jsem odjížděla s tím, že budu malovat, budu něco dělat, tak to tam jaksi nešlo. Ty prožitky byly silnější než v podstatě ta praktická věc, vysít tu tušku a na varhě postoja a začít něco tam začít malovat. Letos to bylo poprvní takhle.
1: Co jste namalovala?
2: No, všechno možné. Co jsem potkávala, co se mi líbilo. Mm-hmm. Jsou tam i ty uličky, jsou tam sny moje. Mm-hmm.
1: Jaký obraz, váš obraz se nejvíc líbí Erice Bezdíčkové?
2: No, to byste se musel zeptat Eriky.
1: Tak vám to řekla někdy, ne?
2: Ne.
1: Tak další věc, která je poprvé v tomto pořadu, tak my pozveme Eriku Bezdíčkovou k mikrofonu a ta nám to řekne. Dobrý den, Eriko. Zcela výjimečně dvě ženy ve stříbrném větru. Pojďte k nám. Vy jste velká obdivovatelka, dobrý den.
3: Dobrý den.
1: Obdivovatelka obrazu Silvy Chludilové, který z nich na vás tak nejvíc dýchá.
3: Jednak prostředí staré židovské čtvrti je samo o sobě nesmírně působivé. Mm-hmm. A když jsem poprvé vešla do galerie Efram na pozvání paní Chludilové, abych se setkala s mladými lidmi na sympóziu, tak jsem vlastně pocítila něco, co jsem myslela, že už je mimo mě. Já jsem byla najednou doma v židovském prostředí. Přitom jsem věděla, že paní Chludilová není židovka, my jsme se nikdy na toto téma nebavili, ale měla jsem možnost projít, byť velice rychle, galerii a přimrazil mě jeden obraz, o kterém jsem si říkala, ta paní snad viděla do mé duše ještě, než mě uviděla. Ten obraz znázorňuje proroka Eliáše, ale toho si tam musíte najít. On tam není, ale on tam je. Mm-hmm. A je tam pohár na víno a na Pesach, což jsou židovské svátky, se vždycky jedna sklenička vína dá bokem pro proroka Eliáhu, neboli Eliáše, který přijde a vypije ji. Já jsem tomu celé dětství věřila, vlastně i potom, co jsem se jednou přesvědčila, že tatínek vypil tu skleničku, protože jsem spala v místnosti jiné než normálně, jsem byla nemocná a moje maminka byla tak vynikající, že mi to vymluvila a říkala, ne, to se ti jenom zdálo. Náš dům teď bude pod ochranou Eliáhu celý rok. A o tom ten obraz byl. Já jsem u něj stála úplně fascinovaně, ale nepromluvila jsem. Já jsem vlastně nikdy Silvie neřekla, o čem to je. Pak jsme tam, nemohla jsem vydržet bez té galerie a přinutila jsem svého muže, že tam pojedeme znovu. A znovu jsem tou galerii procházela a můj muž, který mě zná, zřejmě pochopil, že mě tam něco šíleně fascinuje. Musím prozradit, že na Vánoce, na jiný svátek, než je Pesach, když jsme měli stromeček a rozdávali si dárky, jsem dostala něco takového velkého, zabaleného, jakoby v prostěradle. A já jsem si říkala, Ježišmarja, my už máme 2 televizory, oni mi kupujou další. Tak jsem to dala tak bokem a všichni říkali, no tak se podívej, všichni jsme zvědaví. Tak jsem to rozbalila a byl tam můj obraz, ke kterému pak Silva vybrala rám, protože nikdo by vlastně neuměl vybrat ten rám tak, jak ona, tak jsem ho chvíli měla bez rámu. A teď ho mám na takovém místě, kde mě každý den pozdraví. Já se na něho podívám a ten Eliahu je tak v pozadí a vždycky ke mně kráčí. A musím prozradit, že mezi tím mám ještě jeden obraz od Silvy, ten je ještě osobnější, ale o tom teď nebudu vyprávět. Já jenom pokud jde o ní, chci říct, že mě fascinuje její znalost judaismu, hebrejštiny, její péče o židovský hřbitov, kde úplně sama o své vůli provází bezpočet návštěvníků, protože mikulovský židovský hřbitov je nádherný. Teď je tam nová synagoga, je stará, ale je zrekonstruovaná.
1: Čím je pro vás Silva Chludilová?
3: Já bych řekla, tak úzce spřízněným člověkem, jakého jsem nepotkala od dob, kdy jsem se vrátila z Osvětimi a žádná z mých kamarádek se nevrátila. A já celý život vlastně trpím tím, že ostatní znají lidi, s kterými chodili do školy, pak na vysokou školu, scházejí se na abiturientských večírcích a já se nemám s kým sejít, protože v té Žilině žádná z mých spolužaček ani starších děvčat nepřežila. A já jsem po těch dlouhých letech u Silvy pocítila něco, co je asi nepopsatelné, ale absolutní příbuznost duše. A já ji nenutím, aby se mnou sdílela každý den, to by asi bylo nad její i moje síly, ale opravdu toužím potom být s ní nějak spojená, i když se nevidíme z očí do očí, já vím, že pro mě existuje a že je se mnou. A to považuji vlastně za splnění mé touhy, když jsem vždycky prosila vesmír, aby mi poslal někoho tak blízkého. To se mi podařilo poprvé v životě.

0: Paní Silvo, jste šťastná?
1: Já jsem vděčná. Jsem vděčná za všechno, co mě potkalo v životě, za co jsem si taky kolikrát mohla sama. Protože bez toho, aby člověk, je to můj názor, prožil nějaké bolesti a různé takové nepříjemnosti, které kolikrát svádí na osud a na všechno kolem, tak bez toho by nepoznal ani štěstí. Ani to nejde.
0: Mm-hmm.
1: Nemohl by se vcítit do druhého člověka. Já si myslím, že je hodně důležitá nějaká laskavost, nějaký soucit, ne lítost nad něčím, ale opravdu soucit a empatie. A to je to, co člověku může, myslím si, jako jediné přinést pocit štěstí. Nic nemá jinak smysl.
0: Jsi mi taky napsala větu, naučit se tančit v dešti je lepší, než čekat, až přijede bouřka.
1: Přesně tak.
0: To zní hodně do budoucna.
1: To je takové docela moje krédo.
0: Co teď malujete?
1: Moje období takové, kdy ráda maluju a kdy to jde tak, jak si samo. Není léto zrovna. Není zrovna letní období, kdy chodí hodně turistů, ale bez štětce moc nevydržím, takže momentálně maluju akvarely. No a věnuji se i dalším činnostem přes prázdniny. Mám v galerii dílničky pro dětičky, pro děti, které dělám
0: učíte
1: hrozně.
0: Malovat? Ano.
1: Já je naučím malovat. Naučím je, spíš se snažím v nich objevovat, je povzbudit k tomu, aby objevili to krásu a kouzlo barev. Dávám jim zásadně jenom tři barvy základní.
0: A to?
1: Červenou, modrou, žlutou. S tím, že jim řeknu, ani nemalují strom, krajinku, domečky a oni řeknou, no, ale tady není zelená. Kde máme zelenou? Říkám, tak to zkuste. Zkuste si tu zelenou najít. Ona tam je? Zkuste míchat ty barvy dohromady. Ale ne, není to o tom tvořit nějaké obrazy konkrétní, umělecká díla. Ale spíš o té radosti z té tvorby a o tom objevování. Je to strašně hezké a myslím si, že to chybí a dělá to dobře většinou i rodičům, protože většina tam zůstane s dětmi. Matlat, patlat.
0: Silva Chludilová byla hostem Jaromíra Ostrého a Stříbrného větru. Moc děkujeme za návštěvu a někdy v Mikulově. Naschledanou.
1: Naschledanou.
2: Complaints.

0: Projděte se s námi rozhlasovým archivem.
1: Zaposlouchejte se i příště do poutavého vyprávění.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 6 hodin. Zprávy.
1: Pouti smíření z Pohořelice do Brna se zúčastnili tisíce lidí. Protestujících byly stovky. Při masivním ruském útoku na Kyjev zemřel jeden člověk. Polská armáda preventivně aktivovala letectvo. Bude slunečno postupně, čekejte přibývání oblačnosti, teploty do 29 stupňů. Dobré ráno, u zpráv přeje Mária Kunová. Tisíce lidí se zúčastnili včerejší pouti smíření a prvního dne sudetoněmeckého sjezdu na brněnském výstavišti. Na 30-kilometrovém pochodu z Pohořelice do Brna si v opačném směru připomněli vyhnání Němců po konci druhé světové války. Proti akci v ulicích podle policie protestovalo pár stovek lidí.
2: Čím jsem starší, tím je náročnější a tím víc je mi líto těch, kteří to šli.
3: Přemítá Jana Hajkerová, která šla pouť smíření po třetí. Letos na dlouhé procesí v závěru pokřikoval a pískal protestující dav.
2: Znamená to, že jsme ještě pořád na cestě, no.
4: Doučte si dějiny.
5: Tak běžte na tu svou stranu.
6: Já se nechám klidně zavřít.
7: Pro mě je ta minulost příliš blízká.
3: Pouť svou účastí podpořil třeba bývalý hokejista Dominik Hašek.
8: To je cesta k tomu, aby se tyto hrozné zločiny na obou stranách přímo opakovaly.
3: Účastníci večer zamířili na kulturní program sudetoněmeckých dnů na výstavišti, který pokračuje i v neděli. Tomáš Kremr, Český rozhlas.
1: Kyjev se v noci na dnešek stal terčem rozsáhlého útoku balistickými raketami. O život přišel nejméně jeden člověk. Starosta města Vitalij Kličko kromě toho potvrdil požár v jedné z místních škol a vyzval obyvatele, aby zůstali v krytech. Na masivní ostřelování Ukrajiny reagovalo také Polsko, které preventivně aktivovalo letectvo. Od července ženy nad 45 let nebudou pro screeningové vyšetření rakoviny prsu potřebovat žádanku od lékaře. Na mamograf se budou moct objednat i bez návštěvy gynekologa nebo praktického lékaře. Potvrdili to Svaz zdravotních pojišťoven a Všeobecná zdravotní pojišťovna. Gynekologové ale upozorňují ženy, aby nepřestaly chodit na pravidelné preventivní prohlídky k nim ani k praktickým lékařům. Při procházce šumavskými lesy můžou v létě výletníci potkat odborníky ze správy Národního parku. Akci Potkejme se v přírodě připravují na rybárně u Modravy, na Knížecích pláních, Bučině a u Plešného jezera. Pokračuje mluvčí Národního parku Jan Dvořák.
9: My tam budeme mít stánek a budou tam nejrůznější kolegové ze správy, nejrůznější odborníci, ať to jsou třeba zoologové, biologové, ať to jsou lesníci, ať jsou to strážci Národního parku, ať jsou to kolegové lektoři, kteří mají na starosti environmentální výchovu. Vlastně, když tam lidé přijdou s dětma, tak budou tam nějaké hravé aktivity.
10: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Počasí.
1: Bude slunečno, postupně začne od severozápadu přibývat oblačnost, později odpoledne se objeví přehánky, zejména na severovýchodě Čech a na severu Moravy. Večer se v Čechách znovu vyjasní, teploty budou mezi 25 a 29 stupni, na západě Čech až 31, na horách kolem 23 stupňů.
0: Doprava.
1: Na dálnici D1 z Brna do Ostravy je uzavřený nájezd od Kroměříže. Na exitu 260 osobní auto vylétlo do pole, na místě jsou záchranáři. Na D10 z Prahy do Mladé Boleslavy dejte pozor kolem Brandýsa nad Labem a Staré Boleslavy. Silničáři tam demontují dopravní značení. Mezi kilometry 7 a 15 jsou zúžené pruhy. A v Praze je omezení v Liberecké ulici směrem do centra. Od Vysočanské ulice až k Bulovce je zavřený levý pruh. To byly zprávy, u mikrofonu je Jan Krůta.
11: Krásné ráno všem dobrým lidem. Jsem rád, že vás vidím i slyším. To není mýlka, nejsem jasnovidec ani jasnoslyšec, ale mám vás tak říkajíc přečtené. Díky vám, kteří mi píšete a dodáváte mi potřebnou zpětnou vazbu. Představuji si vás už při psaní scénáře a z mailů a dopisů znám mnohé vaše životy, příjemnosti i strasti. Proto přeji vám všem hezké ráno. Našel jsem některé neotřepané jarní pranostiky. Když máj neprší, červen to dovrší. V máji roste tráva rychleji než dobytek. Májový déšť, zlato pro pole. Každá kapka v máji, dukát v stodole. napadlo mě požádat moji umělou inteligenci, umělku AI Krůtovou, jestli nezná nějaké neuplakané nové pranostiky. Nečekal jsem, že se příliš vyznamená. Se zvrhlým pocitem převahy jsem se už viděl, jaký oni výtvory hodím na hlavu. Na hlavu nebo vlastně kam? Tak se předveď, umělko, nestyď se. Co za nové pranostiky z tebe vypadne? Umělka Krůtová v mém počítači napsala. Mokrý máj, slimáci mají ráj. No, dobrý. Květen bez deště, zahradník v depresi ještě. Květen krásný, alergik nešťastný. Ledoví muži přišli včas, topení běží, plyn jde zas. A máj bez selfie je jako pivo bez pěny. Přiznám se, trochu mi, vážení přátelé, spadla čelist. Ono to není až tak úplně pitomé. Ono je to někdy docela i vtipné. No nic, ještě tu u mikrofonu sedím, ale kdo tu bude sedět za pár měsíců, za pár let? Bude to člověk? Nebo robot, co na vás zatím primitivně mluví v call centrech všemožných úřadů? Ne, pro tentokrát

0: lásky čas.
1: Předpokládám, že někdo z mých kolegů začátkem května určitě zmiňoval Karla Hynka Máchu a jeho letošní výročí prvního vydání Máje. Nevím, jestli tam nechyběl i následující citát z Máchova dopisu příteli, ve kterém svůj Máj označuje jako veršovaný románek. Určitě docela zajímavý podnět k přemýšlení, nezdá se vám? Na gymnáziu při mučení přednesem bych býval vyměnil básníka s jeho Májem za 5 korun. Odpusťte mi to. Kdysi v lavicích gymnázia byl si nám Hynku zcela cizí. Nekonečná množina krátkých řádků, slovník dinosaurů a každé zkoušení hrozilo děsně vážnou krizí. A jen to postavit se před lavice, kde byla kuráž pubertálních haurů, Hynku, Viléme, Jarmilo, recitování liriky mě skolilo a zdálo se mi tak nehodno chlapa. A pak začal jsem smolit svoji liriku. Bože, kolik já jí mám dneska na triku.

U nás doma si tuhle písničku moje maminka zpívával při žehlení. My jsme přitom s dědou hrávali šachy a děda přidával při šachování k mamince druhý hlas. Píseň patřila k těm obrozeneckým sladkým umělým skvostům a na slova básně Václava Jaromíra Picka ji složil v Létech, o kterých si budeme teď vypravovat, skladatel Leopold Zvonař. Mně jako žákovi a studentovi gymnázia připadal dějepis protivný. Nuda, nuda, nuda, letopočet, nuda, nuda. Neměl jsem štěstí na dobré učitele historie, přiznávám. Ale historie si mě přitáhla za ucho v mnohem pozdějších letech. Nelze žít s tak obrovskou mezerou v hlavě. Ale proč mi někdo ve školních letech neřekl, že historie je i detektivka, že je to sci-fi i fantasy, že je to drama i komedie, že než se naši klasici těmi klasiky stali, byli klukovskými lotry, chlubivými výrostky, chuligány i kavárenskými povaleči a že byli taky na ženské. A že se v životě trápili a prohrávali, aby nakonec skončili vytesáni v kameni. 15 let života jsem za nimi chodil denně. Nejen jim koukat přes rameno, ale vodit je i z hospod, aby vůbec trefili domů. Díval jsem se jim přes rameno, když psali svým milenkám. Tleskal jsem jejich plamenným projevům a kroutil hlavou na některými skutky. Fandil jsem jejich nadějím, i když jsem jako člověk budoucích století už věděl, že se ty naděje mnohdy nenaplní. A teď mi promiňte, budu se trochu chlubit, trapný. Ve třech velkých knihách Můj domov, můj svět, za které jsem nedávno dostal cenu Unie českých spisovatelů, jsem se snažil vybalit osobnosti českého národa z igelitu opisovačů a ochránců posvátné čistoty historického pochlebování. Z třetího dílu tohoto titulu bych vám rád v dnešním vysílání přiblížil svůj náhled na jednoho velikána 19. století, jehož výročí narození se letos připomíná. Doufám, že si v poněkud strohém a nutně zde slisovaném boxu postřehů a úvah najdete aspoň detail, který vás přiměně při úprku životem vpřed otočit občas i hlavu dozadu. Pro dnešek jsem z ikon 19. století vybral člověka mě osobně velice blízkého. Vymysleli pro něj přezdívku Pudí vítr a letos si připomínáme jeho 200. narozeniny.

Omlouvám se těm, kteří mě chválili, že nemluvím překotně. Tentokrát toho mám ale hodně na srdci. Ze 60 stran v knize jsem musel pro vás vytesat jen pár vstupů. Nastražte prosím uši, pojedu trochu smykem. Kapitola 1 o Vojtíškovi od Halánku. Jméno muže, jemuž se dostalo přes dívky Pudivítr, bylo Adalbert Fingerhut a žil v letech 1826 až 1894. Jak to bylo tehdy v době národního obrození časté, používal počeštělé jméno Vojta Náprstek. Slovníkové heslo o něm začíná slovy český vlastenec a bojovník za pokrok. Trochu odpudivé tím pojmem pokrok. Mně, člověku narozenému po druhé světové válce, zní svým falešným zneužíváním dost odpudivě. Vojta Náprstek byl v dospělosti velice váženým mužem, kterého bylo v Praze a po Čechách všude plno. Na léta se stal velice činným členem městské rady v Praze. Velmi mu záleželo na tom, aby Praha byla městem, které člověka nikde netlačí, nikde netísní. Brojí proti výjíždění z Prahy na letní byty. Bojuje za každou lavičku na Petřín, za každý strom. A to bylo 19. století. Stál za projektem Petřínské rozhledny, za rozhodnutím poskytnout Františku Křižíkovi 100 000 zlatých na osvětlení Ferdinandovi, později národní třídy. Byl propagátorem telefonů, podílel se sponzorsky i organizačně na nákupu kostry plejtváka obrovského, který je dodnes tahákem dětí v Národním muzeu. Nikdo z jeho současníků se nedivil, proč mu na pražském magistrátu říkali Mr. Forwards, pan vpřed. Jsou i takoví lidé na magistrátu dnes? Byl váženou osobností, byl chválený i pomlouvaný, byl všudy přítomný. V pozadí každodenních pozvánek a nabídek stálo vždy i očekávání jeho filantropství. Napočítal jsem, že byl členem ve 39 nejkurióznějších spolcích po celých Čechách. Jen namátkou výpomocný spolek českých hudebníků, beseda lakírníků, český klub velocipedistů, český spolek pro pěstování moruší a hedvábnictví, spolek svobodných střelců, spolek pro blahoslužebných a tak dále a tak dále. Podporoval finančně kde co a kde koho. Nechtěl bych být tím, kdo opatroval jeho kasu. Jeho žena Pepička nacházela ve firemní pokladně často jen papírky se vzkazem. 300 zlatých vybral Vojtěch. Vojtěch, reformátor a lidumil. Měl první občanskou svatbu v Praze a když se jeho čas naplnil, dokonce i jeden z prvních pohřbů žehem, tehdy ještě v Rakousku zakázaným. Prozaik, dramatik a básník Julius Zeyer k tomu dodal větu. Co z těla zbylo, snadno se vejde v nádobu malou. Srdce jeho velké přece však v sobě nosilo celý svět. To, co jsem vám zatím o Vojtěchovi Náprstkovi řekl, byl jen výčet. To hlavní ale teprve přijde. Slyšte, snad nebudete litovat.

Kapitola 2. O větroplachovi všech větroplachů. Zamýšlíme se nad člověkem, který nic nenapsal, nic nesložil. Jak se vlaje životem, abyste se stali nesmrtelnými? Byl všechno a nebyl nic? 9 řemesel a 10. bída? Nic neuměl a do všeho mluvil? Byl roztěkaný snílek nebo člověk velkých ambicí? Prostě spisovatelka Karolina Světlá měla pravdu. Pudí vítr. Podívejme se na toho větroplacha pod silnou lupou. Pokud ho někdo, jak bylo tehdy zvykem, oslovil vašnosti nebo milospané, vsunul mu taktně do ruky papírek, který dal natisknout. Kdo svobody hoden, nelíbá ruce a netituluje milostpane. Snažně za to prosím bych alespoň já byl ušetřen tímto nemravem. Náprstek měl to štěstí, že se narodil do rodiny, která si mohla dovolit zakoupit na Betlémském náměstí v centru Prahy takzvaný dům u Halánků. Pivovar, vinopalna, prosperující hostinec. To se to rebelovalo, když se někdo jako Vojtěch Náprstek nemusel starat o živobytí, pomyslíme si. Ale pozor, byl to model podpíraný nesmírnou mravenčí prací rodičů. Když Vojtova maminka, sama ze 13 dětí, po druhé ovdověla, po 6 porodech jen 2 vlastní synové se dočkali dospělosti, plus ještě přibrali 2 děti nevlastní. Sama vedla podnik s velkým pivovarem rozvážejícím i mimo Prahu. Nad nápojovým a jídelním lístkem hostince padáte domdlob. Dali by si dnešní fajnšmekři panáčka puškvorcové, řebíčkové nebo citronové? A jídelní lístek? Ten zahrnoval 122 položek jídel vařených plus 30 jídel pečitých, tedy pečínek. Připravoval se ťupan, jak se říkalo Krocanovi, husa, kachna, holoubě, kuře, selé, telecí, smažené vemeno, skopové, vepřové, hovězí, zvěřina, kůzle, štufáda francouzská, tedy jakási roláda, bigoš polský a výběr ryb a u každého z mas několik úprav. A pak radci, šneci, kaviár, sýry, několik jídel vaječných, saláty. Lec, který michelinský kuchař by z nabídky asi zešílel. Jak to dělali bez ledniček, to teda vůbec nevím. Vojtově mamince se říkalo paň maminka od Halánků. Musela to být paní pěkně ostrá, aby všechno zvládala. Ale Vojta, to byl miláček. Vdova nelitovala peněz na synovské vzdělání. Její sociální cítění ale nekončilo u synu. Každý první den měsíci rozdávala 300 a později už dokonce 4000 bochníčků chleba stovkám pražských žebráků, přičemž i slovenští drátenici u nich měli kdykoliv zadarmo nocleh i stravu. V junáckých letech Vojta dával kondice, obzvláště rád dívkám z měšťanské společnosti, ale často ho zlobil jen vlažný dívčí zájem o češtinu. I na českých bálech se nerozpakoval strapňovat mladé dámy, které neuměly dobře česky. A jak se v pramenech píše, mladé dámy mu jeho narážky odpouštěly kvůli jeho spanilosti a ty starší kvůli majetku jeho rodiny. Jeho bývalí spolužáci vzpomínali, co se týče uvědomění národního, byl Vojtěch o 20 let před námi.

0: Dobré ráno.
1: Na dvojce a pohodě.
2: Kapitola 3. Vojta Odálánků studentem. Blížil se rok 1848. Vojta se po skončení gymnázia zapsal na pražskou Karlo Ferdinandovu univerzitu. Čím dál víc v něm klíčila touha poznávat Orient a svět blízkého i dálného východu. A protože pro tuhle specializaci viděl lepší podmínky ve Vídni, přešel na tamější univerzitu. Ale po krátké době studia právničiny píše: kéž bych byl osvobozen od těchto okovů. Víc než škola mu učarovala vídeňská společnost plná mladých Čechů a přátel z různých slovanských zemí. Jeho dýchánky pro vrstevníky nazýval hydrobramborovými. Za to, když přicházeli vzácní hosté jako Šafařík nebo Palacký, bramborami a vodou je neuctíval, ale poslal vždy do hospody pro vídeňský řízek. Stával se stále zanícenějším vlastencem a revolucionářem. Stále jasněji se viděl na Dálném východě, dokonce začal přemýšlet o diplomatické dráze, o cestě do Ruska a Číny. Do deníku si ale 1. ledna 1848 napsal: Amerika a já a Amerika. Vojta posílal do Prahy studentům vlastenecká provolání. Bratři, jste mocnými činiteli lidské společnosti, povzneste hlas svůj k trůnu jeho veličenstva. Když revoluční události roku 1848 nastaly i ve Vídni, Vojta Fingerhut se vrací do Prahy. Zpívají Havlíčkovi buřičské texty na nápěvy lidových písniček. V čele průvodu k zahájení slovanského sjezdu v Praze mává praporem v červené čamaře, modrých kalhotách, vysokých botách s třepením, na hlavě červenou čapku poděvratku. Generál Windischkrec střílí z levého břehu Vltavy na střed Prahy. Vojta mizí opět do Vídně a maminka se uchyluje na venkov. Dům u Halánků byl obsazen vojskem a prohledáván. Po porážce povstání Vojtovi v Praze hrozilo jisté zatčení. Se svou přítelkyní nevalné pověsti, tanečnicí Kateřinou Tinkou Krákorovou, která sama sebe označuje za komunistku a rebelantku, odjíždí přes Polsko do Hamburku. Tam nastupují na plachetnici a absolvují dvouměsíční romantickou plavbu do New Yorku. Maminka ale s Vojtiškovým vztahem s holkou do větru vůbec nesouhlasila. A to se jen doslýchala z Vídně, že Tinka jako komunistka měla ve Vídni současně s Vojtou veřejný vztah i s jeho kamarádem a dovedla tento svůj údajný smysl pro budoucí pokrok před svými ctiteli obhájit. Rozčílená matinka po Vojtově odjezdu zarazila přísun jakýchkoliv finančních prostředků. Tak, a teď se ukaž nezdárný synu. Zatímco plachetnice mířila na západ, sny mladých pasažérů se rozbíhaly doširoka jako vlny za lodí.

Kapitola 4. Vojta Náprstek prodává rakve, ale kouří i dýmku míru. New York, New York. V Praze flašnetář zpívá, že nejlíp je jít do Ameriky, kde na stromech rostou knedlíky. Kýžená svoboda bez hranic, velké plány. Vojta Náprstek zakládá slovanskou osadu, pořádá plamenné přednášky pro české a německé emigranty, zakládá slovanský klub a s přáteli i první československý spolek v Americe. Najednou se ale ocitl, sice s hlavou ve vesmíru, ale na kalhotách díru. Je bez peněz, neumí anglicky, nemá práci. Prodává na ulici noviny, lepí obálky, dokonce prý prodává i rakve. Matka zatím za něj zaplatila jeho vídeňské dluhy. Do Ameriky ale ani krejcár. On, který nikdy nevzal kladivo do ruky, prý pracuje jako kameník. Uchylují se s Tinkou paradoxně do kolonie německých přistěhovalců, kde necítí jazykovou bariéru. Žijí s němčinou, kterou doma nenáviděli. Vojta pořídil knihkupectví, ale záhy prodával prádlo, hračky, sušené švestky. Do každé z prodaných knih ale vlepoval vizitku. Vojta Náprstek, importér a obchodník knihami, hudebninami a českými hudebními nástroji. Vlastenec Vojta si stačí všude vybudovat vážnost, ale se stálými výpůjčkami a dluhy si trvalou vážnost nevybuduješ. Nakonec ho opustila i jeho Tinka. A hele, mateřský Mama Hotel se díky odloučení od milenky ozval. Jeho maminka zaplatila i všechny Vojtovi americké dluhy. Věčný optimismus a veliké sny Vojtu Náprstka neopouštěli. Roku 1856 byl jako člen německé společnosti pro podporu vystěhovalců vyzván, aby se zúčastnil jako doprovod americké vládní delegace do oblasti dakotských indiánů. K překvapení všech si Náprstek připravil uvítací řeč v indiánském jazyce. Z toho plynoucí vstřícný vztah s náčelníkem, vykouření společné dýmky míru a jako hold indiánské jméno na poštan. Údajně to mohlo znamenat něco jako velký otec. 3 měsíce mezi indiány Vojta Náprstek sbíral obřadní předměty, zajímal se o jejich sociální postavení, teda o sociální postavení indiánů, a po návratu do svého amerického bydliště pořádal přednášky. Výsledek sbírky se rozhodl věnovat Národnímu muzeu v Praze. A opět nebetyčné plány. Nicméně i realita byla úctyhodná. Za 10 let v Americe se Vojtovi Náprstkovi podařilo do sbírky pro České národní muzeum opatřit 365 amerických knih, letáků a map, 800 amerických tiskovin, 130 indiánských kuriozit, 212 kusů minerálů a fosilií, 223 kusů hmyzu, 92 ptáků, 21 savců, 103 plazů a ryb. Vojtovo jméno začínalo mít věhlas nejen mezi krajany. Stal se veřejným notářem, ačkoliv těch práv moc nevystudoval. V roce 1856 se jako člen republikánů účastnil prezidentské kampaně a řečnil o pevném svazku Čechů a Američanů. Pokoušel se o založení českých novin, organizoval krajanské spolky. Prostě větroplach s hlavou v oblacích.
Praze byl Vojta ale stále nepřátelskou osobou a na návrat nemohl ani pomyslet. Ale paň maminka věděla své. Darovala prostřednictvím policejního ředitelství 300 zlatých na stavbu vídeňského kostela. Podporovala další charitativní projekty. Při příjezdu císaře do Prahy nechala ze sudů postavit slavobránu. Dokonce s Vojtovým bratrem nechali Vojtovi vypracovat jeho žádost o císařskou milost. Ale zatím marně. Následovaly další úřední procesy a prosby, aby se Vojtěch mohl vrátit. Vše samozřejmě, včetně dalších pravidelných podpor, financovala maminka. Sice pod stálým policejním dozorem, ale v únoru 1858 po 10 letech se Vojtěch Náprstek směl vrátit zpátky.

Kapitola 5. Slavný návrat Vojty Amerikána. Maminka šťastná, mamánek přiměřeně orvaný vychřicí svého amerického času. Světák se vrací do hnízda. Konečně se labirint bloudění uzavřel a Vojta nachází prostředí, které ho bude obdivovat kvůli jeho snům a plánům. Sny jsou jako vždy úžasné, když je má kdo vyfutrovat penězi. Po 10 letech zase ozářen sluncem. Vojta básnil o moderních strojích, snil o moderním vzdělávání, o otevřenosti k tehdy modernímu světu. Božena Němcová o Náprstkovi psala manželovi. Velkýho hluku tu dělá příjezd Vojty Náprstka. Každý o něm mluví, div, že se na něho nejdou dívat. Je ale ten starý podivit vítr stejný, jako býval. Vojta nosil po návratu široký klobouk a říkalo se mu Amerikán. Náprstků v byt u Halánků se postupně stal svobodomyslným centrem, kde se scházely všechny pražské veličiny, Palacký, Vrchlický, Neruda, Purkyně, Grégr a posléze vlastně i Masaryk. Vojtova neskrušitelná energie dostávala prostor. Díky americkým zkušenostem Náprstek věděl, že rozkvět národa se nezakládá jen na květnatých řečech. Začal podporovat rozkvět národního hospodářství. Dům u Halánku začal překypovat nejen literárními poklady z celého světa. Přicházeli i čeští cestovatelé žádat o podporu svých expedic a po návratu přinášeli jako dar další exponáty. Někdy velkorysost domu u Halánku spláceli ale dosti originálním způsobem. Doktor Emil Holub ze své první cesty do Afriky přivezl například i bečuánskou dívenku a jako dík ji u Halánku nechal ubytovat. Rozvoj české společnosti po pádu Bachova absolutismu znamenal nádechnutí. Roku 1862 vznikl nápad realizovat v Praze průmyslové muzeum. Vojta s delegací odjeli do Londýna na světovou výstavu. Nakupoval učební pomůcky, mapy a jednoduché strojky pro domácnost. V Praze pak připravil první pražskou průmyslovou výstavu. Přednášel o domácí práci a osobně předváděl stroje kuchyňské a prací. Dámy měly vstup na výstavu zdarma. Vypočítal jim, že stroje, které předvádí, jim ušetří 8 let života. Pro velký zájem se další pokračování muselo uspořádat ve velkém sále na Žofíně pro 1500 návštěvníků. Recenze přednášky konstatovala, poněvadž se panu Náprstkovi přednášky dobře daří, poněvadž dovede být přitom rovněž zábavným, jak poučným, mívají přednášky tak značnou návštěvu, že by mnohý koncertista mohl se jimi pyšnit. V roce 1886 začal Vojta konečně s velkou přístavbou jejich domu pro umožnění vzniku průmyslového muzea. Přístavbou vzniklo 260 metrů čtverečních se 23 tisíci exponáty. Nakonec si odpovězme na počáteční otázku. Čím byla barvitá osobnost Vojty Náprstka tak nepostradatelná v pestré směsici osobností národního probuzení? Vojta byl vizionář. Znáte takové v současné politice? Kde jsou moudří muži této republiky? Kde jsou osobnosti, které národ respektuje? Předkládají vize a jdou za jejich realizací jako buldoci? A kde jsou pak ty paň maminky či paň tatínkové s nabitými měšci, ochotní ty vize zreálnit a financovat? Přál bych vám i sobě takové vidět i znát.

0: bylo 7 hodin.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
2: Uchazeči o studium na středních školách mají zítra poslední možnost podat si přihlášky do druhého kola. Po demonstraci proti vládě srbského prezidenta Vučiče v Bělehradě zadržela policie 23 lidí. Bude slunečno postupně od severozápadu, přibývání oblačnosti, teploty do 29 stupňů. Zprávy vám přináší Mária Kunová. Pěkné ráno. Ještě zítra si můžou neúspěšní uchazeči podávat přihlášky na střední školy. Do druhého kola se jich podle organizace Cermat zatím přihlásilo zhruba 8,5 tisíce. Odevzdat můžou až 5 přihlášek, 3 na obory bez talentové zkoušky a na 2 obory s talentovou zkouškou.
3: Seznam volných míst žáci najdou v systému DIPSY, přes který se následně můžou hlásit. Cermat doporučuje podat elektronickou přihlášku. Testy uchazeči znovu nepíšou, výsledky se jim počítají z prvního kola. Pokud žák jednotnou přijímací zkoušku nepsal a teď se hlásí na obor, kde je potřeba, dostane za ní 0 bodů. Školy si můžou stanovit i školní přijímačky, třeba ústní pohovor. Výsledky druhého kola pak ředitelé škol zveřejní 23. června. Veronika Sutko, Český rozhlas.
2: Srbská policie po demonstraci proti vládě srbského prezidenta Aleksandra Vučiče zadržela v Bělehradu 23 lidí. Střety s policií způsobila skupina maskovaných osob, které chtěly napadnout přívržence prezidenta bivakující v parku u jeho sídla. Protivládní protest s účastí mnoha desítek tisíc lidí byl ale jinak klidný.
4: Házení pyrotechniky, dlažebních kostek i lahví na policisty se strhlo až po oficiálním ukončení mítinku svolaného studentskými organizacemi do centra Bělehradu. Při něm šli z několika míst metropoly průvody demonstrantů na náměstí Slavia, kde studenti i vysokoškolští profesoři vystoupili z projevy. Protestu se zúčastnili i příslušníci slovenské menšiny v provincii Vojvodina. Podle Samuela Valentíka se dnes v Srbsku nedá nic zařídit, pokud nemáte legitimaci strany prezidenta Vučiče.
5: Kto chce nájsť zaměstnání, alebo kto chce pracovat, alebo v úrade, v zdravotnictve musí být v stránky.
4: Studenti žádali vyšetřování korupčních kauz prokuraturou a také vypsání předčasných voleb. Z Bělehradu Pavel Novák, Český rozhlas.
2: V pondělí by Českem mělo projet víc kamionů než obvykle. Kvůli německému státnímu svátku budou muset řidiči tuto zemi objíždět. I kvůli stavebním pracím na dálnici D1 u Brna by tak měli podle ředitelství silnic a dálnic počítat se zdržením. Jihomoravští policisté jsou připraveni posílit hlídky, říká jejich mluvčí Petr Vala.
6: Řidičům doporučujeme, aby sledovali aktuální dopravní zpravodajství a v případě potřeby využili alternativní trasy. Již od začátku stavebních prací spojených s přestavbou křižovatky na dálnici D1 a D2 je na daném úseku patrné zvýšení počtu policejních hlídek. V terénu máme nasazeny také policisty na motocyklech, kteří jsou schopni pružně reagovat na nenadálé situace.
2: České národní parky slaví Evropský den chráněných území. Připadá právě na dnešek. A správa Krkonošského národního parku připravila ve svých pracovištích a muzeích speciální program. Vstup do Krkonošského muzea v Jilemnici, do expozice Šindelka v Harachově a do muzea zapadlých vlastenců v Pasekách nad Jizerou je dnes zdarma.
7: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: Počasí.
2: Bude slunečno, postupně začne od severozápadu přibývat oblačnosti, později odpoledne čekejte přehánky, zejména na severovýchodě Čech a na severu Moravy. Večer se v Čechách většinou znovu vyjasní. Teploty budou mezi 25 a 29 stupni, na západě Čech až 31, na horách kolem 23 stupňů.
1: Doprava.
2: Na D1 jsou stále komplikace u Kroměříže. Po nehodě je uzavřený nájezd na kilometru 260 směrem do Ostravy. Osobní auto skončilo mimo vozovku. Na D1 z Brna do Ostravy pak dejte pozor u Lipníku nad Bečvou před napojením dálnice od Olomouce na kilometru 295 stojí osobní auto. A v Praze na jižní spojce směrem na Černý most vyšetřují nehodu ve sjezdu na Chodov. Havarovala tam 2 osobní auta, s opatrností projedete. To byly zprávy a s vámi je dál Jan Krůta.
8: Buďte pozdraveni ve druhé, tentokrát snad neuspěchané hodině dnešního vysílání. Kolem Vojty Náprstka bylo tolik zajímavostí a vypouštět je, to vám trhá srdce. Ani poslední třetinu května není jednoduché vtěsnat do stopáže nedělního dobrého rána. Letní slunovrat s nejdelšími dny v roce, pověstmi opředený svátek Jana Křtitele, tolik krásného prázdninového času. Až do 22. září, kdy léto opravdu skončí podzimní rovnodennosti, přátelé, a tehdy uvidíte v televizi první vánoční reklamy. Večer poprvé přitopíte a Vánoce budou za dveřmi. Ne, nezlobte se, kam mi myšlenky zabloudily, nic takového. Tady je spisovatel a textař Jan Kruta a čeká nás ještě spousta letní krásy, letních měsíců a prázdnin.
1: Český rozhlas Dvojka.
7: Rádio, které vás baví.

Až jednou třeba půjdete na nádherný výlet z Poříčí nad Sázavou měsíčním údolím do Konopiště, určitě byste neměli minout fantastické skalní divadlo. Pamatujte si, že od letoška tady každý rok na 1. máje dopoledne uslyšíte a uvidíte lidi, kteří za zpěvu rozprašují svou duši daleko do obecenstva, sedícího na přilehlých skalách 100 let vytěženého lomu. Předpokládám, že pan sbormistr Jan Staněk tudy někdy prominoval krásnou vycházkou do Konopiště a náhodou zabloudil do mystického skalního chrámu, spěchačům rafinovaně ukrytého. I napadlo ho, že tyhle skály musí jeho svěřenci ze sborů pospívat. A jak si usmyslel, letos poprvé realizoval. Pospívat, to je něco jako poházet kytkami vonícími porozuměním. Něco jako ochrana před spytoměním. Odcházíte a v srdci máte prostřeno. Zborový zpěv je totiž uhrančivý. A takový ve skalní přírodní svatyni je ke všemu ještě nadlouho očarující. Právě takový byl pro členy sboru Tón, Spektrum, Sukův komorní sbor, Futuremi, Alenka a spol a jejich příznivce ze široka zdaleka. Škoda jen, že pozvánka na produkci údajně ležela měsíc na obecním úřadě Poříčí nad Sázavou a rozeslali ji obyvatelům obce až večer před koncertem. Tak aspoň díky nové tradici příštího 1. máje určitě zaskočte na milé a ještě milejší společné pospívání.

běhu je druhá hodina vysílání nedělního Dobrého rána a u mikrofonu je dál spisovatel a textař Jan Krůta. Začali jsme objevem skalního divadla. Zavzpomínám ještě na jinou cestu. Zahajoval jsem tehdy výstavu v nádherném prostředí výstavní síně v přírodě u ateliéru keramičky Marcely Vajceové Hofmanové nad Velkými Karlovicemi na Soláni. Za zády onen valašský Olymp s chalupami malířů, kolem velká lesní zahrada plná ticha a výtvarných artefaktů. Nedalo mi to tehdy a v protikladu k tichu a harmonii s nádherou výhledu na přírodu kolem jsem přemýšlel nad tím, co se děje za plotem nebo za ploty. Už tehdy se mi zdálo, že se svět zbláznil. To jsem ale netušil, že nebudeme schopni se dohodnout, co je dobro a co zlo, ani mezi přáteli. Slova jsou kompost, na kterém rostou kopřivy. Chodíme po světě dezorientovaní, jako stařenka, která zapomněla cestu domů. Dřív lidé věřili, že loutkové divadlo jménem život má spravedlivého božího patrona, který je vede přes propasti. V co mají věřit dneska? Stále jimi někdo šíbuje životem a oni toho velkého šíbra neznají. Někdo jimi manipuluje, tahá za nitky a oni jedou po dálnicích a nevědí nikam. Co bych měl křičet? Co bych měl vykládat, když hluší nevidí a slepí slyší jen němé? Lidi, kteří mluví, nerozumějí ani sami sobě a ti, co píší, po sobě nepřečtou. Koho tady překřikovat? Komu vysvětlovat, že každý druhý má uši zalité hořkem nenávisti? Odevšud slyšíš jen zaplať. No za všechno se platí. A co po tobě zbyde? Ptám se lidí na nádraží, než odjedou. Aspoň jednou převést dobrotu přes silnici. Aspoň jednomu zlu ostříhat drápy. Aspoň jedno zlaté jablíčko vyloupnout ze spadaného listí. Pane Bože, pověz, co má člověk dneska dělat proto, aby po létech někdo řekl, ano, ten tady byl. A pak se mi zdálo, že jdu jako pětiletý tátovi se žbánkem pro pivo a v hospodě sedí Bůh s ďáblem a probírají svět. A čí ty jsi? Zeptal se mě Bůh. A já jsem upustil žbán nadlážděnou podlahu a po kotníky v pivu jsem řekl, já jsem svůj. A od té doby jsem byl jen tichý mezi tichými. Přemýšlím, co odpovědět všem vám, s kterými sdílím nablízko tenhle čas. Co na to všechno, na ty vodotrysky slov ze sekundendu, na to nekonečné, zásadové neporozumění. To je moje odpověď. Upustil jsem ten džbán s pivem a chtěl jsem být tichý mezi tichými. V té hospodě jsem pak 100 let nebyl a když jsem se tam po 100 letech vrátil, do 1000krát počúraného asfaltového žlábku jsem střepem džbánku vyril nápis. Když jdeš mezi lidi, umyj si ruce. Slova utichla. A pak začala výstava a hrál cymbál a housle a moc dobře, že mi nikdo netleskal. Rozlévalo se víno a slova se ještě chvíli zadrávala, než se jazyky rozvázaly. Bylo nám nesmělo, ale mluvit se smělo.

Necháme mudrování, ale budu pokračovat v časové lince, kterou jsem začal před písničkou. Ráno po vernisáži jsem se probudil brzy, rychle jsem se oblékl a vyrazil k autu. Ze Soláně do Prahy to není jen skok sem, skok tam. Na krajnici příjezdové cesty stála snad 20 aut v ukázněném zástupu, pravým bokem těsně u tarasu a pokud možno těsně, aby se auta vešla za sebou. S myšlenkami ještě na prospívané písničky jsem zasedl k volantu, ale náhle mi to došlo. Nic nebylo jako v pohádce mla přede mnou, mla za mnou, ale auto přede mnou a auto za mnou. Ale tak těsně, že jsem neměl šanci ani se o výjezd pokoušet. Skoro na doraz. Nutně jsem ale potřeboval odjet. Nikdy jsem se večer předtím nechlubil, že předpolednem mám v Praze vystoupit na jakémsi sněmu s kandidátským projevem. Přišli za mnou známí, abych se k ním připojil a nadchli mě. Jasně, že chci chránit přírodu, jasně, že chci udržitelný svět a život. Tehdy, a bylo to už docela dávno, jsem věřil v akci Brontosaurus a Brontosauři s bratry Nedvědy zpívali taky krásně přesvědčivě. Jen mě trochu zvyklal jeden z těch známých, který pronesl jen tak pod stůl, že tolik osmisměrek ještě nikdy nevyluštil, jako teď, co sedí za onu stranu Senátu. Ale měl jsem připravená slova hodně podobná těm, co jsem říkal minulý večer o té samotě neukotveného, dezorientovaného člověka. Díval jsem se na hodinky každých 5 minut, uklidňoval jsem se, že lidi budou taky určitě brzo odjíždět a do Prahy to ještě zvládnu. Ale času na dojezd ubývalo. Nikdo nepřicházel, všichni vyspávali páteční dlouhý večer a asi neměli kam spěchat. Byl jsem mezi ostatními auty zamčený. V recepci hotelu mi nepomohli a jak asi mohli. Když bylo jasné, že do Prahy včas nedojedu, zavolal jsem těm zeleným mužičkům a přátelům, že nedojedu. Byli naštvaní, že tím pádem mám smůlu, ale kandidátkou tím pádem neprojdu. Ale já jsem najednou vůbec nebyl jistý, že chci projít. Zapikolovaný v zástupu aut, vyšel jsem na vyhlídku, díval se na javorníky a uvědomil jsem si, že osmisměrky asi nejsou můj osud. A že líp přenesu přes srdce, až se mě a mým dětem budou zase kolem jdoucí smát, když čistíme potok odstřepů a igelitových láhví, než se podřizovat jakési povinné stranické kázni a hroutit se pod tíhou věčných kompromisů. Ale někdo to udělat musí, říkali mi. A já kýval, protože to vím, ale já raději vyčistím ten potok, aby si v něm moje vnouče nerozřízlo nohu. Vybodl jsem se na čekání, lehl si do trávy a viděl jen modrou na semaforu nebe. Tak jsem se nestal politikem.

Most přes tišící se vody. Přednedávnem jsem s velkým očekáváním usedl do pohodlného křesla, původně určeného zadkům rádoby vyvolených bývalém pražském sjezdovém paláci. Teď se v tomto nikoli v ideálním koncertním sále sešlo publikum většinou stříbrného věku. Hlavní hvězdou večera byl totiž zvláštní člověk, zvláštní umělec, jeho jméno za léta jeho stišení poněkud vybledlo. Do Prahy se po létech vrátil kdysi hvězdný skladatel, textař a jedinečný interpret Paul Simon. I lidé, kteří mají hudbu jen jako kulisu, nemohou nevzpomenout na legendární duet Simon a Garfunkel. Těch nádherných písniček, ta ohraná deska s úžasným komentářem z pera Jiřího Černého. Paulu Simonovi je 84 let. Po velkých zdravotních potížích se ozdravil a vyjel na turné. Přiznám se, nerad chodím na koncerty zpěváků a kapel, kterým docházejí úspory a objedou kus zeměkoule, aby měli na živobytí. Nezazlívám jim to, ale je mi trapné, že kazí svůj odkaz, své umění, které jsme si zarili do hlavy v době jejich zlatého věku. Paul Simon ale přijel jako starý muž, který zná své současné hranice. Přijel důstojný, meditativní, uměřený, s vědomím, že ví. Pamatuji jeho koncert před léty, už tehdy odcházela část publika trochu nespokojená, protože neslyšela všechny jeho fantastické hity. Už tehdy byla část nejznámějších písniček zcela přearanžovaná, za vším byla cítit ale neustálá práce, věčná nespokojenost sebou samým. Asi se nikdy na jeho koncertu nesetkáte s doomrzení omílanými hvězdnými hity. Posluchači by je poslouchali rádi, ale Paul Simon je nemilosrdný k posluchačům i k sobě. Jede dál a důstojně respektuje svůj čas. S jeho časem se mění jeho hudba a klidně mu odpouštíte už trochu unavené stařecké tremolo. Dokonalé výkony hráčů jeho velkého orchestru, dokonalá citlivá aranžmá, nad vším se tyčící, nenápadně poschovávaná, vším prostupující a věkem potvrzovaná myšlenka. Jen jedno nemohu odpustit velkému idolu mých vlastních písničkářských let, že i on si dovolil zestárnout. Je ale úlevné, že i tenhle kus života si zachoval důstojnost velikánů.

0: Thank you.
1: Jan Krůta a nedělní Dobré ráno.
2: Na Dvojce a Pohodě.
3: Slyšeli jste dalšího veterána světových pohodí, Erika Claptona, mého dalšího favorita. Už jsem se přiznal, že na koncerty popových ikon začínajících končit většinou nechodím rád. Zažil jsem i takové, že váženým veteránům nemůžete odmítnout jejich pozvání. Oni vás usadí na čestné místo a vy se pak celý večer proklínáte za svou neschopnost důvěryhodně se vymluvit. Já chápu, že končit s kariérou bývá hodně těžké. Je to jako, když tě odvážejí pomalu do hospicu. Kolik umělců ale dokázalo skončit v největším lesku. Někdy je ale příchylnost k hudebnímu idolovi tak silná, že si za zcela podstatné peníze koupíte lístek na muže, kterého si pamatujete jako 30-letého nabitého energií. Prostě tak, jak jste ho měli před očima před 30-50 lety. Koncert Erika Claptona 4. května v O2 aréně byl jedním z takových případů. Bluesové, miliony posluchačů ověřené kousky, úžasná hra na kytaru, zpěv ostrý jako žiletky. 15 000 lidí zaplnilo O2 arénu a čekalo stejně jako já horkou lázeň 12 taktových kolotočů. A když už máte uši, aby tu krácu slyšeli, dostali jste správný nářez do ucha. A velká projekční plátna prozradila to, co jste nechtěli vidět. Na stage, na jevišti, stál před kapelou jiný člověk. Hrál jako Clapton, zpíval jako Clapton, ale Clapton, na kterého jste přišli, to nebyl. Obličej okopírovaný umělou inteligencí, za jeho čelem bolest, strnulost, nenálada, nezúčastněnost. Přišel šedivý a šedivý odešel. A publikum vycítilo, že tu byl, ale vlastně nebyl. V akustické části koncertu hrál a zpíval, jakoby brnkal a pobrukoval své písně pro své roztržitě naslouchající vnoučata. Tak tohle jsem, milé děti, hrál před 40 lety. A to jste měli vidět. S umělci je to jako v životě každého z nás. 81letý už na zádech nese své úzkosti z bolestí všeho druhu. Ale když už hrál jakoby po paměti, aspoň nám při netečném odcházení mohl zamávat.

konci svého minulého vysílání 22. března jsem se na vás obracel s otázkou, na co jste hrdí a zda vůbec jste na něco kolem vás vy osobně hrdí. Díky za všechny milé i trpké vzpomínky. Potěšilo mě každé vaše obsáhlé nebo třeba jen letmé zamýšlení. Bohužel nemůžu tady citovat i některé veselé příhody, které jste mi posílali, ale nebyly k tématu. Omlouvám se pisatelům, které budu citovat, že jejich dopisy nemohu číst celé. První z nich: jsem hrdá na svého dědečka, pana učitele, kterého komunisti několikrát věznili a neumožnili mu dělat to, co chtěl. Přesto si zachoval svoji víru v dobro a životní optimismus. A totéž moje máma, donedávna aktivní sokolka a moje celoživotní opora. Jsem hrdá i na sebe, že jsem přes ztrátu svého 20-letého syna ve svých 48 letech dokázala najít sílu jít dál, udržet si duševní zdraví a optimistický pohled na svět. Jsem hrdá na všechny šikovné české lidi, kteří něco umí a dokážou a úspěšně reprezentují nás v zahraničí. Ať už to jsou vědci, sportovci, lékaři, umělci. To byl dopis od paní Heleny Knapové. Další. Hrdost. Cítím, že máte na mysli zdravou hrdost, nikoli v povyšování našeho národa nad ostatní, respektive snad to, čím náš krásný národ může obohatit národy ostatní, být prospěšný světu. Nevím, co jeho příslušníci, něčím, co jeho příslušníci vymysleli. Je toho spousta, že? Píše Jan Lány z Rostok. Jsem v životě hrdá na svého otce, rozdával optimismus a radost ze života až do konce svých dnů. Cítil přátelství, pravdu, ctil přátelství, pravdu a spravedlnost a rozdával humor a dobrou pohodu kolem sebe. Miloval život, moravské písně a moravskou zemi, z níž se zrodil. Dokázal malebně používat český jazyk, jeho rozmanitost a vzletnost vyjadřování. A toto poselství mi vepsal do srdce dodnes. Jsem hrdá také na svou drahou maminku, která byla vždy milá, hodná a po celý život usměvavá. Vždy se starala o blaho celé rodiny a pomáhala nám dětem až do svého vysokého věku. Byla moudrá a vždycky jsme měli domov a pevné zázemí, kde v neděli voněla polévka a chystal se dobrý oběd, kdy se mohlo posedět a promluvit u sklenky červeného vínka. Bylo kam se vracet. To a mnohé další píše Ivana Blažejová. Rodiče mne vychovávali k lásce k naší zemi. Vzpomínám si, že jsem se neubránila slzám, když jsem spolu s mými učiteli v hudební škole ve Frenštátě hráli na pódiu kulturního domu naši hymnu. Ten zážitek byl pro mě tak silný, že se mi vrací i po 65 letech, píše paní Věra Kahánková. Jsem hrdá na děti, na naše děti, jak si vedou, mají práci, snaží se a to nás těší. Jsem ráda, že se nám i našim dětem podařilo předat vědomí, že život je hezký, když máš kolem sebe lidi, co máš rád a víš, že jsi milován. Předat lásku a cítit lásku je víc než velký dům, auto a drahé dovolené. Jsi-li spokojený s tím, co máš, jsi nejšťastnějším člověkem. Jsem hrdá, že to mě předali mí rodiče. Ale na to jsem přišla až v dospělém věku, píše paní Eva Elizabeth. Přemýšlím o své hrdosti. Jako zubní lékařka jsem se chlubívala systematickou péčí o chrup dětí, ordinacemi ve školách a tím, že každý měl lékaře první linie, píše paní Jana. Jsem hrdý na své předky, dokázali koupit a hospodařením splatit statek, a to za dob krize, kdy ostatní se topili v nezaměstnanosti. Když přišlo gestapo, dokázali skrývat studenty, kteří před ním utíkali. Nikdy o tom nemluvili, nikdy se o žádné zásluhy nehlásili. Pár mých příbuzných bojovalo v zahraniční armádě v Anglii. Odnesla to celá nejbližší rodina. Jsem na ně hrdý, píše Jiří Fihala.
Ano, jsem hrdá na naši malou zemičku v srdci Evropy. Ani ne moc na současnost, ale hlavně na minulost. Hrdost na náš národ jsem vštěpovala odmala i svým synům, přesně tak, jak mě hrdost vštěpovali moji rodiče. Procestovali jsme spolu se syny skoro celou Evropu a naše cesty vedly i do Nardenu. Hrdě jsem jim vyprávěla o Janu Amosovi. Jinak jsem hrdá na naši Moravu, na moravské víno, na dílo vinařů, kteří v našich krajích bojují s dešti, suchy, plísněmi, révy, vinné, špačky a neposled i se zloději. Jsem pyšná na naši úžasnou historii. Jsem pyšná na naše doktory, fyziky, hokejisty, Ester Ledeckou a hokejový klub Kometa. A jsem hrdá, že jsem se narodila právě v naší zemičce, píše paní Miloslava Orsavová. Jsem hrdý Čechoslovák. Žil jsem v hříchu, byl jsem velký rebel. Postupně jsem začal hodně pít. Zůstalo mi to dlouhá léta až do roku 2004, kdy jsem se díky manželce obrátil k Bohu a procitl. Na období svého bloudění nejsem vůbec hrdý, píše pan Jiří.

postavy, s vlasy tam, kam si vítr zamanul. A byla skřehká, s pažemi, které odjak živa spočívaly nevědomky na mých ramenou.

Jednou jsem na internetu potkal jakousi anketu s dětmi na téma, co je to láska. Neznám autory, ale dovoluji si jejich práci vypůjčit. První. Láska je, když vám vaše štěně olíže celý obličej i přesto, že jste ho nechali doma samotné celý den. Další. Když někoho milujete, tak se vaše řasy jíbou nahoru a dolů a odlétávají z nich malé hvězdičky. Další. Od té doby, co moje babička onemocněla, nemůže se už ohnout a namalovat si nechty na nohou, tak to teď za ní pokaždé dělá můj dědeček, i když sám má bolavé ruce. Tak to je podle mě láska. Láska je, když si na sebe holka nastříká parfém a kluk použije vodu po holení a pak si spolu vyrazí ven a jeden druhého očuchávají. Láska je, když jdete na jídlo do restaurace a dáte někomu většinu svých hranolků a nechcete na oplátku žádné maso z jeho porce. Láska je to, co vás nutí se smát, i když jste unavení. Láska je, když maminka udělá kávu pro tatínka a usrkne, aby se přesvědčila, že dobře chutná. Láska je, když se s někým stále pusinkujete a až pusinkování vás přestane bavit, tak pořád chcete být spolu a víc spolu mluvit. Moje maminka s tatínkem jsou takový. Láska je to, co je s tebou v pokoji na tvé narozeniny, když přestaneš otvírat dárky a zaposloucháš se, co ti říkají. Láska je, když řeknete klukovi, že se vám líbí jeho tričko a on ho pak nosí každý den. Když jsem rád, tak láska je, když maminka vidí taťku celého smradlavého a upoceného, ale i tak o něm říká, že je větší fešák než Robert Redford. Vážení posluchači, po ránu vycházíme z domu a před dveřmi stojí dealer jménem Láska a vemlouvá se nám. Mám pro vás skvělou nabídku, kterou nelze odmítnout. Jaro na vlastní kůži. No nekupte takovéhle zboží. Tak ať se vám přátelé ještě aspoň na konci jara krásně zapalují nebo aspoň opalují lítka a přes léto si na vlastní kůži opravdu všechno v pohodě užijte. Jaro, jako když vyšije, vám přejí zvukový mistr Petr Sakal a autor a dnešní vypravěč Jan Krupta.

0: slyšeli Český rozhlas Pohoda?
1: Vraťte se s námi v čase a poslechněte si legendární pořady, rozhlasové hry a četby.
0: Příběhy z naší historie nebo nestárnoucí hudební evergreeny.
1: Najdete nás v síti DAB na internetové adrese pohoda.rozhlas.cz anebo ve vašem televizoru.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky. Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 8 hodin. Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.
1: Zpříjemněte si náladu se zábavnými pořady z archívu Českého rozhlasu.

Hezký a ničím nerušený poslech pořadu Zpátky si dám tenhle film přeje ze studia dvojky Českého rozhlasu Karel Gott. Sweet.

Slavnou muzikálovou píseň, která se v české verzi jmenuje Bílá a v originále Memory, vzpomínka, jsem na úvod našeho dnešního setkání nevybral proto, abych vám teď vyprávil o autorovi skladby Andrew Lloydu Webberovi a o jeho muzikálech. Nebo o Haně Zagorové, která mi v roce 1982 tuto píseň přivezla z Londýna a napsala k ní český text. Dnes totiž budeme společně poslouchat zpěvačku, která se narodila v dubnu roku 1966 v Otvovicích jako Hana Zaňáková. V polovině 80. let pro ní její tehdejší kapelník Petr Hanik vymyslel umělecký pseudonym

0: Před 2 lety naspívala Lucie Bílá v legendárním karlínském rozhlasovém studiu A za doprovodu svého současného kapelníka, klavíristy Petra Maláska, během jediného dne a bez jediného střihu celé album. A to právě v těchto dnech pod názvem Recital obohatilo náš gramofonový trh. Lucie na něm dala především prostor svému hlasu, který po léta zajišťuje pozici naší nejúspěšnější a nejoblíbenější interpretky a současně pomáhá k postavení jedné z nejvšestranějších českých zpěvaček. Není nikdo, s kým se cítím na jevišti tak opravdově, jako s klavíristou Petrem Maláskem. Od prvního do posledního tónu jsme jedna bytost, jedna duše a jen s ním můžu lidem říct, co cítím, co mě trápí nebo co mě dělá šťastnou. Už proto zbožňuji naše společné koncerty. Dlouho jsem hledala vhodný čas pro naše společné album a ten právě nastal. To já říkám o každém pianistovi, který mě právě momentálně doprovází. Tak toto prohlásila Lucie Bílá, aby v zápětí k albu Recital dodala. Nejen, že dozrál výběr repertoáru, který je léty prověřený diváky a posluchači, ale navíc Péťa letos slaví krásné kulaté narozeniny. A jako správní muzikanti chceme slavit hudbou.
1: Měl rozkousaný rty a oči jako blázen, pak řval to slovo ty a přitom padal na zem. Svý barvy rozmíchal jak

nehorázně, pak chtěl oči skrýt, ty oči plný bázně. Měl šaty z Manchesteru a přitom hodně praný.

časem poškodil a jsem tak trochu na dně.

0: Mau deh.
1: Dozněla dnešní ukázka z aktuálního alba recital Lucie Bílé a Petra Maláska, které Lucka věnovala své mamince. Poslouchali jsme šanson Petra Maláska a Pavla Vrby Mody, ke kterému jeho tvůrce inspiroval osud italského malíře a sochaře, působícího především ve Francii, Amédea Clementa Modiglianiho. Přijměte teď moje pozvání do světa věhlasného muzikálu Bídníci. Své příznivce má i u nás a je tomu rovných 22 let, co tento muzikál nádherně do češtiny přebásnil Zdeněk Borovec. Asi o mě víte, že mám rád nejen velké kantilény, ale i historické příběhy. Mám pocit, že jedno k druhému svým způsobem patří. Příběh Bídníků jsem samozřejmě znal z románu Viktora Hyga i z filmových přepisů s Jeanem Gabénem, Leanem Venturou, Jean-Paulem Belmondem nebo s Liamem Neesonem. O stejnojmeném muzikálu jsem ale dlouho jenom slýchal a když se ho producent a překladatel Adam Novák chystal v roce 1992 uvést v pražském divadle na Vinohradech, nabídl mi právě roli Jeana Valjeana. Lákavou nabídku jsem však odmítl, protože si rád zaspívám krásné muzikálové melodie, ale nikdy mě nelákalo se dlouhodobě uvázat k jednomu jedinému muzikálovému dílu, docházet každý večer do divadla a zpívat vlastně celý ten příběh, kdy si můžu vybrat tu krásnou melodii a zpívat kdykoliv se mě zachce. V tom já vidím tu svoji svobodu. V první české verzi Bídníků vedle skvělé kompany tehdy zazářil Jan Ježek, Karel Černoch, Helena Vondráčková, Petra Janů, Jirka Korn a Lucie Bílá. Vzpomínám si, jak byl Zdeněk Borovec šťastný, že mohl Bídníky přeložit a je škoda, že tuhle životní příležitost dostal až v 60 letech. Ale nepromarnil ji. Byl také moc rád, že se spolu s ním na přípravách Bídníků tenkrát podíleli ti, s nimiž po celý svůj život tak rád spolupracoval a kteří podobně jako on čekali dlouhá léta na podobnou šanci. Skutečným zjevením se pak ve Vinohradském divadle před oněmi 22 lety stala právě Lucie Bílá v roli nešťastně zamilované Eponíny, dcery všemi mastmi mazaných manželů Thénardiových.

Když jsem v hledišti vyprodaného Vinohradského divadla sledoval první inscenaci Bídníků, která kdy byla v České republice uvedena, napadlo mě, že bych si rád s Lucí Bílou zaspíval nějaký duet. O dva roky později jsem proto hledal vhodnou píseň, kterou bych na turné a vánočních koncertech zaspíval právě s Luckou. Můj tehdejší kapelník, aranžér, skladatel a klavírista Pavel Větrovec mi připomněl krásnou druhou větu z Čajkovského páté symfonie. Do té doby známá melodie, instrumentálka právě z páté symfonie, ale textař Zdeněk Borovec jí dal název Navrať se krůžím. A tak udělal z této symfonické části píseň. A já vám tenhle duet s Lucí Bílou po letech teď nabídnu. Když jsme píseň nahrávali a poprvé zpívali před publikem, Lucie už nosila pod srdcem svého syna Filipa.

0: Karel Gott, zpátky si dám tenhle film. Na dvojce.
1: Před 17 lety jsme s Lucí Bílou uspořádali turné 7 koncertů po Čechách, Moravě a Slovensku, a to u příležitosti vydání našeho alba duetu. Některé velké věci člověk nestačí ani pořádně prožít, natož si je uvědomit. Když se na konci každého z koncertů postavil na nohy celý stadion a my si užívali potlesk ve stoje, nebo jak se u nás hezky česky říká standing ovation, cítil jsem, že kdyby nic jiného, tak tohle je zážitek, který nás bude s Lucí Bílou navždy spojovat.

Za prodej alba Duety jsme s Lucí Bílou převzali dvě platinové desky a stalo se vůbec nejprodávanějším albem v České republice za rok 1997. Tehdy se ho prodalo bezmála 300 tisíc exemplářů. Zaradili jsme na ně i krásnou árii z dnes méně známé opery Fedora, skladatele Umberta Giordana. Umberto Giordano viděl v roce 1889 v neapolském Teatro Bellini představení hry Fedora od francouzského dramatika Victoriena Sardoua. V titulní roli vystoupila slavná francouzská herečka Sarah Bernhardt. Giordano byl natolik fascinován jejím sugestivním herectvím, že okamžitě požádal Sardoua o svolení k přepracování hry na operní libreto. V té době byl ale Giordano poměrně neznámý autor a Sardou jeho žádost okamžitě zamítl. Dramatikovu neoblomnost se podařilo zlomit až o 7 let později, kdy v milánské La Scale poprvé a s obrovským úspěchem zaznělo Giordanovo dodnes nejslavnější dílo, čtyřaktová opera André Chénier, založená na životních osudech francouzského raně romantického revolučního básníka stejného jména. Operní Fedora měla pak světovou premiéru 1898 v Miláně a roli Lorise Ipanova ní vytvořil legendární tenorista Enrico Caruso, který stál tehdy teprve na prahu pozdější světové kariéry. Opera zaznamenala velký úspěch a rozletěla se do světa. Na konci roku 1906 Fedora poprvé zazněla také v newyorské metropolitní opeře. Opět s Enricem Caruzem v hlavní mužské roli. Svého znovuzrození se toto dílo o ruské elegantní, vtipné a bohaté vdově Fedoře dočkalo až počátkem 90. let minulého století, kdy v něm zazářily pěvkyně Mireia Freny, Katia Ricarelli a Renata Scotto, nebo tenoristé Placido Domingo, José Carreras či José Cura.

Amor ti věta, láska je ti zapovězena. Náš duet s Lucí Bílou. Lucie Bílá a Johanka z Arku, ty dvě ženy, jsou si v něčem velice blízké a o tom, že by Lucie měla Johanku někdy hrát, jsem byl přesvědčený už dávno předtím, než jsem se o muzikálu Johanka z Arku vůbec dozvěděl. Lucie je od přírody rebel, typický beran s dobrým srdcem. Když jsem se pak byl na tento muzikál v Pražském divadle Ta fantastika podívat, byl jsem nadšený. A inspirovaný tím, co jsem viděl a slyšel, jsem sedl k plátnu a namaloval Johanku podle své představy. Obraz jsem pak dal Lucii k 35. narozeninám. Byla šťastná, alespoň to tak vypadalo, protože si nějaký obrázek ode mne vždy moc přála. Připomeňme si teď muzikál Ondřeje Soukupa, Gábeny Osvaldové a Jiřího Hubače, Johanka z Arku, a to prostřednictvím skladby Most přes minulost. A zatímco budete tuhle krásnou píseň poslouchat, můžete se na mém oficiálním webu či na mém Facebooku podívat na onen obraz z roku 2001, který jsem nazval Rozlopená Johanka z Arku.

Johanku s Arku jsem namaloval ve stylu Picassova kubistického období a ten obraz jsem měl v hlavě několik let. Na jeho přední stranu jsem napsal věnování Lucii Bílé s obdivem Karel Gott. No, to nebudu dál rozebírat, to je věc mezi námi. Tak, styl Picassova kubistického období jsem zvolil zcela úmyslně. Nechtěl jsem Johanku z Arku zobrazit, co by bojovnici s rozevlátými vlasy, jaký malovali realisté koncem 19. století. Bál jsem se totiž, že způsob a la Mikoláš Aleš a jeho husité by byl příliš popisný, možná až kýčovitý. Také jsem nechtěl namalovat portrét, protože to není zase úplně moje parketa. Chtěl jsem spíš vystihnout onen vír boje, akci, drama. Navíc můj dávný přítel, výtvarník Viktor Brůžek, navrhl k obrazu krásný rám, přesně ve stylu, který jsem zvolil. Byly doby, kdy jsem dost dobře nechápal, proč právě Picasso je tak slavný. V průběhu let se mu ale přišel na chuť. Mám ho rád pro jeho neustálé proměny. Zajímavé je, že Pablo Picasso neměl rád kubisty z jiných zemí. Když například viděl jeden z obrazů našeho Emila Fili na výstavě v Paříži, na otázku, co říká Emil Filovi, nazval ho Picassem pro chudé. Možná je lepší nevědět, co by si velký Pablo pomyslel o mých obrazech.

0: Tolik duet Krása v originále I Believe in You, v tebe věřím, který jsme s Lucí Bílou našli v repertoáru kanadské zpěvačky Celine Dion a mužského nadžánrového kvartetu Il Divo. Mimochodem, ten bude 3. října letošního roku už podruhé koncertovat pražské O2 aréně. Je tu chvíle pro tradiční židovskou anekdotu. 3 krejčí v jedné ulici musí nějak čelit konkurenci. První si dal na dveře nápis: Tadyž je nejlepší krejčí v Evropě. Druhý ho trumfnul vývěsním štítem: Zde nejlepší krejčovství na světě. Třetí krejčí si však k ničemu neměl. Jak chceš vedle takové konkurence obstát? Tady se ho přátelé. Poslední krejčí však zůstal úplně klidný. Já to nemám zapotřebí. Jak to? Protože jsem nejlepší krejčí v téhle ulici.
1: Karel Gott. Zpátky si dám tenhle film.
0: Jsem zvědavý, jak se loňské úspěchy Lucie Bílé promítnou do právě probíhajícího hlasování v anketě televizních diváků TT. Lucie loni absolvovala černobílé turné 11 koncertů po Čechách, Moravě a Slovensku, na které letos na podzim naváže 5 koncerty v Praze, Pardubicích, Ostravě, Košicích a Bratislavě. Loni Lucie absolvovala i vánoční turné, na televizních obrazovkách byla k vidění rovněž jako neustále nadšená porotkyně soutěže Československo má talent. Wow! Po každém vystoupení. Navíc obdržela zápis do České knihy rekordu. Zástupci agentury Dobrý den z Pelhřimova jí předali certifikát za rekord, kterým se stalo 527 kusů vlastnoručně uháčkovaných srdíček. Ta se na Lucčiných koncertech prodala a Lucka tak mohla nadaci Konto bariéry předat šek na 200 000 korun. A to je pro dnešek všechno. Přeji Lucí Bílé a vám všem, ať vám v životě nikdy nechybí láska. Mějte se krásně a za týden se s vámi těším naslyšenou ve stejný čas a znovu na dvojce Českého rozhlasu. Váš Karel Gott.

0: Nejlepší hudební pořady z historie Českého rozhlasu vám přinášíme každý den.
1: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Český rozhlas Pohoda.
1: Každý den u nás můžete poslouchat zajímavé vyprávění ze života známých osobností i obyčejných lidí.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 9 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Příběhy ze života známých osobností i obyčejných lidí. Projděte se s námi rozhlasovým archivem.

0: Byla jsem dlouho nepolíbená, velmi naivní, spíš venku s partou kluku, anebo vlastně proč to čtu já, když to je váš text, když jste herečka, tak si to laskavě přečtete s patřičným výrazem sama, no?
1: Byla jsem dlouho nepolíbená, velmi naivní, spíš venku s partou kluku, anebo doma s knížkou. Když mě nějaká bavila, museli mě od ní doslova odtrhávat. Stejně tak dráťák. Nedělní pohádka v něm byla pro mě nutnost. Seděla jsem na lavici u dráťáku a poslouchala všude kolem poobědové ticho.
0: Jo. Když vám tohle o sobě napíše mladá herečka, přinejmenším vás to naplní čímsi moc hezkým, tedy aspoň mně se tak stalo. Petra Bučková je herečka, jak sama píše, volnonožka a přišla do Stříbrného větru za Jaromírem Ostrým. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Vy jste z jižních Čech, dnes putujete z divadla do divadla. Co jihočeského si vozíte v sobě sebou?
1: No, zamilovala jsem se do kočičích hlav, do všeho prostě historického. Takže teďka, když jsem se nedávno přestěhovala do Prahy, tak jsem vlastně zjistila, že je to takovej zvětšený tábor, kde jsem vyrůstala. Prostě historický plus příroda. To je úžasné.
0: A vy jste byla taková holka kluk, nebo jak tomu mám rozumět? Vašemu s klukama?
1: No s klukama, já jsem prostě běhala spíš s partou kluků než holek, než že bychom si hráli jako s panenkama, nebo nějaký malý panenky jsem taky měla, ale s nima jsem dělala takový příběhy, jsem si vymýšlela, tak to jsem jako by je režírovala ty panenky, ale s klukama venku prostě takový ty indiánky jako v bojky, a, nebo ještě jsme to ani neznali, už jsme to hráli. Jo.
0: Si představte, že já jsem si hrál s panenkama zase.
1: No.
0: Nevidíte na tom nic špatný.
1: Ne, vůbec.
0: Mně se moc líbilo, jak jste mi napsala, že máte v sobě taky ten rybník Jordán, takový místo, kde jste asi něco prožívala, co?
1: No já teďka úplně volně, prostě co mě napadá, já když jsem jednou přinesla vysvědčení v první, druhý třídě, tak jsem běžela pak do Jordána bez cviček, my jsme tam museli chodit s cvičkama, protože tam někdy vojáci rozbili nějaký piva a zůstali tam střepy.
0: Aha.
1: A já jsem tam běžela bez cviček a cítila jsem takovou bolest, jo, jak jsem se rozeběhla, vždycky jsme vlítli do toho Jordána a prostě plavali a tak já jsem se rozeběhla a najednou jsem cítila takovou tupou bolest. Ohlídla jsem se a za mnou velká stopa krve, jo, fakt to vypadalo strašně dramaticky. Ale mě to tak nebolelo v té vodě.
0: Jasně.
1: Tak jsem vylezla ven, moc jsem se ani nedívala, tu cvičku jsem si jako na to narvala zpátky na tu nohu. Protože to bylo jako zakázané bez těch cviček. Jo. A šla jsem teda jako domů a z té cvičky crčela krev. No a pak jsem nějak teda zazvonila na mamku, že jsem se asi trochu bouchla a aby přišla, už jsme jeli na šití, tam málem nechala palec.
0: Takové to vbíhání do rybníka, to je taky jakýsi symbol touhy po svobodě, nebo jak bych to řekl, že jo?
1: No, já jsem vždycky ve vodě hrozně divočila. A pak mě naši dali dokonce na akvabely, jsem byla rok akvabela, protože já jsem se furt potápila. Měli jsme takový skřipec, štipec, různě tomu říkali, byly dva druhy, jeden byl takový šroubovací, jeden byl takový obyčejný drátový. Já měla ještě ten obyčejný drátový, jsem byla taková začátečnice. A doma jsem musela strkat do lavoru hlavu s vodou a učit se jako vydržet
0: pod vodou.
1: No, minutu a půl jsme měli úkol jako domácí.
0: Vy jste bydlela asi někde poblíž vojenských kasáren. Jak jste vnímala ty vojáky jako dítě v okolí?
1: No, táta byl voják, takže
0: táta
1: vlastně
0: voják.
1: Já ho jinak neznala než v zeleným.
0: Jo. Neznám horší kombinace pro dcery než táta voják.
1: No něco na tom bude.
0: Ulítla do divadla.
1: To je možný. No.
0: Byl přísný tatínek?
1: No to ne, to, nebo já ani nevím, já mám vlastně, já v dětství mám jenom takových pár vzpomínek s ním, který jsou hodně silný a vlastně dobrý, ale hodně silný, že mě vždycky, že mě třeba vysadí na ramena, řekne mi, že se musím postavit a dotknout se rukama stropu. A když to neudělám, tak jsem posera bábovka, jo, takže mě takhle jakoby hecoval nebo házel různě v té vodě a takže s ním mám takový ty zážitky, že když už náhodou doma byl, tak to byly jako zážitky silný. Jo, nebo jsme šli na běžkách Já s ním docela dlouhou trasu a když už jsem nemohla, tak mě vyprávěl o Meresjevovi, jo. Že on jako vydržel.
0: To byl zajímavý příběh, že jo?
1: No, že mě to jako zajímalo a zase jsem teda ještě mohla, jo. Ale že prostě byly to, šlo se vždycky za hranice trošku, no.
0: To jste musela na ramena i během prvomájových průvodů, ne?
1: No, během prvomájových průvodů jsme s třídou, my jsme si to vlastně užívali. Jo. Já jsem vůbec netušila nic o komunistech, o nějakých stranách, nebo ne vůbec. My jsme prostě šli ten první máj a my jsme strašně řvali a to nás bavilo, jak jsme mávali prostě a dělali jsme jakoby takovou, ať je první máj, strašně jako jsme se vyřvávali a ještě na ty tribuny jsme jako řvali schválně ještě víc nahlas, jo? Že nás to bavilo, že můžeme takhle řvát. Takže já nemám s tím spojený nějaký blbý zážitky.
0: Takže vy jste ještě ke všemu byla kombinace extrovert na těch prvomájových průvodech. A pak introvert doma. Mě moc potěšilo, když jste mě napsala, jak jste milovala dráťák, rozhlas
1: no,
0: po dráťák.
1: To je úplně.
0: A poslouchala jste nedělní pohádky.
1: Já jsem byla úplně dojatá, když jsem dělala svoji první četbu Hajajů. Já jsem uslyšela ve sluchátkách tu a teď já úplně, mě úplně šly slzy do očí, musela jsem se zasoustředit na tu povídku nebo pohádku první. Protože to byl prostě problik do minulosti, jak tam sedím na takový rohový lavici a za mnou je dráťák, to byla taková prostě krabice, my jsme měli takovou jako modrou, modrobílou, plastovou, nebo prostě taková krabice.
0: Ano.
1: A to bylo v tom rohu, otočit knoflík a sedla jsem a prostě už jenom poslouchala, nikde nikdo po obědě, jo, taťka buď spál, nebo já nevím, co mamka si dělala, ale já prostě tam byla sama v kuchyni, nádobí umytý, jo, a prostě jsem poslouchala a představovala jsem si věci.
0: Vydržela vám ta láska k rozhlasu doteď?
1: No je, prostě miluju.
0: Jinak byste tady asi neseděla.
1: Jo, mám teda.
0: A co mě ještě zaujalo z toho, co jste mi o sobě napsala, že vás rodiče kdysi někde zapomněli v Itálii na benzínce?
1: No, to mám.
0: To se nestává každý den, pravda?
1: Ale ona z toho má spíš trauma, jo, pro mě to bylo spíš dobrodružství.

0: v gaťkách, jo, prostě vyběhla jsem ven.
1: Kolik vám bylo roku, prosím?
0: 12 necelých. No a tak jsem vyběhla, šla jsem na záchod a když jsem vylezla ven, tak jsem viděla jako takhle z dálky světlatý karosy ze zadu.
1: Jak to bývá v těch filmech.
0: Fakt, úplně, ale to bylo takový zvláštní zastavení. Teď já plně prostě skoro nahatá, jo, tam lidi, kteří měli takový, jako tam byl takový, co obsluhovali nějakou péřovou. No tak jsem tam chvilku seděla jako na trupkách takových a pozorovala jsem ho, jestli je seriózní. Jo, že jsem prostě si jako řekla, ho budu pozorovat, jestli jako je
1: měl
0: dobrý.
1: Měl jste strach aspoň, nebo?
0: No ne strach, právě že ne, spíš jsem tak jakoby tak sklidnila. Já vždycky v nějaký extrémní situaci spíš jako klid a pozorovala jsem ho. A pak jsem šla za ním a jako nějak jsem mu ukázala, že chci taky tu péřovku. A pak nějak jsme se rukama, nohama domluvili. No a pak mě vzal nějaký další zájezd Čechů, co tam přišli platit. A ten pracovník té pumpy se jich něco zeptal a ten Čech mu říkal, co chceš, nebo jak něco. A říkal, vy jste Čech. A tak mě vzali, že mě schovají pod sedadlo nebo co, že mě jako nějak provezou. No a na hranicích pak už jsem viděla tu naší karosu, protože mamka to samozřejmě pak zjistila, že za záclonkama nejsem.
1: No to pro ní musel být šok.
0: No úplně strašný, to ona musela ztratit 10 let života. Takže ona stopovala zpátky na tu benzínu. No, velký dobrodružo. Tak jsme se shledali.

0: Stříbrný vítr, Jaromír Ostrý si pozval Petru Bučkovou, herečku. Pak jste se z těch idylických jižních Čech přestěhovala do Brna. Pro mě idylické Brno, ale pro vás to možná mohl být šok docela.
1: No, to byla panel story.
0: Bylo roku? Panel story.
1: No, 11 asi. Mm-hmm. Já jsem byla v Primě v Táboře na francouzském gymnáziu, čili jakoby do 6. třídě, takže v Primě. Čili humanitní obory, jazyky, to jako, že to bude řečtina, že bude a všechno. A přestěhovali jsme se do Brna. To byl takovej podvod, protože táta říkal, že do Brna nikdy nepůjdem. Jo, a já jsem plakala, že přece to, no, jako se nemůžem stěhovat, a on mě držel a říkal, ne, neboj se, kdyby mě prostě nějaký plukovník převelel, tak já mu rozbiju hubu. Tak prostě.
0: A důvod vlastně toho stěhování?
1: Převelili ho, jo, no, nebo prostě nějaké jako ty posuny. No a tak jsme se ocitli v Brně, vlastně v Medlánkách, tehdy ještě rozestavěným panelovým takovým tam sídlišti. No, takže bahno, panely, dokončování, teďka tramvaje, auta, provoz, puberta, jo, nikoho jsem neznala.
0: Žádný rybník.
1: A ještě, ne, nic, já vůbec nevěděla, kam mám jít ven. Já jsem chtěla jít ven a doma jsem jenom třeba v plavkách vyběhla rovnou do Jordána, jo. A tady já prostě nevěděla, kam mám vůbec jako jít, co mám vlastně dělat. A všichni jsme to tak jako těžce se nějak aklimatizovali. No nicméně, jo, no, že ještě k tomu na humanitním, tehdy na Plovdivský nebylo místo, takže mě dali na reálný gymnázium. Takže já do sekundy nastoupila deskriptivní geometrii, fyziku, matiku, prostě všechno, co mi nikdy nešlo. Takže to byl totální horor.
0: Navíc jste byla ve věku, kdy už se člověk trošku rozhoduje, co a jak dál, nebo to rozhodují rodiče.
1: No.
0: Po čem jste tak toužila v té době?
1: Já jsem jako nepřemýšlela o zaměstnání. Mě tyhle praktické věci trošku někdy trvají. Ale já jsem si pořád hrála večer nějaký příběhy. Když všichni usnuli, nebo už jsem viděla, jako, že sledovali televizi,
0: jo,
1: tak sestra třeba usnula.
0: A třeba jaký příběh?
1: No, většinou mě někdo unášel, nebo nějaký takový, nebo jakoby z Francie, když jsem viděla Angeliku a takový ty věci, jak to mě hrozně vzalo. Takže já jsem si vždycky nějaký jako korzet vymyslela, uvázala jsem si šňůru od županu na peřinu, přes peřinu, udělala jsem si takový pás a chodila jsem prostě v těch šatech a jako mluvila jsem s osobama, hrála jsem si i ty prostě barikádníky a já
0: nevím. Ta herečka už tam někde byla.
1: No, já jsem vlastně takový jako, já už jsem to prožívala.
0: A nakonec jste v 17. skončila v kanceláři, to není žádná teda umělecká.
1: No. No, no, to se naši se rozváděli a bylo to celý takový v tu dobu doma nahnutý, tak vlastně mamka mi říkala, že na vejšku asi nebude, ať s tím nepočítám. A já jsem už byla potom takovej rebel v tom smyslu, že jsem utíkala z domu, už jako nevyhovovalo
0: jak
1: mi to.
0: Jak jste to snášila, ten rozchod rodičů?
1: Já jsem byla hodně citlivá, až přecitlivělá, ale jako schovávala jsem to, takže jsem to řešila tím, že jsem pak vždycky někam jako utíkala s nějakýma partičkama podivnejma. Nebo i nepodivnejma,
0: a
1: ale prostě.
0: A bolelo vás to třeba nějak?
1: Jestli co?
0: Vás to bolelo?
1: No je.
0: Jo?
1: No, tak bolelo moc, všechny to bolelo. A to je vždycky těžký, akorát každý se s tím jinak srovná, no. A někdo se s tím nesrovná třeba, no.
0: Ve vás to nějak zůstalo? Nechalo to nějakou stopu?
1: No, nechalo vlastně v tom, že třeba teďka máme s mamkou úplně nádherný vztah. Ale tehdy to bylo těžký. To bylo těžký, takže já jsem domov opustila poměrně brzo, i když ona tam vždycky nějak byla, aby mě podpořila, když jsem se pak probojovávala nějak sama, nebo zkoušela jsem to. Takže tam vždycky byla ta máma, ale museli jsme se na nějakou dobu na poměrně dost let oddělit, aby jsem já se naučila nějaký samostatnosti a teď máme úplně nádherný vztah.
0: Přijímací zkoušky na JAMU. Když jsem absolvoval přijímací zkoušky na konzervatoř, tak trošku vím, co to je. Tak jak jste to prožívala ten den? Co jste měla připraveno? Koho jste tam potkala? To mě zajímá.
1: Jo, to bylo zajímavé, protože já, když jsem šla dneska do rozhlasu, tak jsem šla kolem té JAMU. A já mám vždycky nějak tam tu vzpomínku, jak jsem tam šla na ty přijímačky. Já jsem totiž to prostě jen tak, že to zkusím. Mě nikdo nepřipravoval. Já měla asi 72 kilo v té době. Z toho kanclu jsem byla jako rozrostlejší. A já jsem to prostě, že to zkusím.
0: Bez přípravy?
1: No, já jsem se připravovala sama. Jo. A tam byly nějaké jako zadání na to první kolo, to už si úplně...
0: Tak nějaký monolog,
1: nějaký tam byly jako asi. Nějaké jako úryvky a nějaký snad tanec nebo něco, ale takové jako, že mluví člověk s partnerem u toho. Tak to mi šlo, to já jsem si...
0: To věřím.
1: No ale já jsem si připravila, spárala takovej prostě úryvek, jo, kdy jako tam jsem snad mluvila chlapa dokonce. Pak jsem si připravila Sepa Jergena z Krysaře, protože mě vždycky brali hlavně chlapský jako party.
0: Jasně.
1: Sepa Jergena, jak on prostě mluví jako s těma, jo, vy jste takové krásné, já to prostě tak, že jsem tam prostě dělala toho rybáře a to, tak tohleto.
0: Kdo seděl v porotě?
1: A já si pamatuju, no, byl tam profesor Martinec, to byl můj vůdce, a dva roky, a pak tam byl Saša Pernica, Stáňa Pergolová, takže, no já už si nepamatuju, kdo všechno tam seděl, protože já jsem je moc jako nevnímala, já jsem prostě tam přišla. A právě pan Martinez mi tehdy říkal, že oni měli takový znamení, že obraceli propisky, že když někdo vejde do dveří, jestli se mu líbí,
0: vůbec má
1: nebo
0: šanci,
1: ne,
0: prostě.
1: A že prostě propiska jako horizontálně byla, že ne. A pak podle toho, jak moc se mu líbil, tak se to do...
0: A vy jste měla všechny vertikálně.
1: A on prý jsem vešla do dveří a že prý obrátil tu propisku jako jasně, jasný jo, což jako nevím, jo, ale já jsem fakt jako... s nějakým sebevědomím tam šla. A předtím jsem si tady v Brně pouštěla v jednom obchodě s hudbou Ari Nessun Dorma, to si pamatuju. Že jsem si to nějak pustila, úplně nějak náhodou jsem se tam nějak jakoby ochomejtala.
0: Vaše šťastná melodie.
1: No a pak jsem prostě tady s tím pocitem, s tím Nessun Dorma, jak to tam, no jak jsem tam prostě šla.
0: Víte co, tu si teď zahrajeme.

0: Když jste byla na JAMU, tak jste měla havárku na kole, což pro nastávající herečku může být docela problém, pakliže ta havárie se týká oblasti, kde ta herečka by měla hovořit a vypadat hezky. Co se stalo?
1: Já jsem se připravovala na zkoušky u profesora Cejpka, dějiny divadla, a byli jsme se spolužákem, nebo u spolužáka Honzy Hergeta v Praze, a já jsem si půjčila od jeho maminky kolo a jela jsem se projet a prostě dopadlo to tak, že jsem měla bouračku. A já jsem mnoho let říkala, že si myslím, že mě něco srazilo, protože to byl obrovský náraz. Z ničeho nic, ale já si myslím, že jsem prostě blbě brzdila. Teďka si to jako musím už přiznat, jako že
0: přední
1: jsem
0: brzdou.
1: Přední brzdou a že to, ale ten náraz byl takovej, že to na tu nehodu skoro vypadalo, protože jsem měla natržený játra a rozsekaná jsem byla na hadry.
0: Probůh, v jaké rychlosti to bylo?
1: No ne zas tak velké, ale z kopce takovýho a prostě může se stát. A měla jsem zlomenou čelist, mimo jiné, která mě jakoby prorazila do ucha. Takže vlastně jsem se najednou octla v Motole na Jípce. A tam právě, než mě tam odvezli, tak já si ještě pamatuju, že já jsem o tom hodně pak přemýšlela, když jsem viděla nějaký záběry třeba z pozemně třesení nebo tak, jak lidi přežijou a co přežijou. Tak já jsem vlastně ještě se zvedla, sebrala jsem to kolo z příkopu, ještě jsem se dívala, jestli je v pořádku, protože je pučený. A pak jsem nějak jakoby
0: skolabovala,
1: klopítala někam. Projeli dvě auta, já byla skrvavená, mávala jsem na ně, to ti mě nezastavili. Jasně. Ale pak jsem viděla nějakou maringotku, to bylo u nějaký stavby a tam nějaký prostě lidi to viděli a zavolali sanitku a pak, jakmile už vlastně jela, tak jsem se začala tak jako vzdalovat. Nebyla jsem v bezvědomí, ale začala jsem ty lidi slyšet víc z dálky, nic mě nebolelo a bylo to takový jako měkký pocit. Mm-hmm. A když přijeli ti záchranáři a začali mě třeba v té sanice prohmatávat břicho a tak, protože tam že bylo vnitřní zranění, tak ta bolest mě přiváděla zpátky, já jsem prostě nechtěla, ať to dělají. To si pamatuju, že to samotný jakoby odcházení nebo takový vzdalování, řekněme, já jsem neměla nějakou klinickou smrt nebo tak, nejenom prostě tady to vzdalování se bylo příjemný a měkký.
0: Dalo vám to něco, tahle ta zkušenost?
1: No, dalo, ale taky až s odstupem. Myslím, že mě to nějak zastavilo. A že tahle metoda na mě fungovala vícekrát v životě. Nějaká bolest prostě, že jsem si něco se stalo, nějaký většinou úraz. A že jsem se zastavila, sklidnila a rozšířilo mi to obzory. Přiletě.

0: Kaný.
1: Petra Bučková, herečka, přišla za Jaromírem Ostrým do pořadu Stříbrný vítr na Dvojce Českého rozhlasu. Stala se z vás herečka, a taková zvláštní. Každá herečka, nebo aspoň i herec konec konců, hledá nějaké angažmá v Kamenném divadle, kam vždycky v 9 hodin přijde na tu zkoušku. Ve 2 hodiny po zkoušce někam na kšeft a večer představení. Vy ne? Vy jste šťastná v tom, že jste volná. Jezdíte po celé republice, nemáte nic stálého. Čili musíte mít každý měsíc nervy, jestli se uživíte. Že jo?
2: Mně se hrozně ulevilo, když jsem se rozhodla pro tu volnou nohu. Protože já ráda hraju. Ráda hraju, ale nerada se vyskytuju v divadlech. A já jsem to v několika angažmá zkusila. No, já potřebuju nějakou prostě svobodu. Takovou svojí vlastní. Jako. A já si ohromně užiju třeba hostování. Měsíc a půl s partou lidí. Já si to užiju naplno. Pak si užiju to hraní, že je vídám jednou za měsíc, dvakrát do měsíce, když se hraje. Ale nechci já osobně zabředávat do těch vnitřních vztahů v divadle. To mě vždycky nějak ubírá energii, kterou já potřebuju. Mm-hmm. Nějakou takovou sílu a vrhá mě to někam, kde já nechci být. Mně to není prostě vlastní.
1: Přitom ale milujete zákulisí divadla? Čili jo. Kdybyste tam byla zaměstnaná, tak byste mohla být v zákulisí od rána do večera.
2: No to já si ho užiju i během toho představení. Mně se líbí takové ty věci, co se dějou jako za scénou. Ty mi přijdou zajímavý a vlastně jsem to ještě nikdy neviděla v nějakém filmu nebo dokumentu.
1: Tak nás tam zaveďte.
2: No... Třeba když kluci vylezou z nějaký scény, ve kterou jsem jako pozorovala z boku, jo, z toho zákulisí, a teď jsou zadýchaní, vyplivujou z pusy křupky, převlíkají se, teď potichu nadávají nebo něco, jo, a nějak jako tak jako dýchají a do toho z těch světel, které jsou tam tak podivně rozestavěný, nebo tam pronikají třeba z té scény, tak tam jde prach, jo, je vidět, jak se tak jako sype. A nebo třeba, když jsou nachystané rekvizity, tak jsou vedle sebe, to je takový obraz, že vedle sebe jsou věci, které k sobě vůbec nepatří. Mm-hmm. Jo? Třeba baletní boty, nějaký jídlo, talíře, úplně, který vůbec nemají co spolu dělat. A to je taky zajímavý. Nebo když třeba sleduju kolegu, jak on sleduje nějakou scénu, jo? A třeba si to užívá, tak to jsou... Z toho mám radost tady z těch věcí, nebo i v rozhlase, když se zrovna netočí, tak co jako lidi dělají, jo, nebo takový to lidský, no, takový to.
1: Já jsem jednou měl to štěstí, že jsem ze zákulisí viděl kočičí hru s Danou Medřickou tady v Brně. To byl zajímavý zážitek, protože vy úplně přesně neslyšíte a nevidíte to, co vidí ti lidi, co sedí v těch sedadlech. Vidíte to z boku, i ty hlasy jsou trošku jiný a najednou jsem si všiml, že vedle mě stojí pan Sovák, který má před výstupem. Byl to opravdu zvláštní pocit.
2: Je plně nádhera.

0: Petra Bučková, herečka, ale také zdravotní klaun. A to už při tom vytížení, jaké máte, teda mě překvapuje úplně. Protože být zdravotním klaunem není jenom tak. Jednak to vyžaduje nějaký čas a jednak to chce být psychicky tak odolný, aby člověk v sobě strávil to neštěstí, řekněme, většinou dětí, za kterými chodíte. Co vás k tomu přivedlo?
1: Já bych řekla, že jsem šla intuitivně. Už na JAMU jsem potkala svoje kolegy, budoucí, Petra Jarčevskýho a Janču, teďka nevím, jestli se nevdala, Janu Kučerovou. A oni šli s takovým kufříkem a že jdou do nemocnice a já říkám, co tam jdete dělat? A oni říkali, že tam jdou klaunovat na onkologii. Mm-hmm. A popsali mě nějaký takový zážitek, jak hledají myšku pod postelí u dítěte na jipce a jak on se jako směje, že tam žije s ním myška a jak pak ji najdou. A to ve mně nějak zůstalo, ten pocit z toho, co mě vyprávěli. A tak jsem se zajímala o to, co to jako je to, jako proč to dělají, jak to dělají, jak to přišlo. No a když jsem přišla do prvního angažmá do Bezručů, tak tam visel plakát na casting na zdravotního klauna.
0: Na klauna se dělá casting?
1: Casting, to jsou, no a teď už jsou to vlastně třeba i 3-4kolový castingy.
0: Opravdu?
1: Mm-hmm. Je zájem o to dělat tuhle profesi a už je ten výběr opravdu musí být veliký.
0: Co musí umět takový zdravotní klaun nebo klaunka?
1: Nad tím jsem přemýšlela, protože my tam máme, u zdravotních klaunů nejsou jen herci a dokonce bych řekla, že herectví může být i na překážku v tomhle. Protože třeba v jednom městě se hledalo poměrně dlouho vůbec, jako aby se našli klauni a přišli na casting velice dobří herci, ale neměli to něco, na co se právě ptáte. No, to, co jako spojuje všechny ty klauny. Já myslím, že to je něco zase v osobnosti člověka, nebo že ten člověk je schopen improvizace a že má nějakou takovou, je nějak otevřený tomu neprosazovat svý, možná i svý ego, nebo jak bych to pojmenovala, je musí být velice empatický, ale zároveň se nesmí sesypat. Musí přijít na pokoj, kde jsou děti v různým stavu a navnímat atmosféru, ale nejen toho dítěte, ale třeba dvou dalších jiného věku, rodičů, kteří jsou každý v jiném stavu a ještě do toho tam běhá personál, kteří jsou taky prostě, můžou být třeba velice unavení, vyčerpaní. A do toho tam přinést to, že změní atmosféru v tom pokoji. Nebo se pokusí přinese nějakou radost. Nemusí to být zákonitě, že se všichni řešou, až se počůrají. I když i to se stává, to je samozřejmě jako taky radost. Ale třeba jen nějaký takový nový svěží vítr, bych řekla, slovy klasika.
0: Co jste potkal na těch cestách klaunských, v těch pokojích?
1: No spoustu radosti, protože děti jsou pořád děti a my jsme i na jednom z těch našich tréninků padlo takové slovo od jedné psycholožky Táni Horký, že je třeba nevidět nemoc a dítě, ale vždycky jít za dítětem a ta nemoc je prostě takhle malinká a tím se jí i dává nějaký signál. A ty děti opravdu jsou pořád děti, ať už jsou na jipce nebo na neurologii nebo prostě po operaci nebo na áru, tak pořád jsou to děti a mají zájmy jako ostatní děti, jenom jsou v jiném prostředí a za jiných podmínek. Takže dívat se na to takhle prostě, když je tam kapačka, tak se bere nějakým způsobem do hry, ne, že by se s ní nějak jako manipulovalo, ale je to nějaký součást toho pokoje, je to jejich denní partner, takže my se jí nebojíme, nebo injekce, nebo všechno to, s čím se tam setkávají, tak my s tím hrajeme.
0: Neničí vás to?
1: Máme supervize. Po nějaký době jsme zjistili, že je to nutný a to vždycky tak vyčistí atmosféru v tom týmu, ale jinak jsem si všimla, že klaunští kolegové, skoro každý má nějakou formu svého vlastního jako čištění, že ještě dělá něco pro to, aby to ze sebe dostal. Ať už je to, že dělá nějaký seminář nebo nějakou prostě formu psychohygieny, který se věnuje, protože je to potřeba. Každý to počase zjistí. No.
0: Dovedete si představit, že byste měla dítě? Tak jak dnes žijete na cestách a jste zdravotní klaun, který vidí dětské neštěstí? Ne.
1: Zatím ne. Děti vlastně potkávám celý život. V těch nemocnicích jsme parťáci, že jo, svým způsobem. Ale nikdy mi tahle Nikdy jsem prostě neměla takovýto puzení vlastně ani v jednom roce svého života zatím, že bych si říkala, jo, už jako je čas, takže asi tímhle možná se vymykám, no, že nemám to nějak jako ani v plánu a konečně jsem si přestala i vyčítat, že bych snad nějak měla, jo, to se, že se prostě očekává. Tak já už jsem se rozhodla, že nebudu dělat věci, které se očekávají.
0: Vy jste taky vyrazila do Afriky jako zdravotní klaun. Ta zkušenost musela být úplně jiná, patrně než tady. Co tam člověk taky uvidí?
1: Pro mě to bylo nějaké završení toho, co to zdravotní klaunování a s tím spojený, řekněme, využívání mýho talentu v sociální oblasti, tak co to přináší. Tak tam došlo k nějakému završení. Já jsem myslela, když jsem se dostala do tady toho mezinárodního týmu, který se jmenuje Emergency Smile a funguje různě po světě, že se jezdí do uprchlických táborů, jsou taky klauni bez hranic a my jsme taky jeli vlastně s lékařema bez hranic. Mně to přineslo to, že jsem si uvědomila, že nemusím jít až tak daleko. Já jsem myslela, že to třeba teďka budu dělat každý rok, že pojedu na nějakou misi a že to bude prostě součást toho mýho roku a pak si zase budu užívat hraní. Tak teď momentálně po té Africe mám spíš pocit, že budu prostě dělat hlavně věci, které mě dělají radost. A
0: Afrika už byla moc.
1: Afrika mi ukázala, že právě to je důležitý. Že tam vlastně já jsem si musela i položit otázku, když člověk chce někomu pomoct, co to vlastně skutečně je tady ta touha. A vlastně je zatím vždycky to, že chce nějakým způsobem udělat radost sobě s tím, že někomu pomůže nebo tak. A tam my jsme se totiž tak vydali s těma mýma kolegama, že jsme byli pak i v nějakým takovým trochu šoku, bych řekla. Já jsem si to uvědomila až třeba za 2 měsíce po návratu, že furt mám nějaký takový jakoby posttraumatický šok, i když jsme tam nezažili přímo válečný konflikt nebo tak, ale uvědomila jsem si, že jsme křehčí. Mm-hmm. Že já jsem mnohem křehčí, než jsem si myslela. Že neunesu tolik, kolik jsem si namlouvala nebo představovala. Že to, že se tady setkávám i s umírajícíma například, nebo velmi vážně nemocnejma, tak to neznamená ještě, že unesu třeba Afriku, no, že unesu situace, který si vůbec nedovede nikdo představit, než až se tam octne. A uvědomila jsem si, že jsme křehčí i jako Evropa, Evropani. Že prostě Afrika je silná, strašně silná. V každém směru. A to opravdu v každém. Prostě není tam strom, je tam obrovský strom, není tam. Když je emoce, tak je přímá, jasná, silná.
0: Když je bolest, tak je velká.
1: Když je bolest, tak je velká a lidí je tam hodně a vlastně smrt se tam bere úplně jinak. I to utrpení, nebo utrpení, prostě bolest je přijímaná úplně jinak. Každá rodina má třeba 12 dětí, takže když 1, 2, 3 umírají, tak oni prostě pořád ještě potřebují uživit těch dalších 10.

0: Don't bring everybody down like this. Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy.
1: Stříbrný vítr se jmenuje Stříbrný vítr podle Frání Šrámka. Takový ten vítr, co nám v mládí navává naše touhy a sny. Máte nějaký sen, touhu, která se vám ještě nesplnila?
2: Jo.
1: Tak, ven s ní.
2: No, vlastně paradoxně vrací, no, logicky i k tomu, co jsem dělala v dětství. Já bych prostě chtěla být v nějakým historickým prostě filmu. V tom kostýmu, který váží prostě 20-25 kilo, nebo v nějakým takovým to Game of Thrones, nebo cokoliv prostě, co má tady jako silnej punc té historie a tak v tom něco.
1: A nějakou konkrétní postavu?
2: No tak napadla mě královna Margot, se mi vždycky líbila.
1: A to byste mohla i hrát.
2: To bych mohla i hrát. Proč určitě. Takže něco takového, no. Něco takového silného. Taky nevím, proč umím francouzsky tak dobře. Do Francie jsem dostala nabídku do angažmá, ale nešla jsem tam. Protože prostě mám to ráda tady, ale něco jo, i z té francouzské historie mi tam nějak jako voní.
1: Třeba tam jednou skončíte.
2: No, to ne. Mě Francouzi až tak sympatičtí nejsou. Oni prostě hodně přemýšlejí a my víc cítíme, bych řekla. To hodně zjednodušuju.
1: Jste šťastná?
2: Jo, jsem. A mám spoustu věcí, nad kterýma přemýšlím.
1: Třeba?
2: Třeba dneska jsem si říkala, proč nemám větší radost z některých věcí. Jak jezdím hodně vlakem, tak člověk tam buď jako tak pospává, nebo se nějak zabaví, ale někdy tak přemýšlí a prostě mám pocit, že mám jít teďka za tím, co mi fakt přináší radost. Protože to pak dělám dobře.
1: Petra Bučková, herečka, byla hostem Stříbrného větru a Jaromíra Ostrého. Moc děkujeme za návštěvu.
2: Děkuji za pozvání.
1: A se vám na těch vašich cestách daří.
2: Děkuji.
1: Naschledanou.
2: Naschledanou.

0: Projděte se s námi rozhlasovým archivem.
1: Zaposlouchejte se i příště do poutavého vyprávění.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: herečka, zpěvačka, konferansiérka a televizní i rozhlasová moderátorka. Všechny tyto přívlastky patří ke jménu Pavlína Filipovská. Zanotovat si s ní můžete nejen báječnou píseň Včera neděle byla. Hlas Pavlíny Filipovské je nezaměnitelný a stala se oblíbenou průvodkyní celé řady pořadů. Ve vysílání Českého rozhlasu Pohoda si ji proto připomeneme hned několikrát.
1: Pondělí 25. května se ocitneme v nostalgickém muzeu zábavy Ondřeje Suchého. Čtvrtek 28. května bude patřit rozhovoru s Janem Rosákem v jeho tandemu a také rozhovoru s Františkem Ringo Čechem v pořadu Hvězdy vinylu, v němž zavzpomínají na doby, kdy jim bylo 20.
0: Každý čtvrtek v 19 hodin potom na Pohodě můžete poslouchat pořad U muziky s Pavlínou Filipovskou. A chybět nebude ani rozhovor s Jitkou Novotnou v pořadu Stříbrný vítr, který na Pohodě nabídneme v sobotu 30. května.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky. Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 10 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Vybíráme pro vás to nejlepší z archivu Českého rozhlasu. Meteor.
2: Populárně vědecký magazín. Dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Znělka ohlásila náš pořad, který i dnes přinese novinky a zajímavosti ze světa vědy.
3: A také jeden užitečný test. Meteor právě začíná.
2: Příjemný poslech přejí autor pořadu Petr Sobotka
3: a Kateřina Březinová.
2: Červen v zrcadle pranostik.
3: Proč po dešti cítíme hlínu?
2: Brontosaurus existuje.
3: Nepál, nejvyšší hory, ale bez vody.
2: Jak poznat kvalitní šunku?
3: Má velryba nervy jako ze železa.

0: letošních meteorech se měsíc po měsíci díváme do historie a nasloucháme moudru našich předků.
1: Především rolníků, zemědělců a jak bychom řekli dnes, také meteorologů.
0: Své poznatky o každoročně se opakujících změnách počasí si předávali z generace na generaci prostřednictvím pranostik.
1: Velmi důkladně je zpracoval ve své nové knize Hold slunci, dešti, půdě a pluhu docent Zdeněk Vašků z České zemědělské univerzity.
0: Kniha před 2 týdny na veletrhu Svět knihy získala cenu za nejlepší výkladový slovník roku.
1: Mimochodem, kniha má 1180 stran a obsahuje neuvěřitelnou sbírku 8500 pranostik.
0: Dnes otevíráme další kapitolu pranostik a tou je červen.
2: Červen v zrcadle pranostik. A co mož libějšího býti než to, což je na světě? Aj kak tě krásně a divně nebe svět obklíčilo. A kterak je krásné a slunečné světlo a počasí je večas letnije. A co je v květí utěšení je, co v ovoci, v lukách, v hájích, v důbravách, čirých polích, v potocích, v řekách. Onde tráva rostůc jako hemze, onde valmo valís je obilé rosta. Onde kmen vinný tak krásně okolo sebe své půšti je jabřatky. A co je pak utěšení je v ptactvu, v jejich zpívání?
3: Tak krásným jazykem dokázal již před více než 600 lety vzdát hold létu náš nejvýznamnější filozof, myslitel, autor četných česky psaných literárních děl a překladatel latinských teologických spisů Tomáš Štítný ze Štítného.
4: Naši předkové ve svém ekologicky velice výstižném dělení roku na 8 ročních období vymezovali léto časovým úsekem od svatého Medarda 8. června do na nebe vstoupení Panny Marie 15. srpna. Červnové pranostiky se tedy týkají především velkých aktuálních letních témat.
3: Jahod, třešní, trávy, senoseče, sena, mléka, sběru léčivých a čarovných bylin a koření, dlouhého dne, vlnícího se obilí, příprav na žně, ale například i koupání.
2: Červen dá jahody a kosami seče lůky. Nejkrásnější loukou je louka červnová. Sečme luka, když nám jich je nejvíce líto. Hojná píce, plný krajáč. Když kvete pšenice, jsou nejlepší raci. Po božím těle do vody směle. O svatém Janu Křtiteli snadno se noc na návsi prosedí. Svatý Jan otevírá léta chrám. Již v červnu se ukáže, co Bůh dá na daře. V červnu již rolník ví, jaké bude posvícení, zda bohaté či chudé.
3: A snad právě proto celá řada našich básníků a spisovatelů povyšuje červen na vůbec nejkrásnější období roku, jako například Josef Holeček, který píše:
4: Jaké bývají letní noci v Sena? Je teplo, ticho, jemný vánek zanáší do vsi vůni schnoucí trávy na lukách a vůně kvetoucích lip se s ní spojuje, aby proudili až na dno srdce lidského a zmámili je sladkou blažeností. Večerní šero trvá k půlnoci, ranní šero začíná hned po půlnoci. Těžko znamenat hranice mezi včerejškem a zítřkem.
3: Pozorný posluchač mohl zaznamenat, že při našich předchozích setkáních jsme si uváděli příklady pranostik, které měly bezprostřední vztah především k teplotnímu vývoji roku, k takzvaným teplotním singularitám. S přibližujícím se létem se však situace pronikavě mění.
4: V hlavním vegetačním období roku narůstá četnost pranostik s vazbou na singularity srážkové. V našich zemědělských podmínkách přestává být hlavním omezujícím faktorem vývoje a růstu vegetace teplota, ale umocňuje se význam vláhového zabezpečení. Ostatně tuto skutečnost potvrzují i následující příklady pranostik k 1. červnu.
2: O svatém Fortunatu kapka deště má cenu dukátu. Déšť na Nikodemův den budiš všemi pochválen. Po suchém máji červnové deště cenu zlata mají.
3: Že vláhové zabezpečení zemědělských plodin na konci května a v prvních červnových dnech dosti často neodpovídalo jejich optimální biologické potřebě, potvrzují četná dobová hospodářská selská hodnocení, včetně záznamů kronik. Svědčí například o konání prosebných procesí a veřejného modlení za životodárný déšť.
4: Skutečnost, že tato pověrečná konání našich předků byla až překvapivě často odměněna kýženými atmosférickými srážkami, není však výsledkem působení nějakých nadpřirozených sil, ale zákonitým důsledkem uplatnění letní atmosférické cirkulace, která je s vysokou pravděpodobností provázena zvýšením srážkové činnosti.
3: Její nejčastější příčinou bývá vzestup tlaku vzduchu v oblasti Azorských ostrovů, což podmiňuje zesílení severozápadní a západní složky proudění a vede obvykle k déle trvajícímu přílivu chladnějšího a vlhkého oceánického vzduchu do evropského vnitrozemí.
4: Toto srážkonosné pronikání chladnějšího mořského vzduchu na prohřívající se evropský subkontinent je v lidové meteorologii už po staletí neoddělitelně spojováno se svátkem svatého Medarda. Hovoří se proto o nástupu medardovského počasí, k němuž u nás dochází v dlouhodobém průměru s pravděpodobností 60-70% právě ve dnech na přelomu 1. a 2. červnové dekády.
2: Medardová kápě

0: Ještě se na naše území dostavují s pravděpodobností 60 až 70% od dnů na přelomu první a druhé červnové dekády až po polovinu druhé dekády. Pranostiky k tomu říkají pro 11. červen.
1: O svatém Barnabáši bouřky často straší.
0: Pro 13. a 15. červen
1: svatý Antonín a svatý Vít polím a trávě dávají pít.
2: Nástup pověstného medardovského počasí někdy vyvolává na tocích vznik povodňových situací. Naposled tomu tak bylo například v roce 2013, kdy bylo právě v tomto období postiženo povodněmi v České republice celkem 970 obcí, došlo k evakuaci 26 tisíc osob. Povodně si vyžádali 15 lidských životů a celkové škody přesáhly 10 miliard korun českých.
0: Mimořádného věhlasu se v naší lidové meteorologii dostalo v pořadí druhému medardovskému období takzvaných svatojánských dešťů, proslulému přívalovými dešti a bleskovými povodněmi. Dostavují se s pravděpodobností kolem 60% ve dnech kolem poloviny třetí červnové dekády až po dny na konci měsíce a jsou signalizovány například následujícími pranostikami k 24. červnu.
1: Svatý Jan Křtitel, deště je ctitel. Pakli jsme před svatým Janem o déšť prosili, po svatém Jáně bychom se ho rádi zprostili. Kolem svatého Jána častá povodňová rána.
2: I tato vlna medardovských svatojánských dešťů se na našem území stala nedávno příčinou pověstných svatojánských povodní. Došlo k nim ve dnech 24. června až 1. července roku 2009. Ze zasažených oblastí muselo být evakuováno 19 000 lidí, zahynulo 15 osob a povodňové škody byly vyčísleny částkou 8,5 miliardy korun českých.
0: Je přímo neuvěřitelné, že v červnu mezi Vítskými a Jánskými dešti, tedy v takzvaném Alojském létu, ve dnech na přelomu 2. a 3. červnové dekády, a v Pavlovském létě, ve dnech na konci června a počátku července, svatí jednotlivých časových úseků s relativními srážkovými útlumy pohotově registrují aktuální klimatickou změnu a pilně se věnují například kosení luk, sušení sena, anebo jen tak odpočívají ve stínu.
2: Například 19. června
1: svatý Gervazy a Protazy na lukách kopky sena rozhází.
2: Obdobně 21. června je rolník ubezpečován.
1: Na svatého Alojze poseč louku, neboj se.
2: A k 23. červnu je pranostikou dokonce doporučováno.
1: Na svatou Agripinu odpočívej jen ve stínu.
0: K neopomenutelné teplotní singularitě června bezesporu náležejí pravidelně se dostavující hluboké poklesy teplot, nazývané v lidové meteorologii ovčí chladna. Tato výrazná ochlazení zrcadlově korespondují s vlnami zvýšené srážkové činnosti vítských a svatojánských dešťů.
2: Jejich pojmenování má své logické hluboké kořeny ještě v úhorových soustavách hospodaření. Vlhké a chladné počasí ovčích dnů velmi nepříznivě poznamenalo tehdy značně rozšířený chov ovcí. Zejména docházelo k úhynu choulostivých jehňat pocházejících z takzvaného jarního skopení. U našich starých vlnařských plemen bylo nejobvyklejší.
0: Rovněž při pozdějším takzvaném dvoustřižném způsobu získávání ovčí vlny docházelo čas od času ke značným ztrátám čerstvě ostříhaných dospělých ovcí, neboť první ovčí střiž se zpravidla při tehdejších vysokých stavech těchto zvířat protáhla až do tohoto kritického červnového období.
2: V dobových hospodářských záznamech existují doklady, že ovčí chladna při extrémním deštivém a chladném vývoji povětrnosti někdy způsobovala až zdecimování celých stád.

0: Poslední dva týdny jsme si užívali poměrně deštivého počasí.
1: To je pravda. Ale jak se úžasně vyčistí vzduch. A po dešti je také krásně vidět daleko do krajiny.
0: Že po dešti se dá poznat i po tichu. Vlhkost stoupá od země a když bylo před deštěm sucho, můžeme dobře cítit i hlínu.
1: To je fakt, ale proč vlastně? Kapky dešťové vody rozpustí hlínu a když se začne směs odpařovat, vítr ji zavane až k nám?
0: Je to složitější. A ten základní mechanismus vědcům celou dobu unikal. Až teď na to přišli. Více už doktor Jan Hovorka z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy.
2: No ten jev, že po dešti člověk má pocit, že cítí mokrou hlínu v ovzduší a někomu je to příjemné. Po dešti ten vzduch je vyčištěný od těch prachových částic, protože ty dešťové kapky vychytávají vlastně ten prach z ovzduší, takže ten vzduch je čistý a zároveň ale voní jakoby po hlíně. Ten mechanismus toho, jak vlastně se může v uvozovkách ta hlína nebo to, co je v té hlíně obsaženo, co voní, dostat do atmosféry, ten byl odhalen, dá se to tak říct, teprve publikací, která vyšla v začátku tohoto roku. Neboli mladí výzkumníci z Massachusetts Institute of Technology publikovali zajímavý článek, co se vlastně děje, když ta dešťová kapka dopadne na povrch té půdy, který je částečně pórovitý. Použili na to velmi rychlé kamery, které dokážou vysledovat, co se s tou kapkou děje těsně po tom dopadu, že se jí začne tak jako rozplácne se na tom povrchu a při tom rozplácnutí stlačí totiž ten vzduch v těch pórech v té hlíně. Ten vzduch v těch pórech se maličko jakoby napruží a vrátí se prudce zpátky do té kapičky, která je rozpláclá na tom povrchu, vytvoří tam drobné bublinky, které stoupají vzhůru v té rozpláclé kapičce vody a poté prasknou, jako když máte bublifuk. A to prasknutí vytváří drobný sprej, který se potom z toho místa dopadu té kapky odnáší větrem. Vtip je v tom, že ten vzduch v těch drobných kuličkách, tak to je vlastně ten vzduch z těch půdních pórů. A takovýmto mechanismem se vlastně ten vzduch z těch pórů, z té hlíny dostane do ovzduší a může být odvát řádově na desítky, stovky metrů i na kilometry daleko. Ten vzduch v těch pórech také nemusí obsahovat jenom ty vonavé látky, které my vnímáme jako tu vůni té půdy, ale může obsahovat i bakterie, takže takhle se dá potom poměrně dobře vysvětlit, jak se šíří třeba infekce z infikovaných půd do větších vzdáleností.
1: Takže ta vůně půdy to není zaschlá kapka smíchaná s půdou, to je vzduch, který byl v půdě uvězněn už před deštěm.
0: Přesně tak. A v půdě není jenom vzduch. Jak říkal Jan Hovorka, právě takto se mohou do okolí šířit nebezpečné půdní bakterie. O tom se dosud nevědělo.
1: Je na čase nový poznatek využít.
2: Samozřejmě, všechno se dá využít, nicméně první věc, která jako vědce zajímá, je vysvětlit, co se vlastně děje, pochopit to, co se kolem nás vlastně děje, jsou věci, kolem kterých běžně chodíme a vlastně neznáme velmi dobře, proč. A tohle je jeden z důvodů, proč. Čili má to dalekosáhlé důsledky, protože samozřejmě my potom už víme, jak se šíří ta infekce z těch půd do větších vzdáleností a třeba se tomu dá i do jisté míry zabránit. Zabránit se tomu dá jednoduše, že vlastně zamezíte tomu vzniku těch kapiček, jednoduše jakoby zalepíte ty pory v té půdě, to znamená, tu půdu zavlažíte a tím pádem nemůže tento jev vznikat.
0: Jako prevence proti šíření půdních bakterií tedy stačí před deštěm zalít půdu.
1: V principu je to velmi jednoduché, ale v praxi zalít obrovské území, to je asi nereálné. Každopádně odborníci už teď vědí, jak se mohou půdní bakterie šířit.
0: Ano, prostě si počkají na přehánku.

0: K něčemu se přiznám. Miluju film Cesta do pravěku.
1: No to určitě nejste jediný. A kouzlo dobrodružství působí i na nás, na holky.
0: No, ten film má velkou fanouškovskou základnu. Zkrátka, co člověk vidí jako dítě, to se mu vrije do paměti. Jako ta scéna, kdy na loďce kluci míjí obřího brontosaura.
1: To je ten velký vodní dinosaurus s obřím tělem, dlouhým úzkým krkem a malou hlavou.
0: Přesně ten. A jméno Brontosaurus je u nás všem dobře známo.
1: Ostatně jméno Brontosaurus nese od roku 1972 i folková skupina Bratrů Nedvědových a od roku 1974 Hnutí ochránců přírody.
0: No jo, má to ale malý háček. Desítky let odborné kruhy vědí, že Brontosaurus nikdy neexistoval.
1: Jak to? Vždyť se našly jeho kosti? Je v muzeích?
0: Ano, jenomže to vůbec není samostatný druh. A měli bychom mu říkat jinak. A teď to zamotám úplně. Už to neplatí. Brontosaurus možná přeci jenom je samostatný druh.
1: Petře, jde mi z toho hlava kolem.
0: Tak víte co? Předáme slovo Vlado Ríšovi, šéfredaktorovi sci-fi a fantasy časopisu XB1, ať nám v tom zmatku udělá pořádek.
2: Každý milovník brontosaurů ví, že vlastně brontosauři neexistují. Byli a jsou jenom apatosauři. Prvního apatosaura našel americký paleontolog Othniel Marsh už v roce 1877 a dal mu vědecké jméno Apatosaurus ajax. O dva roky později našel další skamenělinu obřího ještěra a toho pojmenoval Brontosaurus excelsus. Marsh se s popisem dinosaurů nepáral. Soutěžil s jiným paleontologem, s Edwardem Coppem, o to, kdo z nich najde víc druhů velkých ještěrů. A Brontosaurus pro něj vlastně představoval jenom další zářez na násadě geologického kladívka. Pro oba vědce byla otázkou cti popsat více druhů než ten jeho konkurent. Počátkem 20. století z toho měli Coppovi a Marshovi následovníci pěkně zamotanou hlavu. Nemohli přijít na to, čím se vlastně Apatosaurus od Brontosaura liší. Nakonec došli k závěru, že jde o dva různé jedince téhož druhu. A protože jméno Apatosaurus bylo o dva roky starší, dostalo přednost. Brontosaurus tak z vědeckých prací nenávratně zmizel. Nyní ale portugalský paleontolog Emanuel Chop prostudoval skameněliny několika desítek apatosaurů roztroušených po muzeích celého světa a došel k závěru, že některým je tato apatosauří škatulka malá. Tyto dinosauři vykazují tolik zvláštních rysů, že pro ně je potřeba najít nové jméno. Ku podivu k nim patřil i ještěr, jehož ostatky objevil v roce 1879 Marsh a popsal jej jako brontosaura. Chop tak nemusel pro staronové dinosaury vymýšlet zbrusu nové jméno a vrátil brontosaura opět mezi oficiálně uznávané paleontologické názvy.
1: Tak teď už je mi to jasné. Vítáme brontosaura zpět mezi živými, tedy zkrátka mezi dinosaury, kteří žili na naší planetě.
0: Zdravíme jednoho z oprávněných hrdinů filmu Cesta do pravěku, ve kterém už v roce 1955 asi tušili, že o 60 let později bude brontosaurus opět uznán jako druh.
3: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: V našem seriálu o vodě, ve kterém si čteme z knihy hydrogeologa Zbyňka Hrkala o lidech a vodě, se dnes vydáme do země, o které v posledních týdnech hodně slýcháme.
1: Do Nepálu. Jaká tam byla situace s vodou, ještě než zemi postihla ničivá zemětřesení? Čte herec Jiří Švarc.
2: Nepohodlná, ale funkční minulost. Dnes vás zavedu do vysokohorského Nepálu. Jak je na tom s vodou? Hlavní město Kátmandú bylo ještě před druhou světovou válkou zásobováno pitnou vodou stejným způsobem, jaký známe ze středověké Prahy. Vodu přiváděli do centra vodovody od pramenů ležících v čistém prostředí, v horách mimo městskou aglomeraci. Každý obyvatel měl možnost nabrat si pitnou vodu z některé z kašen. Nepohodlné, nedůstojné 21. století, řekl by Evropan. Tento tradiční způsob zásobování ale zaručoval, že každý měl k dispozici nezávadnou vodu. Městské kašny byly a zůstaly dodnes společenským centrem oblíbeným především mezi ženskou populací. Ženy si odtud odnášely nejen kvalitní pitnou vodu, ale i nejnovější informace z okolí. Kromě toho oficiálního zdroje pitné vody měl téměř každý větší dům v Kátmandú svou vlastní studnu. Ta však sloužila jen jako zdroj vody užitkové. Odpadu bylo minimálně, organické zbytky se kompostovaly, splachovací záchod byl neznámý pojem a spotřeba vody ve srovnání s dneškem tak byla nepatrná. Pak přišel problém charakteristický pro celý rozvojový svět. Počet obyvatel hlavního města začal závratným tempem narůstat. Ne, Nepálci se nezačali více množit. Jejich problém spočívá v tom, že začali méně umírat. Nezvýšila se porodnost, ale klesla úmrtnost. Nepál demonstruje typický problém většiny rozvojového světa. Populační exploze předbíhá ekonomický růst. Chudé vesnické obyvatelstvo podléhá mýtu snadného života ve městě a odchodem do příměstských slamů ztrácí své kořeny, schopnost uživit se.

Na tomto místě si dovolím pootevřít příslovečnou pandořinu skřínku, kolem které se většinou jen opatrně našlapuje. Na populační explozi rozvojového světa se všemi jejími negativními následky se rozhodující měrou podílí lékařská péče, kterou sem přinesla civilizace vyspělého světa. To je tvrdé prohlášení a jen málo kdo má odvahu je pronést nahlas. Někdy na počátku 20. století měla nepálská rodina 6 a více dětí. Dospělosti se ale dožila ani ne třetina. A dnes? Děti mají Nepálci stejně, jenže díky lékařské péči jejich úmrtnost klesla k evropským standardům. Počet obyvatel Nepálu se proto za jedinou generaci zdvojnásobil. Dovedu si představit rozhořčenou reakci humanisticky zaměřeného posluchače. Zeptá se, snad si tedy nemyslíte, že by bylo lepší nechat rozvojový svět na úrovni středověku? Bylo by snad lépe nechat cíleně umírat nevinné děti, aby se počet obyvatel stabilizoval? Samozřejmě, že odpověď na takovou otázku musí být negativní. Rozvojovému světu je třeba pomáhat, ale jak? Právě Nepál může posloužit jako ideální příklad demonstrující mimořádnou složitost nalezení optimálního řešení.

V důsledku rychlého nárůstu populace v Kátmandu způsob zásobování vodou, který dokonale fungoval po staletí, skolaboval. 3milionovou aglomeraci již není možné zásobovat stejně jako malé město v 17. století. Katastrofální situaci ještě zdůraznil problém s odpady. I to málo vody, které doteče ke spotřebiteli, se znečištěním mění v nepoužitelnou kapalinu. Jen s malou nadsázkou lze pateticky prohlásit, že před sebou vidíme tikající pekelný stroj, který může ze dne na den vybuchnout. Může explodovat ve formě epidemie cholery nebo tyfu, a to v rozsahu, který si nezadá se středověkými morovými pandémiemi. Důsledkem budou tisíce, desetitisíce obětí. Ale dost už negativismu. Podívejme se na problém zásobování pitnou vodou Kátmandu z jiného, optimističtějšího pohledu. Dlouhou dobu žili obyvatelé Nepálu zcela odloučeni od všech civilizačních vymožeností. Až teprve za krále Mahendry Bir Bikramšáha v 60. letech se Nepál začal v některých aspektech přibližovat Evropě. Z bohaté civilizační nabídky si však vybral jen něco. Král dal budovat vodovod, ale již jen ojediněle se stavěla kanalizace. A čističky splaškových vod, na ty se téměř zapomnělo. Vodovody přivádějící komfortně vodu přímo do domácnosti zvýšily její spotřebu a narůstající objem splašků začal ohrožovat kvalitu podzemní vody. Jeho královská výsost tehdy udělala zcela elementární chybu, kterou ale králům lze tolerovat. V dnešní terminologii bychom řekli, že porušil jednu ze zásad managementu vodních zdrojů. Je ale neuvěřitelné, že stejnou systematickou chybu dělají dnes i lidé odpovědní za humanitární pomoc v rozvojových zemích. Lidé, kterým by se podobné přehmaty promíjet neměli.

0: To, že hlavní město Nepálu začalo trpět katastrofálním nedostatkem pitné vody, se může zdát jako paradox, protože Katmandú má dostatek srážek, kterými jej zásobují pravidelné monzuny. Problémem tedy není nedostatek vody, ale nouze je o vodu kvalitní. Současný způsob distribuce pitné vody pro 3milionovou aglomeraci je zcela nevyhovující. Jen část města je napojena na vodovodní síť přivádějící vodu z okolních hor. Většina obyvatel je odkázána na vlastní zdroje, vodu ze studní, jejíž kvalita zcela odporuje hygienickým limitům. Řešení je teoreticky snadné. Proč tedy ale zůstává bakteriální nákaza nejčastější příčinou tamní dětské úmrtnosti? O tom si povíme příště.
1: Složitá situace v Nepálu se ještě zkomplikovala silným zemětřesením. Co s tím?
2: To si řekneme za týden, kdy se do Nepálu vydáme ještě jednou.
1: A teď naše soutěž. Minule jsme se ptali.
2: Jaká je nejvyšší teplota varu vody? Jinými slovy, když budete zvyšovat tlak, při jaké nejvyšší teplotě dokážete udržet vodu v kapalném skupenství?
1: Odpovídá Zbyněk Hrkal.
3: Jedná se o takzvanou kritickou teplotu vody, která je 374 stupňů Celsia při tlaku 218 atmosfér, což znamená zhruba 22 megapaskalů. Tato informace je pro hydrogeologa, tedy pro mě, velice důležitá při studiu takzvaných geotermálních systémů, například na Islandu. V podzemí se zde totiž skutečně můžeme setkat s horkou vodou o teplotě, blížící se zmíněné kritické teplotě.
2: Kapalná voda i při teplotě 374 stupňů. Kolik posluchačů tohle vědělo?
1: 25. Vítězem se stává Ivan Klíma z Plzně.
2: Blahopřejeme a zasíláme knihu Zbyňka Hrkala o lidech a vodě i s věnováním autora.
1: Dnešní otázka bude taková početní. Na jezeře plave loď. Při jaké teplotě okolní vody bude mít největší ponor? Ve vodě o teplotě 0 stupňů, 4 stupně nebo 25 stupňů Celsia?
2: Odpověď zasílejte na meteor@rozhlas.cz do pondělí 1. června.

0: A už ve studiu nejsme sami, jsou tu s námi Petr Holzhauser a Jan Havlík z Vysoké školy chemicko-technologické. Vítáme vás.
1: Dobrý den.
2: Dobrý den.
3: Dobrý den.
1: Co pak to je? Vy si dneska nesete svačinu?
0: Šunka, tu já rád.
2: To, co bychom tady rádi předvedli, tak je jednoduchý chemický důkaz toho, jestli v šunce je nebo není přítomen škrob, který by v kvalitní šunce být neměl, protože ta by měla být vlastně čistým masem.
3: Škrob se většinou přidává do šunky z toho důvodu, aby ta šunka lépe držela pohromadě, a pokud je tam málo masa, musíme zbytek něčím nahradit, to znamená, dáme do toho třeba bramborový škrob nebo do toho dáme nějaká jiná plnidla a z toho důvodu pak ta šunka může být levnější.
1: Máte tu dvě balené šunky, ukažte. Ta první 10 deka za 16 korun, ta je levná, píšou tu 65% vepřového masa.
0: A tahle dražší za 30 korun, vepřová kýta 80%, pitná voda 15%.
1: Jak otestujeme, ve které je doopravdy méně přidaného škrobu?
2: Použijeme na to jednoduchou chemikáli, která se dá pořídit v lékárně, a to je takzvané jodové pero, kde tou účinnou látkou je jod, který je přítomen v tom roztoku.
3: Takže máme tady jodové pero, což není nic jinakšího než plastová lahvička, ve které vevnitř najdeme malou skleněnou ampulku obsahující načervenalý roztok. Je to roztok jodu vázaného ve speciálním polymeru, ze kterého se ten jod postupně uvolňuje, a běžně se to používá na dezinfekci, například po nějakém zranění nebo pokud se někde řízneme.
2: Tak já bych možná, než začneme testovat tu šunku, tak vyzkoušel, co ten jod vlastně se škrobem provádí. Já vidím, že tady máte před sebou svačinu pravděpodobně, tak bych si poprosil o kousek té bagety, kterou tamhle máte.
0: Tady se nic neschová. Dobře, tady je moje svačina.
2: Děkuji. Tak já tady kousek bagety odloupnu a poprosím, jestli kápneš trošku jodu.
3: Přidáme z jodového pera trošinku jodu a vidíme, že se nám pomaličku začíná původně načervenalý roztok zabarvovat do fialova, ale bageta je nějaká suchá.
2: Tak, ta charakteristická barva škrobu v přítomnosti jodu je fialová a to zbarvení nám tady vzniklo relativně pomalu a dá se trošku urychlit, když tu bagetu navlhčíme. Zkusíme to ještě jednou.
3: Já tady přidám kapičku vody a vidíme, že fialová barva se nám krásně prohloubila a teď je intenzivní a není pochyb o tom, že v naší bagetě je velké množství škrobu. Nejspíše bude z mouky.
1: Bageta z mouky, kdo by to byl tušil?
0: Tak to byl jenom test. Viděli jsme, že jod dokáže škrob spolehlivě odhalit.
1: Ano, dokáže. Ale jak to dělá?
2: Ta reakce funguje tak, že samotný jod má hnědou barvu, kterou vidíme v tom jodovém roztoku. A škrob je tvořen molekulami polysacharidů, to znamená dlouhatánských řetězců, kde jsou spojeny jednotlivé glukózové cukerné jednotky. A v té struktuře škrobu jsou takové dva motivy. Jeden ten motiv jsou rozdětvené řetězce, které zajímavé příliš nejsou. A pak tam jsou šroubovice, takzvané amylózy, do kterých se právě molekula jodu jako taková malá tyčinka přesně vejde. A v okamžiku, kdy ten jod zajede do té šroubovice, tak interakce těch dvou molekul způsobí, že ta molekula změní zbarvení z té hnědé na tu modrofialovou nebo až černou.
0: Molekula jodu se přesně vejde do šroubovice škrobu. Skvělá náhoda, které teď využijeme i na ty šunky.
3: Tak já zkusím nejprve tu levnější. Vidím, že je vlhká sama o sobě, takže uvidíme, jestli se zadaří pokus.
1: První kapka jodu.
3: Zkusím přikápnout ještě trošinku té vody.
1: To už je lepší.
3: Pokud necháme reakci chvíli probíhat, tak uvidíme, že se nám začnou vylučovat takové nafialovělé tečičky, které jsou způsobené vylouhovaným škrobem zevnitř té šumky.
2: Tak můžete se podívat.
0: Vidím tady takové malé fialové tečky.
2: To je přesně ono.
1: Porovnáme si to s tou druhou šunkou a uvidíme, jestli bude nějaký rozdíl.
3: Tak vezmeme kvalitnější šumku a přidáme opět malé množství jodu a zakápneme malým množstvím vody.
2: Tak a vzhledem k tomu, že to může chviličku trvat, tak bychom si mohli udělat ještě srovnávací test. Tentokrát ne se šunkou, ale s nějakým salámem, kde přímo v té receptuře je naprosto legálně velké množství mouky. Takže já bych poprosil, máme tady salám junior. To je takový ten běžnější, levnější salám.
3: Stojí asi 9 korun za 10 deka.
2: A v něm je relativně velké množství mouky, takže tam by ta reakce měla být průkazná a velmi rychlá.
3: Já vezmu plátek a navlhčíme jodem a přidáme trošku vody a vidíme intenzivní fialové zbarvení, které nám vzniká prakticky okamžitě.
2: Tak, tady můžete natáhnout ruku a dostanete kolečko junioru.
4: No, tak to už si teď na chleba nedám. S tím fialovým flekem velikým.
1: Je to jasné. V junioru je škrobu opravdu hodně.
0: V šunce o dost méně a v té nejkvalitnější, ukažte.
1: Skoro nic fialového.
0: Prakticky bez škrobu.
1: Škrob ale není nic špatného, ne?
2: Škrob, vzhledem k tomu, že je to naprosto přírodní látka a je to dokonce důležitá složka naší výživy, není nic špatného, ale spíš jde o to, že pokud je nějaká třeba kýta uzená deklarovaná jako čisté maso, tak by v ní skutečně neměly být ani stopy škrobu, neměl by tam být přidáván žádný škrob, žádná mouka.
0: Takže můžu si koupit levnější šunku, ušetřím, ale s tím vědomím, že nekupuju jenom maso, ale z části škrob.
2: Přesně tak. V levnější šunce tam toho škrobu není moc, ale v těch salámech tak tam je to naprosto významná součást té potraviny.
3: Je to tak, že ten salám je většinou o to levnější, o kolik je tam míň toho masa, protože cena masa je vždycky stejná a o co levnější salám si koupím, o to méně tam budu mít masa a o to více je tam látek, které jsou levnější, tedy například škrob, voda nebo jiné přísady, které slouží vlastně jenom jakási plniva.
1: Rozhodnutí je na každém z nás. Já ale, pánové, vidím, že tu máte ještě něco dobrého k jídlu.
0: Co kromě šunky a salámu můžeme testovat na škrob?
2: Škrob se nepřidává jako pojivo pouze do masných výrobků, ale přidává se i třeba do mléčných výrobků, jako je jogurt. Takže máme tady opět pro srovnání dva jogurty, kterých vyzkoušíme, jestli obsahují škrob. Jedno je farmářský jogurt, kde je deklarováno, že se jedná pouze o mléčnou surovinu se sušenou syrovátkou, jogurtovou kulturou a vodou. Takže já jogurt otevřu, naberu lžičkou a poprosím, jestli bychom mohli opět přikápnout trošku jodu. Tak. A chvilku počkáme, jestli se nám objeví nějaká tmavá barva. A vedle pro srovnání dáme vzorek jiného jogurtu. Ovocného, je to borůvkový jogurt, který můžeme relativně často vidět i v televizi v reklamách. A uvidíme, jestli se jedná skutečně o čistý mléčný výrobek. Poprosím opět jod.
3: Tak, několik kapiček, tak já myslím, že výsledek je jasný.
1: Ovocný jogurt je se škrobem, je to hned vidět. Zatímco ten farmářský je skutečně mléčný, nestmavl.
0: Ještě jste přinesli máslo, i tam máme hledat škrob?
2: Tak, máme tady ještě jednu dvojici potravin a to je obyčejné máslo. Pokud je máslo máslem, tak se jedná vlastně jenom o mléčnou bílkovinu, mléčný tuk a vodu. Tak, vyzkoušíme. Co se stane, když kápneme trochu jodu na kostku másla.
3: Tak, přidáme jod.
2: A vidíme, že ta hnědá nebo nažloutlá barva se nemění. A pro srovnání tady máme pomazánkové máslo, které se vlastně dneska už pomazánkové máslo ani jmenovat nesmí.
3: Opět přidáme pár kapiček jodu.
2: Tak. A když se podíváte, tak nám tam okamžitě na povrchu pomazánkového másla vzniká šedé zbarvení v důsledku přítomného škrobu, který je tam jako zahušťovadlo.
1: Rozdíl je naprosto očividný, to reagovalo hned?
0: Z těch testů, co jsme tady provedli, jsme dali škrobu punc, takové nechtěné látky, která se přidává do potravin, ačkoliv o to, dá se říct, nestojíme. Existuje jiné využití škrobu? Plní nějakou důležitou funkci?
3: Určitě, škrob je velmi univerzální látka, která se nachází jak tedy v potravinách, tak například v některých neškodných lepidlech a používá se ve velké množství i například ve farmacii. Slouží zde jako plnidlo, jako jakási látka, která nám pomáhá naředit účinnou chemikálii, účinné léčivo, tak, aby se z něj dali vylisovat tablety o velikosti pro snadné požívání. Já tady mám vzorek léčiva, na kterém si můžeme opět ukázat pomocí jodového testu, že je škrob vevnitř přítomný.
1: Už to dobře známe, navlhčíme, zakápneme jodem a...
0: A pilulka se nám výrazně zabarvila.
1: A to je konec dnešního testování. Děkujeme, pánové, že jste nám předvedli, kde všude najdeme škrob a jak se dá poznat.
2: Naschledanou.
3: Naschledanou.
0: Naschledanou za týden.
1: Naschledanou.

0: za dva dny bude, víte co?
1: Pondělí.
0: Ano, ale kdo bude slavit?
1: 1. června. Aha, děti.
0: Mezinárodní den dětí. My dva ho už nějaký pátek neslavíme.
1: To ne.
0: Ale někteří naši posluchači ano. A tak na děti myslel i Jiří Grygar, když vybíral ze své sbírky citátů.
1: To jsem moc zvědav. Děti a věda.
2: Kromě citátů slavných vědců a nebo filozofů a jiných myslitelů, tak jsem také sbíral pozoruhodné výroky, které děti píší do školních kompozic a které se týkají vědy, tak jak ji oni pochopili, tedy nepochopili spíše. Je jich několik a snad mě posluchači odpustí, že to bude trvat chvilečku déle, než normálně citáty trvají, ale jsou, myslím, velmi kouzelné. Takže první citát. Když je zatmění slunce, děje se zvláště to, že se na to dívá hodně lidí. Druhý, kanály na Marsu se vyznačují tím, že tam nejsou. Třetí, když slunce vyhasne, za 9 sekund zhasne též naše země. Ve výšce několika set metrů je už vzduch velice zesláblý. To je 4. citát. 5. citát. Ve vesmíru nelze poslouchat rozhlas, poněvadž tam není uzemnění. 6. Vesmír se skládá z oblohy, mraků, ovzduší a rodné země. 7. Přes den se země točí kolem slunce, v noci kolem měsíce. 8. Hemisféra je vzduch až někde úplně nahoře. 9. Polární noc trvá půl roku i ve dne.
0: Kdo se vyzná v astronomii, jistě poznal, v čem děti udělali chybu.
1: Mně se nejvíc líbilo, že Země přes den obíhá kolem slunce a v noci kolem měsíce.
0: I my dospělí občas říkáme něco zavádějícího. Třeba mít nervy jako ze železa. Co pak jsou nervy železné?
1: To nejsou, ale jsou pevné, hodně pevné. Ostatně si někdy vzájemně přejeme pevné nervy.
0: To je pravda. A pevné jsou. Pokud bychom je chtěli natáhnout, byla by to nesnesitelná bolest.
1: Ano, u lidí ano. Na naší krásné planetě ale nežijí jenom lidé. Hovoří biolog profesor Jaroslav Petr.
3: Každý by chtěl mít nervy ze železa, ale řekněme si, že jsou živočichové, kteří mají nervy jako z gumy nebo jako z toho lana, na kterém se skáče bungee jumping. A to je velmi nezvyklé, protože my víme, že když se nám o pár milimetrů nebo zlomků milimetrů protáhnou nervy, tak to strašně bolí. Jestli si někdo zkusil třeba při nějakém úrazu, když se mu třeba natáhnou nervy v páteři, tak to je bolest opravdu ukrutná. A tady máme živočicha, který má ty nervy poměrně dlouhé a dokáže je natáhnout na dvojnásobek délky a tím živočichem není nic menšího, než je velryba plejtvák, myšok. Plejtváci jsou jedni z největších, nebo plejtvák obrovský, úplně největší živočich, jakého na téhle té planetě máme vůbec. A tihleti živočichové se živí zvláštním způsobem. Oni se ponoří do velké hloubky, oni jsou schopni se ponořit do hloubky 500 metrů. A při tom návratu nabírají do tlamy obrovská množství vody. Oni jsou schopni nabrat tolik vody, jako je objem jejich těla. A ten plejtvák myšok může měřit ke 30 metrům a váží, dejme tomu, 50 tun. Takže představme si, jaké obrovské množství vody on do té tlamy nabere. A pak tu vodu vlastně procedí přes kostice a zachytí se mu tam drobné rybky anebo korýši, kterým říkáme kryl. A tohle to je úžasně vydatná potrava. To znamená, ono se dá spočítat, kolik ten plejtvák vynaloží energie na ten ponor a návrat na hladinu. To je nějakých, já nevím, 32 tisíc kilojoulů. A taky se dá spočítat, kolik teda na to, protože on během toho vynoření je schopen takhle třikrát se nakrmit. Tak kolik tedy on získá a on může získat až 2 miliardy kilojoulů. Takže ta efektivita je skutečně obrovská a on může získat víc jak 200krát víc energie, než kolik on na to vynaložil. Takže je to velmi efektivní, ale musí nabrat do té tlamy obrovské množství vody a ta tlama se mu, i to břicho vlastně se mu roztáhnou. A protože to všechno je vlastně prorostlé nervy, tak se musí natáhnout i ty nervy.
0: Evoluci vlastně nezbylo nic jiného, než aby vyrobila plejtvákovi natahovací nervy.
1: Je to tak, jinak by byl ohladu. Objev natahovacích nervů na sebe nechal dlouho čekat. No, není se co divit, tento král moří se zkoumá těžko.
3: To zjistili nedávno kanadští vědci vlastně náhodou, že zatáhli za ten nerv, který měli vypreparovaný z uhynulého plejtváka, a zjistili, že ten nerv se natáhne neuvěřitelným způsobem. Takže to studovali, zjistili, že to je vlastně dané tím obalem toho nervu, ten, že je tak zvláštně upletený vlastně z bílkovin, takže je tam ta rezerva na to, aby se to natáhlo jako lano. Jak se můžou natahovat ta nervová vlákna, jak se to natahuje uvnitř, to se ještě pořádně neví, ale fakt je, že se to dá natáhnout a oni ti vědci říkali, že vlastně to natahovali rukou a že se jim to povedlo natáhnout na dvojnásobek, ale že předpokládají, že ten tah té vody na to břicho, ten obrovský tah těch několika tun nebo mnoha tun, takže bude zřejmě větší a nevylučují, že ty nervy jdou natáhnout ještě víc.
0: To se někdo má. A my lidé při každém nepatrném zatažení nervů trpíme bolestí.
1: My a skoro všichni ostatní živočichové je známo jenom několik výjimek.
3: My známe z bezobratlé říše živočichů. Živočichák, to je zej, to je vlastně plš, mořský plš, tak ten je schopen natáhnout některé nervy na pětinásobek. Ale u obratlovců jsme nic takového neznali. Nikdo to ani nepředpokládal. Ale přitom teďka zpětně, když už víme, že ty velryby takhle mají tyhle ty nervy pružné, tak se začalo typovat, kde ještě by stálo za to hledat tyhle ty nervy z gumy. A jeden z typů je třeba, jsou žáby, protože všichni jsme viděli žábu, která nafukuje ten ozvučný vak, aby mohla kvákat, aby se to krásně neslo. A tam by mohly být taky tyhle ty pružné nervy. A pak ještě to všichni určitě jsme viděli a nenapadlo nás to, že tam musí být pružný nerv, to je jazyk chameleona. Víme, že přeci, že chameleon vystřelí ten jazyk, který je lepkavý a trefí se do hmyzu, který si stáhne tím jazykem zase zpátky. A tam by tedy měl být taky nerv, který je pružný, protože se dá natáhnout a zase smrštit podobně jako nervy v tom obrovském vaku těch plejtváků.
0: Velké zvíře přineslo velké překvapení.
3: Je to zajímavé, protože velrybu máme pocit, že všichni velmi dobře známe, že to je obrovské zvíře, na kterém se toho nedá mnoho přehlédnout a najednou se tam najde takováhle pozoruhodnost, která vědce zaskočí. Takže je vidět, že ani ty velryby pořádně neznáme.
1: Já osobně tedy žádnou velrybu opravdu neznám.
0: Já taky ne, ale znám vás, Petře, a vím, že za týden se spolu opět setkáme v dalším Meteoru.
1: To bych moc rád. Budu se těšit na slyšenou. Loučíme se s vámi, milí posluchači. Kateřina Březinová
0: i autor Meteoru Petr Sobotka.

0: Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
1: Vybíráme je pro vás každý den.
0: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 11 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Zpříjemněte si náladu se zábavnými pořady z archívu Českého rozhlasu.

0: Český rozhlas, Harvardské investiční fondy a Tomáš Sláma uvádějí Tobogán.
1: Hezké a příjemné sobotní dopoledne zdravíme všechny rozhlasové posluchače. Při posledním březnovém toboganu jsme se všichni i s našimi diváky a posluchači domluvili na tom, že 2. dubna, což je dnes, nebudeme vysílat živě, ale že si uděláme takové společné velikonoční prázdniny a umožníme našim věrným toboganovým příznivcům, aby místo cesty do Euroklubu podnikli cestu na své chaty a zahrádky. Prostě, aby strávili tyto sváteční dny v kruhu svých nejbližších. Přemýšleli jsme, co vám v dnešním toboganu nabídneme. V Euroklubu se totiž kromě toboganu odehrává i řada jiných rozhlasových akcí, například sobotní pořady pro děti, vystoupení Big Bandu, besedy a podobně. Mezi nejpopulárnější patří pořady věnované výročím a narozeninám našich předních herců a zpěváků. Vzpomínali jsme tu například na pana Menšíka, slavili neuvěřitelné 80. narozeniny Ljuby Hermanové. Ke konci loňského roku jsme gratulovali panu Růžkovi, Miroslavu Horníčkovi a Josefu Bekovi. Z těchto akcí, tedy i z 75. Pepíčka Beka, jsme pořídili rozhlasovou nahrávku. Tomáš Sláma přivítal tehdy na prknech Euroklubu spolu s jubilantem i řadu milých hostů. A protože s námi nemohli být všichni, kdo mají Josefa Beka rádi tak jako my, nabízíme vám aspoň sestřih této nahrávky. Z Euroklubu vás tedy opět zdraví Tomáš Sláma a Josef Bek.
2: Já nic nemám, já nic nechci, jsem jak pták. Já nic nejsem, chci jen volat.

Chcete, abych vám něco vypravoval? Fakt chcete? Tak já vám to teda povím. Já vám jdu jednou kolem plotu malých zahrádky a tam stoletýho dědu vidím jako z pohádky. Rejpá v líně a jak jdu, tak kolem otočí se v tom a hned začne vysvětlovat, že prej sází novej strom. Jak vám říkám, že ve dědek starší byl než Abraham. Proč se teda dře s tím stromem, to byl pro mě Havolam. Tak se ptám ho, proč to dělá a co z toho bude mít. A on řekl mi, že žil vždycky, jako by měl věčně žít. Chápete, šéfe? Ten děda žil, jako by měl žít věčně. A já mám žít, jako bych měl každou chvíli natáhnout brka. A tak proto, a jen proto, jsem já tam. To, co vidím.

Josef Beck začínal v roce 1942 u divadla. Jeho první smlouva z 1. října roku 1942 dokonce byla smlouvou na operu, operetu a balet, přátelé. První jeho rolí byla Cikánská láska a následovala slavná éra v Olomouckém divadle, pro mě nezapomenutelná role Josefa Becka v Shakespeareovi Otelu. V roce 1954 přechází do městských divadel pražských a jeho první roli v tomto divadle je Sen noci svatojánské, tedy ne role, ale účast v této inscenaci. Natočil 83 filmových rolí, první z nich byla Frona. Jedna z jeho nejkrásnějších rolí byla Řek Zorba. Dámy a pánové, dovolte, abych uvítal na podiu u Euroklubu pana Josefa Becka a pozdravil ho k jeho krásným 75.

0: Nejhorší, co bys mohl udělat, kdyby ses nám rozplakal, Pepičku.
1: Já už jsem na měko teď, čověče. Já bych se rád omluvil tady přítomným, že jsem je vyhnal v neděli do ty nepohody. Ale já pro gratulaci nejsem já, spíš kdybyste mě pak projeli hlubokou soustrast ke konci. Tak já nevím, ty jsi tady vlastně kurikulum víte řekl celý.
0: No, já jsem řekl jenom trošku, samozřejmě se to nedá v mnoha větách říct, protože to bych tady musel být stejně tak dlouho. Toulavej den!
1: No to, jak jsem někde začal toulavej den, když některý herec to prošvih, tak já před oponou jsem se skandalizoval, víš? A oni si pak ze mě kolegové dělali legraci. No, je to takhle. Já jsem v tom 54. přišel do těch městských divadel, to jsem udělal dobře, to mě pámbu tenkrát ved kroky, protože Ota Hornest to nebyl ředitel, to byl kamarád a teď ty kluci kolem, to víte, teď už jsme dětkové, tady se sváťou už takový dva seniori, už se sotva klepem. Ale já bych jenom tak připomněl, v tom 54. jsem střídal pana Marvana, který šel do Národního divadla a tím pádem jsem se dostal do takzvaný mistrovský šatny v Komorním divadle. Tam jsme byli čtyři, dva, taková úzká šatnička, tady jsem seděl já, Rudla Dale, Saša Rauscher a Vašek Vidra, tatínek toho Vidry, který teď dělá tu reklamu na kafe. A takhle jsme měli stůl, zrcadlo, veliká balustráda a tam seděli ostatní kolegové. Svatík Beneš měl takhle stůl proti, Vašek Voska měl za rohem a Rudla Dale každého 21. března vylez na tu balustrádu, slík si kalhoty a spodky vystrčil tam na ten zbytek bílej zadek a řval, kuci Jaro! A to dělal až do 21. června. A jednou jsme vyrazili na zájezd do Náchoda dvouma taxíkama. V tom prvním taxíku byl Vašek Voska, Irena Kačírková, Rauscher a já v tom druhým s Rudlou Dalem. No a tak jedeme za Českou Skalici, taková široká silnice a ten Rudla říkal, pane řidiči, kdybyste chvilinku jel vedle nich, já bych něco udělal. Tak on jel vedle nich a zase Rudla stočil v okinko, slík si kaloty spodky a vystrčil tam na ně vedle bílej zadek. A teď jsem čekal, pať Vašek Voska byl nejen vynikající herec, ale i veliký legracista, tak jsem čekal, jak na to zareaguje. Sedíme v ty náchodský šatně a najednou ten Vašek říká Rudlovi, ty Rudlo, nežer tolik, tu už máš ksicht jak prdel. No a hned jsme tomu dali moto, tady to je. Pač, já bych nerad, aby to byla trizna, aby jsme se trošku pobavili.
0: Podívej zase na straně druhé. Na straně druhé, jak se dívám na Petra Kostku, toto nemůže být moto k tým 75.
1: No ten nám jednou hezky potrh nohy, čověče. On tam jo. Přišel.

0: Levý blok a s Vavruškou Svatík Beneš, ten držel tu pravici s Vaškem Voskou a s Dubským. No a teď nám tam dali, já nevím, jestli někdo ochořel a najednou tam přišel tenhle vyžehlený Kostka, že jo? No a teď my si říkali, no hoku, tak nesmíš do světel vůbec, pač my jsme se začali líčit literou K, aby jsme ty vrázky, pač nám bylo kolem 40 vysváťo. Ale bylo to, musím tady prozradit. Ale musím tady prozradit na Otu Ornesta, to byl ředitel, dneska klidně, někdo má rýmu a odseknu a vyženou lidi ven. Ota nepustil diváka, pač ten, to komorní divadlo bylo vždycky nabitý. A teď nám onemocněl zvukář. No a teď jsme mysleli, tam byla důležitá zvuková kulisa. No a Ota říkal, ne, já to všecko znám, já to udělám. A už to začalo, ten malér. Bylo to, myslím, takhle zhasla světla a tam z ničeho nic, tam bylo takový veliký křídlo a to se mu nějak uloupla noha, byla rána, lidi byli tady do 20. řady, mysleli, že je převrat už tenkrát. A ten Šotek začal tedy pracovat a Ota tam měl takový ohromný režijní nápad, ten Vavruška byl taky pochopitelně komunista, toho zastřelili, ty kontrarevolucionáři. On tam padl na divadle a on tam měl ohromný gag, jak padá maďarská vlajka na takových bílejch najlenových nití a teď to dopadlo na toho Vavrušku a měl k tomu pustit Pochod padlejch revolucionářů. A Ota, jak to tam, to tak najednou pustil do toho. On to stáčel dozadu. Takže to vypadalo jako ten rozstřílený Vavruška, že mu uchází ten vzduch. No a pak byl vrchol, když tyhle kluci, ty kontralevucionáři utekli do Vídně, tak tam byli na takové jako střelnici Vašek Voska, Svatík Beneš, Eda Dubský a k tomu měl pustit takový hodžes. Pá, brá, brá, brá, brá. A on jak to tak tomu pustil. Pim, pididi, pim, pididi. Takže se to politicky postavilo úplně na hlavu a vrchol všeho byl, že přišel do šatny a povedal, že to nebylo tak nejhorší.
1: Děkuju moc, protože vím, že pan Petr Kostka pospíchá na představení a mě bylo moc a moc líto, kdyby zmizel na představení a já bych neslyšel jeho hlas, ale copak já, ale rozhlasoví posluchači. Petře, poprosím také i paní Carmen Majerovou, abyste byli nerozlučně spjatí, tak jak životem vás to provází. Jaká je vaše gratulace Pepičkovi Bekovi?
2: Karmínko, začni, ale já si neodpustím tam vyskočit, abych mohl stisknout ruku.
1: Pojďte oba.
3: Tak pojď, ty kus zlatej.
1: My bydlíme... Carmen Majerová a Petr Kostka.
0: Furče Škočka.
4: Pepánku, já ti chci jenom říct, že puget máš v Klimenský, přece ho neponestu do Opletalky, to je jasný, takže já se zastavím. A jinak se přiznám vám před Evičkou, před svým Petrem a před publikem, že Pepu nesmírně celý léta miluju, přeju mu hodně zdraví. Tady je důkaz. Tak teď to nechám na tobě.
1: Si dovolíte, já bych poprosil zvukově, nám ta pusinka nevyšla ještě jednou, prosím.
0: Jo, ty jsi hodnej.
4: To musím na to, jak to musím?
0: Tak, kamarád, k tomu, maskavou.
4: Takhle maskavou. Mm.
1: Teď to bylo, bylo rozhlasový, děkuju, paní Carmen.
0: Je dobrý, to domů.
1: Petr?
2: Štěstí, zdraví, dlouhá léta, to je samozřejmě, tak já bych jenom dvěma větami chtěl zavzpomínat. Znám vás celý svůj divadelní život. Za všechno vám děkuji. Já dokonce vzpomínám a vím, nebo jsem svědkem toho, kdy už před snad 25 lety jste se rozhodl tenkrát, říkal jste, ten úsměv bolí. Já už tu masku toho bodráka, furt na každýho, ahoj, nazdár, nazdár sem, nazdár tam, já už ji odložím. Jen jste se k tomu na jednom zájezdě v šatně odhodlal, vešel nějaký cizí člověk a vy už jste byl plný úsměvu znovu.
0: Ano.
2: A já dneska vím proč. Protože to u vás není maska.
0: Děkuju.
1: Děkuju Petrovi Kostkovi. Děkuju. Na jeviště přichází solistka Hudebního divadla v Karlíně, paní Cihelníková a doktor Vladimír Truc.

0: Vážený mistře, milý Pepíčku.
1: Když jste mi řekla mistře, to je hezký začátek.
0: Já bych vám za všechny operetáky, protože patříte k nám srdcem určitě, moc chtěla popřát hodně zdraví a životního optimismu.
1: Děkuju moc.
2: Děkuju.
3: A pokud paní Cihelníková řekla, že Pepíčku patříš k operetě, tak pak by se určitě zlobila paní Stella Zázorková nebo pan Svatopluk Beneš, kdybychom tvrdili, že skutečně patříš jen k operetě, protože patříš samozřejmě činohře. Dovolte, abych pozval na podium paní Stelu Zázorkou, pana Svatopluka Beneše. A můžu se vyškrábat já k vám, ale já myslím, aspoň na schůdek, paní Stelo, zkusíme to, pojďte, prosím.
4: Pepíček říká, že nesleze a já tam mám chodit nahoru, to nemůžu, že jo. No a co ode mě chcete vědět? Musíte vidět, že my už si tak toho jako moc nepamatujeme. Právě.
3: No, popravdě řečeno, vy jste jednou tady hodinu bavila lidi při přímém přenosu tobogánu, řekla, že si z toho nic nepamatujete, ale byl to jeden z nejhezčích pořadů Českého rozhlasu.
4: Děkuji vám mnohokrát, ale já vás opravdu ubezpečuji. Představte si, co se stalo nám s Pepíčkem. My hrajeme dost dlouho již manželské dvojice. Někdy velice kruté a někdy takové docela roztomilé, jako teďko právě v komedii Ten, kdo utře nos od George Feydeau. A já mám opravdu potíže se jmény. Ale to mám už od dětských let, takže to nemohu svádět na svůj věk tedy. Ale musím se vám přiznat, že najednou, dovedete si představit uprostřed hry, když já se k němu takhle přitočím, protože já hraju hluchou tam, víte, a říkám, prosím tě, jak se jmenuješ? On se jmenuje Penšár, já jsem si to neuvědomila. A Pepa se na mě tak otočí a říká, Pepik. Tak co máme? Tak...
3: Jaká byla další geneze téhle situace?
4: No naštěstí bylo to tak tragické, že jsme se ani jeden, ani druhý takzvaně neodboural, ale to byste měli vidět za kulisama. A ještě, abych ještě svatíček promine, protože jak se dostanu už do toho laufu, tak pak je to těžký.
1: Pojď nahoru.
4: To je právě o ty schody. Víte, my vždycky, když jsme přišli na to jeviště, tak jsme tam jako vpluli takhle, no. A teď jsme to odehráli a přišli jsme do zákulisí těsně za jeviště a tam už nám technikáři připravili takový kanape a Pepa říkal, pojď na ten polster. Ještě, že nás to publikum nevidí.
1: Sterinko, a můžu vzpomenout, to jsme hráli v Písku, to bylo takový šťastný představení, já ztratil hlas, a, takže jsem to odcípal a teď jsme tam měli vplout nádherně ten manželský pár a teď v tom oni ty chlapi nějak nepřibyli koberec a Eva tam vlastně, Stella tam plula, brkla o ten rantla, jela tedy skokem plavmo až
4: k boudě. Takovýhle klobouk s plerezou, víte, a
1: všecko
4: já
1: jelo sebou.
4: To bylo
1: já se k ní takhle nakupač, já jsem normálně chcípák a já říkám, Stelinko, já tě nezvednu, musíš si pomoct sama. Tak se překulila k tomu gauči a tam ses narovnala, ví. A mělo to úspěch, tak jsme to opakovali ještě jednou v Praze.
3: Takže děkuju, paní Stelinko.
1: Stelinko, rukolíbám tě.
3: Milý pane Beneši, moc vás vítám.
1: No. Já musím tady prozradit na svatíka, že ten předběh dobu, teďka jak jsou všude sami manažéři a tohle, tak sváťa už byl v 70. roce, kde nám dělal manažera, tedy obrovskýho, my jsme tomu tenkrát říkali, vedoucí umělecké
5: o
1: družiny.
5: O 10 let dřív to bylo.
1: Tak ještě o 10, tak v 60. Když jsme tedy hráli Otela, Sváťa byl umělecký vedoucí, přitom tam se hrál Lodovíka. Umlátili jsme to, jak říkal ředitel Šumperského divadla, o 9 lidech. Až to je komorní hra, který se týká jenom Otela, Desdemony, Lodovíka, Roderiga, Pepi Kemr, tam byl Cassio, takže ještě Růžena jako Emílie, protože ty vedle ty přicmrdávači, ty vždycky to zkazejí, ať buď upadnou, nebo se jim zapíchne meč. A my jsme to sehráli a jezdili jsme s tím, jak dlouho, svatí?
5: No, 2 roky, 3 roky.
1: Já myslím,
5: ne,
1: pět
5: nejméně
1: let.
5: Tři, ne, pět let to nebylo, ale bylo to hodně dlouho, bylo to asi čtyři roky.
1: A pak Svaťa byl podnikatel a ještě k tomu jezdil Volhov. Takže tenkrát, tedy on předběh dobu, to kam se na něj hrabou tyhle manažeři.
5: No, ale já pořád si vzpomínám na tu naši pověstnou premiéru v Šumperku, kdy si taky točil něco.
1: Ano.
5: On měl premiéru Otela a ještě přitom do odpoledne točil, potom ho tam přivezli taxíkem do Šumperka a byl celý takovej...
1: No, ještě... Ulítlo nám kolo.
5: No, jednak jim ulítlo kolo, takže já už byl oblečený tedy na svého lodovíka a Pepa tam pořád nebyl. A teď někdo přišel, nějaký posel, a za ním se hnal Pepik a povídám, co se děje. A teď tam máš kostýmy. On povídal, no my jsme, nám ti ulítlo kolo, a pamat, co chceš dělat, teď máš kostýmy v tom autu. Tak jsem sedl v kostýmu a jel jsem pro ty kostýmy. Ovšem stejně byla premiéra velice vzrušující, protože Pepa to hrál s takovou vervou, že tady s kolegy...
1: Jsem málem přizabil Jiránkovou, která je tady.
5: Jiránkovou, a že s nima spadla postel.
1: Ano.
5: V obě nohy.
1: Já ji tam škrtil a tak jsem ji škrtil, že jsme se teď zřítili a lidi byli ohromní, ani nedutali. No, a čekali, co teď bude.
5: Měl vztek na sebe, ale škrtil Jiránkovou.
1: No ne, kdyby se smáli, tak by šel na rampu a řekl, tak je to tragédia nebo legrace. A oni by se sklidnili.
5: No to už si řekl jednou, když se nám zase smáli a neměli se nám smát.
1: Ano, Ježíš, to bylo krásný, tak to jsme dělali Učiň mě vdovou. Já jsem
5: ano,
1: tam dělal
5: ano,
1: takovýho policajta anglickýho a hrali jsme to ve Varnsdorfu. A bylo to odpoledne pro učňovský domovino, to víte, pro ně divadlo. Ty řevali a Sváťa bledej, jak tam byl, já nechám stáhnout oponu. Já pán neblbní, čoče, máme za to určitý obnos. A tak jsem pan, já to srovnám, já tam v les, já takhle chodil ze široka a teď jsem, no oni začali za zhalas, tak jsem šel a teď jsem, tak se si pretej, divadlo nebo hospodu. A teď jsem takhle chodil, oni se stáhli a teď já už jsem pak nemusel hrát tu komiku, protože se bálí smát, tak jsem přišel v roli, ale umlátili jsme to víc, Váťo.
5: Jo, ale nejvíc vyved z míry mě s tím, protože teď jsme nemohli nahodit řemen, víte?
3: Děkuju, já bych chtěl popřát i panu Benešovi všechno nejlepší a děkuji vám za to, že jste přišel pozdravit Pepička Beka, dík vám moc. Pozdravujte a
1: hlavně, aby nám to zdraví šlapalo, víte?
3: Děkuju, já vás doprovodím.
1: To je sekáč, Váťo. Je to krásný člověk.
3: A dovolte, abych pozval dalšího gratulanta, ano. Jejím zpěvák Pavel Bobek.
1: Je to dobrý, nebo je unavený, ten je denně vytížený s námi.
3: Já jsem fakt denně vytížený. Tak jak jsem tě nazval, Bobku?
2: Pavel Bobek,
3: člověče.
1: No pak jsi veliký, člověče.
3: Tak. Pavlíku a Miloši, už radši nebudu říkat.
6: Já děkuju moc krát, už se nebudu představovat, už jsem byl představen. Takže...
1: Lásko mě ubývá síl, to bych tě prosil.
6: Jestli dovolíš. Já pozvu Markétu Lipšovou, aby zpívala se mnou.
1: Ježíš, to by bylo moc hezký. Pať ženská tady chybí.

0: Děkuji moc. Děkuji Pavlovi Bobkovi. Vzhledem k tomu, jak jsem tady oslovil Pavla Bobka, dostal jsem papírek, kde je napsáno Tome. Ljuba Hermanová chce zpívat. Samozřejmě, je to velmi jednoduché, takže já pozvu Ljubu Hermanovou, která už je tady jako doma. Dobrý večer.
1: Tak já si myslím jenom, že se teda dovoláme Pána Boha, aby mě pomohl s tou pamětí, jinak zde mám svého dvorního napovědu doktora Truce. Já vám řeknu takovou napovědu. Ježiš, promiňte, pane doktore, a oni vás všude vyhodili. Víte, on je totiž tak slušnej, tak hodnej a tak tichej, pan doktor Truc. Já nevím, jak je doma. Jo, my jezdíme v autáku akorát, když jenom na zájezd. Pan doktor je strašně slušný, všechno ještě jsem mu neslyšela. Jedno nahlas slovo a taky tak napovídá, víte. On zná ty texty, jenže je neslyším. No takže... No, znáte, máte to tam napsaný pěkně, tak bych se toho držel, že jo, kdybych nevěděla. Já jsem se teď rozhodla, že teda, Pane Bože, že jo, a vy všichni, já totiž celý život říkám, že divadlo bylo, yes, a bude, dicinky prýma, hospodine.

A když už mě všechno, ale všechno leze krkem, mám na to osvědčený trik. Řeknu si, svět je jen pár prken, kterých je škoda pro hřebík. Kulisy z ohranýho škváru, kostým a partner, prostě šok. Co hrajem, nikdo nemá páru, režisér, trouba, autor, cvok.

až za vším spadne opona. V tu ránu jsem zase u maminky. A je mi sotva 20 let. Ráj pro mě voní vůní šminky a prkna znamenají svět. Den je jak vyhledaný z ráje a kašlu na kostým a plat. A jsem jen šťastná, no že se hraje a že v tom taky můžu hrát. My jsme ti bláni.

aș zaf și-n spadână o bună. Aș, to je to starý zaklinadlo, co kouzlí zámky z papíru. A proto já dám na divadlo, na kumštíře i na šmíru. A komu děcko v duši dřímá, těžko těm čárům odolá, řekne si ten teatr. Ten teatr je ale prýmá.

0: Ljuba Hermanová.
1: Ty mi nevykládej, že ti něco je. Bezvadný.
2: Já mám jenom terému děsnu.
1: Ne, neměj, neměj. Ne, já bych na Ljubu něco prozradil. Pojď sem, Ljubo. Já bych tady prozradil na Ljubu, až my spolu jezdíme. Elixír mláďa neb navzdory vrázkám.
2: Ano.
1: Jednou jsme přijeli do hranic u Aše.
2: Jo.
1: A já mám takovou půlhodinovku na úvod. A
2: no,
1: pak tam přijde Ljuba. A má takovou vstupní píseň Praha, zdraví, a teď jmenuje to město.
2: Ano,
1: tak. Byli jsme v té hranici a já jsem si to odbil a ta tam začínala Ljubka zpívat a najednou slyším ticho, pán Hergo, co se tam stalo, a najednou jako dupot, a ona vlítla, pán Pepiku, kde jsme? Já pán v hranici, a ona tam byla, doklepla to a bylo to hotový. Takže ona se s tím není brát. Pak vždycky nakonec já blbec přidávám Dulitla, Štěstíčko, a Ljuba tam přijde a říká, přídavek. A teď si jeme tu nohu a udělá tohle, já se skácím a jdem.
2: Opřu se o něj. Já vám moc děkuju, jsem ráda, že po těch třech měsících, co jsem teď neučinkovala, že mě to ještě přece jenom došlo a drobí, tak můžu vám říct, že jsem měla největší trému svého života. Přesto, jak říkám, mám skvělýho napovědu, jenom že ho neslyším. Jednak už jsem asi hluchá, pak ho mluví tiše.
0: Takže... Děkuju, paní Ljube Hermanové. Poprosím, Ljuba Hermanová.

0: Pane Pavlíčku, prosím, tam máte další Ježíš. Dárek pro oslavence.
1: Tak to je pan Pavlíček, s kterým jsem v Hradci. Jsme se tam doskandalizovali tenkrát. A vy jste tam učil ty barmany, jak se míchají nápoje. To je náš přeborník. Kde jste všude byl, pane Pavlíček? A vůbec jste nezestár. To je asi 5 let zpátky.
2: To je strašný srandista.
1: No, ne.
2: Hradci Králové, 4000 diváků a míchali jsme my dva spolu Beton Lux. To je mezinárodní beton, Becherovka tonik plus bílé víno. A furt to nemohl trefit, ale pak nakonec
1: ne, pak
2: to
1: jsem
2: povedlo.
1: Se trefil. Ale já tady prozradím na pana Pavlíčka, on taky dělá takový mixáž, je obrovský, světový. A jednou takhle v baru tam jeden seděl a teď přišel pán a řekl zrzavou rézi. Vy jste mu tam něco namíchal, on to tam kop a řekl, Ježíši Kriste. Ještě jednou. Tak mu tam namíchal ještě už zase. Ježíši Krista. Odešel, zaplatil a ten šel k němu a pál, prosím vás, pane Pavlíček, co to bylo za to? No to zrzavá rézy. Mohl byste mi to namíchat tak, jak mu to namíchal, mu to tam kopa. Nic mu to neřekl ještě jednou. Ještě to tam kop, hamba. Kolik to stojí? 3000. Ježíši Krista.
2: Přesně tak. Bylo by toho víc, ale bude to 10. února v Palace Hotelu. Z tohohle se pije u prezidenta Havla Becherovka. Ano. To je takzvaný pohár míru, jo?
1: Ano.
2: Tadyhle máte k tomu první náplň.
1: To je tam jenom náprstek do tohohle.
2: Ano. A tady ještě k tomu pro
1: abych se nespálil rukavice, ale já tady nevařím doma, já na to nešáhnu.
2: To je pro
1: jsem
2: paní
1: úplně
2: blbej,
1: to je pro paní.
2: Zástěrka. A až Ježíš, vám bude blbě, tak tam má připravenou Becherovku.
1: Ano,
2: jo?
1: Já vám moc děkuju, pane Pavlíčku.
0: Děkuju panu Pavlíčkovi.
1: A přeju vám, ať se zase sejdeme po 5 letech. Děkuju ti, holku zlatý. Děkuju.
0: A poprosím... A poprosím Václava Postráneckého.
3: Já se pokusím být hodně stručný. Tady během dnešního večera nejčastěji bylo vzpomínáno stáří a jeho neduhy. Já jsem rád, že vždycky, když byly vzpomínány, tak byly vzpomínány s humorem. Já bych přidal jenom něco malého o Svaťovi Benešovi. Četl nějaký dopis na jevišti, něco zkoušeli. A Svaťa se nakloní k nápovědce a říká, děvenko zlatá, musíte napovídat hlasitěji, já špatně slyším. On říká, když to čtete, pane Beneši, to si můžete přečíst, nemůžu, já špatně vidím.
4: To není celý a pan režisér
3: říká, no a Svaťo, že by se to naučil, to taky nemůžu. No, já jsem rád, že se nejvíc smějí ti, jich se to týká. To je totiž svědectvím a dokladem toho, že nejsou staří. Protože to, co nám mohli předat pánové, jako je pan Beneš nebo Pepíček Beck, to je něco, co nejsem si tak jist, jestli my budeme to předat těm, co přijdou po nás. A to jsou takové zvláštní základní lidské archetypy. Oni totiž symbolizují, oni zastupují přímo, řekl bych, některé vznešené lidské vlastnosti, každý trošku jinou, ale zaručeně jsou obě vznešené. Já si myslím, že té vznešenosti a rytířskosti je mezi námi málo a na to, abyste to šířili dál, pánové, sil máte ještě stále dost.
1: Děkuji ti. Já něco na něj prozradím. Já bych... Vašku, já ti děkuju. Já vzpomínám na Vaška, když přišel k nám do městských divadel a hrál hraběte Gerního. To byla vůbec jeho největší role. Ale ty mladí kluci nikdy v těch městských divadlech nebyla přehrada mezi mladejma a starejma. Tam nebyli mladí, aby řekli, tu už by měli do starého železa, nebo zas mý starý jsme neříkali ty kantedasové, co nám tady vykládají. Oni kluci, třeba tam přišel Vašek Postranecký, Petr Kostka, Lojza Švehlík, Franta Němec, no prostě tadle tak, který jsou dnes oporou Národního divadla, kdyby dostali se klízu. A tak je to prostě... Bylo to nádherný. Oni už kluci třeba, když jsme my přišli, my starý, tak oni už klekali v klubu na zem a mlátili čelem, že přišli my stránkové. Nebo na Zelený čtvrtek jsme hráli a oni se doslechli, že biskupové mejou nohy 12 starcům, tak už tam měli v putince teplou vodu a už nám drhli nohy. A my zas naopak jim, pač když breptali na divadle, tak měli žákovský knížky a my jim tam psali poznámky a jejich malí děti to museli doma podepisovat. Jožku, děkuju.
0: Děkuju. Ahoj. Václavu Postráneckému, poprosím Pavla Bobka. Bobby do toho.

0: A slovo dostává Josef Zíma.
1: My jsme experti tak, přes dechovku tady, oba.
0: Josefe, Josefe, já ti především musím tady, to ti posílá babička Klepáčová.
1: To je moje káča
0: z Hrátek.
1: To jsem ti tam na tebe žádný, když jsi se do toho motal,
0: tady
1: do toho
0: vztahu. Tady ti posílá ještě obálku, to není honorář, teda ne. To je psaní, Evička někde dabuje, to víš, ty, ty to znáš,
1: no to
0: kšeft, kšeft je kšeft.
1: No.
0: No a já osobně bych ti chtěl popřát, ne 75 ještě, ale 74.
1: No tak to nebylo hodnej, tak jako každej, že jako Baťovi.
0: No a my jsme si vždycky při takovýchhle příležitostech přávali většinou u pijána v klubu. Tak jestli se neurazíš.
1: No Ježíš, nebepo naopak, já tak jsem šťastný, že
0: já i když
1: nějakou
0: na to neumím, já na to neumím hrát, ale to zase tady ty lidi, co mě znají, vědí, takže mi to prominou.
1: Tak Pepo, buď tak hodnej.
0: Já bych si rád vzpomněl na jednu písničku z jednoho krásného filmu. Zanedlouho zase jsem se dočetl, poběží v televizi. No je to Gilbert Bécot, Země, odkud přicházím, text Zdeněk Borovec.

0: Míško,
1: já bych tady na Pepu něco prozradil, protože Pepík, my máme trošku stejný osud. Já začínal v operetě a Pepík teď do ní taky fušuje. Hrál titulní roli Podskalákovi, byl dokonce v Kanadě a měl tam obrovský úspěch. Potom jsem tě viděl v Čardášce, kde jsi byl vynikající. Takže Pepík jde v mej šlepěji. Kde já to přerušil, on to dokopne do konce. Pepo, přeju tě, ať ti to vydrží.
2: Dík. Děkuju, pane Zimovi.
1: Já bych tady rád ukončil, pač každý herec rád vzpomíná na roli, kterou měl nejradši, já jich měl tady hodně, pod panováním Oty Ornesta. Byl to Jindřich Bolingbrook, byl to Ross v Remarkově Poslední dějství, nebo Pan Dott má schůzku a Řek Zorba, muž jménem La Mancha. Ale na tuhle roli, to jsem byl ještě mladý, kde zvítězila ta mladická spontaneita, to už bude 50 let pomalu, je to Lišák Pedro. Tu Hříčku napsal pan Miguel Cervantes a rozkošnou muziku napsal Jeníček Fischer. Kdo chce tím světem jít, fralí, frala, ten musí na ramě mnoho zná. A ten, kdo mnoho zná, fralí, frala, ten musí dlouho světem jít. Tam štěstí mít, ach, to je dobrá věc, faralí, farala, kdo je nemá, ten si svoje štěstí.

Tak to byl sestřih pořadu, který jsme věnovali životnímu jubileu Josefa Becka. Stejně jako rozhlasové tobogany ho pro vás připravili Tomáš Sláma, Zdeněk Doležal a Saša Vébrová. My všichni se také těšíme na další setkání s vámi, a to 9. dubna, kdy společně v Euroklubu oslavíme už 150. vydání toboganu. A slavit budeme celý den. Dopoledne přivítáme v toboganu herečku divadla na Vinohradech Gabrielu Vránovou, Broln a další hosty. Odpoledne je na programu dětská opera Brundibár v podání Dismanova souboru. No a večer v cyklu 12 rovín moravských vám opět zahraje brněnský rozhlasový orchestr lidových nástrojů. A tady je malá zvuková pozvánka. Hraje a zpívá Broln.

0: leg.
1: Vážení přátelé, dnešní tobogán pomalu končí. Loučí se s vámi Tomáš Sláma, Zdeněk Doležal a od mikrofonu Saša Vébrová. Spolu s techniky Martinem Kubištou a Lenkou Strnadovou vám přejeme hezké Velikonoce, bohatou pomlásku a za týden opět v sále pražského Euroklubu. Naschledanou.

0: Poslouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
1: Vybíráme je pro vás každý den.
0: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.
1: Chcete si připomenout legendární pořady Českého rozhlasu?
0: Rádi byste znovu slyšeli Tobogán Tomáše Slámy? Nostalgické muzeum Ondřeje Suchého? Nebo třeba pořad Zpátky si dám tenhle film Karla Gotta?
1: Chtěli byste zavzpomínat na jedinečné archivní četby na pokračování, rozhlasové hry a k tomu si poslechnout největší hudební hity vašeho mládí?
0: Tyto a mnohé další pořady pro vás vysílá Český rozhlas Pohoda.
1: Najdete nás v síti DAB, na internetové adrese pohoda.rozhlas.cz anebo ve vašem televizoru.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 12 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Začíná rozhlasová hra.
2: Scénář dnešní rozhlasové hry Poslední dialog, kterou uvádíme na Pohodě, napsal dramatik Jiří Kamen na základě autentických dokumentů z pozůstalosti kabaretní a divadelní herečky Xeny Longenové a spisovatele, výtvarníka, herce a režiséra Emila Artura Longena. A nám už teď nezbývá nic jiného, než přání pěkného poslechu.

0: Je mi zima.
1: Nemůže ti být zima. Je květen, venku je teplo.
0: Ten byt, ve kterém teď jsem, je chladný. Praze je chladná.
1: Myslíš na mě někdy?
0: To je dost komická otázka, ne? Mezi námi přece všechno skončilo. Víme to oba. A i kdyby... Na to jsme spolu žili hodně dlouho, abych si nikdy nevzpomenula.
1: Víš, Xeno, kde teď právě jsem?
0: Teď v noci, Arture? Přece...
1: V lese.
0: Ty jsi chtěl vždycky něčím překvapovat. Aspoň jsi na místě, kde by tě nikdo nehledal.
1: Chodím po sázavských lesích a myslím na tebe.
0: Nezačínej s tím. Ty jsi mě pokaždé nejvíc miloval, když jsi se mnou nebyl.
1: Jednou jsem šel po Bulmiši v Paříži s Francem Futuristou zjistit, co je nového ve francouzských kabaretech. Šel jsem po Bulmiši, ty jsi byla v Praze a já s tebou přesto mluvil. Měl jsem dokonce dojem, že mi odpovídáš.
0: Tenkrát jsme měli být spolu. I teď ty jsi někde na Sázavě a já v Praze. Jenže to už není důležité.
1: Představuji si tvůj hlas.
0: Napsala jsem ti dopis. Veze ti ho na Sázavu Franta Sauer. Je mi zima.
1: Xeno.
0: Nic neříkej. Znám tvé výčitky.
1: Ale já přece...
0: Vím předem, co mi řekneš. A když víš, co druhý řekne napřed, tak to už není láska. Dneska ráno mi přišel dopis od dramaturga Vinohradského divadla, doktora Kodíčka. Mám mít trpělivost. Po prázdninách to určitě vyjde. Dostanu angažmá.
1: Jednou to vyjít musí. Přes prázdniny můžeš jít na léčení.
0: Ty tvoje prázdniny... Po prázdninách všechno začne znova. Nezačne, Arture. Musím si jít lehnout. Kdybys byl u mě, slyšel bys, jak mi drkotají zuby.
1: Mohl bych ti nějak pomoct?
0: Ty? Vždyť mi ani neposíláš peníze. A to nás rozvedli z tvé viny. 3 měsíce si mi neposlal ani korunu. A víš, že nemám práci?
1: Maluji, ale mé obrazy nikdo nekupuje.
2: Emil Arthur Longen namaloval expresionistický plakát. Přijeli 2 světoví kabaretiéři. Hráli v hospodě na Kulečníku. Xena chodila po skončení svých kupletů s táckem vybírat peníze. Z kouře chronicky ochraptěla. Měla talent pro dramatické role s molovým spodním tónem, vnášela do rolí svou tragédii, kterou cítila podvědomně.
0: Co je? Co se děje?
3: Nic. Dopadlo to ohromně.
0: Ano, dopadlo to ohromně. Venku už je světlo.
3: Je ráno. Trochu jsem se zdržel. Takový úspěch se musí oslavit. Seděl jsem s kritiky.
0: A? Co říkali páni kritici?
3: Chválili revoluční scénu. Tvrdili, že se mi Bichnerovým Vojtskem povedl nádherný vstup do nové éry našeho divadla.
0: Před pár měsíci tě skoro žádný kritik ani nepozdravil.
3: To byla jiná doba. Chtěl jsem dělat v divadle revoluci.
0: Teď už ji snad nechceš dělat?
3: Chci, ale...
0: Psal jsi do novin, jak plameny revoluce vyšlehnou do ulic.
3: Před pár měsíci si to myslelo víc lidí.
0: A A já chci jenom hrát divadlo.
3: Nemůžeš jenom hrát divadlo.
0: Těm tvým výkřikům a manifestům v novinách jsem málem uvěřila. Umělec se musí postavit v avantgardu revolučního živlu. Divadlo přestává být pouhou zábavou měšťáckých a lidových vrstev.
3: Říkáš to jako frázi.
0: To si jenom myslíš. Jsi slavný.
3: Slavný ne. Známý ano. Když tě všichni znají, ještě to nemusí být sláva.
0: Jsi moderní malíř. Zakládal jsi Osmu. Byl s Eduardem Basem zakladatelem českého kabaretu. Natáčel jsi první filmové grotesky v Čechách.
3: To všechno byly jenom pokusy. Až teď revoluční scéna.
0: Nech mě domluvit. Znají tě také ve všech hospodách. Ale já jsem pořád jenom tvojí ženou a nikým víc. A chci být herečkou.
3: Hrála jsi v Lublaňském národním divadle.
0: To byla epizoda.
3: Vystupovala jsi se mnou v kabaretech.
0: Ano. V hloupých skečích, které si po 8 pivek spíchl v hospodě v noci a druhý den večer jsme v nich hráli. Já chtěla pořádnou roli.
3: Dřív ti to nevadilo.
0: Protože jsem byla zamilovaná a hloupá.
3: Chceš říct, že mě už nemiluješ?
0: Ale ano. Jenom trochu jinak. A zavři to okno, je mi zima.
3: Okno? Okno je zavřené.
1: Kvůli tobě jsme v revoluční scéně hráli Bichnerova Vojtska. Role Marie byla pro tebe.
0: Byla. Jenže 3 dny před premiérou jsem dostala zápal plic. A ty jsi s premiérou nechtěl čekat. Roli Marie hrála Míla Pačová.
1: Co jiného jsem měl dělat? Docházely mi peníze. Lidi na nás nechodili. Levicový kabaret moc netáhl. Kritika nás ignorovala. Musel jsem hrát hru, která by aspoň částečně odpovídala jejich představám o divadle. A musel jsem být rychlý. Divadlo mi chtěli pro dluhy zavřít.
0: Měla jsem vysokou horečku.
1: Ty nespíš? Hrozně se omlouvám. Myslel jsem, že budeš spát. Kritici mě nechtěli pustit domů.
0: Mně si vždycky tvrdil, že ti jsou názory kritiků k smíchu.
1: Ještě nikdy jsem neměl vlastní divadlo. Teď divadlo mám a to člověka změní. Bojuji o něj. Ano, kdysi jsem přísahal, že manželství je maloměšťácká fraška. Vykládal jsem, že parohy jsou jenom veseloherní rekvizit.
0: Ve chvíli, kdy jste Vojtska začali hrát, ležela jsem v posteli. V duchu jsem si předříkávala Marijiny repliky. Pak podle mých hodinek představení skončilo. Představení, na které jsem celý život čekala. A mě netleskal nikdo. A Longen hrál na jevišti. Na skutečném jevišti v Adrii Marína Milence. Nejdřív jsem si toho lízla malounko. Dá se to šňupat, nebo se to dává do úst. Na patro. Bylo to hořké. Znecitlivěla mi ústa. Pak mi ta hořkost

0: Neměl jsem tenkrát sebemenší tušení, že budeš mít takovou náladu. Kolikrát jsem domů nepřišel třeba 3 dny a ani tě to moc nerozčílilo.
1: Tvého Vojtka v novinách chválili. Dokonce o tobě psal Vodák. Pamatuji si tu pasáž paměti dodnes.
0: Proč mi to říkáš?
1: Herci mívají dobrou paměť. A ten Vojcek Longenův, propadlých tváří, rozevřených a zoufalých očí.
0: A co ten tvůj? Kde je? Kde? Jak to, že není doma?
1: Je to novinář. A o jeho články není zájem. Schání po kavárnách známé, aby je někdo vzal. Nemáme peníze.
0: Je ten tvůj pisálek do tebe zamilovaný?
1: Ta otázka od tebe skutečně sedí.
2: Právě jsem přijel z Paříže. Byl jsem tam u Libertáda, vůdce anarchistů. Tam jsem se taky dozvěděl a také tomu uvěřil, že láska je buržoazní přežitek. Jsem anarchista. V Paříži jsem maloval sen.
3: Máte tady volné místo? Je to jediná volná židle v celé zahradě.
2: Kdybyste se pořádně rozhlédla, tak byste viděla, že volných míst je tady v zahradě víc. Ale sedněte si, slečinko.
3: Proč nekřičíte dál? Na mě nemusíte brát ohledy. Stejně tady budu jenom chvilku, než pro mě přijde bratr.
2: Já jsem nekřičel. Jenom vysvětloval, co je to moderní umění a nový způsob života. Oni to stejně nepochopí. Klidně si něco objednejte.
3: To nestojí za to, hned půjdu. Vykládejte, jak je to s tím moderním uměním. Třeba to pochopím.
2: Kolik vám je? 16?
3: Vy mi lichotíte. 19.
2: Když chcete vědět, co je to moderní umění, jeďte do Paříže. Paříž je hlavním městem umění. Na každém rohu potkáváte velké umělce, ale je třeba znát jejich tváře.
3: A to, jak máte hlavu na temeni vyholenou, to je nějaká nová móda, která patří k novému způsobu života?
2: To je kvůli paruce. Vystupoval jsem v cirkuse.
3: Jako krotitel?
2: Ne, jako pátý šašek.
1: Už tenkrát jsem věděla, že to hraješ. Že se předvádíš. Ale mně se to líbilo.
0: A komu by se nelíbilo, když si někdo před někým usilovně na něco hraje a myslí si, že to nevypadá jako hra. A druhý hru odhalí.
1: Když jsem odcházela ze zahradní restaurace, kde jsem tě viděla prvně, bratr na mě křičel. Na koho ses to usmívala? To je Longen. Světoběžník. Malíř. Herec. Kabaretier. Nic z toho nedělá pořádně. Je to také anarchista. Opilec. Sukničkář. Výtržník. Hraje si na dandyho. Lépe se mu vyhnout. Jeden nikdy neví, čeho se od nich dočká. Přinejmenším si vypůjčí peníze, které nikdy nevrátí.
0: Ještě jsem zahledl, jak ses při tom jeho pokřiku tvářil. Jako by ti popisoval světce.
4: Vyprávěl ji o Paříži. Byl vysoký, hubený, s pevnýma chytrýma očima,

0: s cynickým úsměvem v koutku úst. Zdravilo ho mnoho lidí. V Paříži po něm apači házeli kuličkami chleba a sežvíkaného papíru. Měl dvě fascinující ostré vrásky od nosu dolů. Žít se musí umět. Ženy okouzlovalo, jak nonšalantně si uměl zapálit cigaretu.
1: Dlouho jsem vás nemohla najít. Čekám na vás.
2: Na mě? Promiňte, slečno, ale jak si nemohu vzpomenout.
1: Před časem jsme se seznámili v zahradní restauraci. Přišel pro mě bratr.
2: Ano. Co potřebujete?
1: Zamilovala jsem se do vás. Říká se tomu láska na první pohled.
2: Do mě? Já nemám ani kde bydlet, se mnou si štěstí moc neužijete.
1: 19leté dívky, které jsou doma hlídány zachmuřenými tatíky a nudnými bratry, se obyčejně snadno zamilují. I do dobrodruha.
2: Aha.
1: Chci jít k divadlu. Jmenuji se Polixena Marková. Tatík ze mě chce mít hvězdu na pěveckém nebi, ale já chraptím. A moc dobře vím, že zpěvačka chraptět nemůže. Herečka snad ano. Tatík vytrvale věří, že chraptět přestanu. Věří tomu už 5 let. A já jsem tomu taky nějaký čas věřila. 5 let jsem na celé léto jezdila k Jadranu.
2: Můj otec ze mě chtěl mít inženýra. No.
1: Miluji vás. A také věřím, že mi pomůžete k divadlu.
2: A jak si to představujete?
1: Nebýt vás, tak bych z domova nikdy neutekla. Kufr mám u kamarádky.
2: Když mi bylo 16, tak jsem taky utíkal k divadlu. Ale neměl jsem tolik štěstí jako vy. Místo u divadla jsem skončil v Kramerově psychiatrickém ústavu.
1: Víte, to ta naše rozmluva v zahradní restauraci rozhodla, že uteču. Muž se stává úspěšným i bez cizí pomoci. Žena tak úspěchu ještě někoho potřebuje.
2: To jste někde četla?
1: Ne, to je životní zkušenost.
2: Doufám, že ne vaše. A já mám být pomocníkem vašeho úspěchu?
1: Žena ve světě, ve kterém chce vyniknout, je snadno zranitelná.
0: V roce 1909 Longen vystupoval v kabaretu Lucerna jako artista. Napodobil muže, který jí třešně, nebo muže odhánějícího v dřímotě mouchu, anebo muže jedoucího v modřanské lokálce. Tehdy nebyly tyto drobné mimické hříčky v Praze známé. Longen je přivezl z Paříže a měl s nimi neobvyklý úspěch.
1: Slyšela jsem, že se z Poříčí zamiloval.
2: Já? Ale teď je to holčička. Není ani 18.
1: Za to tobě je 43. Jako bych slyšela, co jí vykládáš. Byl jsem v cizině. Jaroslav Hašek byl můj kamarád. Objevil jsem Vlastu Buriana. A moje bývalá žena, Ksena Longenová, o mě prohlásila, že jsem míšenec indiána a velkoměšťáka. Lidská rarita.
2: 4 dny jsem se neholil.
1: Určitě si jí taky sdělil, že jsem ti zničila život. Kde jsi beze mne mohl být? Třeba slavný malíř. Bez té hysterky Kseny. Spálila ti bednu se všemi doklady umělecké činnosti. Všechny fotografie, plakáty, kritiky. A proč jsi teď vlastně v lese? Sám?
2: Ona je u rodičů. Je tam už týden. Každý den mi píše.
1: Píše ti? Že každý den před ní klečí otec a prosí ji, aby nevěřila tvým řečem? Že má o tobě spolehlivé informace? Ty totiž zbožňuješ tenhle žánrový obrázek. Před 18letou naivní dívenkou, která je do tebe zamilovaná,
3: klečí plačící otec a zaříká jí, ať toho lumpa nechá.
2: Proč takhle mluvíš? Už ti taky nic nevytýkám, milence, nic.
1: Vždycky jsem ti všechno řekla. Nic jsem před tebou netajila.
2: Zvláště, když si to sdělovala nahlas a přede všemi. Po každé aféra celé Prahy. Bál jsem se vyjít před dům, aby se mi lidi nesmáli.
3: Kdežto ty jsi přede mnou holčičky schovával. Do poslední chvíle zapíral. Všechno bylo jasné a ty jsi pořád lhal. Kde pak? Tu já neznám. A byl jsi schopný nechat ji v tom a zapřít ji.
2: Já jsi moc krát řekl, že by toho se mnou moc nevyhráli.
1: Arture? Chci ti něco říct.
2: Můžeš mluvit, poslouchám.
1: Je to dost důležité. Mohl bys na chvíli přestat malovat?
2: Nemohl. Zítra máme premiéru. Návrhy dekorací musím dokončit za každou cenu dneska.
1: No tak si pracuj. Já ti jen chtěla oznámit, že mám milence.
2: No dobře. Cože? Ty máš milence? Kdo to je?
1: Vašata.
2: No to mi říkáš jen tak? To se mě nebojíš?
1: A proč bych se tě měla bát?
2: No protože Vašata je ošklivej, malej, tlustej, hlavně špatný operetní zpěvák. Já dělám revoluční umění, pracuji celý noci a moje žena...
1: Pořád na mě nemáš čas. Chováš se jako sobec a hulvát. Včera, když jsem chtěla, aby ses mi aspoň trochu věnoval, si na mě křičel, že revoluce nepočká. Že jsem herečka, to tě nezajímá.
2: Ale zajímá, ale chci, abys hrála jiné divadlo.
1: Já chci být jenom herečkou. Vašata mi nosí květiny. Vyznává mi lásku. A obdivuje mě jako velkou umělkyni.
2: To mi musíš říkat zrovna teď. Oba vás zabiju. Vašata. Ještě, že jsem na Sázavě a ty v Praze. Jara Sedláček byl aspoň krásný chlap.
3: A zabít si nás chtěl stejně?
2: Nejenže jsem vás nezabil, ale ještě jsem na léto vyjednal turné po českém venkově. Společnost Emila Artura Longena, Kseny Longenové a Járy Sedláčka. Jezdil jsem s vámi a hrál divadlo jako váš hodný strejda.
3: Jako hodný strejda ses nechoval. Slídil si za námi jako ohař. Po představení ses pokaždé opil. Šíleně si vyváděl.
2: Co já v životě všechno vytrpěl.
3: A v září jsem se k tobě vrátila.
0: Brněnská rovnost 29. června 1926. Nevím, kdo by tu byl populárnější divadelní osobou nad Ksenu a Emila Artura Longena. Po každé přístupu na scénu je vítal potlesk. Longen hrál arcivévodu Bedřicha, Ksena jeho ženu a v roli Ferdinanda de Este se představil Jára Sedláček.
3: Dneska jsem si vzpomněla na představení v revoluční scéně, které jsem kvůli zápalu plic skoro nedohrála.
2: Bylo to o chudých úřednících. Umřelo jim dítě a oni neměli peníze na slušný pohřeb. Tu hru jsem napsal já.
3: Já hrála matku. Manžel nebyl doma. A do jejich bytu přišli jiní úředníci a vymáhli na ní jakési poplatky a neměla peníze. A ona z toho byla tak zoufalá, že jim řekla, že jestli hned neodejdou, tak vyskočí z okna. Bydlela v pátém patře.
2: To nebyla nejlepší hra.
3: Při představení se mi horečkou podlomily nohy. A já tím oknem vypadla.
2: Nikdo si ničeho nevšiml.
0: Helena Malířová v Rudém právu z 25. května 1928. Jestli jsme měli proletářské básníky, byla Xena Longenová v určitém smyslu proletářskou herečkou.
2: Víš, tady na Sázavě píši vzpomínky. O Jaroslavu Haškovi. Dneska jsem psal o tom, jak jsme v revoluční scéně hráli jeho Švejka. Byla to světová premiéra. Jak zhrála Baronku?
3: Podzim v 21. roce. První velké role. Také Kyšova Tonka Šibenice. Prostitutka, která se milovala s odsouzencem na smrt a přišla do nebe.
2: Po představení tě objímal sám Kyš a řekl ti, že jsi nejlepší herečka v Praze.
3: Taky jsem brečela jako malá holka.
1: Arture, já jsem tak šťastná. Konečně jsem herečka.
4: Byla jsi skvělá. Počítej s tím, že teď o tobě začnou psát kritici. Už neděláme kabaret, ale divadlo. Ne, teď bys měla dělat opravdové umění. V Národním nebo na Vinohradském divadle.
1: Nikam nepůjdu. Zůstanu tady s tebou. Protože tě miluju.
4: Budou tě zastavovat na ulici a radit, ať ode mě odejdeš. Že jsem anarchista, že nikdy nic nedotáhnu do konce, že tě zničím, protože jsem šílenec.
1: Ne, já tě mám skutečně moc ráda. Víš, já mám strach z jediné věci. Aby Tonka nebyla moje jediná, první a poslední velká role. Před Tonkou jsem chtěla mít aspoň jednu roli, o které budou psát noviny. Obecenstvo bude vyvolávat moje jméno. A teď jsem poznala, že jedna role nestačí. A herec musí žít víc životů. Nechci umřít jako Tonka.
4: Nemluv o smrti, když ti tleskají.
1: Arture, básník, který nevydá žádnou knihu, je na tom líp, než básník s jedinou knihou.
4: Vrať se na jeviště. Publikum tě chce.
0: Divadelní historik profesor František Černý. Každá její kreace byla sociálním dokumentem plným hlubokého smutku a protestní síly. Převzala bojový odkaz Hany Kvapilové. Za galerii měšťanských a inteligentních žen, jimiž Kvapilová na rozhraní 19. a 20. století protestovala proti údělu člověka v buržoázní společnosti, postavila Longenová v prvních létech po říjnové revoluci Galerii žen proletářek.
3: Dneska odpoledne jsem byla na kávě s Frantou Sauerem.
2: Co je na tom lístku, který si po něm poslal?
3: Chtěla jsem, aby ti ten lístek doručil do dnešního večera.
2: Nedoručí mi ho, nemůže vědět, že jsem v lese. Chceš peníze? Já ti je dám. Nikdy nikomu jsem nezůstal nic dlužný. Peníze. Paříž, že jsem musel malovat pohlednice, abych měl na jídlo.
3: Přede mnou nemusíš hrát divadlo.
2: Kvůli penězům jsem nemohl otevřít kabaret bez kavárenské obsluhy. Chtěl jsem hrát pro dělníky a studenty. Na revoluční divadlo jsem si musel vypůjčit peníze od továrníka. On pak dělníkům snížil gáže a pomlouval mě před nimi. I on sám vydržuje jejich revoluční divadlo. Pro peníze teď maluju kýče.
3: Jiní umělci také neměli peníze.
2: Nepoučuj.
3: A když jsi byl v divadle Vlasty Buriana, vydělával jsi velké peníze. A kde jsou? Co? Sedl jsi do hospody a platil jsi za všechny. Křičel jsi: jsem hrabě Longen.
2: Já měl peníze a ty jsi měla milence. Vím, byl jsem šílený, pil jsem a rval jsem se pro každou hloupost.
3: Ale na tom lístku, co jsem ti poslala po Frantovi, o penězích nic není.
2: O čem pro Boha píšeš?
3: Je mi zima.
2: Mohli bychom začít znova. Všechno je to nesmysl, ten tvůj novinář a ta moje naivka. V létě bys měla jít na léčení. Mohli bychom k moři, k Jadranu.
3: Znova jsme začínali nejméně 20krát. A jak to dopadlo?
2: Jednou to vyjít musí.
3: To zříkal vždycky.
5: Slovo má obžalovaný Artur Longen.
2: Vážený soude, už nevím, jak bych vám dokázal, že obvinění je vykonstruované. Musel jsem divadlo dát rekonstruovat. Před létem komise shledala, že je vše v nejlepším pořádku. Ani ne za půl roku je údajně elektroinstalace ve zcela dezolátním stavu. Uprostřed divadelní sezóny. A už vůbec jsem nečekal, že mě budete žalovat vy. Herci z revoluční scény a moji kamarádi. Všem jsem vám pomohl, když jste byli bez angažmá. Měli jste fantastické gáže. Platil jsem vám podíly ze zisku každého představení. A pak jen jednou kvůli opravám divadelní budovy jsem nedodržel termín výplaty a už mě žalujete. Vždyť to bylo přece i vaše divadlo. Naše, společné.
6: U herců se nesmíš ničemu divit. Slouží tomu, kdo platí. A já peníze neměl. Jsem asi viděla, jak se u soudu červenali, jak se styděli, když jsem jim potom do halíře všechno vyplatil. Arturku, tak se už na nás nezlob. My jsme to tak nemysleli.
3: Ale my dva jsme museli prodat všechno. Já prodávala i šaty.
6: Divadlo stojí peníze.
3: Sebrali ti divadelní koncesy.
6: Moc provokuju. Dělám si legraci i z pražské policie. Vem si šniclerů Frey. Ve Vídni v den premiéry tuhle hru zakázali. Pěkný skandál. Při pornografii. I v našich novinách hru napadali. Psali, že Vídeň byla vždycky děvka, když to Praha je jenom pana. A tak mě v Praze tu hru v den premiéry zakázali také. A kvůli mému představení zavedli v pražských kabaretech předběžnou cenzuru. Kabaretiéři se mi začali vyhýbat.
3: Zavřeli ti divadlo. Zlomili tě. Utekl jsi do Berlína. V Praze mi nabízeli angažmá v různých divadlech, ale já odjela s tebou. I když jsem věděla, že v Berlíně hrát nebudu. Neumím pořádně německy.
6: Chceš mi to vyčítat?
3: Bála jsem se o tebe.

0: Německu dokážu Praze, že jsem velký kumštýř. Uvidíš, Kseno. V Praze mě nepochopili a házeli mi klacky pod nohy. Zradili mě. V Berlíně to bude úplně jiné. V Německu se moderní umění prosazuje mnohem snázeji. Mají tam velkou tradici kabaretu. Kiš zařídil, že budu dělat ředitele kabaretu Wilde Biene. To je moc slavný kabaret. Znají ho po celé Evropě. Vystupoval v něm i Bert Brecht, Hans Janowitz. Začínat budu repertoárem z revoluční scény. Kiš mi pomůže. Zná dokonale berlínské poměry.
1: Dělal jsi tam ředitele pár týdnů. Skončilo to zákonitým krachem. Dávat věci z revoluční scény byl omyl.
0: Ale po Berlíně přišlo Brno.
1: Do Prahy si nechtěl. Po tom, co ti zakázali revoluční scénu, si ji nenáviděl. Rozhodl ses, že uděláš revoluci v Brně.
0: Levicové divadlo tehdy dělat nešlo. Pronásledovala mě policie, škrtali mi ve všech hrách. Nebýt novinářů, tak mě do Brna ani nepustili.
1: Tobě to dělalo dobře. Byl jsi hrdina. Psali o tobě v novinách, jak bojuješ s cenzurou, o tom, jaký je v Brně kulturní útlak.
0: A nebyl. Zakázali mi Machiavelliho Mandragoru na základě zákona o veřejné rovnosti z roku 1850. Tu hru hráli i ve Vatikáně.
1: Ze začátku si s nimi bojoval, ale pak už to bylo jenom šaškování. Hra na honěnou.
0: Ty jsi v Brně hrála Marii ve Vojtskovi a Alici ve Strindbergově Tanci smrti. Nezůstala si jenom Tonku. Brno ti tleskalo. I mladý básník František Halas.
1: Halas říkal, že hrajeme o katarzi své lásky. Tanec smrti. Hru o krachu manželství. Ty zhrál Edgara a já Alici. Ona chtěla být herečkou a on jí zničil život. Ona ho zase zničila jemu. Každé slovo v té hře je nabité nenávistí. Nenávistí tak silnou, až se zdá být neskutečnou. Somnambulní.
2: Rozsvítili se, Brno!
1: Arture, líbáme se na jevišti doopravdy, nebo to jenom markírujeme? Jsme přece manželé. Nehrajeme si na ně. Dokážeme překonat nenávist, kterou hrajeme na jevišti potom v životě? Neexistuje naše láska i nenávist jenom na divadle?
0: Myslíš, že abychom mohli být spolu, potřebujeme jeviště a potlesk?
1: Aby pak o nás mohli napsat do novin ano? Byli jste skvělí, hráli jste sami sebe. Váš výkon byl k nerozeznání od skutečnosti. Ale to už není divadlo. Potácíme se mezi snem a skutečností. Mezi hrou a životem. V divadle se od sebe očišťujeme. Já od tebe, ty ode mě. Teď půjdeme na děkovačku a potom domů jako očištění, ale navzájem cizí lidé. Který polibek, Arture, není markírovaný? Mám v těle sněhové závěje.
0: Xeno, takhle to už dál nejde.
1: Maluješ obrazy, které nepovažuješ za umění. Nemáš peníze. Obrazy vyměňuješ za peníze. Po prázdninách půjdeš do divadla k Vlastovi Burianovi a bude to samé. Arturku sem, Arturku tam, to víš, Vlastíčku?
0: Je to největší český komik. A já ho objevil. Napsal jsem o něm knížku Král komiku.
1: Králem komiku by se stal i bez tebe. Cukrování vám dlouho nevydrží. Zapomeneš na zkoušku, přijdeš do divadla opilý a Burian tě vyhodí. Můžeš vůbec spočítat, kolikrát ti to udělal?
0: Chci z jeho divadla něco udělat. Vlastovi stačí, když se lidi smějí. Já chci víc.
1: To nikoho nezajímá. Ovšem, už dokážeš jenom mluvit. Nedovedeš nikdy nic do konce.
0: Umění se dají těžko věci dotahovat do konce.
3: Spolupracuje-li Burian s Longenem, můžete si být jisti, že z toho vzejde řádná spolupráce. Co Longen adresuje všelijakým představitelům dnešní společnosti, to jim Burian vyřizuje po svém. Marie Majerová, Rudé právo, 9.3.1926.
1: Píšeš pro Buriana hry. Režíruješ v jeho divadle, píšeš o něm do novin, protože tvůj vlastní program se lhal. Vlasta je pro tebe program náhradní. Promiň, Arture. To jsem nechtěla. Mám špatnou náladu. To víš. Hysterka a ještě k tomu herečka, která nemá kde hrát a kterou nikde nechtějí.
0: Udělej si trochu čaje. Máš doma rum, ne?
1: Proč bych si měla dělat čaj s rumem?
0: Kvůli té zimě.
1: Opravdu jsi komik. Jedno v novinách o tobě psali, že jsi druhý. Hned po Burianovi. Po kokainu rum? Ty jsi se zbláznil. Včera jsem potkala Hilara. Po prázdninách budu v Národním. Na začátku 22. jsem mohla nastoupit hned. Bylo to potomce.
4: Hübnerová na vás začala nasazovat. Dověděla se, že vás mám vzít do angažmá. Prohlásila, že se ženskou ze Šantánu, se skandalistkou, hrát nebude.
5: Pokoušel jsem se jí uklidnit. Chtěl jsem, abyste si připravila monolog z klasika. Klasiku jste nikdy nehrála, ale já vám věřím.
4: Věděl jsem, že budete vynikající. Kdyby vás viděla Hübnerová, viděla by herečku a všechny ty pomluvy by odvolala. Omluvila by se vám. Ale vy jste tuhle moji nabídku odmítla. Chtěla jste, abych vás vzal bez zkoušky. Nechtěla jste se zesměšnit.
5: Ale já jsem to přece myslel jinak. Já jsem vám chtěl pomoci.
4: A vy?
5: Jezdila jste po Čechách a hrála ve hrách, o jejichž literární úrovni nemám valné mínění. Nakonec jste vystupovala ve varieté Po čísle se cvičenými psy.
1: A pak na mě křičel, jestli jsem nepochopila, že jsi mě, Arture, zničil.
3: Měla s Marií Hübnerovou i něco podobného ve způsobu tvorby. Xene Longenová kreslila totiž na jevišti své postavy s bezostyšnou otevřeností a pravdivostí, s útočnou syrovostí a ironií, která si nekladla rezerv. Divadelní historik František Černý.
6: Víte, kdo já jsem? Hrabě Longen.
0: Dělal jsem v divadle revoluci, ale maloměšťáci mě nepochopili. Bali se mě. Policejně museli divadlo zavřít, takovej měli strach. Já tu revoluci jednou dotáhnu do konce. Nikdy nemůžete pochopit, kdo já jsem. Víte, všechno platím.
1: Byla jsem bez práce. Neměla jsem kde hrát. Bez Veronalu jsem nedokázala usnout. Vzala jsem si dvě tuby najednou. Neměla jsem nic naplánovaného. Byl to okamžitý nápad.
0: A co? Byl jsem za Karlem Čapkem požádat ho, aby využil svého vlivu. Považoval tě za vynikající herečku. Šel jsem za Hilarem. Navštívil jsem Kvapila. Všude jsem prosil. Spíš?
1: Ne. Ale budu mít zavřené oči.
0: Přinesl jsem ti články, které jsem vystříhal z novin. Jsou o tobě.
1: O bláznivé ženské? Hysterce, neurasteničce? Která je na tom tak špatně, že se nedokáže ani zabít.
0: Píšou o tobě, že jsi výborná herečka, které oficiálně divadlo nechce dát šanci.
1: To vím i bez nich.
0: Přinesl jsem ti text Langrovy periferie. Budeš hrát ve Vinohradském divadle. Kvapil s tím souhlasí. Je to záskok, ale aspoň budeš mít možnost ukázat jim, co v tobě je. Pak s tebou podepíšou smlouvu nastálo.
1: Netušila jsem, že archanděl Gabriel bude vyhublý jako stará herka a bude chraptět. Archanděl Gabriel je podobný Longenovi. Ha, to je pěkné nebe. Představení periferie bylo na Silvestra. Herci byli otrávení, že musí hrát právě v ten den. Jako kdyby to jindy nešlo. Vinu viděli ve mně. Ani zkoušet se mnou nechtěli. Dali mi zvláštní šatnu a já měla dojem, že se mě štítí. A pak jsem zaslechla, jak si mezi sebou šeptají.
6: Vždyť je to ženská ze Šantánu.
7: Umí hrát jenom coury z ulice.
8: Prý se chtěla zabít.
6: Kvapil jí vzal stejně jenom ze soucitu.
0: Herci jsou pakáš.
1: I my dva jsme herci. Já jsem to nevydržela. Věděla jsem, že dělám chybu, která mi ublíží, ale já jsem to opravdu už nemohla vydržet. Křičela jsem na ně, ať si zamknou šatny, že taky kradu.
0: Hrála si fantasticky. Jako kdyby ti šlo o život.
1: Mně ale šlo o život. Za 14 dní mi přišel honorář a dopis. S vaším angažmá nemohu počítat. Na chodbě jste udělala velký výstup. Popudila jste proti sobě celý soubor.
0: Jsem ti říkal, že divadlo si musíme postavit sami. My dva s jinými hrát neumíme. Neumíme se přizpůsobovat. Jsme jiní. Oni se musí přizpůsobit nám.
1: kde máš to divadlo? Stavíš ho 20 let?
3: Právo lidu 23. února 1926. Je to především komika Xeny Longenové, již tato velice nadaná herečka doplňuje tragické stránky svého talentu, jež známe z dřívějška. Nejprázdnější věty, které musí říkat, naplňuje dynamickým komickým obsahem a není slova, na němž by nedovedla najít nějakou novost. Je v tom svým hereckým typem příbuzná s Vlastou Buriánem.
1: Hilar mě na chodníku chytil za rameno a cloumal se mnou. Proč Longen po vašem pokusu o sebevraždu šel ještě za Kvapilem a ne za mnou? Co se mohl dělat? Vystoupila jste u konkurence a ještě jste proti sobě poštvala celý soubor.
0: Nesnáším tyto intriky.
1: Chtěl mě uklidnit. Jen už nesmíte dělat hlouposti. Od letošního podzimu vás vezmu. Nikdo mi v tom nezabrání. Víš, co jsem mu odpověděla?
0: Nevím. Že to bereš, ne?
1: Pane šéf, o mě si už starosti dělat nemusíte. Já už nejsem herečka. Právě jdu od lékaře. Mám tuberkulózu hlasivek a už nikdy hrát nebudu. Dneska jsem si řekla Frantovi Sauerovi o peníze.
0: Pochopitelně mu je vrátím.
1: Zaplatila jsem si pokoj v hotelu. V Adrii. Tam, kde jsi měl revoluční scénu a kde jsem hrála Tonku.
0: Xeno, co je na tom lístku, co jsi mi poslala po Frantovi?
1: Otevřela jsem okno a vyklonila se ven. Viděla jsem, jak po Václaváku jde ženská. Rozcuchaná, v šatých svrců. Tonka. Na Václaváku jsem viděla i Strindbergovu Alici Bichnerovu Marii, ženské z tvých kabaretních skečů. Šlo jich hodně. Nehrála jsem jenom jednu roli. Bylo jich víc. Byla jsem herečka. Žila jsem přece jen víc životu. Řekla jsem si, tady ještě ne. A vrátila jsem se domů.
0: Xeno, sednu na první vlak a přijedu za tebou.
1: Je mi taková zima, Arture, že si to neumíš představit. Otevřela jsem okno. Bydlím v 5. patře. Před chvilkou přestalo pršet. Na Sázavě také prší?
0: Tady neprší. Xeno, nedělej to!
1: Dlažba je studená po hájovém dešti. Vždycky jsem se bála, že budu umírat sama. Chtěla jsem přitom někoho držet za ruku. Někoho, kdo mě má rád. Budu přitom sama. Ale není to tak strašné, Arture. Dá se to vydržet. Všechno se dá vydržet. Smrt také. Nevykřiknu. Zatnu zuby. Jsem přece herečka, ne? Bude to moje poslední představení. I když bez publika a potlesku.
3: Rozhovor, který právě skončil, se nikdy neuskutečnil. Emil Arthur Longen byl v osudnou dobu v Poříči nad Sázavou a Xena Longenová ve svém pražském bytě. Byl květen roku 1928. Na lístku, který Xena Longenová poslala Longenovi po Frantovi Sauerovi, byla jediná věta. Arture, přijď si pro mě, odjedeme. Sauer dopis doručil až druhý den. Longen přijel do Prahy večer. Oholil se, oblékl se jako dandy. V kavárně si ve večerníku přečetl titulek Tragická smrt herečky Xeny Longenové. Nad její rakví mluvili Otokar Fischer, Václav Vidra, Karel Nový a Egon Erwin Kiš. Vidra řekl, že čeští herci žijí v bídných sociálních podmínkách. Údery kapiček deště se slily se zvukem lesních rohů. Hrob zasypali rudými růžemi. Krátce po pohřbu Longen začal o Xeně psát román Herečku. V herečce ze sebe vychrlil nenávist na všechny, kdo nepochopili Xenin i jeho talent. Někdy přijel z Poříčí, kde román psal, do Prahy a v noci se vydával ke Xeninu hrobu. V prosinci román dopsal. Byl klidný a očištěný. Odjel hrát divadlo se svou novou 19-letou ženou.
9: Na podkladě autentických dokumentů napsal Jiří Kamen pro rozhlas imaginární rozhovor kabaretní a divadelní herečky Xeny Longenové a spisovatele, výtvarníka, herce a režiséra Emila Arthura Longena. Účinkovali Xena Longenová, Jana Prajsová, Emil Arthur Longen, Petr Čepek, vypravěč František Husák a režisér Hilar Oldřich Vlach. Režii měl v roce 1986 Dobroslav Zborník.
10: Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
11: Vybíráme je pro vás každý den.
10: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 13 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky. Právě začíná Pohodová hodinka.
0: Projděte se s námi hudebním archivem a zaposlouchejte se do písniček, na které rádi vzpomínáte.
1: Známé interprety a ty nejlepší autory uslyšíte právě teď na Českém rozhlasu Pohoda.
0: Pohodová hodinka.
1: Vaše hudební vzpomínky.

0: Beethovenova hodinka.
1: Písničky legendárních hudebních autorů a hvězdných interpretů.
0: Pohodová hodinka. Vaše hudební vzpomínky.

Hlas umí nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi. Pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.

0: Posloucháte Pohodovou hodinku.
1: Z našeho archívu pro vás vybíráme nestárnoucí písničky talentovaných hudebních autorů,
0: legendárních textařů
1: a hvězdných interpretů.
0: Vzpomínáme na nestárnoucí hity našeho mládí a našich životů.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Pohodová hodinka.

0: Osudy známých osobností, vyprávění obyčejných lidí, laskavý humor i chvíle k zamyšlení.
1: To je Český rozhlas Pohoda. Písničky
0: a vzpomínky.

hudební a cit, pár krásných rekvizit. Láska, pouhý zvyk, všechno je na knoflík, to zírám a vy ne.

Jendi, vždyť to tak dobře znáš a hladkou kůži máš, jen sklouzne to po ní. Tu hlavu krásnou styč, co bylo dřív, je pryč.

dívám se uplakaným oknem na město zalité potem. Sem a tam chodím po podlaze, která druhému je stropem. Tam, kde jaro řeky naplní a motýl křídla narovná, tam bude léto, bosé léto a v něm ty a já.

0: Rozhovory, kde chytré otázky probouzejí leckdy nečekané, ale po každé upřímné odpovědi.
1: Rozhovory jako zajímavá šachová nebo tenisová partie, v níž nikdo nechce vyhrát, ale všichni rádi oceníme dlouhé slovní výměny i rychlé smeče.
0: To všechno nabízí imaginární rozhlasová kavárna Bohemia. Místo, kde se nad kávou a čajem mluví o životě, lidech, věcech a událostech, inu právě jako v kavárně.
1: Oda Nuc,
0: Jiří Vejvoda
1: a její hosté.
0: Každou středu v 10 dopoledne
1: a ve 20 hodin večer.
0: Český rozhlas Pohoda,
1: písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 14 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Zpříjemněte si náladu se zábavnými pořady z archívu Českého rozhlasu.
2: Rozpravy Milana Hajna.
3: Znělka dozněla, je čtvrtá neděle v měsíci, krátce po 11. hodině a Český rozhlas Dvojka vysílá svůj pravidelný měsíčník z divadla Ungert nazvaný Rozpravy Milana Hajna. Nám všem hezkou neděli. Mými dnešními hosty budou matka a dcera. Matka je v současné době nejzaměstnanější herečkou tohoto divadla, hraje tady hned ve čtyřech představeních. Nicméně většina z vás ji zná především jako proslulou filmovou a televizní herečku. No a její dcera je nejen dcerou své matky, zmíněné herečky, ale také velice slavného a uznávaného otce, režiséra, filmového režiséra. Takže většina z vás tuší, že přicházejí Alena Mihulová a Karolína Kachyňová.

0: Takže holky, nebudeme přestírat, že se dobře neznáme. Nejen díky divadlu Ungeld, ale také díky tomu, že my jsme vlastně sousedé na Hradčanském Novém Světě. Tam bydlí jak Alenka s Karolinkou, tak tam bydlím já. Takže, a navíc tam máme svou letní scénu, takže Alenka, když hraje na letní scéně, tak může v papučích skoro, že jo? Takže holky, vítejte na jevišti divadla Ungeld a já tě překvapím, byť seš starší jako matka, logicky začnu Karolínkou. Já totiž vůbec nic nevím o tvé existenci profesní. Já jsem se dočet a budu citovat, že ty se zabýváš pomocí podnikatelům prodávat na sociálních sítích. Seš specialistkou na vizuální prezentaci značek a jejich komunikaci na sociálních sítích, která vede k vyšším prodejům. Přátelé, jste z toho moudří, já teda naprosto ne, tak nás zkus poučit a začneme od toho prvního, co Haň sdělil. Pomáháš podnikatelům prodávat na sociálních sítích. Oni se ti hlásí nebo ty se jim nabízíš?
1: No, takhle je to jako poměrně složitě řečeno. Jedním slovem se tomu říká marketing. Dělám marketing, takže jedním slovem marketing. Nicméně důvod, proč třeba na svých sociálních sítích komunikuju, že pomáhám podnikatelům prodávat na sociálních sítích, je ten, že vlastně spoustu podnikatelů naráží třeba na agentury nebo i freelance marketáky, kteří...
0: Co je freelance marketák?
1: Někdo, kdo je na volné noze. Takže někdo vlastně, kdo se specializuje na to, aby ty sociální sítě vypadaly jako hezky, aby tam byly hezký obrázky, aby prostě to vypadalo dobře a tak. Nicméně já vlastně dělám ten marketing tak, aby hlavně klienti prodávali, což je vlastně hlavním cílem každého podnikatele.
0: A komu nevedou ty hezké obrázky?
1: Nevedou právě. Jako co k tomu vede, je právě nějaká efektivní komunikace, takže proč vlastně poskytnout tomu člověku na těch sociálních sítích nejdřív nějakou hodnotu, to znamená pobavit ho nebo ho vzdělat v tom oboru, ve kterém já vlastně pracuji, nebo teď mluvím jako za toho podnikatele. No a jakmile tohle to udělám, tak ten klient nebo zákazník potenciální cítí, že vlastně může tomu člověku důvěřovat nebo té firmě a spíš si od něj něco koupí, když má takovouhle komunikaci, než od firmy, která jenom tapetuje vlastně svoje produkty nebo na nabídku služeb na ty sociální sítě.
0: No a teď mi odpověz na otázku, kterou jsem asi položil, možná neobratně. Ty se vnucuješ všem, anebo oni už ví, kdo je Karolína Kachyňová a obrací se na ní?
1: No teďka mě nebudeš mít rád, protože ti řeknu další termín a to je, já dělám inbound marketing.
0: No,
1: inbound.
0: Nezavírám.
1: Inbound znamená to, že já neoslovuju, vlastně to je outbound, kdybych já oslovovala ty klienty, ale
0: porozuměl.
1: Je to inbound.
0: Out
1: to znamená,
0: ano,
1: že já mám ty sociální sítě, kde já zase dělám hodnotný obsah pro podnikatele, takže jim zadarmo radím vlastně, jak prodávat na těch sítích takový malý jako jednohubky. A oni mě vlastně najdou na těch sociálních sítích a napíšou mi nebo jdou na můj web a tam se ode mě vlastně koupí kurz, který je vlastně naučí celý ten proces toho, jak jim vlastně prodávat na těch sociálních
0: ano,
1: sítích.
0: Že si koupí kurz. To jsem taky zaznamenal a dočetl jsem se, že ty kurzy vedeš. A to jako, předpokládám, už konečně spatříš někoho z oka do oka. Jako,
1: ne,
0: nebo to
1: všechno
0: taky
1: probíhá online.
0: Vedeš kurz?
1: Všechno probíhá online.
0: Ty nevidíš ty živé paní a ty živé pány?
1: No, vidíme se na Zoomu, což je opět další termín. Ale to musí znát z covidu, že jo, tak to byla jako období, kdy se tahle aplikace nejvíc jako rozmohla. Je to z toho důvodu vlastně, že když já bych se viděla s těma lidma živě, tak oni musí se sjet jako z celé republiky nebo tak. Mám vlastně i klienty na Slovensku nebo Čechy, který třeba bydlí v zahraničí. Takže když já vlastně, my máme skupinový hovory každý pondělí v 6, takže když je ten skupinový hovor, tak oni se vlastně můžou připojit úplně odkudkoliv a můžeme spolu nějakým způsobem komunikovat.
0: A přes Zoom se domlouváš tady s maminkou, kdo koupí rohlíky?
1: Ne, to se domlouváme přes jiný aplikace v telefonu.
0: Alenko, ty jsi
2: ale
0: takhle pokročila.
2: Není to pro tebe taky
0: španělská
2: vesnice.
0: Ale
2: někdy si zapomenu a jenom tak, protože mám byt já v jednom patře a Karolka v druhém, tak někdy se zapomenu a jenom tak otevřu ty dveře a křičím dolů, jdu pro kafe. Jo, nebo přijď nahoru na kafe.
0: No to má lidský rozměr, že zažveš
2: v
0: baráku.
2: V jednom
0: že jo, ano.
2: Baráku?
0: Ano.
2: Tak mám vzít telefon a volat jí, hele, tady je
0: znám
2: uvařený
0: takové,
2: kafe.
0: Ano.
1: No, ale občas si voláme i z jednoho
2: občas
1: patra
2: si voláme,
1: do druhého.
2: Ale pořád si nemůžu zvyknout.
0: No a co, maminku, máš tím pádem raději třeba ve filmu, v televizi? To je taky natočeno, tam není živá, anebo máš slabost i na živou Mihulovou na jevišti divadla.
1: No to tě opět nepotěším, to maminka už ví, že já mám vlastně od dětství, v dětství to bylo hrozný, to jsem se jako i rozplakala, když jsem jí viděla někde ve filmu nebo prostě na divadle, protože jsem nechápala to, že moje maminka je najednou jiný člověk prostě v tom filmu nebo jako na tom divadle a pro můj dětský mozeček tehdy to bylo jako, proč se chová najednou jinak, to není maminka prostě. A i teďka v dospělosti, teď už samozřejmě chápu, co to je jako divadelní nebo filmová role, ale je to pro mě zvláštní pocit jí jako sledovat prostě na divadle nebo ve filmu, na který jsem se jako doteď nezvykla, takže samozřejmě se dívám na všechno, co maminka vyprodukuje, jak vlastně na divadle, tak ve filmu, ale je to pro mě pořád jako takový zvláštní pocit. A ty, jestli chceš slyšet preferenci, jestli jako divadlo nebo film, tak samozřejmě určitě divadlo.
0: Významně na mě mrkla. A teď se zaměříme na chvíli na maminku. Ty seš Moravanka jako poleno, pocházíš z Brna. Tvoje cesta k herectví nebyla úplně snadná, byla docela klikatá. Nicméně to Brno bylo určující, Jamu, Scharhaufer. Ano. Hrála Raněvskou jako absolventskou roli.
2: Hrozně jsem ji nechtěla. Já si pamatuju,
0: no tak
2: stará bába to byla, ale pro mě, mě bylo 25. Jo, a je 45, 50. Dneska bych si to dala, ale už jsem zase stará. Ale pamatuju si, to dělal Ivo Krobot s náma jako režisér a pamatuju si, že jsem na ty čtený, bála jsem se, protože on nás to všechny nechal číst tak rovně, aby si vlastně během toho čtení obsazoval ty role, protože nás neznal do té doby. A já jsem se strašně snažila, byla jsem už tak o 5 let starší, než byli mý spolužáci, protože jsem se dostala až na 4. pokus, takže to bylo zdržení nějaké. Já už jsem mezi tím byla jako elefka v Činohráku v Ústí. No a tak já už jsem tam potom nakonec chodila v culíkách a v námořnickém oblečku. Jako abych si mohla zahrát tu mladěnkou sluštičku Duňašu, což byla mnohem menší role. Ale nechtěla jsem tu Raněvskou, no. Tak ale nakonec ten Ivo nějak usoudil, že by to bylo pro mě. A doteďka jsem mu za to vděčná. Byl to velký krásný úkol a dostala jsem za to angažmá vlastně díky tomu hned do Švanďáku.
0: Takže
2: tehdejšího labirintu. A ještě jsme tam hráli představení, který dělal Petr Scharhaufer, komedii, takže jsem měla tu možnost, že jsem vlastně ve dvou dnech mohla předvést i tu komediální linku, i tu vážnější a měla jsem to štěstí, že jsem dostala hned angažmá, takže jsem vlastně ráda.
0: Alenko, a stýská se ti po Brně, po Moravě?
2: Stýská a stýská se mi i po těchto dvou režisérech, kterých jsem jmenovala moc.
0: S kým jsi chodila do školy?
2: Petr Motloch. Asi
0: prosím tě, taky tu hrál.
2: No.
0: Liška s tím hraješ
2: Pavel, teď. Pavlík Liška. No ale to nebyli, Petr byl spolužák přímo z ročníku, ale Pavel byl pode mnou. No, ale já jim stejně říkám všem spolužáci, dokonce i těm, kteří přišli před náma a po nás, jako rok, jo. Protože ty jsem měla možnost vidět u talentovek, anebo se tam přišli podívat. Tak to jsou všechno, takže vlastně 6 let lidí,
0: co tam byli ještě někoho v Brně?
2: No mám tam právě ještě pár kamarádů z Jamu, kteří zůstali
0: rodiče
2: v Brně. A rodiče už umřeli, maminka před 5 lety a táta nevlastní, ale byl jako můj, protože měl od 10 let. Úžasný člověk, tak ten před rokem. No ale mám tam ségru, bráchu, no a ještě tu širší rodinu, jako v Žabčicích u Brna.
0: Mm-hmm. A Karolínko, ty máš nějaký bližší vztah k Moravě a k Brnu? A popravdě.
1: No tak teď mám strach, doufám, že tady není někdo z Brna. Ale já jsem teda Brnu nikdy nepřišla na chuť, i když mám spoustu jako kamarádů Pražáků, který to zbožňujou, hlavně jako gastronomy, tady říkají, tam je skvělá tahle restaurace a tenhle bar a tak. Já jsem nikdy jako neměla to úplně prostor jako takhle prozkoumat, takže jediný, co já znám z Brna, je ten autobusák, protože tam jsme přijeli jako vždycky s maminkou a pak Královo pole, jako kam jsme jezdili za babičkou. A zrovna zkušenost s autobusákem a Královým polem nebyla pro mě tak pozitivní, že bych jako potřebovala, že by se mi stýskalo po Brně. Já jsem bohužel jediná černá ovce rodiny, všichni se narodili na Moravě a já jediná jsem ta Pražačka, no, takže.
0: My ti to prominem.
2: Já určitě.
0: Já jsem totiž taky z Moravy, víš, ale teďka.
2: A ta byl skromně říže.
0: Toky Morova teďka nám zaspívá opravdu.

0: Ano, bezkonkurenční zpěvačka s famózním hlasem Hanka Ulrichová. Já jsem zmínil, že většina lidí tě vnímá jako filmovou a televizní herečku, tak začneme filmem. Sestřičky, to tě proslavilo hned na startu. No a byl to osudový film nejen díky roli, ale taky díky setkání s filmovým režisérem o 41 let starším Karlem Kachňou. A tady je výsledek vašeho vztahu.
1: To jsem zrovna chtěla, že tady sedí.
0: A výsledku se zeptám, jestli pak by jaké další filmy následovaly, jak si Karel Kachňou a Alena Mihulová.
2: Kráva.
0: No to bylo až na závěr.
2: Ne? No, ještě, pořadí nedám správně, no, to určitě nedáš. Ne. To už bys toho chtěl ode mě hodně, ale Kráva tam byla. Městem chodí Mikuláš taky. A ještě něco?
0: Smrt.
2: Smrt krásných srdců.
1: No, no výborně.
2: Dala jsem to dohromady.
0: Dala jste dohromady, ano.
3: Jo. A ještě seriál Tři králové, tam jsem dokonce zpívala. Ale jako můj muž mě často neobsazoval, on nějak nechtěl preferovat rodinu. Škoda.
0: No ale když se rozhodl tě obsadit, no, tak to byla
3: fakt
0: trefa.
3: Fakt je ten, že když mě do něčeho obsadil, tak jsem věděla, že to je role pro mě, že si nemusím dělat žádnou starost.
0: A ty říkáš, tam jsem dokonce zpívala, ty jsi zpívala i ve filmu, který tě po letech vrátil, famózní, Mihulová v domácí péči. To bylo úplně na závěr filmu, to bylo ve scénáři.
3: Ano. No bylo to ve scénáři, ale tu písničku napsala maminka Vlastička, tak se jmenuje i hlavní figura, protože to podle ní, tak jako volně podle jeho života napsala režisér filmu Slávek Horák. A Vlastička, snad mi to promine, ale zkrátka, já to prásknu, napsala muziku, ke které samozřejmě udělala i text, vím, je za krásnej, akorát, že

0: nějak se ty slabiky, bylo jich tolik, že se nevešly do té muziky. Takže když šli všichni na oběd ten den při natáčení,
1: to Mihulová, to
0: ne, v žádném případě, ale přišel cymbalista se svýma muzikantama, že, houslistama a podobně, a my jsme za tu hodinu se snažili prostě tu muziku a ten text dát dohromady tak, abych to pak mohla prostě zaspívat. Ale což bylo dobře, protože já jsem z toho pak neměla takový nervy, protože jsem se musela maximálně soustředit, abych tu novou věc tam zaspívala ještě s nějakým výrazem, který odpovídá té situaci.
2: Panko, zeptám se možná dotěrně a nevhodně, ale proč se jmenuješ Mihulová? Proč si nepřijela jméno Kachyňová?
0: A víš, že to tak úplně moc dobře nevím.
2: Kdo to má vědět?
0: No, já vím, ale my jsme se tím nějak jako moc nezabývali. Jako ten Kachyňa mě netlačil do toho, abych se jmenovala Kachyňová.
3: Já ti to ani nenabídl teda.
0: Ne, na to asi, a ne, možná, že počítal s tím, že to tak bude, ale já jsem strašně milovala svého tatínka, který umřel, když Karolce byl rok a půl. Naštěstí jednou viděl, stihla jsem je představit. A ono nás není už moc Mihulů. A on neměl toho syna, tak já jsem se říkala, tak já si nechám po něm to jméno.
2: Pane Kachyňová, ale máte tu dceru, ta se jmenuje Kachyňová.
0: Tak.
2: To by bylo 10, když tatínek odešel.
3: 9.
2: 9 dokonce. Máš nějaké živé vzpomínky na tatínka?
3: Právě, že moc ne, ale pamatuju si, mám, nevím, třeba 2-3 vzpomínky, jak jsme si spolu hráli a jak to vůbec neuměl, jak to dělal všechno špatně. Takže
0: my se strašně hádali u toho.
3: Jo, tomu jsme se smáli právě s maminkou, když se na to vzpomeneme. Pamatuju si jenom to, že jsme stavili farmu a on ji jako stavil hrozně jako, že to byl takový abstraktní koncept, ale ty zvířátka, když jim udělal ten chlívek, tak neměl střechu, takže se mu vysvětlovalo, jako, že to prostě, jak si to představuje a tak, takže právě jako možná byl režisér na place a na place ho nikdo nekritizoval, ale když jsme si hráli, tak teda jsem pak řekla, hele, zavolej radši maminku.
2: No ale jeho filmy tedy zůstávají, ty jsou opravdu neuvěřitelné. Jak je vidíš ty svýma mladýma očima, filmy tatínka? Díváš se pravidelně, když běží film Karla Kachyni?
3: Pravidelně ne, já tak úplně nemám televizi, ale...
2: Neběžíš za maminkou? Promítají tátu?
3: Ne, to zase ne, ale koukám na ně a můj nejoblíbenější film, teda tatínkův, jsou Zlatí úhoři teda určitě. A ten jsem měla ráda i jako dítě, tehdy jsem samozřejmě nechápala, že to není veselý film o chlapečkovi, který rád rybaří, teď už to chápu, ale jako líbí se mi doteď jako asi nejvíc z jeho filmu, no.
2: Ale
0: no, co k tomu dodat, to je jeho vkus. Mně se teda líbí taky,
2: jeho favoriti,
0: ne, mně se líbí taky, ale samozřejmě film Kráva. Je úžasný.
2: No. Já jsem měl velké potěšení, zahrál jsem si v Malé mořské víře, byl jsem král Žlutého moře a žiju z toho dodnes, že jsem hrál u Kachyni.
0: Hezký.
2: Pak přišel teda velký film pana Horáka.
0: Domácí péče s Volkem Polívkou, což byl teda úplně skvělej tah. Já jsem o tu roli dost jako stála od prvního přečtení, ale byla napsaná tak o 10-15 let starší než já, ta paní. A Slávek mi tu roli nechtěl dát z tohohle důvodu, takže hledal mezi tím ještě různý jiný herečky. Pak se to dostalo nějak jako buzerem ke mně. Já jsem ho mezi tím teda ještě přesvědčovala, že daleko lepší, když bude mladší, jako ta hlavní hrdinka, že lidi s ní budou daleko víc soucítit a budou jí přát, aby ten boj vyhrála a tak dál. Což by přáli každému, že jo. Ale tady jsem si říkala, no, to bych mohla využít, jak na něj zatlačit. No a postupně, on mi říkal, že jsem jako strašně městská, a takže postupně jsem chodila čím dál zdevastovanější ve vytáhaných svetrech, nenalíčená prostě. Říkala jsem si, možná si nebudu mít ani ty vlasy už příště, až se setkáme. No ale nakonec to dopadlo a pak jsme teda ještě dělali, což se už jako tak často nedělá, takový jako casting, jenom jakoby, jak půjdeme spolu s Bolkem k sobě. No a to vyšlo jako na první dobrou, no, takže to bylo velký štěstí, no. Bolek byl úžasný.
2: No a... Životní role pana Kachyni, co by manžela, většina lidí je udivená, že existují páry, kde je velký věkový rozdíl. Já udivený nejsem. A vnímala jsi to vůbec?
0: No, nevnímala. Já, těžko se to jako vysvětluje, protože je to tak jako markantní, vizuálně, že jo, markantní, takže asi kdo to nezažil, tak to úplně jako nepochopí, ale já jsem to takhle nevnímala, já jsem ho taky hlavně strašně milovala jako člověka. Často se mě ptali a říkali, že jsem mu jako strašně asi obdivovala a vážila si ho. Jako co,
2: to byla lásky
0: tak
2: určitě,
0: to je jakoby součást, ale nebylo to hlavní, on byl úžasný člověk, krásný člověk. No, proto mám taky tak krásnou holčičku.
2: Ty jsi vnímala věkový rozdíl, že máš mladou maminku a starého tatínka?
3: No tak vzhledem k tomu, jakože vlastně tatínek umřel, když mi bylo 9, do té doby jsem neměla jako moc prostor tohle z toho, jako si
2: to
3: toho všimnout.
2: Otázka,
3: dokonce ani moji spolužáci, nebo tak, jak jsme byli, že všichni ve stejném věku, tak nikdo se nad tím jako nepozastavoval, to spíš dospělí asi, no.
2: No a dnes máš odstup. Jaké vlastnosti myslíš, že máš po tátovi?
3: Jo, no tak jednak vypadám jako téměř identicky jako on. maminka mi našla nějakou fotku doma, myslím, nebo už nevím, jak jsme ji získali, kde právě mě je teďka 29 a tátovi bylo na té fotce, jako nevím, někde 25, něco takového. A fakt jako bychom mohli být jako dvojčata. Fakt takhle strašně jsme si podobní. Takže, což nikdo už potom nepoznal, že jo, protože všichni ho znali, jako když byl starší, když neměl vlasy, nikdo nevěděl, že měl úplně stejný vlasy, jako mám já.
2: Jako
3: že
2: jo? Ty,
3: no,
2: jo?
3: Akorát, že on o ně přišel jako poměrně brzo, takže bohužel. Každopádně jako určitě vypadáme hodně podobně a vlastnosti, nevím, tak dělám taky jako částečně kreativní práci, taky když mám takový uvolněný výraz, když se nad něčím zamyslím nebo tak, tak říká...
2: Tak,
3: no, tak maminka říká, že vypadám jako táta, že říká, že vypadám, jako když počítám slepice, takže jako ve výrazu
0: protože
3: určitě taky.
0: Ta o sobě, že tak vypadá.
3: No. Takže tak a nevím, to jako možná spíš řekne maminka. Jako v čem.
2: A ty vlastnosti?
0: No vlastnosti řeknu, ale co má po něm a co je teda, ale v podstatě jako úžasná věc pro člověka, který je na druhé straně, když se nechce dostat do sporu, je na ní vidět, jak tuhne, když si jí něco nelíbí a vysune se jí takhle ta spodní čelist a to jsem vždycky věděla, když ten táta to udělal, že takhle, tak jsem si říkala, to vyřeším až zítra.
2: Počínáš si stejně, když tu čelist vystrčí Karolínka?
0: Já to čtu, úplně to stejně to čtu jako jejího tátu. Jo, tu mimiku. A to oni ještě docela mají takový jako poker face, jo, takže to taky není úplně jednoduchý. No. Ale podobní jsou si strašně vizuálně a totiž to, jak jsme to zjistili, jako tu podobu i v tom pozdějším, protože my jsme viděli už nějaký dětský fotky jeho, na kterých to bylo znát. Když jsem porovnala, když jim byl asi rok oběma, tak už tam jsem to viděla. Ale tohle byla fotka, kde je mu asi, já nevím, 22 a je to famácký průkaz. To znamená, že my jsme náhodou mezi fotkama našli tenhle ten průkaz z FAMU a ona v tu dobu byla takhle stará. Asi jo, takže jsem si říkala, to není možný, jo. No protože já už jsem tatínka taky neznala takhle, že? Já už jsem tatínka znala šedivýho plešatýho.
2: Ano. Karolinko, ty ses ale původně, myslím, pokoušela jít v tátových šlépějích. Studovala si filmovou školu v Písku. Ty jsi sněla o tom, že budeš režisér?
3: Nesněla, ale ono je to hrozně legrační v tom, že tohle je taková zápletka každého typického amerického filmu většinou, hollywoodského, a to je, že jsou ty rodiče právníci třeba a to dítě je takový, já chci být zpěvačkou, nebo já chci dělat něco kreativního, já chci být malířka. A ty zlí rodiče říkají, ne, budeš právnička prostě. No tak to nepůjde. No a já jsem měla opačnou story, ne, že by mě někdo jako nutil do toho, abych dělala film, ale bylo to takový, no tak rodiče jako jsou umělci, no tak já si taky budu studovat ten film nebo tak. A ve skutečnosti je to takový, že rodiče, no byl by hezký, kdyby se jako dělala ten film a tak. A já, ne, já chci dělat stabilní práci, kterou si vydělám hodně peněz. No, a
2: no to se dá,
3: takže
2: Karolínce.
3: Marketing.
0: Ne, bylo asi 12, někde jsme šli v centru města po ulici a ona říká, víš, já bych chtěla vlastně ale dělat něco jiného, než děláte vy. A já jsem říkala, no to klidně můžeš, a proč jako? No já bych chtěla mít pravidelně na ty složenky. Ve 12 letech, jo.
3: Takže herečka není úplně ideální zaměstnání v tomhle ohledu.
2: To tě nenapadlo nikdy, že bys byla herečka?
3: Já to mám zakázaný.
2: Před publikem nemáš.
3: Já to mám zakázaný už jako od prvního, nevím, když mi byly třeba 4-5 let, tak už to poprvé zaznělo. Ať budeš cokoliv v životě, tak nebuď herečkou. Chceš to vysvětlit?
0: Ne, no kdyby eventuálně chtěla, nenaděláte nic a neudělala bych nic jiného, než bych jí pomáhala. Jo, ale když teda potom tak jako úplně neprahla, tak jsem si říkala, no, zaplať pán Bůh. Jo. Takže asi tak. A nejhorší na tom je, že jí to jde. Já jsem, protože byla
2: asi... A vydělává ty peníze?
0: No ne, počkej, já jsem byla asi dvakrát na kamerovkách, kdy chtěl, myslím, režisér Svoboda si zkoušel a Hřebejk. A já jsem to měla možnost vidět zezadu a říkala jsem si, tak to jsem v prčicích. Ta je tak přirozená, dobrá, to jsem v prčicích. A naštěstí ty dialogy byly takový, že říkala, tak tohle říkat teda nebudu. Ne, tohle dělat nebudu. A ve spodním prádle tam nebudu už vůbec. A tím to skončilo.
3: A nějakou křehkou dívku vždycky, která
0: jo,
3: jako...
0: Jo, ještě měla být zamilovaná do starého chlapa. Takže říkala, no, ne,
3: nevím,
0: tak to
3: 15,
0: ne.
3: Třeba 15 let mi mohlo být, tak to na to jsem vážně neměla, na to bych neměla ani dnes teda, ale jako v těch 15 ještě víc.
2: Alenko, seš nejen divadelní, filmová, televizní, ale k údivu mnohých, dokonce i rozhlasová herečka.
0: No, já teda úplně nejsem rozhlasová, ale mrzí mě to, protože mě to strašně bavilo. Já jsem s Vítem Venclem pracovala a to bylo úžasné. Teda i tady, jakože jsem s ním zkoušela hru.
2: A pak v rozhlase?
0: Perfektně a v rozhlase.
2: Ale to je jiná nahrávka, to nespáchal Vencel, on ti pořád říká, když si tě pozve, říká ti pořád slečno Mihulová.
0: Říká mi pořád slečno, to je úžasný, to je nejkrásnější, jak někdy režisér oslovil.
2: Jí bude 60 a je vdova, to není slečna.
0: Slečno Mihulová.
2: Tak tohle nespáchal Vencel, který říká slečna Mihulová, ale opravdu trefila to režisérka Kofránková.
0: Hana Kofránková. To je moje první role v rozhlase.
1: Dobré ráno, Jerry.
4: Megan, co vy tady děláte na nádraží? Chcete snad někam odjet?
1: Jen jsem šla po ránu ven a došla jsem na peron. Ráda pozoruju vlaky, cestující, nakládání balíků a pošty.
4: Aha.
1: Kam jedete?
4: Na kontrolu do nemocnice. Jak vidíte, berle jsem už odložila, doktor Griffith je se mnou spokojený. Megan, proč nosíte tenhle hnusný pulóvr? Vypadá, jako by ho ožrali housenky.
1: Vám se nelíbí? Mám ho už aspoň 5 let?
4: A, vypadá na to. A boty, punčochy, baret, taky 5 let.
1: Co vám přilítlo přes nos? Stejně bych nikdy nevypadala hezky. Maminka vždycky říkala, že mi nic nesluší. Tak co na tom záleží?
4: Chtěl bych vás jednou vidět ve slušných šatech. Kdybych vás tak mohl vzít sebou do Londýna a obléknout vás v dobrém módním saloně. Od hlavy až k patě.
1: To bych moc ráda.
4: No tak nasedejte. No tak honem.
1: Vy stále pruďas.

0: No, já rozverná, koketní
1: vyhulka. Já ti moc děkuju. Jsem moc ráda, že jsem to slyšela, děkuju.
0: No. Víš, který rok se psal?
1: To nevím, ale byla jsem, myslím, první rok v Praze.
0: 1996, tady no, čtu. No takový a co kůzle. Tvůj vztah třeba k rozhlasu? My jsme poslouchali pohádky. Karolínka poslouchala někdy v rozhlase pohádku?
2: Je to možný, ale...
0: Takže ne.
2: Nedokážu ti na tohle dát asi odpověď, kterou chci slyšet.
0: Spíš podcasty takže radši tě zajímají a tohle, že jo, než
2: no, právě jako
0: původní rozhlasová
2: já
0: tvorba.
2: Si pouštím jako občas nějaký podcast sem tam a tak, ale vyloženě rozhlas. Možná, když jsem byla malá právě, no.
0: Alenka někdy poslouchá rozhlas?
1: No, málo.
0: A podcasty?
1: To jo.
0: Jo? Jo. To jsi mě překvapila.
1: No.
2: A kdy... Třeba ty moje, viď?
1: No to ano.
0: Jo, počkej, tak to prozrať.
1: Protože já jsem slíbila, že dokud mi to nedovolí, tak se na nic z toho, co dělá, nebudu dívat a nebudu to vůbec sledovat. A je to možná 3 měsíce, co jsem to svolení dostala.
2: No, já jsem taky prohrála vůči algoritmu, protože na těch sociálních sítích je algoritmus, který doporučuje ten obsah, tak vzhledem k tomu, že my žijeme ve stejném baráku podle GPSky, tak začaly všechny ty sociální sítě doporučovat mamince moje videa a nebo moje podcasty. A taky vzhledem k tomu, že maminka dostala tablet, že jo, na kterým si hraje teďka doma, tak jí tam začaly vyskakovat ty moje věci. Takže už se mě vlastně jako ta sociální síť neptala, maminka to všechno teďka sjíždí, no, zpětně můj obsah.
1: Vyskakuje, já to jedu.
0: Ty to sjíždíš, jo?
1: Já to jedu.
0: Ty to sjíždíš.
1: Každý den. V podstatě to vidím častěji, než Karolínu doma.
0: No, pojďme k tvé současné filmové práci. Pokud vím, tak Jiří Havelka natočil film, ve kterém se Alenka objeví.
1: Tam se objevím.
0: I Kaiser tam hraje?
1: Ano, a hraje
0: tam
1: Olda Kaiser hlavní roli, Zahradník se to jmenuje. A Dáša Vokatá, přítelkyně...
0: Manželka.
1: Manželka?
0: Oni jsou manželé,
1: aha,
0: ano.
1: Ježiš, já mám takový mezery. No a musím teda říct, že to bylo strašně krásný s těma dvěma lidma dělat, ale jako... s dvěma úžasnýma lidma. Jo. No a to je jenom to, co jsem mohla zjistit za těch pár dní. Chtěla bych je potkávat daleko častějc. No.
0: No a co tam hraješ?
1: No, já tam hraju starostovou. A což je teda ale taky docela fajn, že to není zdravotní sestra. Jako to je změna. Teď mi nabízeli řidičku autobusu a já jsem nemohla, to mě tak mrzelo, to bych si dala hned. Ale to jsem chtěla říct, že já tam mám scény, kdy na toho Oldu celý den jsem mluvila, já jsem měla celý stránky textu a on se dívá. On neřekne, možná, že neřekne ani větu za celý film, to nevím.
0: Očích,
1: ale ten pohled, to, jak se dívá, co prostě ten člověk má v sobě, co vyzařuje, to bylo nádherný sledovat. A Dáša Vokatá, která není herečka a která, když jsme spolu měli dialog a já jsem měla detail, tak ona nikam neodešla, seděla za kamerou a hrála prostě úplně přesně na 100% tu scénu pro mě, abych já mohla co nejlíp zahrát ten detail. Takže když se mi pak děkovala, řekla se mi, tak paní kolegyně, já fakt moc děkuju. Tak on říká, ježiš, já jsem kolegyně. A byla rostom, byla úžasná a byla opravdu, to bylo, jak byla vlastně profesionální, jo, v tomhle, no. To už
0: to
1: se člověk
0: Zahradník.
1: Kolikrát nedožije od kolegů.
0: To je Zahradník. A myslím ještě
1: potom
0: jiný
1: jsme
0: film.
1: No a dotáčeli jsme vlastně třetí pokračování minisérie Iveta. O Ivetě
0: Martošovi. Tam hraješ maminku?
1: Tam hraju maminku, dvou dcer.
0: Natáčelo se to na Moravě naší?
1: Natáčelo a natáčela jsem tam s Aničkou Fialovou, to je jedna z dcer, že ta hraje Ivetu Bartošovou, a s Eliškou Křenkovou, která už mi před asi 2 lety hrála dceru, nebo já jí matku, ve filmu Olma Omerzu Atlas ptáku. Takže tu už jsem měla podruhé jako dceru. Jsou to fajn holky, jako dcery dobrý.
0: Iveta Bartošová nám teď zaspívá.

0: Alenko, maminka Ivety Bartušové stále žije, ty jsi hrál,
1: ano, ano.
0: Potkali jste se?
1: Nepotkali jsme se, bohužel. Bývala bych ji potkala ráda. Ale, no,
0: nebyla
1: tak,
0: napojena na ten projekt, nebo nevyjadřovala
1: myslím,
0: se k němu?
1: Myslím, že víc to režisér Michal Samir probíral všechny ty situace a celý ten její život a zpívání a všechno s Arturem.
0: Uh-huh. A s tím se spotkala?
1: Taky ne. A se sestrou uh-huh. Ivety.
0: Ani s tou se nepotkala?
1: Ani s tou se, vůbec jsem se s ním. Já už jsem dostala jenom info a text,
0: ano.
1: Ale takže bohužel jsem se s nima nepotkala. No třeba premiéru posledních dílů teprve budeme mít, tak třeba budu mít štěstí.
0: Tak tvoje maminka si nemůže vybírat práci, ta čeká, až bude oslovena. Ty si plánuješ, ty seš cílevědomá, aspoň tak na mě působíš, jak si své projekty sama.
2: No, ono to je spíš tak, že já vlastně prodávám něco, čeho je nekonečně mnoho. To znamená, do kurzu může vlastně teoreticky stoupit nekonečně mnoho lidí, takže oni, když mě objevujou vlastně skrze ty sociální sítě, tak oni už automaticky kupujou ten kurz a já vlastně se angažuju jenom tím stylem, že každý měsíc si musím napsat scénáře, natočit videa s kameramanem, pošleme to střihačkám, asistentka to dá na sociální sítě a tohle to je vlastně proces, který
0: a to si
2: takhle
0: musíš
2: jede.
0: Zaplatit sama zrod takového toho videa, které
2: určitě,
0: má
2: já jsem
0: tvůj scénář to video, že jo? Ty tam účinkuješ sama, tam seš k vidění.
2: Já to sama píšu a sama jsem vlastně na tom videu, ale ta technická stránka toho, vlastně mám kameramana, který přijde k nám domů, má všechnu tu kamerovou techniku,
0: no,
2: všechno to nastaví,
0: nechá
2: si
0: to zaplatit,
2: zasvítí. Víc. No a toho platím a pak mám vlastně dvě střihačky, jednu, který platím, jedna dělá dlouhý videa na YouTube a druhá dělá vlastně ty krátkoformátový na Instagram, minutovky vlastně
0: no.
2: Tak.
0: A každý, kdo se ti tam přihlásí, zacáluje Kachyňové, že jo?
2: No, ano.
0: No, z čeho bys to platila, ano.
2: Přesně tak.
0: Takže to jsou účastníci toho kurzu, které ty z oka do oka nespatříš, ale oni si přečtou, na jaký účet mají poslat peníze a to je to v podstatě...
2: No, je tam platební brána, no, ale...
0: No, co tam je platební brána?
2: Platební brána, no.
0: To zase nezabírám, ty víš, co je platební brána?
2: To je takový to, kam zadáš číslo karty...
1: Jo, jenom proto, že už mi to vysvětlila. Ano, tak ano. Teď ti to vysvětlím.
2: No, číslo karty tam zadáš, fakturační údaje a potom můžeš zaplatit takhle online. To určitě znáš, ale...
0: To nebudeme rozebírat.
1: Myslím, že ne, Milánko, nebudeme to rozebírat. Já bych to taky nerozebíral.
0: Alenko, pojďme do Ungeltu. Jak jsem říkal, ano. Ty jsi nejobsazovanější herečka v Ungeltu. Hraješ tedy čtyři role ve čtyřech představeních. Většina herců, jak si dneska ráda, v podstatě koluje divadly. Ty ses tady zabydlela a co tě k tomu vedlo? Ty potřebuješ pocit příslušnosti?
1: Já potřebuji někam patřit. A tady se děje taková věc. No, nevím, no asi to musíš dělat ty. Ale přijde mi to jako zvláštní, že tady jsou jako strašně jako fajn lidi, jako dobrý lidi, slušný, dobrý, příjemný lidi, takže člověk se jakoby těší už ta hodina před představením, kdy se sem jdu připravit, tak já vlastně už jsem tady ráda, už tady mám jako svůj rituálek, kafičko, svoje jako mi holky tady právě garderobiérky udělají, kluci bezvadný, který nám svítějí, zvučejí, technici. Vlastně, ale všichni, i dokonce tady v kanclech, že jo, holky. No takže, jako já nemám žádný důvod, kam bych utíkala. Mě tady fajn. A dostávám tady krásnou práci.
0: V Ungeltu mají herci tu výhodu, že do toho mluví, co budou hrát, dokonce i s kým budou hrát. A Mihulka do toho vydatně mluví.
1: Fakt? Jo, tak asi trochu jo. Asi trochu jo, protože vlastně si uvědomuji, že mám štěstí právě na ty lidi, s kterýma hraju. Člověk si nemůže taky vybrat, jaký bude mít kolegy, kdo s ním na tom jevišti bude stát.
0: Tady
1: a tady může.
0: Na jevišti jsou lidi, kteří spolu chtějí být, kteří se navzájem vybrali. To je,
1: no,
0: myslím,
1: nesmíte se
0: štěstí.
1: Seknout, že jo? Protože když se seknete, tak je to jenom vaše chyba. Můžete nadávat jenom sám sobě, no.
0: Ano, ty jsi viděla, maminku, ano, viděla ve všech rolích v Ungeltu, no Karolinka chodí na veřejné generálky.
1: No, ale ona chudinka právě chodí na ty nejhorší představení, protože to je tam vlastně chvíle, kdy se udělá nejvíc chyb, všichni jsou nervózní, posledně tady dokonce byla nějak jenom, když tady byli, nevím, jak se jim říká, pořadatelé,
0: no,
1: co si vybírali,
0: Alenko,
1: jako vlastně...
0: Z celé republiky díky tomu Ungelt žije.
1: Jo, já to chápu, ale vlastně oni ještě chudáci přijeli, to byl, Já jsem měla covid, bylo to spožděný celý, jako, takže všichni čekali, no a taky, jak jste na mě byli hodní, kam bych chodila. No a prostě, a oni přijeli a my jsme to úplně čerstvě vlastně sotva jako dali dohromady, takže tady seděli a já jsem si připadala tak trošku jako u komise na Janáčkově akademii v prvním kole jako talentových zkoušek. No a do toho tady seděla ta Karolka, která to se vším všudy viděla, takže bez jakýchkoliv reakcí my s tím Daliborem stuhlí, že to asi není vtipný, že se nikdo nesměje.
2: Já jsem se smála. A
1: no, skvělý, no, takže je to dobře, že chodí.
0: No a jak maminka tančila, dcera byla udivená.
2: Nebyla jsem udivená.
0: Nebyla jsem udivená? Ty
2: maminka
0: víš,
2: tančí
0: maminka
2: hodně,
0: tančit.
2: No jasně.
0: Karolina taky tančí?
2: Já, no ano, tančím, ale nikomu bych to nepřála vidět, takže...
0: Ty jsi trénovala doma asi, jo, že jo?
1: Já jsem moc netrénovala doma, jako já jsem jednak měla ten covid, takže já jsem byla ráda, že vůbec můžu, že mám energii se do toho znovu pustit po tom covidu, protože mě zaskočilo, že ten covid nebylo to nic hroznýho, ale byla jsem jako dlouho unavená, jo, že jsem dlouho neměla tu energii. A zrovna tohle představení Stůl pro dva tu energii chce, jako... A pořádně. No ale měli jsme Klárku, choreografku, taky herečku, která nám s tím pomáhala a naštěstí jsme se i s Pavlíkem Ondruchem, který to režíroval, tak jsme se domluvili, že už si udělám takového strýčka, že jsme se sešli párkrát předtím. Takže to byla ta klika, že tam já jsem měla něco už odpracováno dopředu.
0: Alenka tam tančí zambu a my si ji teď poslechneme.
1: Tančím zumbu. Zumbu a sambu.

0: Principál se stydí, měl by vědět, že Mihulová v divadle Ungerte tančí zumbu a ne zambu. Já jsem si to spletl se sambou.
1: No, jasně,
0: samba existuje,
1: jasně,
0: ale ty tančíš zumbu.
1: Raz, dva.
0: Holky, a pojďme, sousedky, k vašem osobním vztahům. Jak žijete v tom jednom
1: osobně
0: domě?
1: Osobně se velmi stále milujeme.
0: Ano, to je zjevné, matka a dcera, no ale trošku prozaičtější. Zázemí, kdo uklízí, kdo nakupuje, nebo každý solo?
1: To děláme v obě.
0: Obě.
1: No jasně. Tak maximálně, když něco zapomeneme, jedna nebo druhá, tak křičíme jako z patra do patra. Máš tohle, pošli tam to, dones to. No ale v podstatě to ani moc není, my jsme takový jako řádný.
0: A
1: že?
0: O víkendu společné obědy?
2: Jak kdy, ale většinou je to tak, že já jako vařím, ale prohodili jsme si to trošku s maminkou,
1: jo,
2: takže
1: to je super.
2: Já vždycky...
0: A dobře.
1: Skvěle vařím.
2: Já vždycky
1: skvěle
2: něco uvařím a dám jako, vždycky udělám porcičku navíc, taky jako donesu nahoru mamince a tak.
1: Výborný, no.
2: Taky skoro každý den s železnou pravidelností, protože já vlastně pracuji z domova, takže mám doma kancelář a maminka, že většinou jako hraje večer, nebo buď je celý den pryč na natáčení, nebo tak, ale když je zrovna doma, tak vždycky jako buď já, nebo maminka mezi 11. třeba až 2. odpoledne, tak jedna z nás buď zavolá, že si normálně zavoláme na telefon, a nebo prostě zavoláme na sebe ze schodu jenom. A to je, jestli půjdeme na kafíčko. No a tak kafíčko, maminka má nahoře kávovar na kapsle, já ho doma dole nemám, já mám jenom French press, takže já vždycky jdu nahoru na kafíčko ještě. Takže každý den spolu jsme v podstatě jako minimálně hodinku, jako i ve všední
1: no,
2: dny.
1: Za kávovár, aspoň se vidíme.
2: A já tam v jednom baráku. Ale já tam nechodím jenom kvůli tomu kávovaru.
1: Ne, Kačka mi volá nahoru tím telefonem a já volám z těch schodů dolů. Kafe je hotový, pojď nahoru.
0: No, ale tobě, ty jsi říkala 8:29, Alen se bude za rok 60, promiň. Vy holky spolu pořád jezdíte na dovolené, to je úplně nezvyklé. Jste se nějak zamilovali do Bulharska, tam jste nejčastěji.
1: No do sebe, ale no do sebe zjemně. Chvíle, no tak to tak bývá, jako není to pravidlo, jo, ale tohle se povedlo prostě, no. Takže my jsme spolu vlastně strašně rádi furt. Já naopak si říkám, hele, dej tomu děcku prostor, nechý žít, jako a tak, ale což zase se stane tím, že máme každá svůj byt, takže ono to tak vypadá, ale my jako vlastně se potkáme na to kafe, jo?
2: No stejně je to neobvyklý, bych řekla,
1: s tím
2: jako, že
1: mídla nahoru.
2: No stejně bych řekla, že je neobvyklý, že se vídá jako dospělé dítě s rodičem každý den, alespoň na hodinku takhle, ale nám to tak jako vyhovuje.
1: To zase si hodiny telefonujou matky s dcerama.
2: No to je pravda, to je pravda.
1: Ale ta dovolená, to je pravda, jako, že toho si já strašně cením, hrozně.
0: No, že no, my spolu... Ve festivali tě doprovází
1: no, ano,
0: Karolínka.
1: Ano. No, to je taky, to je super. Tam bych ani nešla, kdybych tam měla jít sama.
0: Nového muže?
2: Co by s ním dělala?
1: Teď jsem to neslyšela.
0: Ptal jsem se, přála bys mamince muže a Karolínka řekla, a co by s ním dělala?
1: A má pravdu. Ne, nemá. Hele, fakt se rozlížím.
0: Jo.
1: No, ale už to dlouho trvá.
0: No, Karolínka je otevřený člověk nové doby, netajila se nikdy tím, že je lesbička. Byla maminka první, komu jsi to svěřila?
2: No to určitě ne, ale...
0: Ne?
2: Ne.
0: U toho kafička ne?
2: První byla v 18 letech, věděla jsem to od 16 a v 18 letech to byla moje nejlepší kamarádka Zuzka, který jsem to řekla jako první a já jsem udělala takový skvělý jako sociální experiment a to je to, že já jsem se rozhodla vlastně nejdřív odjet na rok do Anglie, kde jsem si chtěla zkusit, jaký to je být autenticky sama sebou, že tam od začátku jako to řeknu všem, nebo samozřejmě jenom když se zeptají, ne, že to bude jako lidem oznamovat na ulici. No ale takhle, takže jsem si to jako vyzkoušela a těsně předtím, než jsem odjela, tak jsem to řekla všem kamarádům, zdrhla jsem. Pak jsem byla ten rok
0: nechala
2: v té Anglii. Nechala jsem to marinovat, jo. A potom vlastně, když jsem, já jsem nechtěla přeskakovat ročník v těch 18 tady v Čechách, tak jsem jezdila každý 2 měsíce zpátky domů, týden jsem jenom dělala zkoušky různý, psala testy a potom jsem zase letěla zpátky do Anglie, tam jsem chodila do školy, pak jsem se zase vrátila sem a takhle jsem to dělala. No a během toho, co jsem jednou byla tady, jako v Čechách, tak jsem vlastně to mamince řekla těsně předtím, než jsem šla do školy, takže jsem udělala úplně stejnou jako strategii.
0: Nemohla se zrodit diskuze, bylo to oznámení, jo, a odchod do školy.
2: Jsem na holky a a utekla jsem v podstatě jako do školy a tak, takže jsem to taky nechala marinovat. Stalo se teda to, že maminka naštěstí měla moudré rádce, to znamená, že měla dva kamarády homosexuály ve vztahu, takže jim zavolala a poradila se, jako jak postupovat a jako aby jí vysvětlili nějaký věci a tak, takže oni jí řekli, že je absolutně špatně věc, kterou mi třeba řekla, a to je otázka něco ve smyslu, no a kdo je ve vašem vztahu jako ten chlap a ta ženská? A já říkám, no tam jsou dvě ženský, to takhle jako úplně nefunguje. No, tak to
0: častý dotaz,
2: to potvrdili i právě jako kamarádi a tak, takže, ale jako bylo to všechno. Já jsem nezažila negativní reakci na svůj coming out jako v životě, což jsem hrozně vděčná za to, že jsem se narodila v téhle době, že jako ta společnost je tolerantní, že jsem se narodila jako, omlouvám se zrovna, že v Praze, kde jako možná taky jako jsem měla štěstí na dobrý okruh lidí a tak, ale nesetkala jsem se s negativní reakcí, no a od maminky už samozřejmě vůbec ne.
0: Tak, no Alenko, a teďka svěř tvé nejniternější autentické pocity v momentě, kdy se to na tebe vykřiklo před tím odchodem do školy.
1: Ku podivu třeba Karolka si myslela, že já to nějak jako tuším nebo vím. Ale mně nepřipadalo, že když chodí ve sportovním oblečení a hraje si radši se zvířátkama než s panenkama, že by to nutně takhle muselo být. Jo?
2: No, já jsem si myslela, že to víš z toho důvodu, že já jsem vždycky vypadala takhle, takže jsem
1: myslela, že to je nějaká pravda, indicie. Protože měla vlasy po zadek skoro.
2: Do druhé třídy.
1: Ne, pak jsi měla znovu v 18, když jsi byla v Brightonu právě. Nicméně jsem měla dlouhý kudrnatý prostě hřívu, ale o to nejde. Mně připadalo, že tyhle ty vnější věci nejsou to podstatný. Fakt je ten, že jsem neudělala jako, wow, to jsem nečekala. Ne, jako nějak v tu chvíli mě to jako došlo, se mi to spojilo a jenom si pamatuju, že se ti takhle třásla ta bradička, jako, že jsem si říkala, tak jako ukápne ta slza. Jako vypadalo
0: její
1: to.
0: Její nebo tvoje?
1: Ne, nejdřív její.
0: Aha, jo.
1: Moje potom. Jo, takže nejdřív a nepláče velmi málo, vidím Kačko plakat, jo. Takže jsem si říkala, tak to bude něco vážného. A pamatuju si, že jsi mi řekla, já se bojím, že tě zklamu. A pak jsi mi to řekla a já jsem říkala, a tohle má být zklamání. Kradeš, lžeš lidem. Jsi násilnická, tlučeš někoho, děláš prostě nějaký jako hrozivý věci. A to má být důvod, proč bych tě měla míň milovat nebo být zklamaná. Já tě nepřestanu mít rád, že tě vždycky budu mít takhle ráda, takovou, jaká jsi prostě. Jo, takže to přišlo. A co bylo jako důležité, že potom, když odešla do té školy, tak já jsem si uvědomila, že jsem jako vždycky měla pocit, že to takhle vnímám vůči okolí. A že jsem si to potvrdila, že je to pravda, když se to týká mýho dítěte. Jo, že je to stejný. Tak to jsem ráda. No nicméně odešla a rozbrečela jsem se. Jo. A pak jsem si říkala, co řveš? Co řveš, když jsi s tím úplně...
0: No ne,
1: ale co řveš, když jsi s tím... Jako když je to jako v pohodě, když nemáš jako žádný problém, všechno je v pořádku, tak proč tak řveš? No protože jsem si říkala, že vlastně musela být nějaká fáze, kdy s tím chodila sama a byla na to tajemství sama. Jestli jsem měla komu svěřit, že to není jednoduchý. No a druhá věc, naprosto sobecká, já chci vnoučata.
2: No, ale to byla právě taky jako, no dobře, jasně, a takže jasně chodíš s holkama, jenom s holkama. Jo, dobře, jasně. A no a, no a děti, a v klidu, mami, já chci mít děti, budou vnoučata. Tak dobrý.
1: Jo, a od té chvíle je to pohoda.
0: Tak holky, to bylo krásné, v tuhle chvíli opravdu velmi blízké sousedské popovídání. Já vám děkuju, že jste přišli. Loučí se s námi Alenka Mihulová, Karolina Kachyňová.
1: Děkujem.
0: Loučí se s vámi principál divadla Ungelt Mannheim. Tak, na viděnou.
3: Plné zábavy a dobré nálady z archivu Českého rozhlasu vám přinášíme každý den.
4: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 15 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Právě teď vybíráme z archívu Českého rozhlasu hudební evergreeny i hity vašeho mládí.

Hezký den, přátelé, nadešel první dubnový pondělní večer a s ním vlídné tóny, tedy pásmo posluchačsky chytlavých a příjemných instrumentálek. Výběr v té první části je veden smutnou informací, že 16. března zemřel ve věku 81 let v nemocnici v kalifornském městě Loma Linda kytarista a průkopník kdysi módního surfroku Dick Dale. Tento rodilý Bostonian vlastním jménem Richard Anthony Mansour významným způsobem vytvářel styl založený na dominantním zvuku kytar a vytvářející patřičnou atmosféru pro sportování na surfařských prknech s pěnivými příboji, sluníčkem a samozřejmě opálenými děvčaty. Lámající se vlny vždy přitahovaly a něčím hypnotizovaly spoustu lidí a surfing je svým způsobem fyzické vyjádření tohoto okouzlení. Dickův otec pocházel z Libanonu a matka Sofia Fern-Danksiewicz měla polsko-běloruský původ. Dick ve svém dětství a raném mládí vystřídal řadu nástrojů. Učil se hrát na klavír, na trubku i na ukulele a nakonec se stala jeho životním instrumentem kytara. Tu první si koupil od kamaráda za $8. Potom, co se jeho rodina přestěhovala z Massachusetts do El Segunda v Kalifornii, se naučil Dick Dale jednak surfovat, jednak hrál pilně rock'n'roll a hrál ho dost razantně s využitím zpětné vazby kytary a zesilovačů Leo Fendera. I když se Dicku Daleovi říkalo už na začátku 60. let král surfové kytary a měl tehdy velký počet příznivců hlavně na koncertech se svou kapelou Deltones, na hitparádě velký úspěch vůbec neměl. Možná v roce 1961 s výjimkou vlastní instrumentálky Let's Go Trippin', tedy Užijme si, která malou vzpomínku na legendárního kytaristu Dicka Dalea otevře. Jiří Kasal vám přeje příjemný poslech.

Miss Lou, neboli egyptská žena, tato stařičká melodie putovala různými kouty světa a zvlášť jí měli v oblibě Řekové usazení v Americe. Dick Daly slýchával při tanečních zábavách, ale i doma. Při koncertech se při ní pořádně vyřádil a v roce 1962 ji natočil na singl. Celosvětově slavnou se však stala Miss Lou až zásluhou uvedení v úspěšném, byť eticky kontroverzním filmu Quentina Tarantina Pulp Fiction v 90. letech. Přátelé, posloucháte Vlídné tóny neboli hudbu beze slov na Českém rozhlase České Budějovice. V náladě, navozené průkopnickým kytaristou Dickem Dalem a sérií jeho klasických surf-rockových instrumentálek, zůstaneme a vlastně i ve spojitosti s filmem, opět poněkud kontroverzní. Jde o snímek Lolita, natočený v roce 1962 režisérem Stanley Kubrickem na základě kdysi skandálního románu Vladimíra Nabokova o nezletilé lymfě a jejím otcovské milenci. Byl to vůbec první americký film, který o tématu sexuální nároživosti pojednával veřejně a otevřeně. Vyhlas filmu s Jamesem Masonem a Sue Lynovou v hlavních rolích potrhla i doprovodná hudba, která byla dílem slavného kapelníka, aranžera i autora Nelsona Riddla, jednoho ze strůjců úspěšného návratu Franka Sinatry na scénu v 50. letech minulého století. Nutno ale říci, že Nelson Riddle ve službách mocné nahrávací společnosti Capitol významně spolupracoval i s jinými hvězdami, jako Deanem Martinem, Johnny Mathisem, Peggy Lee i dalšími. Velmi pohotově se zmocnila Riddlovy melodie z filmu Lolita slavná americká kytarová kapela Ventures a dokonce s ní uspěla i na hitparádě ještě v roce 1962. Zde je.

Věhlasná americká kytarová skupina Ventures vlastní instrumentálkou Yellow Jacket, žluté sako z roku 1962 dovedla téměř do konce dnešní vlídné tóny. Ještě vám pánové Edward a spol zahrají Blue Moon, čili Modrý měsíc. A předtím vám, přátelé, Jiří Kasal poděkuje za zájem a i za mistra zvuku Michal Koláře popřeje klidný jarní večer.

0: Hudební archiv Českého rozhlasu otevíráme každý den.
1: Vraťte se i příště do časů svého mládí a poslouchejte největší hudební evergreeny.
0: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

vás umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál je už dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 16 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: I dnes pro vás máme milé povídání z archivu Českého rozhlasu.

ani nevíte, jak jsme s mým papouškem, Žaninkou, no vlastně celá naše autorská trojice šťastný, že jste se rozhodli nám naslouchat. Naslouchá se čím dál tím víc rádiu, televizi, ale lidi sami sobě nenaslouchají.

Že by se tak naslouchalo jako dřív, když se třeba dralo touhletou dobou na podzim péří a ženský vyprávěli, to se poslouchalo jej a co se tam všecko semlelo. Dřív lidi vyprávěli a naslouchali si.

Takže jak my si toho vážíme, že nás chcete tu hodinku poslouchat, že nám chcete naslouchat. Žaninka, co pak nám dneska vyvede?

teď v teroru vizuální pakultury, jak tomu někdy říkáme, viď, Žaninko Papoušku, my vás zdravíme z našeho improvizovaného studia, který jsem si udělal ve svým malířském ateliéru. Vedle mě je Papoušek v kleci, chytrej jak stovopic. To možná většina z vás už ví, ale taky se někdy stane, že někdo přijde k našemu pořadu i po těch 4 letech poprvé. Tak tedy v improvizovaném studiu, který mám ve svým malířském ateliéru, k vám do mikrofonu, když zrovna nemaluju, mluvím a vy nám nasloucháte a my si toho vážíme.

Dřív to bylo přirozený, že jsme naslouchali jako děti. Je, když jsme nenaslouchali, když jsme neposlouchali, to jsme dostali. Maminka říkávala, ty kluku jeden, nemyslíš si, že tě nepozoruju, když jdeš do té školy. A já to dobře vím, že ty rošlápneš led na každý zamrzlý louži a nedáš pokoj, dokud ten led neprolomíš a oni se tě promáčejí boty a ty potom celou dobu sedíš ve škole v promáčených botech a potom se divíš, že chrchláš, máš rýmu a dostáváš skřipku. No a taky měla pravdu maminka. Maminky mají vždycky pravdu. A než se ta skřipka vyležela, vypotila, je, to byla otrava ležet. No protože jsme nenaslouchali, neposlouchali jsme.

ty kluku, já na tebe z toho okna koukám. Přijdeš a máš bufák. Bufák. To maminka říkala kašli. Dítě v Pavlíkově, když kašlalo, tak mělo bufák. To byly takový malebný jména, se dávali takovým obyčejným věcem. No a z toho okna, každý okno v každém domě,

Každý okno bylo takový tajemný. Za tím oknem se odehrávala taková ta píseň nebo chorál nebo ta symfonie, kterému se říká život. Osudy tam psali své příběhy za každým oknem. Na zdech visely obyčejně velikánský hodiny a veliký kyvadlo na drátu, který nebyl často tak úplně rovnej, ten byl takový zvohybanej. Zvohybanej, jak to kyvadlo, kolikrát, když se bílilo, ty hodiny se sundavaly, tak to kyvadlo vypadlo a vohnulo se. A to naše kyvadlo, od děda měl takový s babičkou, takový hodiny s kyvadlem, ještě visí na půdě. Každý mu odměřovali stejně čas. A každý při tikání těch hodin zestárnul.

Takže ta okna se koukala na ten svět, a to naše okno na jaře, před tím oknem housátka. V letě se valily strouhou, která byla vyrytá před naším oknem, vody po velký bouřce, někdy byly takový zahnědlý, jak ta průtrž brala sebou ornici, a lidi tam chodili před našimi okny na práce do polí, nosili nůše a košíky. Když začali chmele, tak před našimi okny chodili česáči chmele. Když skončilo léto, tak se po té naší cestě před naším oknem proháněli takový ostrý větry pozdního léta začínajícího podzimu, a někdy vítr nafoukal i listí před to naše okno. Přines listy až od jilmů, který byly kolem rybníka, a ohejbal takový ty vysoký trávy. A jak přišly první mrazy, tak na těch travách se dělala jinovatka. A potom celou krajinu, kam oko dohlídlo, pokryl sníh. To všecko jsme viděli z okna. V okno to bylo takový malý poklad pro každýho. Odpoledne lidi koukali z oken v Pavlíkově a všude. To nekoukali do televizí jako teď do těch ducha prázdných často pořadů. To se koukalo z okna, co se děje venku. A já si vzpomínám, můj táta, ten tam byl opřenej o lokty a koukal na... Tam bylo dřív fotbalový hřiště naproti našemu oknu. Zbylo tam ještě pár prken, já je pamatuju, tam byly reklamy. Automobil Praga, zubní pasta Timolín, mýdlo Otta Rakovník, ústní voda Odol, Sidol. Co tam ještě bylo? Reklama na nějaký pudr. To bylo všechno takový tajemný pro nás děti, takový ty zbytky. No, postupně se ty prkna ztrácely, jak si lidi dělali z nich králíkárny. To byly pěkný prkna. To tam SK Pavlíkov ještě postavil. Tu prkenovou hradu, protože ta meruna, když někdo napálil, tak skončila u nás ve okně a rozflákala ho na cimprcám. A to jste měli slyšet, dědu. Jak ten řval, prej, říkala babička, ten řval, jako když ho na nože berou, to si zaplatíte, vy rošťáci, to rozfláknutý okno. Jenomže moc zase křičet nemohl, když tam ten fotbal kopali i jeho kluci, moji strejdové. No, kolikrát to křáplo do okna ta meruna. Takže naši koukali na fotbal, no tak zadarmo se nedá říct, protože oni si ty okna snad ani nenechali platit ty rozbitý, no.

táta tak pozoroval z toho okna nás, děti, když jsme si tam hráli pod ořechem. To byly hezký hry. Holky měly svoje hry. Takový nitě měly napnutý mezi prstama. Nebe, peklo, ráj, myslím, se ta hra jmenovala. A to byly takový soustavy nití, že my kluci jsme na to čuměli jako jeleni. Jak je to vůbec možný, že to z těch prstíků těch holčiček nespadne? Oni byli napnutý jak struny, ty nitě. Něčemu říkali kolíbka, něčemu loď. Já už ani nevím, to byste nám mohli napsat, který ty soustavy těch nití, jak se jmenovaly. A když je některá měla převzít, tak musela úplně tak nepřirozeně vykroutit ruce a navlíknout si to všecku, každou nit si navlíkla na ty prsty a potom je zase ty ruce dala do přirozené podoby a ty nitě se tak všecky zpřevrátily a zpřekřížily, že to udělalo zase úplně jiný nítěnej obrazec.

My jsme zase uměli pěkně mrskat káčů. Káča takový kulatý kousek dřeva dole, do špičky byl seříznutý. Tam byl cvoček na káče dole. Cvoček kovový, jak pan Švec Kephart podrážky chtěl vokovat, aby se neušlapávali. Takový cvoček byl na špičce káči a nahoře v té hořejší části byly pravidelně vysoustruhované do hloubky drážky a do těch

ale my jsme do ní museli hned tím bičíkem šlehat, aby se točila dál, dál, dál, než se tak jako zamotala, padla. Ještě se třeba odkutálela kousek. Někdo vydržel dlouho tu káču roztáčet. Nebo někdo měl takovýho železného vlka, který tak jako bručel, když se točil, tak jako sirénka hvízdal plechovej vlk. Co ještě? No jo, a taky tam byl ořech uprostředka toho hřiště fotbalového. Tam už se dávno fotbal nehrál. Protože byl stín, tak jsme sedávali a hráli jsme kuličky na jaře a tu káču jsme tam pouštěli. Tam jsme se scházeli všichni kluci ze zabrány. Tam se u nás říkalo v zabráně. Tam byli kluci kopeckých, kluci černých, Pepík Tyšerojc, Pepík Sojka, Jirka Čadek, Pepík Vosi, Kojc, Hokinářojc, to byl takovej rapl bláznivej. Jak mu říkala babička, ty seš takovej bláznivej kluk, ty skončíš v polepšovně, uvidíš, že ty skončíš v polepšovně. Pepík toho něco popadlo a hned začal jančit. On třeba měl hrabičky takový a on se tak roztočil, těma hráběma tak mával, až se mu zamotala hlava, ty hrábě pustil a bim ho. A mě práskli do čela nad oko a teďko z mě začala týst červená. A já nevím, kdo utíkal ulicí dolů a křičel Pepík Vosikojc, praštilý říká Andrlojc a ona mu teče krev. Táta nic neříkal, protože věděl, že to nebyla moc velká rána, že to bylo jen tak škrábnutý. Koukal na to z toho okna, co se bude dít. A paní Hokinářová, Vosiková, která prodávala, zrovna v sudu táhala takovýma dlouhýma dřevěnýma kleštěma rychlokvašky v okurky ze sudu a vyběhla ven a říkala, pojď sem ty oplékře, já tě tak rozsekám. A stáhla mu trenýrky a přes ten holej zadek ono to tak cvakalo. A víte, že ten Pepík ani nemuk. On byl takovej, že i když ho to třeba bolelo, tak zatnul zuby. A ani muk. Nic. Táta říkal, nechte ho, paní Hokinářová, kdy to nic nebylo. Než se náš Jiřík vožení, tak se mu to dávno zahojí. To byly akční filmy, na který se táta koukal z toho okna.

Když na to teď vzpomínám, hned vedle okna byla skříň trojdílná, jak jsem o ní minule povídal, jak ten nábytek náš byl hezký. Ta kuchyňská část byla taková béžová, nalakovaná. Bratranec mamince to dělal, tři díly, troje dveře tam byly. Ty dveře měly takový držátka. Když se na to dneska koukám, jak ta skříň, tak opuštěně stojí ve stodole, tak je mi ji tak líto, protože ta skříň, co jsme se, když jsme s klukama si hráli na skovku, na skovávanou, je, tam se nás vešlo do té skříně. Do prostředního dílu ne, tam byly fochy, tam měla maminka složený prádlo. Jak pro mě, no, trenýrky jsem tam měl a trička a podkolenky a svetr nějakej z bavlny pletenej od maminky a nějaký čepice. Čepice pěkný, takový ty, co byly na hlavu připláclí a měli kšilty celuloidový. Já jsem měl kšilt do oranžova a druhý kšilt na druhý čepici do modra. A mohl jsem se koukat na svět, když jsem si vzal tu čepici a koukal jsem se skrz ten kšilt, tak jsem mohl vidět svět buď celý do zlatova, nebo zase s tím modrým kšiltem, skrz ten modrý kšilt jsem viděl svět jako celý, když by byl pod modrou vodou.

No a potom tam měla maminka svůj foch, kde měla svoje prádlo, svý blůzičky hedvábný, jednu možná měla jenom, táta tam měl svý košile. Napravo měla maminka, v těch nejpravějších dveřích, co byly nejvíc napravo, tam jsme se tak rádi schovávali, mezi maminčiny šaty, oni tak hezky voněli. Tam měla svatební kostým, potom tam měla dlouhý zimní kabát, potom tam měla nějaký letní kabát, letní šaty, zimní šaty, ty visely na ramínkách, dole byly boty, nahoře zase byly kloboučky, svatební klobouček, takovej kastrůlek se třema. Vypadaly to jako takový bambulky, připadaly mě šišky od zmodřínu. Takovej dohněda, došedohněda, hezký klobouček. Ale na dveřích byl zakulacený drát a co tam maminka měla viset? Ty ho tam vůbec měla, jestli si to nepletu, protože zakulacený drát určitě visel na tátový skříni, kde měl tak pěkný kravaty. Táta si na ně potrpěl. Maminka mu je kupovala. Taková jedna tmavomodrá s takovejma rozesetejma řídkejma proužkama, oranžovejma. Jedna byla s hvězdičkama, tu jsem měl moc rád. I motýlek tam visel jeden. Nahoře měl táta asi tři klobouky a dole měl boty. Polobotky nějaký. Ležely tam vedle přídečky, se tomu říkalo. Takový ty návleky vlněný s patentníma knoflíčkama.

hlavně v každém páru bot bylo kopyto dřevěný, nastrčený, aby když ty boty se sundaly třeba v neděli, to se šlo někam na špacír, tak maminka je vyčistila krémem, zastrčila do nich dřevěný kopyto a to kopyto, to měla maminka taky kopyta pro svý boty, taky, aby ty boty byly vyrovnaný, pěkný, aby tam nebyl jediný záhyb. Přes ten týden se tak už vypnula, protože ty kopyta byly takový jako napínací. Na jedné straně bylo to dřevo ve tvaru té špičky boty a na druhé straně bylo ocelový tmavomodrý péro zakončený dřevěnou kuličkou a teď říkám něco, co mělo tak veliký význam pro nás, když jsme si hráli. To jsem já vymyslel, protože jsem chtěl být vynálezcem. No jo. Teď jsem řekl něco úplně novýho, já jsem chtěl být vynálezcem, co bych vynalézal, to jsem sice neměl o tom ani potuchy, ale vynalez jsem už z těch kopyt, jak se udělá autobus. Protože jsem si všiml, že každý autobus má na blatníku takový dlouhý tykadla, ukončený koulí. Žlutou, když byl ten autobus žlutý, nebo když byl červený, tak tam byla červená koule na těch tykadlech a ty se takhle klepotali, ty tykadla, aby šofér snad viděl, který ten autobus řídil, jak je ten autobus široký, když jel. A koně se toho báli, koně a někdy se plašili, když viděli takový ty, jak se ty koule na těch blatnících, na takových těch tyčích klepají.

jsem si říkal, no to já si můžu vymyslet a postavit sám autobus. Vzal jsem si židli, jednu z těch čtyřech, který byly tak hezky vylakovaný, do béžová. Vzal jsem starý kolovod kočárku a to byl volant. Přivázal jsem ho provázkem. A kus polínka, to byla rychlostní, tam se dávaly rychlosti, nebo se brzdilo, to už nevím, to už je jedno. A na pravou židli jsem přivázal jedno to kopyto s tím pérem, jak se klepalo, a zakončený tou dřevěnou kuličkou, a na levou stranu jsem přivázal to druhý kopyto, dozadu jsem dal tři židle, pozval jsem kluky a jeli jsme na výlet. A mohli jsme jet, kam jsme chtěli. My jsme klidně mohli jet s tím autobusem, každý jsme dělali a jeli jsme klidně až do Ameriky a klidně jsme jeli i přes moře. Ten autobus mohl jet všude. A my jsme říkali, to je krása, podívejte se, tamhle ta sopka. A koukali jsme se třeba na Kamna, kde se zrovna vařily brambory a z těch se kouřilo. Ta sopka, jak soptí, jsme říkali. No tenkrát jsme se tak v tom auto, nebo když jsme si hráli na tu schovávačku, jak jsme se schovávali do těch skříní. Mezi ty šaty tý maminky i táty. No to byly tak hezký hry. My jsme měli obrázek strážního anděla, ale u babičky visely obrázky dva. Nad dveřma byl oválný obrázek, maličkej, o něco větší než dlaň. Svatokopecká panenka Maria. Dej Bůh štěstí. Jak oráč pod kostelem na poli vyoral jezulátko, ze kterého jdou takový krásný paprsky.

ale hlavně děda měl na zdi za otomanem něco tak nádherného, že to bylo skoro tak hezký jako ten náš anděl strážný. Ona už byla prošoupaná, taková dečka vyšívaná, kterou kdysi dávno koupili na jarmarku v Rakovníku. Ale co tam na ní bylo? To byl obraz symetrický. Takovej, jako když se k něčemu přiloží zrcátko a vidíte, jak to opravdický, tak to, co se v tom zrcátku odráží. Tak to bylo na takový vyšívaný dece, která visela na zdi za otomanem. Uprostřed byla váza plná krásných kytek. I když to bylo jenom takový málo barevný, spíš do zelena, do šedá, do hněda. A ta váza plná kytek rozdělovala pravou stranu a zrcadlově převrácenou levou stranu. Takže, jak zprava, tak zleva plavaly proti sobě dvě gondoly, lodě, a po obou dvou stranách byly paláce, protože to byla scenérie, která se odehrávala na kanálu Grande v Benátkách. Vzadu byl Ponte Rialto taky dvakrát, protože se zrcadlil jak na pravý, tak na levý straně. A na těch gondolách, to bylo gondol dozadu od té první největší, na který na takový pod slunečníkem se vystavovala, jak říkala babička. A děda říkal, že vystavuje svý vnady. Taková dáma s kloboukem, na kterým byly paví péra. A ta tam tak jako ležérně ležela v takovým lehátku na té gondole pod takovou střížkou a ještě měla v ruce slunečníček a koukala se na nás. A kam člověk přišel v té místnosti u babičky, tak po něm ty oči téhletý dámy šly. Mohl jsem jít třeba ke kamnům a dáma se na mě koukala. Nebo na druhé straně jsem mohl jít k poličce, kde bylo rádio a dáma se taky na mě koukala. Taková rozvalená byla. A ten gondoliér v takovým černým širáku, takovým dlouhým bydlem, se odrážel ode dna toho kanálu Grande v Benátkách a někam plul. Kam? Když to vypadalo tak, jako že se ty dvě gondoly, kdyby tam nebyla ta váza uprostřed, musí nutně srazit, protože jeli do sebe, jak zprava, tak zleva, přesně stejný. A i na druhé straně byla ta samá dáma, jenomže v obráceně, na opačném konci. A zase ty její oči se na mě koukaly, kam jsem se hnul, tak po mně šly. No to jsem si říkal, no toto tedy, to je tedy umění, udělat takhle oči, aby se koukaly, kam jsem se hnul po mně. I když jsem vlez pod stůl, tak ty oči té dámy, která ukazovala ty vnady, jak děda říkal, po mně šly.

A z toho obrazu, z těch dvou gondol, zase vyzařoval takovej, to vypadalo, jako kdyby tam někdo hrál pořád na mandolínu. A někdo pořád zpíval takovým vysokým hlasem a všecko to bylo taky takový sváteční, ten obraz toho kanálu Grande s těma dvouma gondolama. Ono jich tam bylo víc, jak na pravý straně, tak na levý straně. Ty, co byly úplně až vzadu pod tím mostem Rialto, tak byly takový malinký. No a děda, když neseděl na tom otomaně a seděl na sesličce před kamnama, aby si mohl rychle zapálit fajfku, když mu zhasla otřísku, kterou si připálil dírčičkou v zavřených kamnech ve dvířkách, jo? A bánil a taky tak zasněně se koukal na tu rozvalenou kotizu, jak říkala babička, na tu dámu pod slunečníkem, ale taky určitě poslouchal ten zvuk, ten rozeznělej obraz s tím zvukem mandolín.

Děda. Kde měl vlastně děda ty svý serepetičky, jak tomu říkal? Kde měl ten svůj magazín? Já vím, že tam měl kulku z války, kterou mu vyoperovali z ruky, do který byl střelený, jak potom na tu ruku ochrnul v Karpatech. Jo, on to měl v šuplíčku poličky, na který stálo rádio. Tam měl pytlík na tabák, koženej. Šťouchátka na prošťouchávání fajfky nemusel mít, protože to si vždycky natrhal smeklice dlouhý trávy na louce a protahoval trávu. Troubelí. To byla dlouhá troubel z lískovýho dřeva. 25 centimetrů. No a fajfku si čistil. To byl takový smrad, když si děda čistil fajfku porculánovou fajfku. Babička říkala, jdi s tím smradem někam ven, ať to tady radši necejtím. Ty toho naděláš, říkal děda. Ale šel ven vždycky a čistil tam hadrama a smeklicema močku z té spodní části té fajfky a přicházel domů a smál se, jak tu fajfku má hezky vyčištěnou. Ale všechny tyhle, ty ten pytlík na tabák, pajtlík, jak tomu říkal, i nějaký šťouchátko tam měl, to měl v šuplíčku pod rádiem. Babička, kde tam měla svoje věci. Všude a nikde. Babička třeba neměla vůbec prstýnek. Děda měl stařičký stříbrný hodinky. Vyklapávací. Na stříbrným řetízku. Ty měl taky v tom šuplíku pod rádiem. A na tom řetízku byl takovej kamínek do růžova. Průsvitnej. Jako ozdoba.

Ale babička ta nebyla na parádu, ta neměla ani ornódle, tedy náušnice, no jo, ona neměla ani dírky v ouškách. Babička neměla nikdy nic na krku, žádnej medailonek ani křížek. Ta vlastně neměla ani místečko někde v nějaký zásuvce. Možná, že někde v zásuvce kuchyňského stolu bylo trošičku místo pro šití. A jinak měla po celém domě takový kouty, kde měla brousky na srpy, kladívka na naklepávání kos, hrnce, ve kterých šťouchala různý otruby a krmení pro slepice, prase a krávy. U mlejnku, to byl takový mlejn, kde se točilo dřevěným držadlem, až nahoře bylo na takovým kulatým kamenu, a to byl mlejn, kde se mlela vika. Vika to byly takový zrna, jako čočka. To se nasypalo korejtkem, no jo, to se nasypalo korejtkem, kterým byl proděravěnej hořeší kámen, kterým se točilo tou dřevěnou rukovětí, a ta vika propadávala dolů pod ten kámen. Jak se točilo, tak ten kámen ji rozdrtil a korejtkem vytejkala kaše z té viky, a to měli strašně rádi krávy. A ty dojeli potom po takový kaši z rozemletý viky.

No a u toho všude měla babička buď nějaký plecháček, nebo nějaký kamenný hrneček, který už byl rozbitej a který už dráteník musel zadrátovávat. Království babičky bylo rozesetý po celém domě. Pod celou střechou našeho velikého domu, který si naší postavili v roce 28. A dokonce i v pokoji vzadu, jak tomu říkali, kde byly stařičký manželský postele s takovýma kulatýma čelama. Tam stávala v rohu díž na zadělávání chleba a když babička upekla bochníky chleba, tak ty bochníky čekaly na to, než se sní na takovým dlouhým prkně v rohu mezi východním a jižním oknem a v té ložnici, v té cimře se nikdy netopilo. To byla cimra. Kdežto kuchyň byla kuchyň. Veliký kamna tam stály na peci, ve který se pek chleba, a ty černý kamna s takovýma litinovejma nohama a s takovýma motýlkama ve troubě, jo? S mosaznejma takovýma držátkama. Ty motýlky to byly kolečka, který se dali povotáčet tak, že se tam třeba zmenšily nebo zvětšovaly dírky, když se tam pekla husa v té troubě. Tak podle toho, jak se chtělo pouštět z té trouby páru, tak se povotočily ty dvě takové kolečka ve tvaru takových motýlků, aby se zvětšila nebo zmenšila dírčička, aby ta pára mohla utíct ven. To je tak dávno všecko. A přesto, jako kdyby to bylo včera, ty lidi žili v jedné místnosti, pracovali tam, odpočívali i umírali v těch postelích, které se přes den stlali. A je to tak dávno a přesto, jako kdyby to bylo včera. Babička tam měla jedny sváteční boty a jinak teda pozor v síni. Dlaždičkama vykládaná chodba, béžový a modrý dlaždice. A tam byl věšák. A tam měli teda, dřív se nosili gumáky, kabáty černý, lesklý, politý gumou, nepromokavý, těžký byly a gumový boty. A když ty gumové boty se rozlámaly v tom, jak se ohejbaly v tom nártu, tak babička je nožem ufikla a udělala si z nich galoše. Galoše. A když se rozpadla pata nebo špička, tak ještě dál vřezala třeba, když byla trošičku špička v pořádku a udělala si z nich takový jako pantofle. Babička zároveň dělala i takovou jako domácí ševcovinu, tím, že ustřihla ty rozbitý gumový svršky těch bot a to, co bylo dobrý, tak v tom ještě tak jako pajdala, když třeba musela honem něco na dvoře udělat nebo dát slepicím, tak honem rychle si navlíkla na nohy ty galoše, jak tomu říkala, vyběhla ven a hned je v předsíni sundala, když byli špinaví a potom třeba ťapkala po kuchyni do ložnice bosa. Ve skříni u babičky visely nějaký černý šaty plný knoflíčků a krajčiček a to prej byly šaty svatební, ve kterých prej jí máme dát do rakve, až umře. V okno. Jednou byla kvůli oknu taková mela v Pavlíkově, to si vzpomínám úplně přesně. My už s maminkou jsme leželi po tmě a nad náma hučeli bombardáci. Ty lítali vždycky. V podvečer letěli ze západu na východ, bylo vidět za nima dlouhý bílý čáry, než se úplně sešeřilo. A někdy, i když bylo v noci, tak zase do těch čar svítil měsíc. A to bylo takový tajemný a oni hučeli ty bombardáci, když se vraceli zpátky zase z východu na západ. Kde pak asi schodili ty bomby, jsme si říkali. A bylo nám tak teskno. Jenom ticho bylo a budík tikal na nočním stolku maminky a ty zelenkavý fosforový čísla tak svítily s těma ručičkama a kamna,
ve kterých už se netopilo, tak jak chladly, tak jak byly rozpálený, tak praskaly. A konívka na kafe tam byla smaltovaná černá, takový jako posvátný ticho bylo, ale až na to loučení těch bombardáků, ze kterého šel strach a nad náma, nad postelí, jak jsem minule o tom mluvil, ten obraz anděla strážného. Vzpomínáte si, jak jsem popisoval, jak převádí ty dětičky po té lávce, kde chybí dvě prkna, nad tou strží, ve který teče dravá voda. Tak jsem si říkal, bombardáci hůčí, ale anděl strážný nás určitě ochrání. A najednou se něco stalo, co nikdo nečekal. To naše třídílný okno najednou, jak naproti u svobodu zřejmě rozsvítili najednou, to muselo být všude zhasnuto, aby ty bombardáci nevěděli, kde vůbec je nějaká vesnice, jo? To musela být všude tma. Ale najednou u svobodu rozsvítili. A najednou bylo slyšet lidi, jak křičeli. Zhasni to, ty blázne, ty raple jeden bláznivej, seš pitomej jak necky. Ty chceš, aby nás rozbombardovali? A tloukli panu Svobodovi holema na okno a on to hned zhasnul. No o tom se v Pavlíkově povídalo tak dlouho. Co si to vůbec ten blázen myslí, on tady rozsvítí a ještě se mohly ty letadla naházet bomby.

Jak začali vždycky hučet bombardáci, tak maličkej pejsek Fifinka, která měla svůj pelíšek vedle kamen, tak šup a už byla u nás v posteli. A celá se klepala. To byl takový jako kříženeček s nějakým ratlíkem. S takovou krátkou srstí a očička vykulený měla. Ta mě měla tak ráda a já jí taky. To byl pejsek mýho dětství. A když vždycky ty bombardáci začali hučet, tak Fifinka se celá rozklepala a jak mohla. Večer třeba nebo i přes den skočila k někomu na klín a večer hub a už byla v posteli. A maminka, když ti bombardáci přeletěli, tak řekla: Fifinko, jdi už do svýho pelíšku, jdi.

zajímavý, jaký podrobnosti utkví v paměti člověku z dětských let. Já do dneška vidím, když do toho našeho okna proniklo to světlo od z toho protějšího domu, jak to trojdílné okno naše se vykreslilo na zdi. Jak jsme na to z těch postelí koukali. Jako takový hrozivý kříže to bylo. Takový zlověstný. V té válce do toho hukotu těch bombardáků. Ty stíny od toho okna na ty bílý zdi. Tak to bylo strašidelný. To usínání tenkrát. Tak se člověk bál.

A vždycky, když jsem šel kolem zavřených dveří komína, tak jsem se taky bál. Černý dveře. Do komína. Jestli budeš zlobit, tak tě strčíme do komína. Strašili kolikrát malí děti rodiče. Nebo zase naopak říkali ze smíchem, to musíme zapsat černou křídou do komína. Když si chtěli udělat z něčeho legraci, to musíme zapsat černou křídou do komína.

A vedle komína byla almárka. Pamatujete si na ty skřínky? Ve dveřích dole měli takový větráček a nahoře v těch dvířkách jako dvě oči byly kulatý takový otvory zakrytý prodírkovanýma plechama. Takže ta skřínka měla dole jak takovou hubu, tak nahoře koukali takový tečkovaný v dvě oči. A to byly otvory na větrání a v té almárce byly všecky poklady. Navaření, sůl, mouka, koření, i skleničky marmelád, i zrovna načatý hrnec sádla. Ne, ty nenačatý byly hezky převázaný pergamenovým papírem a stály na polici v chladném sklepě. Taky tam byl, obyčejně v almárce byl načatej hrnec škvarkovýho sádla. To byla taková, to jsem zase něco řekl, až se mi zase začaly zbíhat sliny. Škvarkový sádlo, to byla dobrota. To babička ty škvarky mlela na strojku na maso, maminka jí taky pomáhala s tím jat plný hrnec škvarkovýho sádla. A ten, když se namazal na ten chleba, který babička pekla, posolilo se to, nebo se tam posypal šnitlík, nebo cibulka jí, to bych si dal. No a v té almárce, co tam ještě bylo? Kvasnice, syreček tam měla babička, tak říkala tvarohu, který sama dělala ze kyslýho mlíka. Syreček se hodil vždycky. Když se dělali ty dolky, jak jsem o tom předminule zase mluvil, dolky smazaný povidlama, jo, a na to se rozsypal ten tvaroh a potom jako paráda se na ten tvaroh kápla smetana. Joj, to byla dobrota, ale teďko mě něco napadlo, co jsem to chtěl říct a zase jsem to zapomněl, co to mohlo být. Žaninko, papoušku, nevíš?

kostky polepený. Dřevěný kostky. Dřevěný kostky, které byly ze všech stran polepený obrázkama. A tam se dali skládat pohádky. Obrázky. Sněhurka a sedm trpaslíků, dlouhý, široký, bystrozraký, jak dědek s bábou tahali řepu, molíček, pacholíček. No šest jich tam bylo. Co ještě? Šípková růženka. A na tu šestou už si nespomínám. A ty kostky, ty obrázky, tak byly už takový vošoupaný. Ale čím dál tím hezčí se nám zdály.

No a naproti komínu, ve kterým hučela někdy tak meluzína, že mě naskakovala až husí kůže, byly dveře do sklepa. A ty schody do sklepa byly tak strmý a vždycky byly tak trošku oslizlý a kolikrát se mě uklouzly nohy a jel jsem po zadku až dolů. A dole jsem už věděl, jak na to, že musím se nohama zarazit o tu příčnou zeď. Ale musel jsem klouzat opatrně, abych moc neroztáhnul ruce a nebral sebou hrnce, který stály na těch schodech. Tam babička měla třeba hrnce plný mlíka, který si sedalo, ze kterých sbírala smetanu, a nebo tam byly třeba hrnce marmelády, nebo sklenice okurek. Sklenice okurek hlavně stály dole, když se zavařovaly okurky na polici ve sklepě. Tam na polici ve sklepě byly hrnce sádla převázaný pergamenem. Kolik jich tam mohlo být? No 3 nebo 4. Tam to bylo čistý ve sklepě. V pravém rohu byla studánka s pitnou vodou vedle studny. Tam byla dobrá voda. Vedle studánky byly brambory, který kolikrát k jaru už měli takový klíčky veliký, bledě zelenomodrý, který babička vždycky jim uškubávala a nadávala jim: brambory, vy potvory, kdybyste radši si ty klíčky nechali, až budete v zemi. A vedle těch brambor byla hromádka panenských jablek, protože my jsme měli za vsí na zahradě 2 veliký štěpy panenských jablek a ty panenský jablka vydržely od podzima až do léta, až do jablek novejch. To babička vždycky šla do sklepa a přinesla pár panenských jablíček a vloupala tu svrasklou šlupku takovou, a to jabko bylo dobrý, takový vonavý, každý rozkrojila, podívala se, jestli nemá hvězdičku nebo křížek. Celý rok vydrželi panenský jabka. To byl sklep.

A nahoře na půdě zase tam byly jiný takový poklady. Nahoře na půdě byl třeba pytel vlašských ořechů a pytel jabkových křížal a pytel sušených švestek. To když se sušily švestky, tak babička musela být v sušárně třeba někdy dvě noci, než jsme vysušili švestky, aby se ty švestky moc nepřepálily, moc nepřeschly. Ty musely být takový vláčný. A o sušárnách bychom si mohli povídat dlouho, ale já to zkracuju, protože musím taky říct, že tam byl pytel se sušenýma jablečnýma křížalama a babička říkala, že tenkrát, když děti si vzali do kapsy třeba tři ořechy, pár jablíček, pár sušených švestek, ty byly celý rok, a pár jabkových křížal a takhle se žilo zdravě.

jestli pak jsem vám řekl všecko. O čem jsme to říkali? Vidíte, papoušek opravdu to už ví, že končíme. O oknech, kterýma bylo vidět z každý chalupy do světa, že to bylo daleko lepší než televize. Jak mě ten Pepík Vosikojc praštil těma hráběma a jak mu paní Hokinářová naplácala dřevěnýma kleštěma na vokurky, na zadek. A káču, jak jsme pouštili, a jojo, na jojo jsem zapomněl. To jojo, kdo uměl dobře jojovat, vzpomínáte si na jojo? Jak se to jojo, jak se houpalo nahoru a dolů, když to někdo uměl, jak ho roztáčel na těch provázkách. To mě moc nikdy nešlo, jojovat, ale někomu to tak šlo.

panáka, jak jsme skákali jako děti, jak jsme ho nakreslili. Právě pod tím ořechem na tom hřišti, jak nás náš táta skrz to okno pozoroval.

My vám děkujeme, že jste nám naslouchali. Děkujeme za nádherný dopisy. Zvlášť, no, to už nebudu ani říkat, protože to už je trapný, že z těch dopisů někdy budeme číst, ale budeme číst. Slibujeme vám to.

mně se tam ozývají takový hlasy, že v těch našich pořadech slyšíte věci a příběhy, na který už jste sami, který jste stejně prožívali a na který už jste zapomněli, a díky těm našim pořadům, že vám ty též příběhy byly připomenuty.

Takže naši vzácní a milí příznivci, opatrujte se, děkujeme vám za trpělivost a těšíme se zase na setkání u našeho pořadu příště. Dobrou noc.

0: Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
1: Vybíráme je pro vás každý den.
0: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky. Herečka, zpěvačka, konferansiérka a televizní i rozhlasová moderátorka. Všechny tyto přívlastky patří ke jménu Pavlína Filipovská. Zanotovat si s ní můžete nejen báječnou píseň Včera neděle byla. Hlas Pavlíny Filipovské je nezaměnitelný a stala se oblíbenou průvodkyní celé řady pořadů. Ve vysílání Českého rozhlasu Pohoda si ji proto připomeneme hned několikrát.
1: Pondělí 25. května se ocitneme v nostalgickém muzeu zábavy Ondřeje Suchého. Čtvrtek 28. května bude patřit rozhovoru s Janem Rosákem v jeho tandemu a také rozhovoru s Františkem Ringo Čechem v pořadu Hvězdy vinylu, v němž zavzpomínají na doby, kdy jim bylo 20.
0: Každý čtvrtek v 19 hodin potom na Pohodě můžete poslouchat pořad U muziky s Pavlínou Filipovskou. A chybět nebude ani rozhovor s Jitkou Novotnou v pořadu Stříbrný vítr, který na Pohodě nabídneme v sobotu 30. května.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky. Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 17 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky. Právě začínají zlatá 60. na Pohodě.
2: Krásný nedělní podvečer, ničím nerušený poslech, dobrou náladu, dobrý zvuk, to vše přeje Lukáš Berní. Zlatá 60. nám opět začínají jako každý den v tuto dobu na Pohodě, ale jak vy dobře víte, o víkendu ještě tady s mým komentářem. Slyšíme se již po 352. No a na úvod dnešního dílu jsme s naším hudebním dramaturgem Jirkou Burdou pro vás vybrali Raye Charlese a Neila Sedaku.
1: Zlatá 60. a Lukáš Berný.

Happy birthday, Sweet 16, Neil Sedaka. No a my jdeme do hudebního kalendária očima muzikantů, které posloucháme ve zlatých 60. Tak třeba tohoto dne v roce 2003 Paul McCartney poprvé zahrál fanouškům v Moskvě na Rudém náměstí. Chybě tehdy samozřejmě nemohla ani píseň Back in the USSR. V roce 1986 se znovu dali dohromady Monkees a vyjeli na turné, tehdy jim chyběl jenom Mike Nesmith. Ono důvodem toho nového turné bylo to, že hudební stanice MTV tehdy začala vysílat jejich starý seriál z 60. let a ukázalo se, že je o Monkees pořád obrovský zájem. No a roku 1941, tohoto dne v Minnesotě, spatřil světlo světa Robert Allen Zimmerman, kterého celý svět zná pod jménem Bob Dylan. 85 let, to jsou krásné kulatiny, tak jemu a jeho písničkám i v podání jiných umělců dneska v těch zlatých 60. věnujeme přeci jenom trošku víc prostoru. No a myslím si, že musíme začít přímo s ním, takže tady je držitel Nobelovy ceny, osobně Bob Dylan, Just Like a Woman.

Slíbil jsem, že dám dneska trošku víc prostoru písním Boba Dylana, když už slaví ty 85. narozeniny. V 60. letech bylo velmi populární hned po vydání jeho nového alba, že ostatní kapely a zpěváci rychle přeposlechli novou desku, vybrali si z ní nějakou písničku, hned ji natočili a poslali na single a nezřídka se potom stávalo, že z toho byl veliký hit. Konec konců dodnes mnoho posluchačů říká, že vlastně má ty Dylanovky třeba raději v podání jiných skupin než samotného Boba Dylana. Někteří to dělali opravdu dobře, sám Dylan si velmi cenil předělávek kapely The Birds, no tak třeba právě oni takhle nahráli jeho Chimes of Freedom.

Crying in the Rain, britské duo Peter and Gordon, jinak píseň, kterou zpívali američtí Everly Brothers. Ony právě ty nejznámější rockové a popové hity zpravidla pocházejí z Velké Británie a Spojených států, i když pochopitelně existuje i mnoho výjimek. No a za chvíli se na jednu takovou podíváme, na písničku, která sice se nakonec vlastně nejvíc proslavila díky americké kapele, ale původem je to africká lidovka. No ale než se k ní dostaneme, přichází Bobby V a jeho Rubberball.

0: Tá na pohodě.
1: Příběhy písniček.
2: The Lion Sleeps Tonight. To je americký název slavného hitu, ovšem jeho původní titul zní tak nějak jako Mbwe, což je v jazyku Zulu prý výraz pro lva. Šlo o popěvek, který se ve Svazísku na jihovýchodě Afriky zpíval při nebezpečném lovu právě této obávané šelmy. Ve 30. letech písničku hodně spopularizoval jihoafričan Solomon Linda, který ji naspíval s kapelou Evening Barrett v roce 1939. V Jižní Africe se z písničky stal velký hit a tehdy vydavatelská firma Decca chtěla tu píseň také převést na západní trh. Nejprve se jí proto ujal folkař, který se na staré lidovky přímo specializoval, a to Pete Seeger, a naspíval ji pod názvem Mbwe. Ta píseň se pak opravdu stala sice menším, ale hitem. No ale tu skutečnou slávu tu jí vtiskli o pár let později Tokens, vokální kapela z Brooklynu, ve které svého času zpíval i hitmaker Neil Sedaka, kterého jsme dneska už slyšeli. Tokens se sice líbila ta úprava, kterou udělal Pete Seeger, ale nezdál se jim jeho text, takže stará lidovka dostala nová anglická slova. Nicméně z výsledku své práce prý byli sami trošku rozpačití Tokens a nějak zvlášť ten single nepropagovali. Sebekriticky dávali přednost portugalské písnice Tina, kterou naspívali na tu druhou, respektive první stranu toho singlu. Jenomže za chvíli se všechno změnilo, když skladba pod novým titulem, tedy The Lion Sleeps Tonight, vystřelila až na vrchol žebříčků a během pár týdnů se jí prodalo na 3 miliony kusů. Zajímavostí ještě je, že hlas, který je v nahrávce slyšet při sólu a který leckdo možná považuje i za hudební nástroj, patří hostující operní pěvkyni jménem Anita Darien. No tak si pojďme poslechnout Tokens a Anitu s písničkou The Lion Sleeps Tonight.
1: Zlatá 60. a Lukáš Berný.

Don't worry baby, skupina Beach Boys. Už jsem říkal, že dnes slaví 85. Bob Dylan, muzikant, který si pečlivě drží své soukromí. On třeba i málo kdy souhlasí s tím, aby vůbec povídal v nějakém dokumentu. Čas od času to udělá, ale velmi výjimečně. V posledních letech ho k tomu prakticky přemluví jediný člověk a to je režisér Martin Scorsese. A to se ještě musí diváci mít na pozoru, protože oni si velmi rádi dělají legraci a všemožně překrucují tu historii, ale dělají to tak, že to vypadá, že to myslí naprosto vážně. Je to taková nenápadná legrace v těch dokumentech, kterou málo kdo chytí. A leckdo potom ty historky považuje za skutečné vyprávění z Dylanovy minulosti. Tak pozor na to. Dylan ani o své inspiraci moc nemluví, málo kdy prozradí, co ho vedlo k napsání té, které písně. Jsem tam ano, ale ono také někdy, zkrátka nelze moc říct, někdy ty muzy hovoří sami. A my si teď právě pustíme vlastně tu píseň, která proslavila Boba Dylana, i když ne v jeho podání, píseň Blowin' in the Wind, ona se nejprve chytla v podání Peter, Paul and Mary, potom tedy i samozřejmě od Boba Dylana, i když to nebyl v té době ještě ten žebříčkový hit. No a potom už ji zpíval jeden zpěvák za druhým a my si pustíme verzi, kterou v roce 1966 na své album Uptight naspíval nikdo menší než Stevie Wonder.

Hlas umí víc, než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje. Rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.

Rain on the Roof, tedy déšť bubnující do střechy. John Sebastian ze skupiny Lovin' Spoonful, která hrála tuhletu píseň, taky složil prý po noci strávené skutečně posloucháním toho, jak jemu a jeho ženě Loretě pršelo na střechu v jejich bytě v Greenwich Village, ale on je to, všichni to známe, takový příjemně uklidňující zvuk, ostatně celá ta píseň proto byla směřována do takové pohodové, příjemné nálady. Byl to trošku jiný styl, než do té doby Lovin' Spoonful nabízeli a také to zabralo. Byl to další ze série jejich hitů, který zabodoval v té pro muzikanty vysněné top ten, tedy první desíce v případě Ameriky, hlavně časopisu Billboard. No a jenom o kousíček níž bodovala ta další hitovka, kterou si pustíme, Love, Love, přicházejí Beau Brummels.

0: Troška taneční muziky, Let's Dance, pojďme tančit, zpíval Chris Montez. No a nám se pomalu ta dnešní zlatá 60. blíží ke konci. Pár písniček jsme dneska věnovali dnešnímu oslavenci Bobu Dylanovi, tak si ještě dvě jeho melodie na závěr dáme, protože Dylanovky zkrátka nahrávali mnozí a let, která ta verze, myslím, stojí za poslech. A tak nabídnu jedničkový hit verzi písně Mighty Queen, kterou natočila skupina Manfred Mann z Londýna. No a potom si dáme Dylanovi souputníky z Ameriky, Paula Simona s Artem Garfunklem, kteří na své první album naspívali Bobovu ikonickou píseň Časy se mění, The Times They Are Changing. Já jsem Lukáš Berný, děkuji za váš čas, snad se vám dnešní zlatá 60. líbila a já se budu těšit opět příští sobotu tady na Pohodě v 17 hodin.
1: Zlatá 60. na Pohodě.
2: Hodina nejlepších písniček výjimečné dekády 60. let.
1: Český rozhlas

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 18 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Příběhy ze života známých osobností i obyčejných lidí. Projděte se s námi rozhlasovým archívem.
2: Stříbrný vítr. Jaromír Ostrý si povídá se ženami, které mají duši.

0: Byla jsem dlouho nepolíbená, velmi naivní, spíš venku s partou kluků, anebo vlastně proč to čtu já, když to je váš text, když jste herečka, tak si to laskavě přečtete s patřičným výrazem sama, no?
1: Byla jsem dlouho nepolíbená, velmi naivní, spíš venku s partou kluků, anebo doma s knížkou. Když mě nějaká bavila, museli mě od ní doslova odtrhávat. Stejně tak dráťák. Nedělní pohádka v něm byla pro mě nutnost. Seděla jsem na lavici u dráťáku a poslouchala všude kolem poobědové ticho.
0: Jo. Když vám tohle o sobě napíše mladá herečka, přinejmenším vás to naplní čímsi moc hezkým, tedy aspoň mně se tak stalo. Petra Bučková je herečka, jak sama píše, volnonožka a přišla do Stříbrného větru za Jaromírem Ostrým. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Vy jste z jižních Čech, dnes putujete z divadla do divadla. Co jihočeského si vozíte v sobě sebou?
1: No, zamilovala jsem se do kočičích hlav, do všeho prostě historického. Takže teďka, když jsem se nedávno přestěhovala do Prahy, tak jsem vlastně zjistila, že je to takovej zvětšený tábor, kde jsem vyrůstala. Prostě historický plus příroda. To je úžasné.
0: A vy jste byla taková holka kluk, nebo jak tomu mám rozumět? Vašemu s klukama?
1: No s klukama, já jsem prostě běhala spíš s partou kluků než holek, než že bychom si hráli jako s panenkama, nebo nějaký malý panenky jsem taky měla, ale s nima jsem dělala takový příběhy, jsem si vymýšlela, tak to jsem jako by je režírovala ty panenky, ale s klukama venku prostě takový ty indiánky jako v bojky, a, nebo ještě jsme to ani neznali, už jsme to hráli. Jo.
0: Si představte, že já jsem si hrál s panenkama zase.
1: No.
0: Nevidíte na tom nic špatný.
1: Ne, vůbec.
0: Mně se moc líbilo, jak jste mi napsala, že máte v sobě taky ten rybník Jordán, takový místo, kde jste asi něco prožívala, co?
1: No já teďka úplně volně, prostě co mě napadá, já když jsem jednou přinesla vysvědčení v první, druhý třídě, tak jsem běžela pak do Jordána bez cviček, my jsme tam museli chodit s cvičkama, protože tam někdy vojáci rozbili nějaký piva a zůstali tam střepy.
0: Aha.
1: A já jsem tam běžela bez cviček a cítila jsem takovou bolest, jo, jak jsem se rozeběhla, vždycky jsme vlítli do toho Jordána a prostě plavali, a tak já jsem se rozeběhla a najednou jsem cítila takovou tupou bolest. Ohlídla jsem se a za mnou jako velká stopa krve, jo, fakt to vypadalo strašně dramaticky. Ale mě to tak nebolelo v té vodě.
0: Jasně.
1: Tak jsem vylezla ven, moc jsem se ani nedívala, tu cvičku jsem si jako na to narvala zpátky na tu nohu. Protože to bylo jako zakázaný bez těch cviček. Jo. A šla jsem teda jako domů a z té cvičky crčela krev. No a pak jsem nějak teda zazvonila na mamku, že jsem se asi trochu bouchla a aby přišla, už jsme jeli na šití, tam malým nechala palec.
0: Takové to vbíhání do rybníka, to je taky jakýsi symbol touhy po svobodě, nebo jak bych to řekl, že jo?
1: No, já jsem vždycky ve vodě hrozně divočila. A pak mě naši dali dokonce na akvabely, jsem byla rok akvabela, protože já jsem se furt potápila. Měli jsme takový skřipec, štipec, různě tomu říkali, byly dva druhy, jeden byl takový šroubovací, jeden byl takový obyčejný drátovej, já měla ještě ten obyčejný drátovej, jsem byla taková začátečnice. A doma jsem musela strkat do lavoru hlavu s vodou a učit se jako vydržet
0: pod vodou.
1: No, minutu a půl jsme měli úkol jako domácí.
0: Vy jste bydlela asi někde poblíž vojenských kasáren. Jak jste vnímala ty vojáky jako dítě v okolí?
1: No, táta byl voják, takže
0: táta
1: vlastně
0: voják.
1: Já ho jinak neznala než v zeleným.
0: Jo. Neznám horší kombinace pro dcery než táta voják.
1: No, něco na tom bude.
0: Ulítla do divadla.
1: To je možný, no.
0: Byl přísný tatínek?
1: No to ne, to, nebo já ani nevím, já mám vlastně, já v dětství mám jenom takových pár vzpomínek s ním, který jsou hodně silný a vlastně dobrý, ale hodně silný, že mě vždycky, že mě třeba vysadí na ramena, řekne mi, že se musím postavit a dotknout se rukama stropu. A když to neudělám, tak jsem posera bábovka, jo, takže mě takhle jakoby hecoval nebo házel různě v té vodě a takže s ním mám takový ty zážitky, že když už náhodou doma byl, tak to byly jako zážitky silný. Jo, nebo jsme šli na běžkách Já s ním docela dlouhou trasu a když už jsem nemohla, tak mě vyprávěl o Meresjevovi, jo. Že on jako vydržel.
0: To byl zajímavý příběh, že jo?
1: No, že mě to jako zajímalo a zase jsem teda ještě mohla, jo. Ale že prostě byly to, šlo se vždycky za hranice trošku, no.
0: To jste musela na ramena i během prvomájových průvodů, ne?
1: No, během prvomájových průvodů jsme s třídou, my jsme si to vlastně užívali. Jo. Já jsem vůbec netušila nic o komunistech, o nějakých stranách, nebo ne vůbec. My jsme prostě šli ten první máj a my jsme strašně řvali a to nás bavilo, jak jsme mávali prostě a dělali jsme jakoby takovou, ať je první máj, strašně jako jsme se vyřvávali a ještě na ty tribuny jsme jako řvali schválně ještě víc nahlas, jo? Že nás to bavilo, že můžeme takhle řvát. Takže já nemám s tím spojený nějaký blbý zážitky.
0: Takže vy jste ještě ke všemu byla kombinace extrovert na těch prvomájových průvodech. A pak introvert doma. Mě moc potěšilo, když jste mě napsala, jak jste milovala dráťák, rozhlas pod dráťák.
1: No, to je úplně.
0: A poslouchala jste nedělní pohádky.
1: Já jsem byla úplně dojatá, když jsem dělala svoji první četbu Hajaju. Já jsem uslyšela ve sluchátkách tu a teď já úplně, mě úplně šly slzy do očí, musela jsem se zasoustředit na tu povídku nebo pohádku první. Protože to byl prostě problik do minulosti, jak tam sedím na takový rohový lavici a za mnou je dráťák, to byla taková prostě krabice, my jsme měli takovou jako modrou, modrobílou, plastovou, nebo prostě taková krabice.
0: Ano.
1: A to bylo v tom rohu, otočit knoflík a sedla jsem a prostě už jenom poslouchala, nikde nikdo. Po obědě, jo, taťka buď spál, nebo já nevím, co mamka si dělala, ale já prostě tam byla sama v kuchyni. Nádobí umytý, jo, a prostě jsem poslouchala a představovala jsem si věci.
0: Vydržela vám ta láska k rozhlasu doteď?
1: No je, prostě miluju.
0: Jinak byste tady asi neseděla.
1: Jo, mám teda.
0: A co mě ještě zaujalo z toho, co jste mi o sobě napsala, že vás rodiče kdysi někde zapomněli v Itálii na benzínce?
1: No, to mám.
0: To se nestává každý den, pravda?
1: Ale ona z toho má spíš trauma, jo, pro mě to bylo spíš dobrodružství. My jsme byli poprvé nějak po revoluci ve Francii a pak v Itálii, takový ty zájezdy. A já jsem jela s mamkou a byla to taková karosa upravená na spací podobu, že se tam prostě dalo jakoby i spát a zatáhnout takový záclonky, jo. No a tak na jedné benzíně v severní Itálii, kde už byla docela zima, v noci, já nevím, ve tři v noci, jak jsme se tak vraceli z té Itálie, tak já jsem tam už spala nahoře a jak jsem viděla benzínka zastavenou, tak jsem prostě rozhrnula záclonky, vyběhla jenom v takovém tričku, v gaťkách, jo, prostě vyběhla jsem ven.
0: Kolik vám bylo roku, prosím?
1: 12 necelých. No a tak jsem vyběhla, šla jsem na záchod a když jsem vylezla ven, tak jsem viděla jako takhle z dálky světlatý karosy ze zadu.
0: Jak to bývá v těch filmech.
1: Fakt, úplně, ale to bylo takový zvláštní zastavení. Teď já úplně prostě skoro nahatá, jo, tam lidi, který měli takový, jako, tam byl takový, co obsluhoval nějakou péřovou. No tak jsem tam chvilku seděla jako na trupkách takových a pozorovala jsem ho, jestli je seriózní. Jo, že jsem prostě si jako řekla, ho budu pozorovat, jestli jako je
0: měl
1: dobrý.
0: Měl jste strach aspoň, nebo?
1: No ne strach, právě že ne, spíš jsem tak jakoby tak sklidnila. Já vždycky v nějaký extrémní situaci spíš jako klid a pozorovala jsem ho. A pak jsem šla za ním a jako nějak jsem mu ukázala, že chci taky tu péřovku. A pak nějak jsme se rukama, nohama domluvili. No a pak mě vzal nějaký další zájezd Čechů, co tam přišli platit. A ten pracovník té pumpy se jich něco zeptal a ten Čech mu říkal, co chceš, nebo jak něco. A říkal, je, vy jste Čech. A tak mě vzali, že mě schovají pod sedadlo nebo co, že mě jako nějak provezou. No a na hranicích pak už jsem viděla tu naší karosu, protože mamka to samozřejmě pak zjistila, že za záclonkama nejsem.
0: No to pro ní musel být člověk.
1: No úplně strašný, to ona musela ztratit 10 let života. Takže ona stopovala zpátky na tu benzínu. No, velký dobrodružo. Tak jsme se shledali.

0: Stříbrný vítr, Jaromír Ostrý si pozval Petru Bučkovou, herečku. Pak jste se z těch idylických jižních Čech přestěhovala do Brna. Pro mě idylické Brno, ale pro vás to možná mohl být šok docela.
1: No, to byla panel story.
0: Bylo roku? Panel story.
1: No, 11 asi. Mm-hmm. Já jsem byla v primě v Táboře na francouzském gymnáziu, čili jakoby do 6. třídě, takže v primě. Čili humanitní obory, jazyky, to jako, že to bude řečtina, že bude a všechno. A přestěhovali jsme se do Brna. To byl takový podvod, protože táta říkal, že do Brna nikdy nepůjdem. Jo, a já jsem plakala, že přece to, no, jako se nemůžem stěhovat, a on mě držel a říkal, ne, neboj se, kdyby mě prostě nějaký plukovník převelel, tak já mu rozbiju hubu. Tak prostě.
0: A důvod vlastně toho stěhování?
1: Převelili ho, jo, no, nebo prostě nějaký jako ty posuny. No a tak jsme se ocitli v Brně, vlastně v Medlánkách, tehdy ještě rozestavěným panelovým takovým tam sídlišti. No, takže bahno, panely, dokončování, teďka tramvaje, auta, provoz, puberta, jo, nikoho jsem neznala.
0: Žádný rybník.
1: A ještě, ne, nic, já vůbec nevěděla, kam mám jít ven. Já jsem chtěla jít ven a doma jsem jenom třeba v plavkách vyběhla rovnou do Jordána, jo. A tady já prostě nevěděla, kam mám vůbec jako jít, co mám vlastně dělat. A všichni jsme to tak jako těžce se nějak aklimatizovali. No nicméně, jo, no, že ještě k tomu na humanitním, tehdy na Plovdivský nebylo místo, takže mě dali na reálný gymnázium. Mm-hmm. Takže já do sekundy nastoupila deskriptivní geometrii, fyziku, matiku, prostě všechno, co mi nikdy nešlo. Takže to byl totální horor.
0: Navíc jste byla ve věku, kdy už se člověk trošku rozhoduje, co a jak dál, nebo to rozhodují rodiče.
1: No.
0: Po čem jste tak toužila v té době?
1: Já jsem jako nepřemýšlela o zaměstnání. Mně tyhle praktické věci trošku někdy trvají. Ale já jsem si pořád hrála večer nějaký příběhy. Když všichni usnuli, nebo už jsem viděla, jako, že sledovali televizi,
0: jo,
1: tak sestra třeba usnula.
0: A třeba jaký příběh?
1: No, většinou mě někdo unášel, nebo nějaký takový, nebo jakoby z Francie, když jsem viděla Angeliku a takový ty věci, jak to mě hrozně vzalo. Takže já jsem si vždycky nějaký jako korzet vymyslela, uvázala jsem si šňůru od županu na peřinu, přes peřinu, udělala jsem se takový pás a chodila jsem prostě v těch šatech a jako mluvila jsem s osobama, hrála jsem si i ty prostě barikádníky a já
0: ta
1: nevím.
0: Ta herečka už tam někde byla.
1: No, já jsem vlastně takový jako, já už jsem to prožívala.
0: A nakonec jste v 17. skončila v kanceláři, to není žádná teda umělecká.
1: No. Profesor. No, to se naši se rozváděli a bylo to celý takový v tu dobu doma nahnutý, tak vlastně mamka mi říkala, že na vejšku asi nebude, ať s tím nepočítám. A já jsem už byla potom takovej rebel v tom smyslu, že jsem utíkala z domu, už jako nevyhovovalo
0: jak
1: mi to.
0: Jak jste to snášila, ten rozchod rodičů?
1: Já jsem byla hodně citlivá, až přecitlivělá, ale jako schovávala jsem to, takže jsem to řešila tím, že jsem pak vždycky někam jako utíkala s nějakýma partičkama podivnejma. Nebo i nepodivnejma, ale prostě.
0: A bolelo vás to třeba nějak?
1: Jestli co?
0: Vás to bolelo?
1: No je.
0: Jo?
1: No, tak bolelo moc, všechny to bolelo. A to je vždycky těžký, akorát každý se s tím jinak srovná, no. A někdo se s tím nesrovná třeba, no.
0: Ve vás to nějak zůstalo? Nechalo to nějakou stopu?
1: No, nechalo vlastně v tom, že třeba teďka máme s mamkou úplně nádherný vztah. Ale tehdy to bylo těžký. Takže já jsem domov opustila poměrně brzo, i když ona tam vždycky nějak byla, aby mě podpořila, když jsem se pak probojovávala nějak sama, nebo zkoušela jsem to. Takže tam vždycky byla ta máma, ale museli jsme se na nějakou dobu na poměrně dost let oddělit, aby jsem já se naučila nějaký samostatnosti a teď máme úplně nádherný vztah.
0: Přijímací zkoušky na JAMU. Když jsem absolvoval přijímací zkoušky na konzervatoř, tak trošku vím, co to je. Tak jak jste to prožívala ten den? Co jste měla připraveno? Koho jste tam potkala? To mě zajímá.
1: Jo, to bylo zajímavé, protože já když jsem šla dneska do rozhlasu, tak jsem šla kolem té JAMU. A já mám vždycky nějak tam tu vzpomínku, jak jsem tam šla na ty přijímačky. Já jsem totiž to prostě jen tak, že to zkusím.

0: Mě nikdo nepřipravoval. Já měla asi 72 kilo v té době. Z toho kanclu jsem byla jako rozrostlejší. A já jsem to prostě, že to zkusím.
1: Bez přípravy.
0: No já jsem se připravovala
1: Jo.
0: sama. A tam byly nějaké jako zadání na to první kolo, to už si úplně...
1: Tak nějaký monolog,
0: nějaký
1: nějaká
0: tam byly jako
1: básnička asi.
0: Nějaké jako úryvky a nějaký snad tanec nebo něco, ale takové jako, že mluví člověk s partnerem u toho. Tak to mi šlo, to já jsem si...
1: To věřím.
0: No ale já jsem si připravila, spárala takovej prostě úryvek, jo, kdy jako tam jsem snad mluvila chlapa dokonce. Pak jsem si připravila Sepa Jergena z Krysaře, protože mě vždycky brali hlavně chlapský jako party.
1: Jasně.
0: Sepa Jergena, jak on prostě mluví jako s těma, jo, vy jste takové krásné, já to prostě tak, že jsem tam prostě dělala toho rybáře a to, tak tohleto.
1: Kdo seděl v porotě?
0: A já si pamatuju, no, byl tam profesor Martinec, to byl můj vůdčí, vůdce, a 2 roky, a pak tam byl Saša Pernica, Stáňa Pergolová, takže, no já už si nepamatuju, kdo všechno tam seděl, protože já jsem je moc jako nevnímala, já jsem prostě tam přišla. A právě pan Martinec mi tehdy říkal, že oni měli takový znamení, že obraceli propisky, že když někdo vejde do dveří, jestli se mu
1: líbí,
0: vůbec má
1: nebo
0: šanci, ne,
1: prostě.
0: A že prostě propiska jako horizontálně byla, že ne. A pak podle toho, jak moc se mu líbil, tak se to...
1: A vy jste měla všechny vertikálně.
0: A on prý jsem vešla do dveří a že prý obrátil tu propisku jako jasně, jasný jo, což jako nevím, jo, ale já jsem fakt jako... s nějakým sebevědomím tam šla. A předtím jsem si tady v Brně pouštěla v jednom obchodě s hudbou Ari Nessun Dorma, to si pamatuju. Že jsem si to nějak pustila, úplně nějak náhodou jsem se tam nějak jakoby ochomejtala.
1: Vaše šťastná melodie.
0: No a pak jsem prostě tady s tím pocitem, s tím Nessun Dorma, jak to tam, no jak jsem tam prostě šla.
1: Víte co, tu si teď zahrajeme.

0: Když jste byla na JAMU, tak jste měla havárku na kole, což pro nastávající herečku může být docela problém, pakliže ta havárie se týká oblasti, kde ta herečka by měla hovořit a vypadat hezky. Co se stalo?
1: Já jsem se připravovala na zkoušky u profesora Cejpka, dějiny divadla. A byli jsme se spolužákem, nebo u spolužáka Honzy Hergeta v Praze. A já jsem si půjčila od jeho maminky kolo. A jela jsem se projet. A prostě dopadlo to tak, že jsem měla bouračku. A já jsem mnoho let říkala, že si myslím, že mě něco srazilo, protože to byl obrovský náraz. Z ničeho nic, ale já si myslím, že jsem prostě blbě brzdila. Teďka si to jako musím už přiznat, jako že
0: jsem přední brzdou
1: a že to, ale ten náraz byl takovej, že to na tu nehodu skoro vypadalo, protože jsem měla natržený játra a rozsekaná jsem byla na hadry.
0: Pro Bůh, v jaké rychlosti to bylo?
1: No ne zas tak velké, ale z kopce takovýho a prostě může se stát. A měla jsem zlomenou čelist, mimo jiné, která mě jakoby prorazila do ucha. Takže vlastně jsem se najednou octla v Motole na Jípce. A tam právě, než mě tam odvezli, tak já si ještě pamatuju, že já jsem o tom hodně pak přemýšlela, když jsem viděla nějaký záběry třeba z pozemně třesení nebo tak, jak lidi přežijou a co přežijou. Tak já jsem vlastně ještě se zvedla, sebrala jsem to kolo z příkopu, ještě jsem se dívala, jestli je v pořádku, protože je pučený. A pak jsem nějak jakoby klopítala někam. Projeli dvě auta, já byla skrvavená, mávala jsem na ně, to ty mě nezastavili. Jasně. Ale pak jsem viděla nějakou maringotku, to bylo u nějaký stavby a tam nějaký prostě lidi to viděli a zavolali sanitku a pak, jakmile už vlastně jela, tak jsem se začala tak jako vzdalovat. Nebyla jsem v bezvědomí, ale začala jsem ty lidi slyšet víc z dálky, nic mě nebolelo a bylo to takový jako měkký pocit. Mm-hmm. A když přijeli ti záchranáři a začali mě třeba v té sanice prohmatávat břicho a tak, protože tam že bylo vnitřní zranění, tak ta bolest mě přiváděla zpátky, já jsem prostě nechtěla, ať to dělají. To si pamatuju, že to samotný jakoby odcházení nebo takový vzdalování, řekněme, já jsem neměla nějakou klinickou smrt nebo tak, jenom prostě tady to vzdalování se bylo příjemný a měkký.
0: Dalo vám to něco, tahle ta zkušenost?
1: No, dalo, ale taky až s odstupem. Myslím, že mě to nějak zastavilo. A že tahle metoda na mě fungovala vícekrát v životě. Nějaká bolest prostě, že jsem si něco se stalo, nějaký většinou úraz. A že jsem se zastavila, sklidnila a rozšířilo mi to obzory.
2: Přiletěl tak, milej na okénko,

0: Petra Bučková, herečka, přišla za Jaromírem Ostrým do pořadu Stříbrný vítr na Dvojce Českého rozhlasu. Stala se z vás herečka a taková zvláštní. Každá herečka, nebo aspoň i herec, konec konců, hledá nějaké angažmá v Kamenném divadle, kam vždycky v 9 hodin přijde na tu zkoušku. Ve 2 hodiny po zkoušce někam na kšeft a večer představení. Vy ne? Vy jste šťastná v tom, že jste volná. Jezdíte po celé republice, nemáte nic stálého. Či musíte mít každý měsíc nervy, jestli se uživíte. Že jo?
1: Mně se hrozně ulevilo, když jsem se rozhodla pro tu volnou nohu. Protože já ráda hraju. Ráda hraju, ale nerada se vyskytuju v divadlech. A já jsem to v několika angažmá zkusila. No, já potřebuju nějakou prostě svobodu. Takovou svoji vlastní. Jako. A já si ohromně užiju třeba hostování. Měsíc a půl s partou lidí. Já si to užiju naplno. Pak si užiju to hraní, že je vídám jednou za měsíc, dvakrát do měsíce, když se hraje. Ale nechci já osobně zabředávat do těch vnitřních vztahů v divadle. To mě vždycky nějak ubírá energii, kterou já potřebuju. Mm-hmm. Nějakou takovou sílu a vrhá mě to někam, kde já nechci být. Mně to není prostě vlastní.
0: Přitom ale milujete zákulisí divadla? Čili jo. Kdybyste tam byla zaměstnaná, tak byste mohla být v zákulisí od rána do večera.
1: No to já si ho užiju i během toho představení. Mně se líbí takové ty věci, co se dějou jako za scénou. Ty mi přijdou zajímavý a vlastně jsem to ještě nikdy neviděla v nějakém filmu nebo dokumentu.
0: Tak nás tam zaveďte.
1: No... Třeba když kluci vylezou z nějaký scény, ve kterou jsem jako pozorovala z boku, jo, z toho zákulisí, a teď jsou zadýchaní, vyplivujou z pusy křupky, převlíkají se, teď potichu nadávají nebo něco, jo, a nějak jako tak jako dýchají a do toho z těch světel, které jsou tam tak podivně rozestavěný, nebo tam pronikají třeba z té scény, tak tam jde prach, jo, je vidět, jak se tak jako sype. A nebo třeba, když jsou nachystané rekvizity, tak jsou vedle sebe, to je takový obraz, že vedle sebe jsou věci, které k sobě vůbec nepatří. Mm-hmm. Jo? Třeba baletní boty, nějaký jídlo, talíře, úplně, který vůbec nemají co spolu dělat. A to je taky zajímavý. Nebo když třeba sleduju kolegu, jak on sleduje nějakou scénu, jo? A třeba si to užívá, tak to jsou... Z toho mám radost tady z těch věcí, nebo i v rozhlase, když se zrovna netočí, tak co jako lidi dělají, jo, nebo takový to lidský, no, takový to.
0: Já jsem jednou měl to štěstí, že jsem ze zákulisí viděl kočičí hru s Danou Medřickou tady v Brně. To byl zajímavý zážitek, protože vy úplně přesně neslyšíte a nevidíte to, co vidí ti lidi, co sedí v těch sedadlech. Vidíte to z boku, i ty hlasy jsou trošku jiný a najednou jsem si všiml, že vedle mě stojí pan Sovák, který má před výstupem. Byl to opravdu zvláštní pocit.
1: Je plně nádhera.

0: Petra Bučková, herečka, ale také zdravotní klaun. A to už při tom vytížení, jaké máte, teda mě překvapuje úplně. Protože být zdravotním klaunem není jenom tak. Jednak to vyžaduje nějaký čas a jednak to chce být psychicky tak odolný, aby člověk v sobě strávil to neštěstí, řekněme většinou dětí, za kterými chodíte. Co vás k tomu přivedlo?
1: Já bych řekla, že jsem šla intuitivně. Už na jamu jsem potkala svoje kolegy, budoucí, Petra Jarčevskýho a Janču, teďka nevím, jestli se nevdala, Janu Kučerovou. A oni šli s takovým kufříkem a že jdou do nemocnice a já říkám, co tam jdete dělat? A oni říkali, že tam jdou klaunovat na onkologii. Mm-hmm. A popsali mě nějaký takový zážitek, jak hledají myšku pod postelí u dítěte na jipce a jak on se jako směje, že tam žije s ním myška a jak pak ji najdou. A to ve mně nějak zůstalo, ten pocit z toho, co mě vyprávěli. A tak jsem se zajímala o to, co to jako je to, jako proč to dělají, jak to dělají, jak to přišlo. No a když jsem přišla do prvního angažmá do Bezručů, tak tam visel plakát na casting na zdravotního klauna.
0: Na klauna se dělá casting?
1: Casting, to jsou, no a teď už jsou to vlastně třeba i 3-4kolový castingy.
0: Opravdu? Mm-hmm.
1: Je zájem o to dělat tuhle profesi. A už je ten výběr opravdu musí být veliký.
0: Co musí umět takový zdravotní klaun nebo klaunka?
1: Nad tím jsem přemýšlela, protože my tam máme, u zdravotních klaunů nejsou jen herci a dokonce bych řekla, že herectví může být i na překážku v tomhle. Protože třeba v jednom městě se hledalo poměrně dlouho vůbec, jako aby se našli klauni a přišli na casting velice dobří herci, ale neměli to něco, na co se právě ptáte. No, to, co jako spojuje všechny ty klauny. Já myslím, že to je něco zase v osobnosti člověka, nebo že ten člověk je schopen improvizace a že má nějakou takovou, je nějak otevřený tomu neprosazovat svý, možná i svý ego, nebo jak bych to pojmenovala, je musí být velice empatický, ale zároveň se nesmí sesypat. Musí přijít na pokoj, kde jsou děti v různým stavu a navnímat atmosféru, ale nejen toho dítěte, ale třeba dvou dalších jiného věku, rodičů, kteří jsou každý v jiném stavu a ještě do toho tam běhá personál, kteří jsou taky prostě, můžou být třeba velice unavení, vyčerpaní. A do toho tam přinést to, že změní atmosféru v tom pokoji. Nebo se pokusí přinese nějakou radost. Nemusí to být zákonitě, že se všichni řešou, až se počůrají. I když i to se stává, to je samozřejmě jako taky radost. Ale třeba jen nějaký takový nový svěží vítr, bych řekla, slovy klasika.
0: Co jste potkala na těch cestách klaunských, v těch pokojích?
1: No spoustu radosti, protože děti jsou pořád děti a my jsme i na jednom z těch našich tréninků padlo takové slovo od jedné psycholožky, Táni Horký, že je třeba nevidět nemoc a dítě, ale vždycky jít za dítětem a ta nemoc je prostě takhle malinká a tím se jí i dává nějaký signál. A ty děti opravdu jsou pořád děti, ať už jsou na jipce nebo na neurologii nebo prostě po operaci nebo na áru, tak pořád jsou to děti a mají zájmy jako ostatní děti, jenom jsou v jiném prostředí a za jiných podmínek. Takže dívat se na to takhle prostě, když je tam kapačka, tak se bere nějakým způsobem do hry, ne, že by se s ní nějak jako manipulovalo, ale je to nějaký součást toho pokoje, je to jejich denní partner, takže my se jí nebojíme, nebo injekce, nebo všechno to, s čím se tam setkávají, tak my s tím hrajeme.
0: Neničí vás to?
1: Máme supervize. Po nějaký době jsme zjistili, že je to nutný a to vždycky tak vyčistí atmosféru v tom týmu, ale jinak jsem si všimla, že klaunští kolegové, skoro každý má nějakou formu svého vlastního jako čištění, že ještě dělá něco pro to, aby to ze sebe dostal. Ať už je to, že dělá nějaký seminář nebo nějakou prostě formu psychohygieny, který se věnuje, protože je to potřeba. Každý to počase zjistí. No.
0: Dovedete si představit, že byste měla dítě? Tak jak dnes žijete na cestách a jste zdravotní klaun, který vidí dětské neštěstí? Ne.
1: Zatím ne. Děti vlastně potkávám celý život. V těch nemocnicích jsme parťáci, že jo, svým způsobem. Ale nikdy mi tahle Nikdy jsem prostě neměla takovýto puzení vlastně ani v jednom roce svého života zatím, že bych si říkala, jo, už jako je čas, takže asi tímhle možná se vymykám, no, že nemám to nějak jako ani v plánu a konečně jsem si přestala i vyčítat, že bych snad nějak měla, jo, že se prostě očekává. Tak já už jsem se rozhodla, že nebudu dělat věci, které se očekávají.
0: Vy jste taky vyrazila do Afriky jako zdravotní klaun. Ta zkušenost musela být úplně jiná, patrně než tady. Co tam člověk taky uvidí?
1: Pro mě to bylo nějaké završení toho, co to zdravotní klaunování a s tím spojený, řekněme, využívání mýho talentu v sociální oblasti, tak co to přináší. Tak tam došlo k nějakému završení. Já jsem myslela, když jsem se dostala do tady toho mezinárodního týmu, který se jmenuje Emergency Smile a funguje různě po světě, že se jezdí do uprchlických táborů, jsou taky klauni bez hranic a my jsme taky jeli vlastně s lékařema bez hranic. Mně to přineslo to, že jsem si uvědomila, že nemusím jít až tak daleko. Já si myslela, že to třeba teďka budu dělat každý rok, že pojedu na nějakou misi a že to bude prostě součást toho mýho roku a pak si zase budu užívat hraní. Tak teď momentálně po té Africe mám spíš pocit, že budu prostě dělat hlavně věci, které mě dělají radost. A
0: Afrika už byla moc.
1: Afrika mi ukázala, že právě to je důležitý. Že tam vlastně já jsem si musela i položit otázku, když člověk chce někomu pomoct, co to vlastně skutečně je tady ta touha. A vlastně je zatím vždycky to, že chce nějakým způsobem udělat radost sobě s tím, že někomu pomůže nebo tak. A tam my jsme se totiž tak vydali s těma mýma kolegama, že jsme byli pak i v nějakým takovým trochu šoku, bych řekla. Já jsem si to uvědomila až třeba za 2 měsíce po návratu, že furt mám nějaký takový jakoby posttraumatický šok, i když jsme tam nezažili přímo válečný konflikt nebo tak, ale uvědomila jsem si, že jsme křehčí. Že já jsem mnohem křehčí, než jsem si myslela, že neunesu tolik, kolik jsem si namlouvala nebo představovala, že to, že se tady setkávám i s umírajícíma například, nebo velmi vážně nemocnýma, tak to neznamená ještě, že unesu třeba Afriku, no, že unesu situace, který si vůbec nedovede nikdo představit, než až se tam octne. A uvědomila jsem si, že jsme křehčí i jako Evropa, Evropani. Že prostě Afrika je silná, strašně silná. V každém směru. A to opravdu v každém. Prostě není tam strom, je tam obrovský strom, není tam... Když je emoce, tak je přímá, jasná, silná.
0: Když je bolest, tak je velká.
1: Když je bolest, tak je velká a lidí je tam hodně a vlastně smrt se tam bere úplně jinak. I to utrpení, nebo utrpení, prostě bolest je přijímaná úplně jinak. Každá rodina má třeba 12 dětí, takže když 1, 2, 3 umírají, tak oni prostě pořád ještě potřebují uživit těch dalších 10.

0: Don't worry, be happy. Stříbrný vítr se jmenuje Stříbrný vítr podle Frání Šrámka. Takový ten vítr, co nám v mládí navává naše touhy a sny. Máte nějaký sen, touhu, která se vám ještě nesplnila?
1: Jo.
0: Tak, ven s ní.
1: No, paradoxně vrací logicky i k tomu, co jsem dělala v dětství. Já bych prostě chtěla být v nějakém historickém prostě filmu. V tom kostýmu, který váží prostě 20-25 kilo, nebo v nějakém takovém to Game of Thrones, nebo cokoliv prostě, co má tady jako silný punc té historie a tak v tom něco.
0: A nějakou konkrétní postavu?
1: No tak napadla mě královna Margot, se mi vždycky líbila.
0: A to byste mohla i hrát?
1: To bych mohla i hrát. Proč určitě. Takže něco takového, no. Něco takového silného. Taky nevím, proč umím francouzsky tak dobře. Do Francie jsem dostala nabídku do angažmá, ale nešla jsem tam. Protože prostě mám to ráda tady, ale něco jo, i z té francouzské historie mi tam nějak jako voní.
0: Třeba tam jednou skončíte.
1: No, to ne. Mě Francouzi až tak sympatičtí nejsou. Oni prostě hodně přemýšlejí a my víc cítíme, bych řekla. To hodně zjednodušuju.
0: Jste šťastná?
1: Jo, jsem. A mám spoustu věcí, nad kterýma přemýšlím.
0: Třeba?
1: Třeba dneska jsem si říkala, proč nemám větší radost z některých věcí. Jak jezdím hodně vlakem, tak člověk tam buď jako tak pospává, nebo se nějak zabaví, ale někdy je tak přemýšlí a prostě mám pocit, že mám jít teďka za tím, co mi fakt přináší radost. Protože to pak dělám dobře.
0: Petra Bučková, herečka, byla hostem Stříbrného větru a Jaromíra Ostrého. Moc děkujeme za návštěvu.
1: Děkuji za pozvání.
0: A se vám na těch vašich cestách daří.
1: Děkuji.
0: Naschledanou.
1: Naschledanou.

0: Projděte se s námi rozhlasovým archivem.
1: Zaposlouchejte se i příště do poutavého vyprávění.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

už je hodně dávno. Vrazili mi tohle veslo. Předtím jsem byl jenom král. Teď jsem sám s touhle bárkou na moři. A ty dálky, tak ty už mě vůbec, no prostě vůbec nelákají.

0: Toulky českou minulosti.
1: To je poutavé rozhlasové vyprávění o událostech i osobnostech, které formovaly naše dějiny.
0: Toulky českou minulostí pro vás vysíláme každý všední den po 16. hodině.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.
1: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 19 hodin. Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.
1: Z rozhlasového archívu pro vás vybíráme nejlepší dechovku i lidovku.
2: Pokojný a ničím nerušený podvečer přeje všem posluchačům Českého rozhlasu 2 Praha Karel Hegner. Všechny vás srdečně zdravím v tomto májovém čase z rozkvetlých moravských luhů a hájů. Dnes bude mít hlavní slovo v pořadu Trubte nám trumpety žena, slavící v těchto dnech kulaté Abrahamoviny. Její jméno zatím neprozradím, jen vám doporučím, abyste se dnes více než kdy jindy soustředili na texty písniček. A začneme pěkně svižně přímo andělsky.

Všechny tři písničky, které nyní zazněly, Andělíček, Obrázek a Když ty nevíš, hrála Gloria se zpěváky Lubicou Špačkovou, Václavem Štěrbou, Věrkou Havlíčkovou a mou maličkostí. Hudbu napsal kapelník Zdeněk Gurský na texty své milé choti Milušky, která bude slavit, přátelé, 19. května kulaté 50. narozeniny. U žen se většinou věk neuvádí, ale já to mám od Milušky povoleno. Narodila se ve slovenské obci Sekule. Její tatínek byl muzikant Křídlová, mimochodem odchovanec přímo Metoděje Prajky. Již od mládí Miluška psala velmi ráda různé básničky a verše a když se v pravý čas seznámila se svým chotěm Zdeňkem, tak to byl již malý krůček k tomu, aby spojili nejen svou lásku, ale také své autorské schopnosti. A jak se vlastně poznali? Přátelé, samozřejmě, že je to velmi romantické. Kdo si myslí, že se tak stalo na hudební produkci, kde Zdeněk vystupoval s mistříňankou, tak se trefil do černého. Bylo to v Krumvíři, kde Miluška, co by velká faninka dechovky, seděla hned v první řadě a jak to bývá, ten den se trumpetista Zdeněk vůbec nesoustředil a stále významně pokukoval do oné první řady, kde seděla Miluška. Ta mu na jeho šílené pohledy odpověděla vypláznutím jazyka a na tento impuls měl pak Zdeněk velký důvod jít se zeptat, co to mělo znamenat. A pak již přišla, přátelé, velká láska, jejíž plodem je nejen jejich inteligentní a vzdělaná dcera Sylvie, ale také mnoho krásných společně napsaných písniček, ze kterých vám nabídnu další tři. Proč táta odchází, zaspívá Věra Čaranová s Romanem Zavadilem. Ej, ta naša dědina, tady dostane slovo Boršičanka Antonína Koníčka, zaspívají Jana Juríková, Míša Tarabusová, Svaťa Tarabus, Marcel Václavek a Neodcházej kamaráde, zaspíváme společně s Romanem Zavadilem a se Zvorem.

Ještě mám připraveny dvě písničky z texty Milušky Gurské. Věřím, že i v tom dalším půlstoletí života bude stejně krásně, citlivě a s jistou dávkou nadhledu psát i ty další malé životní příběhy a situace. Miluško, přejeme ti hodně, hodně zdraví. Když jsem jel, zaspívá František Uher a Vašek Štěrba a závěrečnou písničku nám zahrají Vracoviáci, jmenuje se Na Vracovském kostelíčku, zaspívají Lubomír Mráka a Anička Mráková. Hezký zbytek večera a sladké májové sny vám přeje Karel Hegner z Brna.

0: Nejlepší dechovku a lidovku z archívu Českého rozhlasu u nás můžete poslouchat každý den v tomto čase.
1: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: Herečka, zpěvačka, konferansiérka a televizní i rozhlasová moderátorka. Všechny tyto příblastky patří ke jménu Pavlína Filipovská. Zanotovat si s ní můžete nejen báječnou píseň Včera neděle byla. Hlas Pavlíny Filipovské je nezaměnitelný a stala se oblíbenou průvodkyní celé řady pořadů. Ve vysílání Českého rozhlasu Pohoda si ji proto připomeneme hned několikrát.
1: Pondělí 25. května se ocitneme v nostalgickém muzeu zábavy Ondřeje Suchého. Čtvrtek 28. května bude patřit rozhovoru s Janem Rosákem v jeho tandemu a také rozhovoru s Františkem Ringo Čechem v pořadu Hvězdy vinylu, v němž zavzpomínají na doby, kdy jim bylo 20.
0: Každý čtvrtek v 19 hodin potom na Pohodě můžete poslouchat pořad U muziky s Pavlínou Filipovskou. A chybět nebude ani rozhovor s Jitkou Novotnou v pořadu Stříbrný vítr, který na Pohodě nabídneme v sobotu 30. května.
1: Český rozhlas Pohoda,
0: písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 20 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Vybíráme pro vás to nejlepší z archivu Českého rozhlasu. Meteor.
2: Populárně vědecký magazín. Dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Znělka ohlásila náš pořad, který i dnes přinese novinky a zajímavosti ze světa vědy.
3: A také jeden užitečný test. Meteor právě začíná.
2: Příjemný poslech přejí autor pořadu Petr Sobotka
3: a Kateřina Březinová.
2: Červen v zrcadle pranostik.
3: Proč po dešti cítíme hlínu?
2: Brontosaurus existuje.
3: Nepál, nejvyšší hory, ale bez vody.
2: Jak poznat kvalitní šunku?
3: Má velryba nervy jako ze železa.

0: letošních meteorech se měsíc po měsíci díváme do historie a nasloucháme moudru našich předků.
1: Především rolníků, zemědělců a jak bychom řekli dnes, také meteorologů.
0: Své poznatky o každoročně se opakujících změnách počasí si předávali z generace na generaci prostřednictvím pranostik.
1: Velmi důkladně je zpracoval ve své nové knize Hold slunci, dešti, půdě a pluhu docent Zdeněk Vašků z České zemědělské univerzity.
0: Kniha před dvěma týdny na veletrhu Svět knihy získala cenu za nejlepší výkladový slovník roku.
1: Mimochodem, kniha má 1180 stran a obsahuje neuvěřitelnou sbírku 8500 pranostik.
0: Dnes otevíráme další kapitolu pranostik a tou je červen.
2: Červen v zrcadle pranostik. A co mož libějšího býti než to, což je na světě? Aj kak tě krásně a divně nebe svět obklíčilo. A kterak je krásné a slunečné světlo a počasí je večas letnije. A co je v květí utěšení je, co v ovoci, v lukách, v hájích, v důbravách, čirých polích, v potocích, v řekách. Onde tráva rostůc jako hemze, onde valmo valís je obilé rosta. Onde kmen vinný tak krásně okolo sebe své půšti je jabřatky. A co je pak utěšení je v ptactvu, v jejich zpívání?
3: Tak krásným jazykem dokázal již před více než 600 lety vzdát hold létu náš nejvýznamnější filozof, myslitel, autor četných česky psaných literárních děl a překladatel latinských teologických spisů Tomáš Štítný ze Štítného.
4: Naši předkové ve svém ekologicky velice výstižném dělení roku na 8 ročních období vymezovali léto časovým úsekem od svatého Medarda 8. června do na nebe vstoupení Panny Marie 15. srpna. Červnové pranostiky se tedy týkají především velkých aktuálních letních témat.
3: Jahod, třešní, trávy, senoseče, sena, mléka, sběru léčivých a čarovných bylin a koření, dlouhého dne, vlnícího se obilí, příprav na žně, ale například i koupání.
2: Červen dá jahody a kosami seče lůky. Nejkrásnější loukou je louka červnová. Sečme luka, když nám jich je nejvíce líto. Hojná píce, plný krajáč. Když kvete pšenice, jsou nejlepší raci. Po božím těle do vody směle. O svatém Janu Křtiteli snadno se noc na návsi prosedí. Svatý Jan otevírá léta chrám. Již v červnu se ukáže, co Bůh dá na daře. V červnu již rolník ví, jaké bude posvícení, zda bohaté či chudé.
3: A snad právě proto celá řada našich básníků a spisovatelů povyšuje červen na vůbec nejkrásnější období roku, jako například Josef Holeček, který píše:
4: Jaké bývají letní noci v Sena? Je teplo, ticho, jemný vánek zanáší do vsi vůni schnoucí trávy na lukách a vůně kvetoucích lip se s ní spojuje, aby proudili až na dno srdce lidského a zmámili je sladkou blažeností. Večerní šero trvá k půlnoci, ranní šero začíná hned po půlnoci. Těžko znamenat hranice mezi včerejškem a zítřkem.
3: Pozorný posluchač mohl zaznamenat, že při našich předchozích setkáních jsme si uváděli příklady pranostik, které měly bezprostřední vztah především k teplotnímu vývoji roku, k takzvaným teplotním singularitám. S přibližujícím se létem se však situace pronikavě mění.
4: V hlavním vegetačním období roku narůstá četnost pranostik s vazbou na singularity srážkové. V našich zemědělských podmínkách přestává být hlavním omezujícím faktorem vývoje a růstu vegetace teplota, ale umocňuje se význam vláhového zabezpečení. Ostatně tuto skutečnost potvrzují i následující příklady pranostik k 1. červnu.
2: O svatém Fortunatu kapka deště má cenu dukátu. Déšť na Nikodemův den budiš všemi pochválen. Po suchém máji červnové deště cenu zlata mají.
3: Že vláhové zabezpečení zemědělských plodin na konci května a v prvních červnových dnech dosti často neodpovídalo jejich optimální biologické potřebě, potvrzují četná dobová hospodářská selská hodnocení, včetně záznamů kronik. Svědčí například o konání prosebných procesí a veřejného modlení za životodárný déšť.
4: Skutečnost, že tato pověrečná konání našich předků byla až překvapivě často odměněna kýženými atmosférickými srážkami, není však výsledkem působení nějakých nadpřirozených sil, ale zákonitým důsledkem uplatnění letní atmosférické cirkulace, která je s vysokou pravděpodobností provázena zvýšením srážkové činnosti.
3: Její nejčastější příčinou bývá vzestup tlaku vzduchu v oblasti Azorských ostrovů, což podmiňuje zesílení severozápadní a západní složky proudění a vede obvykle k déle trvajícímu přílivu chladnějšího a vlhkého oceánického vzduchu do evropského vnitrozemí.
4: Toto srážkonosné pronikání chladnějšího mořského vzduchu na prohřívající se evropský subkontinent je v lidové meteorologii už po staletí neoddělitelně spojováno se svátkem svatého Medarda. Hovoří se proto o nástupu medardovského počasí, k němuž u nás dochází v dlouhodobém průměru s pravděpodobností 60-70% právě ve dnech na přelomu 1. a 2. červnové dekády.
2: Medardova kápě 40 dní kape. Svatý Medard vládne deštěm. Červen louky kosí, Medard vodu nosí. Medardovské deště na kosu jsou kleště.
3: Červnovou část pověstného medardovského období lidová meteorologie rozděluje na medardovskou vlnu vítských dešťů a na takzvané svatojánské deště.
4: Vítské deště se na naše území dostavují s pravděpodobností 60-70% od dnů na přelomu 1. a 2. červnové dekády až po polovinu 2. dekády. Pranostiky k tomu říkají pro 11. červen.
2: O svatém Barnabáši bouřky často straší.
4: Pro 13. a 15. červen
2: svatý Antonín a svatý Vít polím a trávě dávají pít.
3: Nástup pověstného medardovského počasí někdy vyvolává na tocích vznik povodňových situací. Naposled tomu tak bylo například v roce 2013, kdy bylo právě v tomto období postiženo povodněmi v České republice celkem 970 obcí, došlo k evakuaci 26 tisíc osob. Povodně si vyžádali 15 lidských životů a celkové škody přesáhly 10 miliard korun českých.
4: Mimořádného věhlasu se v naší lidové meteorologii dostalo v pořadí druhému medardovskému období takzvaných svatojánských dešťů, proslulému přívalovými dešti a bleskovými povodněmi. Dostavují se s pravděpodobností kolem 60% ve dnech kolem poloviny 3. červnové dekády až po dny na konci měsíce a jsou signalizovány například následujícími pranostikami k 24. červnu.
2: Svatý Jan Křtitel, deště je ctitel. Pakli jsme před svatým Janem o déšť prosili, po svatém Jáně bychom se ho rádi zprostili. Kolem svatého Jána častá povodňová rána.
3: I tato vlna medardovských svatojánských dešťů se na našem území stala nedávno příčinou pověstných svatojánských povodní. Došlo k nim ve dnech 24. června až 1. července roku 2009. Ze zasažených oblastí muselo být evakuováno 19 000 lidí, zahynulo 15 osob a povodňové škody byly vyčísleny částkou 8,5 miliardy korun českých.
4: Je přímo neuvěřitelné, že v červnu mezi vítskými a jánskými dešti, tedy v takzvaném alojském létu, ve dnech na přelomu 2. a 3. červnové dekády, a v pavlovském létě, ve dnech na konci června a počátku července, svatí jednotlivých časových úseků s relativními srážkovými útlumy pohotově registrují aktuální klimatickou změnu a pilně se věnují například kosení luk, sušení sena, anebo jen tak odpočívají ve stínu.
3: Například 19. června
2: svatý Gervazi a Protazi na lukách kopky sena rozhází.
3: Obdobně 21. června je rolník ubezpečován.
2: Na svatého Alojze poseč louku, neboj se.
3: A k 23. červnu je pranostikou dokonce doporučováno.
2: Na svatou Agripinu odpočívej jen ve stínu.
4: K neopomenutelné teplotní singularitě června bezesporu náležejí pravidelně se dostavující hluboké poklesy teplot, nazývané v lidové meteorologii ovčí chladna. Tato výrazná ochlazení zrcadlově korespondují s vlnami zvýšené srážkové činnosti vítských a svatojánských dešťů.
3: Jejich pojmenování má své logické hluboké kořeny ještě v úhorových soustavách hospodaření. Vlhké a chladné počasí ovčích dnů velmi nepříznivě poznamenalo tehdy značně rozšířený chov ovcí. Zejména docházelo k úhynu choulostivých jehňat pocházejících z takzvaného jarního skopení. U našich starých vlnařských plemen bylo nejobvyklejší.
4: Rovněž při pozdějším takzvaném dvoustřižném způsobu získávání ovčí vlny docházelo čas od času ke značným ztrátám čerstvě ostříhaných dospělých ovcí, neboť první ovčí střiž se zpravidla při tehdejších vysokých stavech těchto zvířat protáhla až do tohoto kritického červnového období.
3: V dobových hospodářských záznamech existují doklady, že ovčí chladna při extrémním deštivém a chladném vývoji povětrnosti někdy způsobovala až zdecimování celých stád.

0: To byl červen v zrcadle Pranostik podle docenta Zdeňka Vašku z České zemědělské univerzity.
1: Pro rozhlas texty upravil Petr Sobotka. Četli herci Jan Vlasák, Martina Delišová a Jan Šimik.

0: dešťové vody rozpustí hlínu a když se začne směs odpařovat, vítr ji zavane až k nám?
1: Je to složitější. A ten základní mechanismus vědcům celou dobu unikal. Až teď na to přišli. Více už doktor Jan Hovorka z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy.
2: O ten jev, že po dešti člověk má pocit, že cítí mokrou hlínu v ovzduší a někomu je to příjemné. Po dešti ten vzduch je vyčištěný od těch prachových částic, protože ty dešťové kapky vychytávají vlastně ten prach z ovzduší, takže ten vzduch je čistý a zároveň ale voní jakoby po hlíně. Mechanismus toho, jak vlastně se může v uvozovkách ta hlína nebo to, co je v té hlíně obsaženo, co voní, dostat do atmosféry, ten byl odhalen, dá se to tak říct, teprve publikací, která vyšla v začátku tohoto roku. Neboli mladí výzkumníci z Massachusetts Institute of Technology publikovali zajímavý článek, co se vlastně děje, když ta dešťová kapka dopadne na povrch té půdy, který je částečně pórovitý. Použili na to velmi rychlé kamery, které dokážou vysledovat, co se s tou kapkou děje těsně po tom dopadu, že se jí začne tak jako rozplácne se na tom povrchu a při tom rozplácnutí stlačí totiž ten vzduch v těch pórech v té hlíně. Ten vzduch v těch pórech se maličko jakoby napruží a vrátí se prudce zpátky do té kapičky, která je rozpláclá na tom povrchu, vytvoří tam drobné bublinky, které stoupají vzhůru v té rozpláclé kapičce vody a poté prasknou, jako když máte bublifuk. A to prasknutí vytváří drobný sprej, který se potom z toho místa dopadu té kapky odnáší větrem. Vtip je v tom, že ten vzduch v těch drobných kuličkách, tak to je vlastně ten vzduch z těch půdních pórů. A takovýmto mechanismem se vlastně ten vzduch z těch pórů, z té hlíny dostane do ovzduší a může být odvát řádově na desítky, stovky metrů i na kilometry daleko. Ten vzduch v těch pórech také nemusí obsahovat jenom ty vonavé látky, které my vnímáme jako tu vůni té půdy, ale může obsahovat i bakterie, takže takhle se dá potom poměrně dobře vysvětlit, jak se šíří třeba infekce z infikovaných půd do větších vzdáleností.
0: Takže ta vůně půdy to není zaschlá kapka smíchaná s půdou, to je vzduch, který byl v půdě uvězněn už před deštěm.
1: Přesně tak. A v půdě není jenom vzduch. Jak říkal Jan Hovorka, právě takto se mohou do okolí šířit nebezpečné půdní bakterie. O tom se dosud nevědělo.
0: Je na čase nový poznatek využít.
2: Samozřejmě všechno se dá využít, nicméně první věc, která jako vědce zajímá, je vysvětlit, co se vlastně děje, pochopit to, co se kolem nás vlastně děje, jsou věci, kolem kterých běžně chodíme a vlastně neznáme velmi dobře, proč. A tohle je jeden z důvodů, proč. Čili má to dalekosáhlé důsledky, protože samozřejmě my potom už víme, jak se šíří ta infekce z těch půd do větších vzdáleností a třeba se tomu dá i do jisté míry zabránit. Zabránit se tomu dá jednoduše, že vlastně zamezíte tomu vzniku těch kapiček, jednoduše jakoby zalepíte ty pory v té půdě, to znamená tu půdu zavlažíte a tím pádem nemůže tento jev vznikat.
1: Jako prevence proti šíření půdních bakterií tedy stačí před deštěm zalít půdu.
0: V principu je to velmi jednoduché, ale v praxi zalít obrovské území, to je asi nereálné. Každopádně odborníci už teď vědí, jak se mohou půdní bakterie šířit.
1: Ano, prostě si počkají na přehánku.

0: K něčemu se přiznám. Miluju film Cesta do pravěku.
1: No to určitě nejste jediný. A kouzlo dobrodružství působí i na nás, na holky.
0: No, ten film má velkou fanouškovskou základnu. Zkrátka, co člověk vidí jako dítě, to se mu vryje do paměti. Jako ta scéna, kdy na loďce kluci míjí obřího brontosaura.
1: To je ten velký vodní dinosaurus s obřím tělem, dlouhým úzkým krkem a malou hlavou.
0: Přesně ten. A jméno brontosaurus je u nás v

0: všem dobře známo.
1: Ostatně jméno Brontosaurus nese od roku 1972 i folková skupina bratrů Nedvědových a od roku 1974 hnutí ochránců přírody.
0: No jo, má to ale malý háček. Desítky let odborné kruhy vědí, že Brontosaurus nikdy neexistoval.
1: Jak to? Vždyť se našly jeho kosti? Je v muzeích?
0: Ano, jenomže to vůbec není samostatný druh. A měli bychom mu říkat jinak. A teď to zamotám úplně, už to neplatí, Brontosaurus možná přeci jenom je samostatný druh.
1: Petře, jde mi z toho hlava kolem.
0: Tak víte co, předáme slovo Vlado Ríšovi, šéfredaktorovi sci-fi a fantasy časopisu XB1, ať nám v tom zmatku udělá pořádek.
2: Každý milovník brontosaurů ví, že vlastně brontosauři neexistují. Byli a jsou jenom apatosauři. Prvního apatosaura našel americký paleontolog Othniel Marsh už v roce 1877 a dal mu vědecké jméno Apatosaurus ajax. O dva roky později našel další skamenělinu obřího ještěra a toho pojmenoval Brontosaurus excelsus. Marsh se s popisem dinosaurů nepáral. Soutěžil s jiným paleontologem, s Edwardem Koppem, o to, kdo z nich najde víc druhů velkých ještěrů. A Brontosaurus pro něj vlastně představoval jenom další zářez na násadě geologického kladívka. Pro oba vědce byla otázkou cti popsat více druhů než ten jeho konkurent. Počátkem 20. století z toho měli Koppovi a Marshovi následovníci pěkně zamotanou hlavu. Nemohli přijít na to, čím se vlastně Apatosaurus od Brontosaura liší. Nakonec došli k závěru, že jde o dva různé jedince téhož druhu. A protože jméno Apatosaurus bylo o dva roky starší, dostalo přednost. Brontosaurus tak z vědeckých prací nenávratně zmizel. Nyní ale portugalský paleontolog Emanuel Chop prostudoval skameněliny několika desítek apatosaurů roztroušených po muzeích celého světa a došel k závěru, že některým je tato apatosauří škatulka malá. Tyto dinosauři vykazují tolik zvláštních rysů, že pro ně je potřeba najít nové jméno. Kupodivu k nim patřil i ještěr, jehož ostatky objevil v roce 1879 Marsh a popsal jej jako brontosaura. Chop tak nemusel pro staronové dinosaury vymýšlet zbrusu nové jméno a vrátil brontosaura opět mezi oficiálně uznávané paleontologické názvy.
1: Tak teď už je mi to jasné. Vítáme brontosaura zpět mezi živými, tedy zkrátka mezi dinosaury, kteří žili na naší planetě.
0: Zdravíme jednoho z oprávněných hrdinů filmu Cesta do pravěku, ve kterém už v roce 1955 asi tušili, že o 60 let později bude brontosaurus opět uznán jako druh.

0: V našem seriálu o vodě, ve kterém si čteme z knihy hydrogeologa Zbyňka Hrkala o lidech a vodě, se dnes vydáme do země, o které v posledních týdnech hodně slýcháme.
1: Do Nepálu. Jaká tam byla situace s vodou, ještě než zemi postihla ničivá zemětřesení? Čte herec Jiří Švarc.
2: Nepohodlná, ale funkční minulost. Dnes vás zavedu do vysokohorského Nepálu. Jak je na tom s vodou? Hlavní město Kátmandu bylo ještě před druhou světovou válkou zásobováno pitnou vodou stejným způsobem, jaký známe ze středověké Prahy. Vodu přiváděli do centra vodovody od pramenů ležících v čistém prostředí, v horách mimo městskou aglomeraci. Každý obyvatel měl možnost nabrat si pitnou vodu z některé z kašen. Nepohodlné, nedůstojné 21. století, řekl by Evropan. Tento tradiční způsob zásobování ale zaručoval, že každý měl k dispozici nezávadnou vodu. Městské kašny byly a zůstaly dodnes společenským centrem oblíbeným především mezi ženskou populací. Ženy si odtud odnášely nejen kvalitní pitnou vodu, ale i nejnovější informace z okolí. Kromě toho oficiálního zdroje pitné vody měl téměř každý větší dům v Kátmandu svou vlastní studnu. Ta však sloužila jen jako zdroj vody užitkové. Odpadu bylo minimálně, organické zbytky se kompostovaly, splachovací záchod byl neznámý pojem a spotřeba vody ve srovnání s dneškem tak byla nepatrná. Pak přišel problém charakteristický pro celý rozvojový svět. Počet obyvatel hlavního města začal závratným tempem narůstat. Ne, Nepálci se nezačali více množit. Jejich problém spočívá v tom, že začali méně umírat. Nezvýšila se porodnost, ale klesla úmrtnost. Nepál demonstruje typický problém většiny rozvojového světa. Populační exploze předbíhá ekonomický růst. Chudé vesnické obyvatelstvo podléhá mýtu snadného života ve městě a odchodem do příměstských slamů ztrácí své kořeny, schopnost uživit se.

Na tomto místě si dovolím pootevřít příslovečnou pandořinu skřínku, kolem které se většinou jen opatrně našlapuje. Na populační explozi rozvojového světa se všemi jejími negativními následky se rozhodující měrou podílí lékařská péče, kterou sem přinesla civilizace vyspělého světa. To je tvrdé prohlášení a jen málo kdo má odvahu je pronést nahlas. Někdy na počátku 20. století měla nepálská rodina 6 a více dětí. Dospělosti se ale dožila ani ne třetina. A dnes? Děti mají Nepálci stejně, jenže díky lékařské péči jejich úmrtnost klesla k evropským standardům. Počet obyvatel Nepálu se proto za jedinou generaci zdvojnásobil. Dovedu si představit rozhořčenou reakci humanisticky zaměřeného posluchače. Zeptá se, snad si tedy nemyslíte, že by bylo lepší nechat rozvojový svět na úrovni středověku? Bylo by snad lépe nechat cíleně umírat nevinné děti, aby se počet obyvatel stabilizoval? Samozřejmě, že odpověď na takovou otázku musí být negativní. Rozvojovému světu je třeba pomáhat, ale jak? Právě Nepál může posloužit jako ideální příklad demonstrující mimořádnou složitost nalezení optimálního řešení.

důsledku rychlého nárůstu populace v Kátmandu způsob zásobování vodou, který dokonale fungoval po staletí, skolaboval. 3milionovou aglomeraci již není možné zásobovat stejně jako malé město v 17. století. Katastrofální situaci ještě zdůraznil problém s odpady. I to málo vody, které doteče ke spotřebiteli, se znečištěním mění v nepoužitelnou kapalinu. Jen s malou nadsázkou lze pateticky prohlásit, že před sebou vidíme tikající pekelný stroj, který může ze dne na den vybuchnout. Může explodovat ve formě epidemie cholery nebo tyfu, a to v rozsahu, který si nezadá se středověkými morovými pandémiemi. Důsledkem budou tisíce, desetitisíce obětí. Ale dost už negativismu. Podívejme se na problém zásobování pitnou vodou Kátmandu z jiného, optimističtějšího pohledu. Dlouhou dobu žili obyvatelé Nepálu zcela odloučeni od všech civilizačních vymožeností. Až teprve za krále Mahendry Bir Bikramšáha v 60. letech se Nepál začal v některých aspektech přibližovat Evropě. Z bohaté civilizační nabídky si však vybral jen něco. Král dal budovat vodovod, ale již jen ojediněle se stavěla kanalizace. A čističky splaškových vod, na ty se téměř zapomnělo. Vodovody přivádějící komfortně vodu přímo do domácnosti zvýšil její spotřebu a narůstající objem splašků začal ohrožovat kvalitu podzemní vody. Jeho královská výsost tehdy udělala zcela elementární chybu, kterou ale králům lze tolerovat. V dnešní terminologii bychom řekli, že porušil jednu ze zásad managementu vodních zdrojů. Je ale neuvěřitelné, že stejnou systematickou chybu dělají dnes i lidé odpovědní za humanitární pomoc v rozvojových zemích. Lidé, kterým by se podobné přehmaty promíjet neměly.

0: To, že hlavní město Nepálu začalo trpět katastrofálním nedostatkem pitné vody, se může zdát jako paradox, protože Katmandú má dostatek srážek, kterými jej zásobují pravidelné monzuny. Problémem tedy není nedostatek vody, ale nouze je o vodu kvalitní. Současný způsob distribuce pitné vody pro 3milionovou aglomeraci je zcela nevyhovující. Jen část města je napojena na vodovodní síť přivádějící vodu z okolních hor. Většina obyvatel je odkázána na vlastní zdroje, vodu ze studní, jejíž kvalita zcela odporuje hygienickým limitům. Řešení je teoreticky snadné. Proč tedy ale zůstává bakteriální nákaza nejčastější příčinou tamní dětské úmrtnosti? O tom si povíme příště.
1: Složitá situace v Nepálu se ještě zkomplikovala silným zemětřesením. Co s tím?
2: To si řekneme za týden, kdy se do Nepálu vydáme ještě jednou.
1: A teď naše soutěž. Minule jsme se ptali.
2: Jaká je nejvyšší teplota varu vody? Jinými slovy, když budete zvyšovat tlak, při jaké nejvyšší teplotě dokážete udržet vodu v kapalném skupenství?
1: Odpovídá Zbyněk Hrkal.
3: Jedná se o takzvanou kritickou teplotu vody, která je 374 stupňů Celsia při tlaku 218 atmosfér, což znamená zhruba 22 megapaskalů. Tato informace je pro hydrogeologa, tedy pro mě, velice důležitá při studiu takzvaných geotermálních systémů, například na Islandu. V podzemí se zde totiž skutečně můžeme setkat s horkou vodou o teplotě blížící se zmíněné kritické teplotě.
2: Kapalná voda i při teplotě 374 stupňů. Kolik posluchačů tohle věděl?
1: 25. Vítězem se stává Ivan Klíma z Plzně.
2: Blahopřejeme a zasíláme knihu Zbyňka Hrkala o lidech a vodě i s věnováním autora.
1: Dnešní otázka bude taková početní. Na jezeře plave loď. Při jaké teplotě okolní vody bude mít největší ponor? Ve vodě o teplotě 0 stupňů, 4 stupně nebo 25 stupňů Celsia?
2: Odpověď zasílejte na meteor@rozhlas.cz do pondělí 1. června.

0: A už ve studiu nejsme sami, jsou tu s námi Petr Holzhauser a Jan Havlík z Vysoké školy chemicko-technologické. Vítáme vás.
1: Dobrý den.
2: Dobrý den.
3: Dobrý den.
1: Co pak to je? Vy si dneska nesete svačinu?
0: Šunka, tu já rád.
2: To, co bychom tady rádi předvedli, tak je jednoduchý chemický důkaz toho, jestli v šunce je nebo není přítomen škrob, který by v kvalitní šunce být neměl, protože ta by měla být vlastně čistým masem.
3: Škrob se většinou přidává do šunky z toho důvodu, aby ta šunka lépe držela pohromadě, a pokud je tam málo masa, musíme zbytek něčím nahradit, to znamená, dáme do toho třeba bramborový škrob nebo do toho dáme nějaká jiná plnidla a z toho důvodu pak ta šunka může být levnější.
1: Máte tu dvě balené šunky, ukažte. Ta první 10 deka za 16 korun, to je levná, píšou tu 65% vepřového masa.
0: A tahle dražší za 30 korun, vepřová kýta 80%, pitná voda 15%.
1: Jak otestujeme, ve které je doopravdy méně přidaného škrobu?
2: Použijeme na to jednoduchou chemikáli, která se dá pořídit v lékárně, a to je takzvané jodové pero, kde tou účinnou látkou je jod, který je přítomen v tom roztoku.
3: Takže máme tady jodové pero, což není nic jinakšího než plastová lahvička, ve které vevnitř najdeme malou skleněnou ampulku obsahující načervenalý roztok. Je to roztok jodu vázaného ve speciálním polymeru, ze kterého se ten jod postupně uvolňuje, a běžně se to používá na dezinfekci, například po nějakém zranění nebo pokud se někde řízneme.
2: Tak já bych možná, než začneme testovat tu šunku, tak vyzkoušel, co ten jod vlastně se škrobem provádí. Já vidím, že tady máte před sebou svačinu pravděpodobně, tak bych si poprosil o kousek té bagety, kterou tamhle máte.
0: Tady se nic neschová. Dobře, tady je moje svačina.
2: Děkuji. Tak já tady kousek bagety odloupnu a poprosím, jestli kápneš trošku jodu.
3: Přidáme z jodového pera trošinku jodu a vidíme, že se nám pomaličku začíná původně načervenalý roztok zabarvovat do fialova. Hmm. Ale bageta je nějaká suchá.
2: Tak, ta charakteristická barva škrobu v přítomnosti jodu je fialová. A to zbarvení nám tady vzniklo relativně pomalu a dá se trošku urychlit, když tu bagetu navlhčíme. Zkusíme to ještě jednou.
3: Já tady přidám kapičku vody a vidíme, že fialová barva se nám krásně prohloubila a teď je intenzivní. A není pochyb o tom, že v naší bagetě je velké množství škrobu. Nejspíše bude z mouky.
1: Bageta z mouky. Kdo by to byl tušil?
0: Tak to byl jenom test. Viděli jsme, že jod dokáže škrob spolehlivě odhalit.
1: Ano, dokáže. Ale jak to dělá?
2: Ta reakce funguje tak, že samotný jod má hnědou barvu, kterou vidíme v tom jodovém roztoku. A škrob je tvořen molekulami polysacharidů, to znamená dlouhatánských řetězců, kde jsou spojeny jednotlivé glukózové cukerné jednotky. A v té struktuře škrobu jsou takové dva motivy. Jeden ten motiv jsou rozjetvené řetězce, které zajímavé příliš nejsou. A pak tam jsou šroubovice, takzvané amylózy, do kterých se právě molekula jodu jako taková malá tyčinka přesně vejde. A v okamžiku, kdy ten jod zajede do té šroubovice, tak interakce těch dvou molekul způsobí, že ta molekula změní zbarvení z té hnědé na tu modrofialovou nebo až černou.
0: Molekula jodu se přesně vejde do šroubovice škrobu. Skvělá náhoda, které teď využijeme i na ty šunky.
3: Tak já zkusím nejprve tu levnější. Vidím, že je vlhká sama o sobě, takže uvidíme, jestli se zadaří pokus.
1: První kapka jodu.
3: Zkusím přikápnout ještě trošinku té vody.
1: To už je lepší.
3: Pokud necháme reakci chvíli probíhat, tak uvidíme, že se nám začnou vylučovat takové nafialovělé tečičky, které jsou způsobené vylouhovaným škrobem zevnitř té šumky.
2: Tak můžete se podívat.
0: Vidím tady takové malé fialové tečky.
2: To je přesně ono.
1: Porovnáme si to s tou druhou šumkou a uvidíme, jestli bude nějaký rozdíl.
3: Tak vezmeme kvalitnější šumku a přidáme opět malé množství jodu a zakápneme malým množstvím vody.
2: Tak a vzhledem k tomu, že to může chviličku trvat, tak bychom si mohli udělat ještě srovnávací test. Tentokrát ne se šunkou, ale s nějakým salámem, kde přímo v té receptuře je naprosto legálně velké množství mouky. Takže já bych poprosil, máme tady salám junior. To je takový ten běžnější, levnější salám.
3: Stojí asi 9 korun za 10 deka.
2: A v něm je relativně velké množství mouky, takže tam by ta reakce měla být průkazná a velmi rychlá.
3: Já vezmu plátek a navlhčíme jodem a přidáme trošku vody a vidíme intenzivní fialové zbarvení, které nám vzniká prakticky okamžitě.
2: Tak, tady můžete natáhnout ruku a dostanete kolečko junioru.
4: No, tak to už si teď na chleba nedám s tím fialovým flekem velikým.
1: Je to jasné. V junioru je škrobu opravdu hodně.
0: V šunce o dost méně a v té nejkvalitnější, ukažte.
1: Skoro nic fialového.
0: Prakticky bez škrobu.
1: Škrob ale není nic špatného, ne?
2: Škrob, vzhledem k tomu, že je to naprosto přírodní látka a je to dokonce důležitá složka naší výživy, není nic špatného, ale spíš jde o to, že pokud je nějaká třeba kýta uzená deklarovaná jako čisté maso, tak by v ní skutečně neměly být ani stopy škrobu, neměly by tam být přidáván žádný škrob, žádná mouka.
0: Takže můžu si koupit levnější šunku, ušetřím, ale s tím vědomím, že nekupuju jenom maso, ale z části škrob.
2: Přesně tak. V levnější šunce tam toho škrobu není moc, ale v těch salámech tak tam je to naprosto významná součást té potraviny.
3: Je to tak, že ten salám je většinou o to levnější, o kolik je tam míň toho masa, protože cena masa je vždycky stejná a o co levnější salám si koupím, o to méně tam budu mít masa a o to více je tam látek, které jsou levnější, tedy například škrob, voda nebo jiné přísady, které slouží vlastně jenom jakási plniva.
1: Rozhodnutí je na každém z nás. Já ale, pánové, vidím, že tu máte ještě něco dobrého k jídlu.
0: Co kromě šunky a salámu můžeme testovat na škrob?
2: Škrob se nepřidává jako pojivo pouze do masných výrobků, ale přidává se i třeba do mléčných výrobků, jako je jogurt. Takže máme tady opět pro srovnání dva jogurty, kterých vyzkoušíme, jestli obsahují škrob. Jedno je farmářský jogurt, kde je deklarováno, že se jedná pouze o mléčnou surovinu se sušenou syrovátkou, jogurtovou kulturou a vodou. Takže já jogurt otevřu, naberu lžičkou a poprosím, jestli bychom mohli opět přikápnout trošku jodu. Tak. A chvilku počkáme, jestli se nám objeví nějaká tmavá barva. A vedle pro srovnání dáme vzorek jiného jogurtu. Ovocného, je to borůvkový jogurt, který můžeme relativně často vidět i v televizi v reklamách. A uvidíme, jestli se jedná skutečně o čistý mléčný výrobek. Poprosím opět jod.
3: Tak, několik kapiček, tak. Já myslím, že výsledek je jasný.
1: Ovocný jogurt je se škrobem, je to hned vidět. Zatímco ten farmářský je skutečně mléčný, nestmavl.
0: Ještě jste přinesli máslo, i tam máme hledat škrob?
2: Tak, máme tady ještě jednu dvojici potravin a to je obyčejné máslo. Pokud je máslo máslem, tak se jedná vlastně jenom o mléčnou bílkovinu, mléčný tuk a vodu. Tak, vyzkoušíme. Co se stane, když kápneme trochu jodu na kostku másla.
3: Tak, přidáme jod.
2: A vidíme, že ta hnědá nebo nažloutlá barva se nemění. A pro srovnání tady máme pomazánkové máslo, které se vlastně dneska už pomazánkové máslo ani jmenovat nesmí.
3: Opět přidáme pár kapiček jodu.
2: Tak. A když se podíváte, tak nám tam okamžitě na povrchu pomazánkového másla vzniká šedé zbarvení v důsledku přítomného škrobu, který je tam jako zahušťovadlo.
1: Rozdíl je naprosto očividný, to reagovalo hned?
0: Z těch testů, co jsme tady provedli, jsme dali škrobu punc, takové nechtěné látky, která se přidává do potravin, ačkoliv o to, dá se říct, nestojíme. Existuje jiné využití škrobu? Plní nějakou důležitou funkci?
3: Určitě, škrob je velmi univerzální látka, která se nachází jak tedy v potravinách, tak například v některých neškodných lepidlech a používá se ve velké množství i například ve farmacii. Slouží zde jako plnidlo, jako jakási látka, která nám pomáhá naředit účinnou chemikálii účinné léčivo, tak, aby se z něj dali vylisovat tablety o velikosti pro snadné požívání. Já tady mám vzorek léčiva, na kterém si můžeme opět ukázat pomocí jodového testu, že je škrob vevnitř přítomný.
1: Už to dobře známe, navlhčíme, zakápneme jodem a...
0: A pilulka se nám výrazně zabarvila.
1: A to je konec dnešního testování. Děkujeme, pánové, že jste nám předvedli, kde všude najdeme škrob a jak se dá poznat.
2: Naschledanou.
3: Naschledanou.
0: Naschledanou za týden.
1: Naschledanou.

0: Za dva dny bude, víte co?
1: Pondělí.
0: Ano, ale kdo bude slavit?
1: 1. června. Aha, děti.
0: Mezinárodní den dětí. My dva ho už nějaký pátek neslavíme.
1: To ne.
0: Ale někteří naši posluchači ano. A tak na děti myslel i Jiří Grygar, když vybíral ze své sbírky citátů.
1: To jsem moc zvědav. Děti a věda.
2: Kromě citátů slavných vědců a nebo filozofů a jiných myslitelů, tak jsem také sbíral pozoruhodné výroky, které děti píší do školních kompozic a které se týkají vědy, tak jak ji oni pochopili, tedy nepochopili spíše. Je jich několik a snad mě posluchači odpustí, že to bude trvat chvilečku déle, než normálně citáty trvají, ale jsou, myslím, velmi kouzelné. Takže první citát. Když je zatmění slunce, děje se zvláště to, že se na to dívá hodně lidí. Druhý, kanály na Marsu se vyznačují tím, že tam nejsou. Třetí, když slunce vyhasne, za 9 sekund zhasne též naše země. Ve výšce několika set metrů je už vzduch velice zesláblý. To je 4. citát. 5. citát. Ve vesmíru nelze poslouchat rozhlas, poněvadž tam není uzemnění. 6. Vesmír se skládá z oblohy, mraků, ovzduší a rodné země. 7. Přes den se země točí kolem slunce, v noci kolem měsíce. 8. Hemisféra je vzduch až někde úplně nahoře. 9. Polární noc trvá půl roku i ve dne.
0: Kdo se vyzná v astronomii, jistě poznal, v čem děti udělali chybu.
1: Mně se nejvíc líbilo, že Země přes den obíhá kolem slunce a v noci kolem měsíce.
0: I my dospělí občas říkáme něco zavádějícího. Třeba mít nervy jako ze železa. Co pak jsou nervy železné?
1: To nejsou, ale jsou pevné, hodně pevné. Ostatně si někdy vzájemně přejeme pevné nervy.
0: To je pravda. A pevné jsou. Pokud bychom je chtěli natáhnout, byla by to nesnesitelná bolest.
1: Ano, u lidí ano. Na naší krásné planetě ale nežijí jenom lidé. Hovoří biolog profesor Jaroslav Petr.
3: Každý by chtěl mít nervy ze železa, ale řekněme si, že jsou živočichové, kteří mají nervy jako z gumy nebo jako z toho lana, na kterém se skáče bungee jumping. A to je velmi nezvyklé, protože my víme, že když se nám o pár milimetrů nebo zlomku milimetru protáhnou nervy, tak to strašně bolí. Jestli si někdo zkusil třeba při nějakém úrazu, když se mu třeba natáhnou nervy v páteři, tak to je bolest opravdu ukrutná. A tady máme živočicha, který má ty nervy poměrně dlouhé a dokáže je natáhnout na dvojnásobek délky a tím živočichem není nic menšího, než je velryba plejtvák myšok. Plejtváci jsou jedni z největších, nebo plejtvák obrovský, úplně největší živočich, jakého na téhleté planetě máme vůbec. A tihleti živočichové se živí zvláštním způsobem. Oni se ponoří do velké hloubky, oni jsou schopni se ponořit do hloubky 500 metrů. A při tom návratu nabírají do tlamy obrovská množství vody. Oni jsou schopni nabrat tolik vody, jako je objem jejich těla. A ten plejtvák myšok může měřit ke 30 metrům a váží, dejme tomu, 50 tun. Takže představme si, jaké obrovské množství vody on do té tlamy nabere a pak tu vodu vlastně procedí přes kostice a zachytí se mu tam drobné rybky anebo korýši, kterým říkáme kryl. A tohle to je úžasně vydatná potrava. To znamená, ono se dá spočítat, kolik ten plejtvák vynaloží energie na ten ponor a návrat na hladinu. To je nějakých, já nevím, 32 tisíc kilojoulů. A taky se dá spočítat, kolik teda na to, protože on během toho vynoření je schopen takhle třikrát se nakrmit. Tak kolik tedy on získá a on může získat až 2 miliardy kilojoulů. Takže ta efektivita je skutečně obrovská a on může získat víc jak 200krát víc energie, než kolik na to vynaložil, takže je to velmi efektivní, ale musí nabrat do té tlamy obrovské množství vody a ta tlama se mu, i to břicho vlastně se mu roztáhnou. A protože to všechno je vlastně prorostlé nervy, tak se musí natáhnout i ty nervy.
0: Evoluci vlastně nezbylo nic jiného, než aby vyrobila plejtvákovi natahovací nervy.
1: Je to tak, jinak by byl ohladu. objev natahovacích nervů na sebe nechal dlouho čekat. No, není se co divit, tento král moří se zkoumá těžko.
3: To zjistili nedávno kanadští vědci vlastně náhodou, že zatáhli za ten nerv, který měli vypreparovaný z uhynulého plejtváka, a zjistili, že ten nerv se natáhne neuvěřitelným způsobem. Takže to studovali, zjistili, že to je vlastně dané tím obalem toho nervu, ten, že je tak zvláštně upletený vlastně z bílkovin, takže je tam ta rezerva na to, aby se to natáhlo jako lano. Jak se můžou natahovat ta nervová vlákna, jak se to natahuje uvnitř, to se ještě pořádně neví, ale fakt je, že se to dá natáhnout a oni ti vědci říkali, že vlastně to natahovali rukou a že se jim to povedlo natáhnout na dvojnásobek, ale že předpokládají, že ten tah té vody na to břicho, ten obrovský tah těch několika tun nebo mnoha tun, takže bude zřejmě větší a nevylučují, že ty nervy jdou natáhnout ještě víc.
0: To se někdo má. A my lidé při každém nepatrném zatažení nervů trpíme bolestí.
1: My a skoro všichni ostatní živočichové je známo jenom několik výjimek.
3: My známe z bezobratlé říše živočichů. Živočichák, to je zej, to je vlastně plš, mořský plš, tak ten je schopen natáhnout některé nervy na pětinásobek. Ale u obratlovců jsme nic takového neznali. Nikdo to ani nepředpokládal. Ale přitom teďka zpětně, když už víme, že ty velryby takhle mají tyhle ty nervy pružné, tak se začalo typovat, kde ještě by stálo za to hledat tyhle ty nervy z gumy. A jeden z typů je třeba, jsou žáby, protože všichni jsme viděli žábu, která nafukuje ten ozvučný vak, aby mohla kvákat, aby se to krásně neslo. A tam by mohly být taky tyhle ty pružné nervy. A pak ještě to všichni určitě jsme viděli a nenapadlo nás to, že tam musí být pružný nerv, to je jazyk chameleona. Víme, že přeci, že chameleon vystřelí ten jazyk, který je lepkavý a trefí se do hmyzu, který si stáhne tím jazykem zase zpátky. A tam by tedy měl být taky nerv, který je pružný, protože se dá natáhnout a zase smrštit, podobně jako nervy v tom obrovském vaku těch plejtváků.
0: Velké zvíře přineslo velké překvapení.
3: Je to zajímavé, protože velrybu máme pocit, že všichni velmi dobře známe, že to je obrovské zvíře, na kterém se toho nedá mnoho přehlédnout a najednou se tam najde takováhle pozoruhodnost, která vědce zaskočí. Takže je vidět, že ani ty velryby pořádně neznáme.
1: Já osobně tedy žádnou velrybu opravdu neznám.
0: Já taky ne, ale znám vás, Petře, a vím, že za týden se spolu opět setkáme v dalším Meteoru.
1: To bych moc rád. Budu se těšit na slyšenou. Loučíme se s vámi, milí posluchači, Kateřina Březinová
0: i autor Meteoru Petr Sobotka.

0: Poslouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
1: Vybíráme je pro vás každý den.
0: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 21 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Začíná rozhlasová hra.
2: Scénář dnešní rozhlasové hry Poslední dialog, kterou uvádíme na Pohodě, napsal dramatik Jiří Kamen na základě autentických dokumentů z pozůstalosti kabaretní a divadelní herečky Xeny Longenové a spisovatele, výtvarníka, herce a režiséra Emila Artura Longena. A nám už teď nezbývá nic jiného, než přání pěkného poslechu.

0: Je mi zima.
1: Nemůže ti být zima. Je květen, venku je teplo.
0: Ten byt, ve kterém teď jsem, je chladný. Praze je chladná.
1: Myslíš na mě někdy?
0: To je dost komická otázka, ne? Mezi námi přece všechno skončilo. Víme to oba. A i kdyby... Na to jsme spolu žili hodně dlouho, abych si někdy nevzpomenula.
1: Víš, Kseno, kde teď právě jsem?
0: Teď v noci, Arture? Přece...
1: V lese.
0: Ty jsi chtěl vždycky něčím překvapovat. Aspoň jsi na místě, kde by tě nikdo nehledal.
1: Chodím po sázavských lesích a myslím na tebe.
0: Nezačínej s tím. Ty jsi mě pokaždé nejvíc miloval, když jsi se mnou nebyl.
1: Jednou jsem šel po Bulmiši v Paříži s Francem Futuristou zjistit, co je nového ve francouzských kabaretech. Šel jsem po Bulmiši, ty jsi byla v Praze a já s tebou přesto mluvil. Měl jsem dokonce dojem, že mi odpovídáš.
0: Tenkrát jsme měli být spolu. I teď ty jsi někde na Sázavě a já v Praze. Jenže to už není důležité.
1: Představuji si tvůj hlas.
0: Napsala jsem ti dopis. Veze ti ho na Sázavu Franta Sauer. Je mi zima.
1: Kseno.
0: Nic neříkej. Znám tvé výčitky.
1: Ale já přece...
0: Vím předem, co mi řekneš. A když víš, co druhý řekne napřed, tak to už není láska. Dneska ráno mi přišel dopis od dramaturga Vinohradského divadla, doktora Kodíčka. Mám mít trpělivost. Po prázdninách to určitě vyjde. Dostanu angažmá.
1: Jednou to vyjít musí. Přes prázdniny můžeš jít na léčení.
0: Ty tvoje prázdniny. Po prázdninách všechno začne znova. Nezačne, Arture. Musím si jít lehnout. Kdybys byl u mě, slyšel bys, jak mi drkotají zuby.
1: Mohl bych ti nějak pomoct?
0: Ty? Vždyť mi ani neposíláš peníze. A to nás rozvedli z tvé viny. 3 měsíce si mi neposlal ani korunu. A víš, že nemám práci?
1: Maluji, ale mé obrazy nikdo nekupuje.
2: Emil Arthur Longen namaloval expresionistický plakát. Přijeli 2 světoví kabaretiéři. Hráli v hospodě na Kulečníku. Ksena chodila po skončení svých kupletů s táckem vybírat peníze. Z kouře chronicky ochraptěla. Měla talent pro dramatické role s molovým spodním tónem, vnášela do rolí svou tragédii, kterou cítila podvědomně.
0: Co je? Co se děje?
3: Nic. Dopadlo to ohromně.
0: Ano, dopadlo to ohromně. Venku už je světlo.
3: Je ráno. Trochu jsem se zdržel. Takový úspěch se musí oslavit. Seděl jsem s kritiky.
0: A? Co říkali páni kritici?
3: Chválili revoluční scénu. Tvrdili, že se mi Bichnerovým Vojtskem povedl nádherný vstup do nové éry našeho divadla.
0: Před pár měsíci tě skoro žádný kritik ani nepozdravil.
3: To byla jiná doba. Chtěl jsem dělat v divadle revoluci.
0: Teď už ji snad nechceš dělat?
3: Chci, ale...
0: Psal jsi do novin, jak plameny revoluce vyšlehnou do ulic.
3: Před pár měsíci si to myslelo víc lidí.
0: A já chci jenom hrát divadlo.
3: Nemůžeš jenom hrát divadlo.
0: Těm tvým výkřikům a manifestům v novinách jsem málem uvěřila. Umělec se musí postavit v avantgardu revolučního živlu. Divadlo přestává být pouhou zábavou měšťáckých a lidových vrstev.
3: Říkáš to jako frázi.
0: To si jenom myslíš. Jsi slavný.
3: Slavný ne. Známý ano. Když tě všichni znají, ještě to nemusí být sláva.
0: Jsi moderní malíř. Zakládal jsi Osmu. Byl s Eduardem Basem zakladatelem českého kabaretu. Natáčel jsi první filmové grotesky v Čechách.
3: To všechno byly jenom pokusy. Až teď revoluční scéna.
0: Nech mě domluvit. Znají tě také ve všech hospodách. Ale já jsem pořád jenom tvojí ženou a nikým víc. A chci být herečkou.
3: Hrála jsi v Lublaňském národním divadle.
0: To byla epizoda.
3: Vystupovala jsi se mnou v kabaretech.
0: Ano. V hloupých skečích, které si po 8 pivek spíchl v hospodě v noci a druhý den večer jsme v nich hráli. Já chtěla pořádnou roli.
3: Dřív ti to nevadilo.
0: Protože jsem byla zamilovaná a hloupá.
3: Chceš říct, že mě už nemiluješ?
0: Ale ano. Jenom trochu jinak. A zavři to okno, je mi zima.
3: Okno? Okno je zavřené.
1: Kvůli tobě jsme v revoluční scéně hráli Bichnerova Vojtka. Role Marie byla pro tebe.
0: Byla. Jenže 3 dny před premiérou jsem dostala zápal plic. A ty jsi s premiérou nechtěl čekat. Roli Marie hrála Míla Pačová.
1: Co jiného jsem měl dělat? Docházely mi peníze. Lidi na nás nechodili. Levicový kabaret moc netáhl. Kritika nás ignorovala. Musel jsem hrát hru, která by aspoň částečně odpovídala jejich představám o divadle. A musel jsem být rychlý. Divadlo mi chtěli pro dluhy zavřít.
0: Měla jsem vysokou horečku.
1: Ty nespíš? Hrozně se omlouvám. Myslel jsem, že budeš spát. Kritici mě nechtěli pustit domů.
0: Mně si vždycky tvrdil, že ti jsou názory kritiků k smíchu.
1: Ještě nikdy jsem neměl vlastní divadlo. Teď divadlo mám a to člověka změní. Bojuji o něj. Ano, kdysi jsem přísahal, že manželství je maloměšťácká fraška. Vykládal jsem, že parohy jsou jenom veseloherní rekvizit.
0: Ve chvíli, kdy jste Vojtka začali hrát, ležela jsem v posteli. V duchu jsem si předříkávala Marijiny repliky. Pak podle mých hodinek představení skončilo. Představení, na které jsem celý život čekala. A mě netleskal nikdo. A Longen hrál na jevišti. Na skutečném jevišti v Adrii Marína Milence. Nejdřív jsem si toho lízla malounko. Dá se to šňupat, nebo se to dává do úst. Na patro. Bylo to hořké. Znecitlivěla mi ústa. Pak mi ta hořkost přestávala vadit. A i já jsem slyšela potlesk. Tichý, bílý potlesk. Byl chladný.
1: Kseno, to nesmíš.
0: Jinak bys domů přišel včas. A teď už neslyším nic. Je mi zima. A přitom je listopad. Ještě nemrzne.
1: Neměl jsem tenkrát sebemenší tušení, že budeš mít takovou náladu. Kolikrát jsem domů nepřišel třeba 3 dny a ani tě to moc nerozčílilo.
0: Tvého Vojtka v novinách chválili. Dokonce o tobě psal Vodák. pamatuji si tu pasáž v paměti dodnes.
1: Proč mi to říkáš?
0: Herci mívají dobrou paměť. A ten Vojcek Longenův propadlých tváří, rozevřených a zoufalých očí.
1: A co ten tvůj? Kde je? Kde? Jak to, že není doma?
0: Je to novinář. A o jeho články není zájem. Schání po kavárnách známé, aby je někdo vzal. Nemáme peníze.
1: Je ten tvůj pisálek do tebe zamilovaný?
0: Ta otázka od tebe skutečně sedí.
4: Právě jsem přijel z Paříže. Byl jsem tam u Libertáda, vůdce anarchistů. Tam jsem se taky dozvěděl a také tomu uvěřil, že láska je buržoazní přežitek. Jsem anarchista. V Paříži jsem maloval sen.
5: Máte tady volné místo? Je to jediná volná židle v celé zahradě.
4: Kdybyste se pořádně rozhledla, tak byste viděla, že volných míst je tady v zahradě víc. Ale sedněte si, slečinko.
5: Proč nekřičíte dál? Na mě nemusíte brát ohled. Stejně tady budu jenom chvilku, než pro mě přijde bratr.
4: Já jsem nekřičel. Jenom vysvětloval, co je to moderní umění a nový způsob života. Oni to stejně nepochopí. Klidně si něco objednejte.
5: To nestojí za to, hned půjdu. Vykládejte, jak je to s tím moderním uměním. Třeba to pochopím.
4: Kolik vám je? 16?
5: Vy mi lichotíte. 19.
4: Když chcete vědět, co je to moderní umění, jeďte do Paříže. Paříž je hlavním městem umění. Na každém rohu potkáváte velké umělce, ale je třeba znát jejich tváře.
5: A to, jak máte hlavu na temeni vyholenou, to je nějaká nová móda, která patří k novému způsobu života?
4: To je kvůli paruce. Vystupoval jsem v cirkuse.
5: Jako krotitel?
4: Ne, jako pátý šašek.
0: Už tenkrát jsem věděla, že to hraješ. Že se předvádíš. Ale mně se to líbilo.
1: A komu by se nelíbilo, když si někdo před někým usilovně na něco hraje a myslí si, že to nevypadá jako hra. A druhý hru odhalí.
0: Když jsem odcházela ze zahradní restaurace, kde jsem tě viděla prvně, bratr na mě křičel. Na koho ses to usmívala? To je Longen. Světoběžník. Malíř. Herec. Kabaretier. Nic z toho nedělá pořádně. Je to také anarchista. Opilec. Sukničkář. Výtržník. Hraje si na Dandyho. Lépe se mu vyhnout. Jeden nikdy neví, čeho se od nich dočká. Přinejmenším si vypůjčí peníze, které nikdy nevrátí.
1: Ještě jsem zahledl, jak ses při tom jeho pokřiku tvářil. Jako by ti popisoval světce.
2: Vyprávěl ji o Paříži.

0: Před časem jsme se seznámili v zahradní restauraci. Přišel pro mě bratr.
1: Ano. Co potřebujete?
0: Zamilovala jsem se do vás. Říká se tomu láska na první pohled.
1: Do mě? Já nemám ani kde bydlet, se mnou si štěstí moc neužijete.
0: 19leté dívky, které jsou doma hlídány zachmuřenými tatíky a nudnými bratry, se obyčejně snadno zamilují. I do dobrodruha.
1: Aha.
0: Chci jít k divadlu. Jmenuji se Polixena Marková. Tatík ze mě chce mít hvězdu na pěveckém nebi, ale já chraptím. A moc dobře vím, že zpěvačka chraptět nemůže. Herečka snad ano. Tatík vytrvale věří, že chraptět přestanu. Věří tomu už 5 let. A já jsem tomu taky nějaký čas věřila. 5 let jsem na celé léto jezdila k Jadranu.
1: Můj otec ze mě chtěl mít inženýra.
0: Miluji vás. A také věřím, že mi pomůžete k divadlu.
1: A jak si to představujete?
0: Nebýt vás, tak bych z domova nikdy neutekla. Kufr mám u kamarádky.
1: Když mi bylo 16, tak jsem taky utíkal k divadlu. Ale neměl jsem tolik štěstí jako vy. Místo u divadla jsem skončil v Kramerově psychiatrickém ústavu.
0: Víte, to ta naše rozmluva v zahradní restauraci rozhodla, že uteču. Muž se stává úspěšným i bez cizí pomoci. Žena tak úspěchu ještě někoho potřebuje.
1: To jste někde četla?
0: Ne, to je životní zkušenost.
1: Doufám, že ne vaše. A já mám být pomocníkem vašeho úspěchu?
0: Žena ve světě, ve kterém chce vyniknout, je snadno zranitelná.
2: V roce 1909 Longen vystupoval v kabaretu Lucerna jako artista. Napodobil muže, který jí třešně, nebo muže odhánějícího v dřímotě mouchu, anebo muže jedoucího v modřanské lokálce. Tehdy nebyly tyto drobné mimické hříčky v Praze známé. Longen je přivezl z Paříže a měl s nimi neobvyklý úspěch.
0: Slyšela jsem, že se z Poříčí zamiloval.
1: Já? Ale vždyť je to holčička. Není ani 18.
0: Za to tobě je 43. Jako bych slyšela, co jí vykládáš. Byl jsem v cizině. Jaroslav Hašek byl můj kamarád. Objevil jsem Vlastu Buriana a moje bývalá žena Ksena Longenová o mě prohlásila, že jsem míšenec indiána a velkoměšťáka. Lidská rarita.
1: 4 dny jsem se neholil.
0: Určitě si jí taky sdělil, že jsem ti zničila život. Kde jsi beze mne mohl být? Třeba slavný malíř. Bez té hysterky Kseny. Spálila ti bednu se všemi doklady umělecké činnosti. Všechny fotografie, plakáty, kritiky. A proč jsi teď vlastně v lese? Sám?
1: Ona je u rodičů. Je tam už týden. Každý den mi píše.
0: Píše ti, že každý den před ní klečí otec a prosí ji, aby nevěřila tvým řečem? Že má o tobě spolehlivé informace? Ty totiž zbožňuješ tenhle žánrový obrázek. Před 18letou naivní dívenkou, která je do tebe zamilovaná, klečí plačící otec a zaříká jí, ať toho lumpa nechá.
1: Proč takhle mluvíš? A už ti taky nic nevytýkám, milence, nic.
0: Vždycky jsem ti všechno řekla. Nic jsem před tebou netajila.
1: Zvláště, když si to sdělovala nahlas a především. Po každé aféra celé Prahy. Bál jsem se vít před dům, aby se mi lidi nesmáli.
0: Kdežto ty jsi

0: přede mnou holčičky schovával. Do poslední chvíle zapíral. Všechno bylo jasné a ty pořád lhal. Kde pak? Tu já neznám. A byl jsi schopný nechat ji v tom a zapřít ji?
1: Já jsi moc krát řekl, že by toho se mnou moc nevyhráli.
2: Arture? Chci ti něco říct.
1: Můžeš mluvit, poslouchám.
2: Je to dost důležité. Mohl bys na chvíli přestat malovat?
1: Nemohl. Zítra máme premiéru. Návrh dekorací musím dokončit za každou cenu dneska.
2: No tak si pracuj. Já ti jen chtěla oznámit, že mám milence.
1: No dobře. Cože? Ty máš milence? Kdo to je?
2: Vašata.
1: No to mi říkáš jen tak? To se mě nebojíš?
2: Proč bych se tě měla bát?
1: No protože Vašata je ošklivej, malej, tlustej, hlavně špatný operetní zpěvák. Já dělám revoluční umění, pracuji celý noci a moje žena...
2: Pořád na mě nemáš čas. Chováš se jako sobec a hulvát. Včera, když jsem chtěla, aby ses mi aspoň trochu věnoval, si na mě křičel, že revoluce nepočká. Že jsem herečka, to tě nezajímá.
1: Ale zajímá, ale chci, abys hrála jiné divadlo.
2: Já chci být jenom herečkou. Vašata mi nosí květiny. Vyznává mi lásku. A obdivuje mě jako velkou umělkyni.
1: To mi musíš říkat zrovna teď. Oba vás zabiju. Vašata. Ještě, že jsem na Sázavě a ty v Praze. Jara Sedláček byl aspoň krásný chlap.
0: A zabít si nás chtěl stejně?
1: No jenže jsem vás nezabil, ale ještě jsem na léto vyjednal turné po českém venkově. Společnost Emila Artura Longena, Kseny Longenové a Járy Sedláčka. Jezdil jsem s vámi a hrál divadlo jako váš hodný strejda.
0: Jako hodný strejda ses nechoval. Slídil si za námi jako ohař. Po představení ses pokaždé opil. Šíleně si vyváděl.
1: Co já v životě všechno vytrpěl.
0: A v září jsem se k tobě vrátila.
3: Brněnská rovnost 29. června 1926. Nevím, kdo by tu byl populárnější divadelní osobou nad Ksenu a Emila Artura Longena. Po každé při vstupu na scénu je vítal potlesk. Longen hrál arcivévodu Bedřicha, Ksena jeho ženu a v roli Ferdinanda de Este se představil Jára Sedláček.
0: Dneska jsem si vzpomněla na představení v revoluční scéně, které jsem kvůli zápalu plic skoro nedohrála.
1: Bylo to o chudých úřednících. Umřelo jim dítě a oni neměli peníze na slušný pohřeb. Tu hru jsem napsal já.
0: Já hrála matku. Manžel nebyl doma. A do jejich bytu přišli jiní úředníci a vymáhli na ní jakési poplatky a neměla peníze. A ona z toho byla tak zoufalá, že jim řekla, že jestli hned neodejdou, tak vyskočí z okna. Bydlela v pátém patře.
1: To nebyla nejlepší hra.
0: Při představení se mi horečkou podlomily nohy. A já tím oknem vypadla.
1: Nikdo si ničeho nevšiml.
3: A Helena Malířová v Rudém právu z 25. května 1928. Jestli jsme měli proletářské básníky, byla Xena Longenová v určitém smyslu proletářskou herečkou.
4: Víš, tady na Sázavě píši vzpomínky o Jaroslavu Haškovi. Dneska jsem psal o tom, jak jsme v revoluční scéně hráli jeho Švejka. Byla to světová premiéra. Jak zhrála Baronku?
5: Podzim v 21. roce. První velké role. Také Kišova Tonka Šibenice. Prostitutka, která se milovala s odsouzencem na smrt a přišla do nebe.
4: Po představení tě objímal sám Kiš a řekl ti, že jsi nejlepší herečka v Praze.
5: Taky jsem brečela jako malá holka.
2: Arture, já jsem tak šťastná. Konečně jsem herečka.
1: Byla jsi skvělá. Počítej s tím, že teď o tobě začnou psát kritici. Už neděláme kabaret, ale divadlo. Ne, teď bys měla dělat opravdové umění. V Národním nebo na Vinohradském divadle.
2: Nikam nepůjdu. Zůstanu tady s tebou. Protože tě miluju.
1: Budou tě zastavovat na ulici a radit, ať ode mě odejdeš. Že jsem anarchista, že nikdy nic nedotáhnu do konce. Že tě zničím, protože jsem šílenec.
2: Ne. Já tě mám skutečně moc ráda. Víš, já mám strach z jediné věci. Aby Tonka nebyla moje jediná, první a poslední velká role. Před Tonkou jsem chtěla mít aspoň jednu roli, o které budou psát noviny. A obecenstvo bude vyvolávat moje jméno. A teď jsem poznala, že jedna role nestačí. A herec musí žít víc životů. Nechci umřít jako Tonka.
1: Nemluv o smrti, když ti tleskají.
2: Arture, básník, který nevydá žádnou knihu, je na tom líp než básník s jedinou knihou.
1: Vrať se na jeviště. Publikum tě chce.
3: Divadelní historik profesor František Černý. Každá její kreace byla sociálním dokumentem plným hlubokého smutku a protestní síly. Převzala bojový odkaz Hany Kvapilové. Za galerii měšťanských a inteligentních žen, jimiž Kvapilová na rozhraní 19. a 20. století protestovala proti údělu člověka v buržoázní společnosti, postavila Longenová v prvních letech po říjnové revoluci galerii žen proletářek.
5: Dneska odpoledne jsem byla na kávě s Frantou Sauerem.
4: Co je na tom lístku, který si po něm poslal?
5: Chtěla jsem, aby ti ten lístek doručil do dnešního večera.
4: Nedoručí mi ho, nemůže vědět, že jsem v lese. Chceš peníze? Já ti je dám. Nikdy nikomu jsem nezůstal nic dlužný. Peníze. Paříž, že jsem musel malovat pohlednice, abych měl na jídlo.
5: Přede mnou nemusíš hrát divadlo.
4: Kvůli penězům jsem nemohl otevřít kabaret bez kavárenské obsluhy. Chtěl jsem hrát pro dělníky a studenty. Na revoluční divadlo jsem si musel vypůjčit peníze od továrníka. On pak dělníkům snížil gáže a pomlouval mě před nimi. I on sám vydržuje jejich revoluční divadlo. Pro peníze teď maluju Kýče.
5: Jiní umělci také neměli peníze.
4: Nepoučuj.
5: A když jsi byl v divadle Vlasty Buriana, vydělával si velké peníze. A kde jsou? Co? Sedl jsi do hospody a platil si za všechny. Křičel jsi, jsem hrabě Longen.
4: Já měl peníze a ty jsi měla milence. Vím, byl jsem šílený. Pil jsem a rval jsem se pro každou hloupost.
5: Ale na tom lístku, co jsem ti poslala po Frantovi, o penězích nic není.
4: O čem pro Boha píšeš?
5: Je mi zima.
4: Mohli bychom začít znovu. Všechno je to nesmysl, ten tvůj novinář a ta moje naivka. V létě bys měla jít na léčení. Mohli bychom k moři, k Jadranu.
5: Znova jsme začínali nejméně 20krát. A jak to dopadlo?
4: Jednou to vyjít musí.
5: To zříkal vždycky.
6: Slovo má obžalovaný Arthur Longen.
4: Vážený soude, už nevím, jak bych vám dokázal, že obvinění je vykonstruované. Musel jsem divadlo dát rekonstruovat. Před létem komise shledala, že je vše v nejlepším pořádku. Ani ne za půl roku je údajně elektroinstalace ve zcela dezolátním stavu. Uprostřed divadelní sezóny. A už vůbec jsem nečekal, že mě budete žalovat vy. Herci z revoluční scény a moji kamarádi. Všem jsem vám pomohl, když jste byli bez angažmá. Měli jste fantastické gáže. Platil jsem vám podíly ze zisku každého představení. A pak jen jednou kvůli opravám divadelní budovy jsem nedodržel termín výplaty a už mě žalujete. Vždyť to bylo přece i vaše divadlo. Naše, společné.
7: U herců se nesmíš ničemu divit. Slouží tomu, kdo platí. A já peníze neměl. Jsem asi viděla, jak se u soudu červenali, jak se styděli, když jsem jim potom do halíře všechno vyplatil. Arturku, tak se už na nás nezlob. My jsme to tak nemysleli.
5: Ale my dva jsme museli prodat všechno. Já prodávala i šaty.
7: Divadlo stojí peníze.
5: Sebrali ti divadelní koncesy.
7: Moc provokuju. Dělám si legraci i z pražské policie. Vem si šniclerů Frey. Ve Vídni v den premiéry tuhle hru zakázali. Pěkný skandál. Prý pornografie. I v našich novinách hru napadali. Psali, že Vídeň byla vždycky děvka, když to Praha je jenom pana. A tak mě v Praze tu hru v den premiéry zakázali také. A kvůli mému představení zavedli v pražských kabaretech předběžnou cenzuru. Kabaretiéři se mi začali vyhýbat.
5: Zavřeli ti divadlo. Zlomili tě. Utekl si do Berlína. V Praze mi nabízeli angažmá v různých divadlech, ale já odjela s tebou. I když jsem věděla, že v Berlíně hrát nebudu. Neumím pořádně německy.
7: Chceš mi to vyčítat?
5: Bála jsem se o tebe.

0: Německu dokážu, Praze, že jsem velký kumštýř. Uvidíš, Kseno. V Praze mě nepochopili a házeli mi klacky pod nohy. Zradili mě. V Berlíně to bude úplně jiné. V Německu se moderní umění prosazuje mnohem snázeji. Mají tam velkou tradici kabaretu. Kiš zařídil, že budu dělat ředitele kabaretu Wilde Biene. To je moc slavný kabaret. Znají ho po celé Evropě. Vystupoval v něm i Bert Brecht, Hans Janowitz. Začínat budu repertoárem z revoluční scény. Kiš mi pomůže. Zná dokonale berlínské poměry.
1: Dělal jsi tam ředitele pár týdnů. Skončilo to zákonitým krachem. Dávat věci z revoluční scény byl omyl.
0: Ale po Berlíně přišlo Brno.
1: Do Prahy si nechtěl. Po tom, co ti zakázali revoluční scénu, si ji nenáviděl. Rozhodl ses, že uděláš revoluci v Brně.
0: Levicové divadlo tehdy dělat nešlo. Pronásledovala mě policie, škrtali mi ve všech hrách. Nebýt novinářů, tak mě do Brna ani nepustili.
1: Tobě to dělalo dobře. Byl jsi hrdina. Psali o tobě v novinách, jak bojuješ s cenzurou, o tom, jaký je v Brně kulturní útlak.
0: A nebyl. Zakázali mi Machiavelliho Mandragoru na základě zákona o veřejné rovnosti z roku 1850. Tu hru hráli i ve Vatikáně.
1: Ze začátku si s nimi bojoval, ale pak už to bylo jenom šaškování. Hra na honěnou.
0: Ty jsi v Brně hrála Marii ve Vojtskovi a Alici ve Strindbergově Tanci smrti. Nezůstala si jenom Tonku. Brno ti tleskalo. I mladý básník František Halas.
1: Halas říkal, že hrajeme o katarzi své lásky. Tanec smrti. Hru o krachu manželství. Ty zhrál Edgara a já Alici. Ona chtěla být herečkou a on jí zničil život. Ona ho zase zničila jemu. Každé slovo v té hře je nabité nenávistí. Nenávistí tak silnou, až se zdá být neskutečnou. Somnambulní.
2: Rozsvítili se, Brno!
1: Arture, líbáme se na jevišti doopravdy, nebo to jenom markírujeme? Jsme přece manželé. Nehrajeme si na ně. Dokážeme překonat nenávist, kterou hrajeme na jevišti potom v životě? Neexistuje naše láska i nenávist jenom na divadle?
0: Myslíš, že abychom mohli být spolu, potřebujeme jeviště a potlesk?
1: Aby pak o nás mohli napsat do novin ano? Byli jste skvělí, hráli jste sami sebe. Váš výkon byl k nerozeznání od skutečnosti. Ale to už není divadlo. Potácíme se mezi snem a skutečností. Mezi hrou a životem. V divadle se od sebe očišťujeme. Já od tebe, ty ode mě. Teď půjdeme na děkovačku a potom domů jako očištění, ale navzájem cizí lidé. Který polibek, Arture, není markírovaný? Mám v těle sněhové závěje.
0: Xeno, takhle to už dál nejde.
1: Maluješ obrazy, které nepovažuješ za umění. Nemáš peníze. Obrazy vyměňuješ za peníze. Po prázdninách půjdeš do divadla k Vlastovi Burianovi a bude to samé. Arturku sem, Arturku tam, to víš, Vlastíčku?
0: Je to největší český komik. A já ho objevil. Napsal jsem o něm knížku Král komiku.
1: Králem komiku by se stal i bez tebe. Cukrování vám dlouho nevydrží. Zapomeneš na zkoušku, přijdeš do divadla opilý a Burian tě vyhodí. Můžeš vůbec spočítat, kolikrát ti to udělal?
0: Chci z jeho divadla něco udělat. Vlastovi stačí, když se lidi smějí. Já chci víc.
1: To nikoho nezajímá. Ovšem, už dokážeš jenom mluvit. Nedovedeš nikdy nic dokonce.
0: Umění se dají těžko věci dotahovat do konce.
3: Spolupracuje-li Burian s Longenem, můžete si být jisti, že z toho vzejde řádná spolupráce. Co Longen adresuje všelijakým představitelům dnešní společnosti, to jim Burian vyřizuje po svém. Marie Majerová, Rudé právo, 9.3.1926.
1: Píšeš pro Buriana hry. Režíruješ v jeho divadle, píšeš o něm do novin. Protože tvůj vlastní program se lhal. Vlasta je pro tebe program náhradní. Promiň, Arture. To jsem nechtěla. Mám špatnou náladu. To víš. Hysterka a... ještě k tomu herečka, která nemá kde hrát a kterou nikde nechtějí.
0: Udělej si trochu čaje. Máš doma rum, ne?
1: Proč bych si měla dělat čaj s rumem?
0: Kvůli té zimě.
1: Opravdu jsi komik. Jednou v novinách o tobě psali, že jsi druhý. Hned po Burianovi. Po kokainu rum? Ty jsi se zbláznil. Včera jsem potkala Hilara. Po prázdninách budu v Národním. Na začátku 22. jsem mohla nastoupit hned. Bylo to po tomce.
4: Hübnerová na vás začala nasazovat. Dověděla se, že vás mám vzít do angažmá. Prohlásila, že se ženskou ze Šantánu, se skandalistkou, hrát nebude.
5: Pokoušel jsem se jí uklidnit. Chtěl jsem, abyste si připravila monolog z klasika. Klasiku jste nikdy nehrála, ale já vám věřím.
4: Věděl jsem, že budete vynikající. Kdyby vás viděla Hübnerová, viděla by herečku a všechny ty pomluvy by odvolala. Omluvila by se vám. Ale vy jste tuhle moji nabídku odmítla. Chtěla jste, abych vás vzal bez zkoušky. Nechtěla jste se zesměšnit.
5: Ale já jsem to přece myslel jinak. Já jsem vám chtěl pomoci.
4: A vy?
5: Jezdila jste po Čechách a hrála ve hrách, o jejichž literární úrovni nemám valné mínění. Nakonec jste vystupovala ve varieté Po čísle se cvičenými psy.
1: A pak na mě křičel... jestli jsem nepochopila, že jsi mě, Arture, zničil.
3: Měla s Marií Hübnerovou i něco podobného ve způsobu tvorby. Xene Longenová kreslila totiž na jevišti své postavy s bezostyšnou otevřeností a pravdivostí, s útočnou syrovostí a ironií, která si nekladla rezerv. Divadelní historik František Černý.
6: Víte, kdo já jsem? Hrabě Longen.
0: Dělal jsem v divadle revoluci, ale maloměšťáci mě nepochopili. Bali se mě. Policejně museli divadlo zavřít, takovej měli strach. Já tu revoluci jednou dotáhnu do konce. Nikdy nemůžete pochopit, kdo já jsem. Víte, všechno platím.
1: Byla jsem bez práce. Neměla jsem kde hrát. Bez Veronalu jsem nedokázala usnout. Vzala jsem si dvě tuby najednou. Neměla jsem nic naplánovaného. Byl to okamžitý nápad.
6: A co? Byl jsem za Karlem Čapkem požádat ho, aby využil svého vlivu. Považoval tě za vynikající herečku. Šel jsem za Hilarem. Navštívil jsem Kvapil. Všude jsem prosil.
0: Spíš?
1: Ne. Ale budu mít zavřené oči.
0: Přinesl jsem ti články, které jsem vystříhal z novin. Jsou o tobě.
1: O bláznivé ženské. Hysterce, neurasteničce. Která je na tom tak špatně, že se nedokáže ani zabít.
0: Píšou o tobě, že jsi výborná herečka, které oficiálně divadlo nechce dát šanci.
1: To vím i bez nich.
0: Přinesl jsem ti text Langrovy periferie. Budeš hrát ve Vinohradském divadle. Kvapil s tím souhlasí. Je to záskok, ale aspoň budeš mít možnost ukázat jim, co v tobě je. Pak s tebou podepíšou smlouvu na stálo.
1: Netušila jsem, že archanděl Gabriel bude vyhublý jako stará herka a bude chraptět. Archanděl Gabriel je podobný Longenovi. Ha, to je pěkné nebe. Představení periferie bylo na Silvestra. Herci byli otrávení, že musí hrát právě v ten den. Jako kdyby to jindy nešlo. Vinu viděli ve mně. Ani zkoušet se mnou nechtěli. Dali mi zvláštní šatno a já měla dojem, že se mě štítí. A pak jsem zaslechla, jak si mezi sebou šeptají.
7: Vždyť je to ženská ze Šantánu.
8: Umí hrát jenom coury z ulice.
9: Prý se chtěla zabít.
7: Kvapil jí vzal stejně jenom ze soucitu.
0: Herci jsou pakáš.
1: I my dva jsme herci. Já jsem to nevydržela. Věděla jsem, že dělám chybu, která mi ublíží, ale já jsem to opravdu už nemohla vydržet. Křičela jsem na ně, ať si zamknou šatny, že taky kradu.
0: Hrála si fantasticky. Jako kdyby ti šlo o život.
1: Mně ale šlo o život. Za 14 dní mi přišel honorář a dopis. S vaším angažmá nemohu počítat. Na chodbě jste udělala velký výstup. Popudila jste proti sobě celý soubor.
0: Jsem ti říkal, že divadlo si musíme postavit sami. My dva s jinými hrát neumíme. Neumíme se přizpůsobovat. Jsme jiní. Oni se musí přizpůsobit nám.
1: kde máš to divadlo? Stavíš ho 20 let?
3: Právo lidu 23. února 1926. Je to především komika Xeny Longenové, již tato velice nadaná herečka doplňuje tragické stránky svého talentu, jež známe z dřívějška. Nejprázdnější věty, které musí říkat, naplňuje dynamickým komickým obsahem a není slova, na němž by nedovedla najít nějakou novost. Je v tom svým hereckým typem příbuzná s Vlastou Buriánem.
1: Hilar mě na chodníku chytil za rameno a cloumal se mnou. Proč Longen po vašem pokusu o sebevraždu šel ještě za Kvapilem a ne za mnou? Co se mohl dělat? Vystoupila jste u konkurence a ještě jste proti sobě poštvala celý soubor.
6: Nesnáším tyto intriky.
1: Chtěl mě uklidnit. Jen už nesmíte dělat hlouposti. Od letošního podzimu vás vezmu. Nikdo mi v tom nezabrání. Víš, co jsem mu odpověděla?
6: Nevím. Že to bereš, ne?
1: Pane šéf, o mě si už starosti dělat nemusíte. Já už nejsem herečka. Právě jdu od lékaře. Mám tuberkulózu hlasivek a už nikdy hrát nebudu. Dneska jsem si řekla Frantovi Sauerovi o peníze.
6: Pochopitelně mu je vrátím.
1: Zaplatila jsem si pokoj v hotelu. V Adrii. Tam, kde jsi měl revoluční scénu a kde jsem hrála Tonku.
6: Xeno, co je na tom lístku, co jsi mi poslala po Frantovi?
1: Otevřela jsem okno a vyklonila se ven. Viděla jsem, jak po Václaváku jde ženská. Rozcuchaná, v šatech svrců. Tonka. Na Václaváku jsem viděla i Strindbergovu Alici Bichnerovu Marii, ženské z tvých kabaretních skečů. Šlo jich hodně. Nehrála jsem jenom jednu roli. Bylo jich víc. Byla jsem herečka. Žila jsem přece jen víc životu. Řekla jsem si, tady ještě ne. A vrátila jsem se domů.
6: Xeno, sednu na první vlak a přijedu za tebou.
1: Je mi taková zima, Arture, že si to neumíš představit. Otevřela jsem okno. Bydlím v 5. patře. Před chvilkou přestalo pršet. Na Sázavě také prší?
6: Tady neprší. Xeno, nedělej to!
1: Dlažba je studená po hájovém dešti. Vždycky jsem se bála, že budu umírat sama. Chtěla jsem přitom někoho držet za ruku. Někoho, kdo mě má rád. Budu přitom sama. Ale není to tak strašné, Arture. Dá se to vydržet. Všechno se dá vydržet. Smrt také. Nevykřiknu. Zatnu zuby. Jsem přece herečka, ne? Bude to moje poslední představení. I když bez publika a potlesku.
3: Rozhovor, který právě skončil, se nikdy neuskutečnil. Emil Arthur Longen byl v osudnou dobu v Poříči nad Sázavou a Xena Longenová ve svém pražském bytě. Byl květen roku 1928. Na lístku, který Xena Longenová poslala Longenovi po Frantovi Sauerovi, byla jediná věta. Arture, přijď si pro mě, odjedeme. Sauer dopis doručil až druhý den. Longen přijel do Prahy večer. Oholil se, oblékl se jako dandy. V kavárně si ve večerníku přečetl titulek Tragická smrt herečky Xeny Longenové. Nad její rakví mluvili Otokar Fischer, Václav Vidra, Karel Nový a Egon Erwin Kisch. Vidra řekl, že čeští herci žijí v bídných sociálních podmínkách. Údery kapiček deště se slily se zvukem lesních rohů. Hrob zasypali rudými růžemi. Krátce po pohřbu Longen začal o Xeně psát román Herečku. V herečce ze sebe vychrlil nenávist na všechny, kdo nepochopili Xenin i jeho talent. Někdy přijel z Poříčí, kde román psal, do Prahy a v noci se vydával ke Xeninu hrobu. V prosinci román dopsal. Byl klidný a očištěný. Odjel hrát divadlo se svou novou 19-letou ženou.
10: Na podkladě autentických dokumentů napsal Jiří Kamen pro rozhlas imaginární rozhovor kabaretní a divadelní herečky Xeny Longenové a spisovatele, výtvarníka, herce a režiséra Emila Arthura Longena. Účinkovali Xena Longenová, Jana Prajsová, Emil Arthur Longen, Petr Čepek, vypravěč František Husák a režisér Hilar Oldřich Vlach. Režii měl v roce 1986 Dobroslav Zborník.
11: Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
12: Vybíráme je pro vás každý den.
11: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 22 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Právě teď vybíráme z archívu Českého rozhlasu hudební evergreeny i hity vašeho mládí.

Hezký den, přátelé, nadešel první dubnový pondělní večer a s ním vlídné tóny, tedy pásmo posluchačsky chytlavých a příjemných instrumentálek. Výběr v té první části je veden smutnou informací, že 16. března zemřel ve věku 81 let v nemocnici v kalifornském městě Loma Linda kytarista a průkopník kdysi módního surf rocku Dick Dale. Tento rodilý Bostonian vlastním jménem Richard Anthony Mansour významným způsobem vytvářel styl založený na dominantním zvuku kytar a vytvářející patřičnou atmosféru pro sportování na surfařských prknech s pěnivými příboji, sluníčkem a samozřejmě opálenými děvčaty. Lámající se vlny vždy přitahovaly a něčím hypnotizovaly spoustu lidí a surfing je svým způsobem fyzické vyjádření tohoto okouzlení. Dickův otec pocházel z Libanonu a matka Sofia Fern Danksiewicz měla polsko-běloruský původ. Dick ve svém dětství a raném mládí vystřídal řadu nástrojů. Učil se hrát na klavír, na trubku i na ukulele a nakonec se stala jeho životním instrumentem kytara. Tu první si koupil od kamaráda za $8 po tom, co se jeho rodina přestěhovala z Massachusetts do El Segunda v Kalifornii, se naučil Dick Dale jednak surfovat, jednak hrál pilně rock'n'roll a hrál ho dost razantně s využitím zpětné vazby kytary a zesilovačů Leo Fendera. I když se Dicku Daleovi říkalo už na začátku 60. let král surfové kytary a měl tehdy velký počet příznivců hlavně na koncertech se svou kapelou Deltones, na hitparádě velký úspěch vůbec neměl. Možná v roce 1961 s výjimkou vlastní instrumentálky Let's Go Trippin', tedy Užijme si, která malou vzpomínku na legendárního kytaristu Dicka Dalea otevře. Jiříka Salvám přeje příjemný poslech.

Miss Lou, neboli egyptská žena, tato stařičká melodie putovala různými kouty světa a zvlášť jí měli v oblibě Řekové usazení v Americe. Dick Daly slýchával při tanečních zábavách, ale i doma. Při koncertech se při ní pořádně vyřádil a v roce 1962 ji natočil na singl. Celosvětově slavnou se však stala Miss Lou až zásluhou uvedení v úspěšném, byť eticky kontroverzním filmu Quentina Tarantina Pulp Fiction v 90. letech. Přátelé, posloucháte Vlídné tóny neboli hudbu beze slov na Českém rozhlase České Budějovice. V náladě, navozené průkopnickým kytaristou Dickem Dalem a sérií jeho klasických surfrockových instrumentálek, zůstaneme a vlastně ve spojitosti s filmem opět poněkud kontroverzní. Jde o snímek Lolita, natočený v roce 1962 režisérem Stanley Kubrickem na základě kdysi skandálního románu Vladimíra Nabokova o nezletilé lymfě a jejím otcovské milenci. Byl to vůbec první americký film, který o tématu sexuální nároživosti pojednával veřejně a otevřeně. Vyhlas filmu s Jamesem Masonem a Sue Lynovou hlavních rolích potrhla i doprovodná hudba, která byla dílem slavného kapelníka, aranžera i autora Nelsona Riddla, jednoho ze strůjců úspěšného návratu Franka Sinatry na scénu v 50. letech minulého století. Nutno ale říci, že Nelson Riddle ve službách mocné nahrávací společnosti Capitol významně spolupracoval i s jinými hvězdami, jako Deanem Martinem, Johnny Mathisem, Peggy Lee i dalšími. Velmi pohotově se zmocnila Riddlovy melodie z filmu Lolita slavná americká kytarová kapela Ventures a dokonce s ní uspěla i na hitparádě ještě v roce 1962. Zde je.

Věhlasná americká kytarová skupina Ventures vlastní instrumentálkou Yellow Jacket, žluté sako z roku 1962 dovedla téměř do konce dnešní vlídné tóny. Ještě vám pánové Edward a spol zahrají Blue Moon, čili Modrý měsíc. A předtím vám, přátelé, Jiří Kasal poděkuje za zájem a i za mistra zvuku Michal Koláře popře klidný jarní večer.

0: Hudební archiv Českého rozhlasu otevíráme každý den.
1: Vraťte se i příště do časů svého mládí a poslouchejte největší hudební evergreeny.
0: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Tisíc příběhů na pohodě.
1: Cyklus rozhlasových dokumentů přibližuje velké lidské osudy a skutečné životy v zrcadle historických okamžiků.
0: Poznejte příběhy, které změnily dějiny, i osudy lidí, kteří zažili neobyčejné chvíle a stáli na historických křižovatkách.
1: Tisíc příběhů, každý čtvrtek dopoledne v 10 hodin
0: a v repríze večer ve 20 hodin.
1: Český rozhlas Pohoda,
0: písničky a vzpomínky.

0: shit. Yeah, c'est une bonne shit.
1: Oh yes.
0: She said, Mom, the deadly Dave, you don't forget the final bow. Just a bun, yeah.
2: Posloucháte Český rozhlas Pohoda.
3: Hloubal jsem nad prací vědeckou a vedle dívka si v bytě vede svou. Jsem řádný muž a ne žádný flink, tak proč mám slyšet od legiminy?

0: Noční linka stále ještě nedělní, právě začíná, 23. hodina odbyla. No a otevíráme náš pravidelný pořad na vlnách Českého rozhlasu. Moc vás zdraví Jitka Lukešová, přeju krásný pozdní nedělní večer. Máme před sebou 2 hodiny našeho společného setkávání a také povídání si. No a o čem to dnes bude? Vlastnosti královské, dochvilnost a spolehlivost. Patříte mezi lidi, kteří chodí včas tak, jak slíbili, a je na vás ze všech okolností spolehnutí? Jak se třeba vypořádáváte s tím, když víte, že nestihnete přijít včas, a co pro tuhle skutečnost jste ochotni udělat? Nebo si říkáte, že pozdější omluva je dostačující? No a jak vnímáte lidi nedochvilné, na které vždy musíte čekat a ještě na ně pořád čekáte? Jak je pro vás důležité to, že se můžete na někoho spolehnout, a kdy se vám to třeba i velmi vyplatilo? O některých vlastnostech se říká, že to jsou vlastnosti králů, a určitě mezi takové patří i dochvilnost a spolehlivost. S těmito vlastnostmi máme určitě každý spoustu zkušeností, nejen u sebe, ale také u druhých. Jak jste vy dochvilní a spolehliví a umíte držet slovo, tak tolik a mnohem více na toto téma, které je v našem životě, já myslím, velmi důležité, nebo zkušenosti s těmito vlastnostmi jsou velmi důležité. No a telefon k nám jako vždycky 731 800 900, pak máme také web, kam už jste se mnozí rozepsali k tématu rozhlas.cz/linka, a samozřejmě využívat můžete i e-mailu tradičního s adresou nocnilinka@rozhlas.cz. Tak ještě jednou krásný pozdní večer a právě začínáme.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: na prášek srdce rozmělní.
1: Tak tolik Pavel Bobek a jeho písnička Nedělní ráno. No, no, do dalšího nedělního rána přeci jenom trochu daleko. Jsme na, vlastně na závěru nedělního večera a teď na telefonu můžeme přivítat také v noční lince našeho prvního hosta, kterým je Olin z Kopřivnice. Krásný pozdní večer, Oline.
2: Dobrý večer, zdravím vás všechny.
1: Děkuji mnohokrát za všechny samozřejmě. Tak Oline, už se vás ptám, jak vy vnímáte vlastnosti, o kterých se říká, že jsou vlastně takové královské, tedy dochvilnost a spolehlivost. Co to pro vás znamená?
2: No tak já teda bez mučení se přiznám, že jsem spíš na té straně nedochvilnosti.
1: Ale, no.
2: Ale zase... Jak říkám, já to neberu tak tragicky, záleží totiž kde a jak a kde a s kým a tak dále, a tak dále.
1: To je pravda, to je pravda, ano.
2: Že prostě, když jsem domluvený s kamarádem, že půjdeme, já říkám, přijď ve 4, do hospůdky dáme 1, 2 pivečka.
1: Jo, pokud je to volná schůzka, tak je to asi o něčem
2: no,
1: jiném.
2: Tak je to takový, tak, samozřejmě, když jdu k doktorovi nebo... Když jdu někde na úřad, nebo tak fakt toto, jako jdu, tak abych tam opravdu byl v ten správný čas. Mm-hmm. Zase na druhou stranu, když jako spousta lidí mě zná, a někteří jsou v šoku, opravdu jsou v šoku včas, nebo když přijdu v tu dobu, když jsme spolu jako domluveni na nějakou tu dobu. Takže, no a samozřejmě to vyplývá z toho, co člověk dělá, když teď jsme už na té straně těch starobních důchodců, mm-hmm. Vlastně mají neděli pořád, nebo mají pořád dovolenou, nebo
1: jak si to
2: každý nazve, že jo. Tak je to takové pohodové, pohodlné a není to takové svazující. Já samozřejmě jsme prožili tu svoji, tu kariérní část svého života, kdy jsme se museli starat o rodiny, nebo o ty se staráme pořád, ale jako myslím, ten závazek chodit do práce a prostě být tam čas a všechno, aby to bylo bez průšvihu. Takže to už máme dlouho, několik roků za sebou. Takže já to beru, že si tak teď užívám takový ten, jako bych řekl, poklidný, pokud to jde samozřejmě, poklidný život. Takže s tou dochvilností moji kamarádi nebo moji známí, jako mě znají, tak už vědí, co můžu očekávat, tak jak říkám. Jsou víceméně šokovaní, když tam přijdu, tak jak jsme si domluvili a nepředpokládají, že se spozdím, ale to spoždění, jak říkám, jak jsem to říkal na začátku. Když jde opravdu o něco, tak to držím.
1: Když je to důležitá schůzka, tak jasný, no. Dodržujete, jasně.
2: Takže takový tam, teď momentálně jsem dochvilnej v tom, jak jsem vám říkal, mimo ETR.
1: No.
2: Jedu z Kopřivnice, jedu do Karlovy Studánky, kde jsem absolvoval už 14 dní lázeňského pobytu, ještě mám 14 dní před sebou. Z radosti jsem vystoupil za to, protože jsem stuhlej, vždycky jsem z té sračce, už tam sedím hodinu a půl.
1: Jo.
2: Přišlo bohat, jak jsem s tím telefonem. Jinak je krásná noc, svítí hvězdičky, je 15 stupňů, žíval jsem se na teploměr v autě, takže to je velice příjemné. Takže žádná pláska teda už nebude, do Karlovy Studánky zaparkuju a půjdu se natáhnout, protože jsem měl 2 dny tvrdé práce se včelama, teda se včeličkama, abych se mi nerojili, protože jo. Jsem odjel do těch lázní, tak mě bylo řečeno, paní domácí řekla, když se to začne rojit, mně to je jedno, já tam půjdu, já to zapálím a ve pokoj. Samozřejmě to byla taková nadsázka, ale
1: ano.
2: Musel jsem opravdu jet, panu doktoru jsem to vysvětlil, že tam musím jet, jinak by byl taky trošku průšvih z toho.
1: Je potřeba něco udělat zkrátka,
2: proto. Jiné, které jsme tímto mojí návštěvou zachránili.
1: Jo.
2: Takže já se takhle z mojí chvílnosti, nedochvílnosti, děkuji vám za to téma, rád si poslechnu ty.
1: Dobře.
2: No, určitě ostatní budou dochvilní. To
1: uvidíme. Uvidíme, jak to dopadne.
2: Prosím, bude dochvilný, jenom já tam budu. Sám sameček.
1: Nedochvilný. Moc vám přeju šťastnou cestu a užijte si ty 2 týdny vlastně v lázních lázeňského pobytu. Budete mít určitě krásné počasí, tak ať to stojí za to.
2: Jo? Má být krásně, no. Tak já vám moc krát děkuji.
1: Já taky, mějte se moc hezky.
2: A někdy zase někdy naschledanou.
1: Budu se těšit, mějte se krásně, naschledanou, naslyšenou, tak tolik. Olin, no a teď už je na řadě s písničkou Karel Gott.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Tak nejenom Karolko, tak jste poznali také Dara Rollinse, jejich legendární Zvonky štěstí. No a teď už máme na telefonu Jirku z Malé Skály. Tak Jirko, krásný pozdní večer vám přeju.
1: Napodobně.
0: Děkuju, moc vás zdravím. Tak co vy a dochvilnost a spolehlivost, jak vnímáte tyhle ty vlastnosti a schopnosti nebo neschopnosti tak některých jedinců?
1: Snažím se, pokud už můžu to rozjet, tak snažím samozřejmě být co nejpřesnější, protože já jsem po otci hrozně na to háklivej. Měl se nebo háklivej, než abych nějak vystačil, ale zkrátka už si myslím, že to je skutečně přednost, jako být někde včas. Že nevím, co ten druhý člověk dělá.
0: Ano.
1: Pokud to není žena samozřejmě, jako, že to prostě nevím co. Ale já jsem třeba jezdil chvilku po trhách. Prostě houzka, no prostě po celé republice. A tam teda, když jsme třeba ráno v pět museli vyjíždět, jo, tak jsem byl nervózní z toho, když kolega, který zrovna řídil v tu chvilku, přijel prostě o 20 minut později, co? Tak to prostě mě rozčilovalo, že jsem chtěl být někde včas, jo.
0: Rozumím.
1: Jako, máš v podstatě ty věci vyložit, jako váš, jako, takže vyndat to železo a to všecko. A
0: dá to práci, zabere to čas, ano.
1: Takže jsem to trošičku jako to, ale dá se to přežít, jako v podstatě je to za 3 minuty vyřešený ten problém, protože člověk už je zvyklý. Ale jinak samozřejmě ten borec, co mluvil přede mnou, tak tam jako to já prostě radši chodím o něco dřív, než přijít později. To považuji za svoje selhání.
0: No ne, takhle, my jsme to tam rozlišovali, pokud je to třeba nějaký sraz v hospůdce s kamarádama, tak tam je daný nějaký čas, tak tam je to asi jedno, že jo, jeden přijde v 8, druhý za 10 minut 8 a třetí ve 4 na 9. Ano, ale pak jsou ty pracovní schůzky a nebo, nevím, třeba nějaké různé pohovory, třeba zase třeba pracovního typu, tak to jsou asi docela důležité věci.
1: To musí být přesný, no. To by mělo být přesný, protože člověk vyjadřuje svou nějakou schopnost něco, prostě zkrátka asi rozumíme, kde je problém. Nemám rád, prostě když se něco úplně ruší nebo něco, nebo se to nějak jako nezávisle změní, jo. Ale já teď jenom mluvím o tom, my jsme ještě roky šermovali, takže tam se vždycky říkalo, že akar, historicky šermovali, myslím, takový ty skupiny, takže tam se říkalo vždycky akademická čtvrthodinka.
0: To je pravda, to se říká, no.

0: Mám tady souseda na skale, já jsem mezi Skalou a Frýstejnem, tak tady mám Bosňáka, jo. Z Bosny, co to jmenuje. Výborný kuchař, dobrý. Tam, když řekne za půl hodinky jsem tam, co znamená, myslí týden.
1: Jo, no jo.
0: Tam vůbec jako nějaký přesný minuty, nebo to rozdílky, to vůbec nefunguje, to prostě to je. Oni jsou v té Bosně, já jsem tam byl asi třikrát, takže tam nějak to funguje.
1: Jo.
0: Tam bez asi hodně slunce nebo něco, nebo já nevím. Ale to, takže jenom takhle se k tomu vyjadřuju, mě to zaujalo, že ten pán byl roztomilej před mým hovorem, tak jsem ho chtěl trošku podpořit, že jako sice ano, když je něco důležitého, tak je to potřeba prostě vyřešit, co. A když něco je tak jako trošičku, jak se to dá spolknout, no.
1: Jistě.
0: Ale jako osobně, říkám mám po tatínkovi, osobně teda mám radši přesnost, jako takovou. Jo, 5 minut, 2 minuty, není problém. Ale když to je půl hodiny, tak to už jsem rozčílený.
1: A když někam jdete na tu důležitou schůzku, tak radši dřív, jak
0: no
1: se
0: ne,
1: říká?
0: No ne, to se snažím být úplně maximálně přesný. Buď to jsem přesný, anebo to dřív. Odvolám, jakože z nějakého důvodu to nemůže být. Ale jinak jsem minutážní, jako jo, to prostě říkám, radši chodím dřív, než pozdě.
1: Rozumím, tak rozumím. Uvažuji, no tak vy jste přímo vzor nějak, řekla bych v tomto.
0: No to já bych tak ne to... No tak to jsem nějaký básniček, malířek a něco, kovář a to, takže taky mi to ujede. Ale já říkám, radši se omluvím, jo, radši zjistím ten čas před tím.
1: Jo,
0: jako, je, abych jako pozornil dotyčnou záležitost, takže prostě to jako neklapne. A než prostě, já nevím, dobíhat někde, jo. Já se i na ten vlak jdu radši o 10 minut dřív, než dobíhá to. Taky vadí, protože ještě jeden můj kamarád říká, že spěch je nedůstojný v každém věku.
1: No, to je hezká poučka, no.
0: Dobíhat teďka, takže jsem se naučil prostě si vždycky ten čas nějakým způsobem prostě přizpůsobit svýmu něčemu.
1: Rozumím.
0: A prostě pak jdu jako na to celý, no.
1: Dobře, tak jo.
0: Ale bez vás bylo to moc.
1: Jirko, moc vám děkuju. Přeju vám hezký zbytek nedělního pozdního večera a zase příště
0: a
1: třeba.
0: A někdy na Malý Skále. Na
1: krásná Malá Skála. Znám už od dětských let. Máte to tam krásný a doufám, že to stále pokračuje, ta nádhera tam všude.
0: Jo, docela trošku víc lidí, ale prostě jako
1: všude.
0: Já jsem naštěstí mezi.
1: Ale je to moc hezká oblast a moc hezký městečko Malá Skála. Tak si to tam moc hezky užívejte. Mějte se krásně. Děkuju.
0: Podobně pozdravujte.
1: Taky, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

stoupí cestu. Sedněte na zadek a seďte jak z trestu, jen ať si táhne, jak to dělají vandráci. Láska se totiž, i když

0: Pavel Dobeš a jeho pohádková písnička Něco o lásce, tedy o víle jménem Láska. Tak tolik muzika a teď už František ze Židlochovic. Františku, přeju krásný pozdní večer, zdravím vás.
1: Ano, dobrý večer, paní Tučky, já vás taky zdravím.
0: Děkuji.
1: Zdravím všechny posluchače, další linky a abych nezapomněl, dneska mají svátek Janičky.
0: Ano.
1: Tak Janice Zílková, přeju všechno nejlepší naše dceři, Jani Rausové taky a moje provdaná zárovce a teďkom všem Janičkám posluchačka do Čilinky, tak všem.
0: Dobře, já doufám, že jich je hodně a že všechny teď jsou napříjmu a mají velkou radost toho, že jste si na ně takhle hezky vzpomněl. Dochvilně, nedochvilně. Františku, čím je pro vás dochvilnost a spolehlivost v životě, pracovním, osobním a tak?
1: No, paní Jituško, já teď, když mám tu firmu, tak tam záleží hodně na tom, jak chodíme do práce, jak chodíme z práce.
0: No.
1: Jo? Tak vždycky chlapům musím říkat ráno, vždycky říkám, chlapí, končte práci tak, jak ráno ji začínáte. To znamená, že o 15 minut začínáme později práci, tak odpoledne by se měli dělat o těch 15 minut díl. Jako, jo,
0: jo. Jo.
1: Tak se jí kolikrát nelíbí, no ale jako vedoucí firmy to musím důrazňovat, jako, jo? Protože někteří zákazníci se na tom dávají záležit, aby jsme tam byli brzo, no a jsem tam nějako tu minutu přidali, no a tak, no. Já když jsem se učil, tak jsem dojížděl do práce, tam to bylo horší, tam když mě ujel autobus ve 4.20 a jezdil jsem do Brna, jo, autobusem a pak jsem přijel na vlak, no, tak to jsem přijel vždycky po 8 hodině nebo co, jako učeň, no, tam jsem se musel nějak vymluvit, no, ale jako učňu to ještě prošlo, jo, ale v současné době musíme to prostě ty minuty hlídat a to se nazbírá, víte, za měsíc, když každý den to ošidíte o půl hodiny, tak za měsíc to máte, že jo, 10 hodin.
0: No, ano. No.
1: A měl jsem pana Zotrina, to byl tady zahradník v Jedenácké a to byl, ten si dával záležet. Já, když jsem chodil k němu na fušky samozřejmě, tak ten taky říká, že je to výsada králu, jo.
0: To se říká, no.
1: No, tak to já jsem vůči němu musel dodržovat, jo, tu pracovní docházku, a i když to byla teda jenom, když to byly fučky, jo, když jsem tam šel až po své vlastní práci, no,
0: jo.
1: Ale on chce vždycky jenom mě, prostě, já jsem udělal pěknou práci, no, a takže asi občas něco odpustil, ale takže tak to bylo se mnou, no, ale teďko říkám, to musím ty kluky takhle jako napomínat, no a zase opatrně musí napomínat, se hned uráží, jo, víte? Budu to kolikrát nesou žádní takový fachmani, jo, jsou dneska najít lidi, aby chodili přesně do práce a pěknou práci a dělat, tak to je prostě, to je, pro mě je to k steku a vypadá to tak, že já zítra budu muset nastoupit jako zedník, jo, abych jim ukázal,
0: jak se to dělá.
1: To má dělat.
0: Jo. Tak nezapomeňte přijít včas, Františku, no.
1: No, to se budu snažit, no. Já když přijedu třeba jako toto stanu později, stane se, tak rychle zavolám a říkám, Jane, synovi, jeďte rychle do paláce, ať tam se brzo, jo. A já potom, mně se stane, že mě někdy neprobudí budík, protože jak vysílám do té noční linky, tak že budu mít spát, přestávám, jo, tak se mě můžu
0: ano.
1: Takže takový tarabej máme my vedoucí takových švírem, jo. Samozřejmě dá se ulít, až rozdělíte těm lidem práci, oni mají co dělat, ví, jak to mají dělat, tak se můžu já někde ulít chvíli, že jo, taky. Tak to je, no.
0: Ale každopádně to berete za důležitou věc, chodit včas do práce a zkrátka být na svém místě,
1: no,
0: v kolik se řeklo.
1: To jim říkám furt, o čtvrt hodiny začínáme později, o čtvrt hodiny musíme přidat odpoledne, jo. No a nehorší je, když uvolní už půl hodiny šlapou na stavbě a neví o co, tak jim říkám, aspoň si pořádně umíte nářadit, že?
0: Jo.
1: to konci tady práci, jo? No, tak to je, takový já mám zkušenosti, no.
0: Tak to je dobře, že máte, no. Myslím, ale relativně dobré zkušenosti, zatím potrženo, sešteno, jak by se to tak dalo uzavřít. Františku, moc vám děkuju, jinak vám přeju samozřejmě krásné dny, ať už volné, nebo ty pracovní, a samozřejmě kolem vás, ať jsou všichni takový, řekla bych, přesně dochvilní a pěkně na čas, a stejně tak, ať se to daří i vám, a mějte se moc hezky, děkuju.
1: Ano, taky děkuju, dobrou noc.
0: Dobrou noc, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Věra Martinová a její toulavý džíny, a jinak máme přesný čas, 11:45 na telefonu. Teď můžeme pozdravit Josefa do Zlína. Krásný pozdní večer, Josefe.
1: Dobrý večer.
0: Dobrý večer, zdravím vás. Tak co vy a vaše zkušenosti? Děkuju.
1: No, měl bych takový dotaz na toho pana Františka.
0: No.
1: On si mě nepamatuje. Když se stavila v Rušovanech u Brna porobetonka, tak on ze sebe dělal velkýho pána a víc se o tím dál bavit nebudu. Ať se zeptá v Rušovanech, co si o něm myslil.
0: No jo, ale Josefe, já vás musím trošku zastavit. To téma naše zní dochvilnost a spolehlivost.
1: Ne, dobrý, já ho nechci. Já ho nevychvaluju, ani ho nechpiním, ale já ho slyším, já to poslouchám teda tu nošeninku.
0: Rozumím. Josefe, a, můžeme a se když, dostat k tématu?
1: A když Josefe, on tam volá, tak...
0: Josefe, naposledy vám říkám, naše téma je dochvilnost a spolehlivost.
1: Dochvilnost, ano, on je dochvilný.
0: A vy?
1: Já jsem starý důchodce.
0: To přece ale s tím nemá co dělat. Jak ctíte tuhle tu...
1: Tady chci vám říct, že on zas tak 100%...
0: Josefe, děkuju za návštěvu, nashledanou, naše téma je jiné. Já jsem vás třikrát prosila, abyste se k tématu vyjádřil. Vy si vedete svou, je mi líto. Někdy příště, až budete mít chuť zavolat k tématu. No, u nás je teď na řadě Petr Bende s písničkou Láska, a jinak se k nám samozřejmě můžete dovolat na číslo 731 800 900. Naše téma zní vlastnosti královské, dochvilnost a spolehlivost.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Petr Bende a písnička Láska, to vše tady u nás v Noční lince na vlnách Českého rozhlasu. V Noční lince nedělně pondělní a teď se k nám dovolal Robert z Olomouce. Roberte, krásný pozdní večer i vám přeju.
1: Dobrý večer.
0: Dobrý večer, zdravím vás.
1: Jo, paní Tuško, chci popřát všem Jana, moje žena byla taky Jana, to všechno nejlepší.
0: Dobře.
1: Paní Jeně Chládkové do rozhlasu.
0: Dobře.
1: Když tím začnu. A teďka k tématu. Pan vedoucí Musil, který je můj šéf, tak mě naučil pořádku, víte jak? On řekl hochu, chci, abys byl všech na pracovišťu a když tam nebudeš, tak dostaneš pokutu. Takže radši tam šindu dřív, abych neplatil pokutu, protože platit pokutu je zbytečný.
0: Jo, to máte pravdu, samozřejmě. Když už člověk stejně do té práce chodí, tak proč by měl chodit pozdě, aby platil pokuty? Ještě navíc. No jinak, jak vy oceňujete tyhle ty vlastnosti od jiných? Třeba když vy na někoho čekáte a říkáte si, no tak tenhle ten člověk zrovna moc spolehlivý asi nebude, nebo proběhne vám to hlavou, když na někoho čekáte dlouho?
1: To záleží na konkrétní situaci.
0: A stalo se vám to někdy, že jste tak o tom přemýšlel?
1: Tak, záleží o co šlo, jak říkal třeba ten pan Olin, když se šlo s chlapama na pivo, no tak jsem třeba těch 20 minut počkal nebo něco, jo. Ale u některých věcí je to třeba důležité, jo.
0: No právě.
1: Když se potřebuje něco vyřídit na úřadech, no tak tam nemůžu přijít pozdě. Ten úřad má třeba do 3 hodin otevřený a když tam přijím do půl čtvrté, tak mě to houby platný, no.
0: Takže jsou to pro vás důležité věci, taková dochvilnost a spolehlivost. A je to taková vizitka určitě každého člověka, že jo? Když zkrátka má domluvenou třeba nějakou, spíš se bavíme asi v té rovině těch pracovních schůzek a takových těch důležitějších věcí, než jenom, dejme tomu, přátelské setkání v hospůdce na pivo, jak už jsme tady konstatovali, tam celkem se dá u toho pivka počkat na toho kamaráda bez problému. Ale ty ostatní schůzky berete za důležité, tedy, aby byly na čas a tak.
1: Tak když je to schůzka u doktora a toto, tak tam prostě nemůžu přijít pozdě. Ale ještě jsem chtěl říct jednu věc. Mám jednu zásadu, to jsem v Noční lince teda moc neslyšel. Ale když v práci něco dělám, tak pokud je to jenom trošku možný, tak vždycky dodělat jednu věc a pak další, protože jinak nastává chaos, jestli víte, jak to myslím.
0: No, tak já úplně jako
1: No, protože 4 věci rozdělané, nic hotové.
0: No, tak to je samozřejmě jasná věc, že je docela fajn zkrátka dotáhnout věci do konce a pak pokračovat dál. I když zase jak kdy. Někdy ty věci pokračují souběžně a docela je fajn pracovat na nich současně. Asi podle toho, o jaký obor se jedná. Ale jak to chcete naroubovat, nebo jak to máme naroubovat na tu dochvilnost a spolehlivost tohleto?
1: Protože když dělám několik věcí, nic není hotový, tak to taky není. Ona nevím, jestli to spolu souvisí teda.
0: Jo.
1: A ještě jsem chtěl říct jednu věc. Vždycky říkali, že může někdo navrhnout témata. Jestli můžu navrhnout.
0: No můžete. Můžete nám i napsat,
1: jo,
0: samozřejmě.
1: Můžu, jo. Nestane se nic.
0: Nestane
1: já sleduju moc mravence a našel jsem si krásný velký mraveniště a teďka k jednému chodím. A to je nádhera. Mně to připadá jak civilizace v malém velkém městě, třeba nevím, Mexiko, New York, jo, Moskva. Zkrátka nějaké velké město. To je prostě nádhera to sledovat, jak tam panuje pořádek v tým mraveništi. Jo. Každé tam má svůj úkol. Jo. To je, když sledujete civilizaci v malém. To prostě to je něco, to je pecka. To sledovat. Tam třeba vyhodím... Ne, já jsem to řekl, blbě, vydržím, tak nevyhodím. Vydržím hodinu sedět, no.
0: Jo, jestli pak ti mravenci jsou taky dochvilní, že jo? Když mají někde domluvenou schůzku, že tam přitáhnou nějakou tu kládu zase na další stavbu.
1: Jo, to musím jim donést jehličí.
0: No.
1: To je moje sranda, že, paní Barboři?
0: Dobře, tak Roberte, moc vám děkuju, jinak vám přeju taky...
1: Tak se a pozdravujte Linko, že Vlastičku, Ludmilu, Olina... No a všechny linkaře, co...
0: Dobře.
1: A moc vám za všechno děkuji, že jste mě vzala.
0: Mějte se taky pěkně, krásný zbytek nedělního večera, nashledanou, naslyšenou, zdravíme do Olomouce.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: A tohle to byl Honza Kalousek a jeho písnička se jmenovala Řeka v plamenech. Blížíme se k půlnoci. Teď jste se mi tam někdo ztratil z telefonní linky, což mě moc mrzí, ale určitě se dovoláte, pokud se o to pokusíte, na naše číslo 731 800 900. No a než se tak stane, tak se třeba podíváme a asi to možná zkusíme hned přepojit. Takže kdo pak se dovolal? Halo, halo, halo. Hezký pozdní večer, slyšíme se?
1: Tady Libuško,
0: Libuško, já vás slyším, ale máme tam strašnou ozvěnu, už to asi bude lepší, doufám.
1: No, já jsem měpla rádio.
0: No, tak to ano, je super, ano. Tak ještě jednou krásný pozdní večer, už je to výborný,
1: já
0: bez ozvěn.
1: Já vás zdravím,
0: děkuju, nápodobně.
1: A všechny posluchače, co jsou napřímo.
0: Děkuju moc krát, taky vás zdravím.
1: A jestli já bych nějakou prosbu, určitě poslouchala paní doktorka Nora, jestli by mě neporadila, co je na kvasinky ústek. To je strašná věc, já to úplně se dusím.
0: Mm-hmm, tak já doufám, že se třeba, nebo že někde něco vyhledáte na internetu, nebo že u svého ošetřujícího pana doktora. No a Libuško, jak jsme na tom s tou dochvilností a spolehlivostí?
1: No, ale jo, dochvilnost určitě já jdu dřív, než bych měla. My máme tady...
0: Snažíte se hodně, jo?
1: No, kousek pod kopcem a vždycky jsem šla dřív, než jsem měla.
0: Jo.
1: A děda to samý chodil dřív.
0: Aha.
1: To samý někde, jako... Dřív, no ne, tak zase je dřív nic pozdě, ale když ten vlak je vlastně tady máte pod nádražem, no,
0: mm-hmm.
1: No tak je to, ale začal jsem chudělat, pak jsem s kolegyní,
0: ano.
1: No a ta taky, to jsem jako, no ona teda přišla třeba o 10 minut pozdě, co je nevadil, a s tetou jsem chodila a tý to vadil, ne já, ale ona měla kolegyní a ta říká, ta nikdy nepřišla včas. Ona na ní strašně dlouho čekala.
0: Jo.
1: A tak to jako stalo. A sice teda už nežije, ale jako tak jo, tak když někam kordu, že jo, tak je potřeba, aby tam člověk přišel včas.
0: Mm-hmm. Je to pro vás důležitá věc, zkrátka prezentovat se tak, že přijdete včas a ne pozdě. Jo?
1: Určitě, určitě, no. Říkám, nádraží máme kousek a vždycky pomalu o půl hodiny dřív jsem šla.
0: Mhm.
1: No, tak ono je to lepší, no.
0: No a stalo vám se někdy, že jste musela na někoho čekat a v podstatě se třeba byla i naštvaná, že ten druhý něco řekne a nedodrží slovo a tak?
1: Ne, ale ne, jako co jsem měla tu kolegyni tady, no tak o chvilku, tam třeba u labutě, já jsem čekala před labutí, ona byla ještě v labutě, no tak potom se mm-hmm. přišla. To ne, jako to, nemůžu si stěžovat, že by někdo přišel pozdě.
0: Mhm.
1: No,
0: no a co taková spolehlivost obecně, nejenom s tou dochvilností, ale spolehlivost jako taková, když třeba někdo řekne, že udělá tohle, tohle. Máte dobré zkušenosti v životě nebo máte pocit, že lidi toho naslibují a pak nic, skutek utek?
1: No, stane se, že naslibují a pak nic, co se stane, to je pravda.
0: Hmm.
1: No ano, to jako, no. No to víte, každý je nějaký, no. Každý... Někdo na to nekouká, že jo, jestli přijde včas, nepřijde.
0: A vaše zkušenosti jsou spíš lepší nebo horší v tomto směru?
1: Lepší, lepší.
0: Lepší, no tak to je dobře.
1: No, lepší.
0: Že máte kolem sebe lidi, kteří, nebo na které je možné se spolehnout, že to je důležitá
1: no,
0: věc, určitě.
1: Ano, ano, ano, to určitě, no. Takže to nám už teď jako... Říkám, ta kolegyně už nežije, což mě mrzí a vždycky sestra říkala, když jsem šla domů, jel vlak, to jsem si na ně vzpomněla, no. Opravdu byla dobrá to ženská, no. No jo, to víte, ty hodní lidi odcházejí.
0: Rozumím. Tak Libuško, moc vám děkuju, přeju vám hlavně hodně zdraví, aby se vyřešil problém,
1: tuška,
0: který řešíte.
1: Ráda, že jsem se spojila s vámi a Janičce Klátkovi přeju hodně, hodně zdraví.
0: Ráda vyřizuju.
1: Mm-hmm. No, no.
0: Ráda vyřizuju.
1: Mějte se
0: taky pěkně, hodně zdraví a
1: ano,
0: krásné dny. Jo? Budu se těšit zase
1: ano,
0: příště.
1: Taky, ano, děkuji. A
0: není vůbec zač.
1: Dobrou
0: noc, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Vaše patejdle a voňauky, děvčat, tak tolik písnička, jinak se blížíme k půlnoci. Před půlnocí se podíváme ještě také do pošty, protože jste se hojně rozepsali na náš web, za což moc děkuju. No a pak se společně s muzikou přehoupneme do nového dne. Tak a třeba paní Alena píše k našemu tématu spolehlivost a také dochvilnost. Dochvilnost byla za našeho mládí slušnost, ale dneska myslím, čím dokonalejší technika, tím více se nedodržuje slovo. Každý má mobil a vlastně se ani neomluví. Měla jsem kamarádku, při mých kulatých narozeninách na ni celá společnost čekala a přijela o 2 hodiny později a řekla místo omluvy, no a co, však nám kvůli ní neujel autobus. Tak tolik paní Alena ze života vlastně a ze svých vlastních zkušeností. Moc děkuju, paní Aleno, také vám přeju samozřejmě všechno dobré, krásné dny. No a teď už je na řadě Rod Stewart s muzikou a za chviličku přivítáme nový den.

0: Linka.
1: Tak s písničkou od Roda Stewarta jsme se přehoupli do nového dne, kterým je pondělí s datem už 25. května. Právě začínáme vlastně poslední květnový týden, poslední týden z měsíce, který, nebo o kterém se dá říci, že je takovým tím skoro nejkrásnějším měsícem z celého roku, takže si i ten poslední týden měsíce května pojďme hodně užít. No a na prahu nového dne nám samozřejmě všem přeju, aby to byl den vydařený, aby to byl den radostný, i když je to den pondělí. Pondělí, což pondělí mnozí z nás úplně nemusíme, ale zkrátka i pondělí má své místo v našich životech a určitě na co sáhneme, tak nám půjde dobře od ruky, takže hlavně s radostí a úsměvem a ve zdraví. A co se týče noční linky, tak i teď po půlnoci na prahu nového dne nás čeká povídání na téma vlastnosti královské, tedy spolehlivost a také dochvilnost. Patříte mezi lidi, kteří chodí včas tak, jak slíbili a je na vás za všech okolností spolehnutí? Jak se vypořádáváte s tím, když víte, že nestihnete třeba přijít včas? No a co pro tuhle skutečnost jste ochotni udělat? Nebo si říkáte, že pozdější omluva je dostačující? A jak pak vnímáte lidi nedochvilné, na které vždycky musíte čekat a ještě na ně pořád mimochodem čekáte? Jak je pro vás důležité to, že se můžete na někoho spolehnout a kdy se vám to velmi vyplatilo? O některých vlastnostech se říká, že to jsou vlastnosti králů a určitě mezi takové patří právě spolehlivost i dochvilnost. S těmito vlastnostmi máme určitě každý spoustu zkušeností, nejenom u sebe, ale také i u druhých. No a jak jste vy dochvilní a spolehliví? Umíte držet slovo? Tak tolika mnohem více na toto téma. I teď po půlnoci telefon k nám 731 800 900, pak máme také web rozhlas.cz/linka a máme i e-mail nočnilinka@rozhlas.cz. Tak ještě jednou krásnou noc, hezký nový den a můžeme pokračovat.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Jitka Zelenková, když se narodíme, tak tolik písnička po půlnoci na prahu nového dne. No a teď už můžeme pozdravit paní Pavlu z Prahy. Krásnou noc, Pavlo.
1: Děkuji, taky přeji krásný večer, ještě krásnou, krásnější noc, která
0: Děkuju.
1: Bude pokračovat.
0: Děkuji moc krát za všechny, samozřejmě. Tak Pavlo, prozraďte, jak je důležitá pro vás v životě spolehlivost a to, že se můžete na někoho spolehnout a vůbec i dochvilnost a tyhle ty důležité vlastnosti?
1: Já bych řekla, že ta dochvilnost s tou spolehlivostí tak trochu souvisí a dost to vypovídá, každopádně v těch důležitějších situacích takových, tak to vypovídá hodně o spolehlivosti, když je člověk trochu dochvilnej. Ale musím říct, že jsem s tím bojovala už od dětství, když jsem začínala chodit do školy. Tak to byl vždycky opravdu boj ráno se dostat včas a pospíšit si do té školy, ne po cestě se nerozhlížet po obchodech a po výlohách. No, to byla moje slabá stránka taková, ale časem se člověk naučí samozřejmě, tak jo, a nerada sama čekám dlouho, tak absolutně ne, nějaké půl hodiny, hodinka maximálně a pak už je to opravdu nepříjemný, takže se snažím opravdu. No a jedna moje kamarádka tak se mnou jednou žertovala a říkala, hele, ty jsi taková časová optimistka.
0: Co to znamenalo v tu chvíli?
1: No, tím myslela, že já prostě si vždycky myslím, když třeba za ní konkrétně někam vyrážím, máme spolu někde nějakou schůzku nebo něco, tak já si vždycky totiž to nějak prostě odhad toho času, který potřebuju, abych se dostavila třeba, tak ten odhad mám tak jako trošku optimistický a myslím si, že jo, to stihnu, ještě mám půl hodiny třeba, nebo takhle, jako jak odhaduju ten čas, který budu potřebovat, se dostat na to místo. Tak tam to jako taky pořád ještě je takový, že no, teď už jsem se naučila chodit dřív než později. No, ale trvalo mi to dost dlouho, než jsem se vycvičila, abych nebyla časová optimistka.
0: Takže začíná to zkrátka správným odhadem času, kolik ho budu potřebovat dostat se na místo B z místa nebo z bodu A, jo?
1: Přesně, v tom jsem měla, ne, že bych nechtěla, já jsem se snažila vždycky, protože sama nerada čekám, ale tohle ten odhad, který mě jako někdy opravdu trápil a moje ostatní bližní taky, ale nebylo to nikdy nějak dramaticky, že bych přicházela nějak opravdu pozdě, to jako ne, no. Ale hlavně jsem vám chtěla vyprávět jednu příhodu z dovolené Řecku.
0: Ano.
1: A to bylo opravdu, to byl zážitek jiné kultury a jiného přístupu.
0: Tam se na autobusy čeká, ano, to víme mnozí a dlouho.
1: No, ale jakým způsobem, víte, ono je to až úplně takový, jak bych to řekla, sympatický dovolenový zážitek.
0: Patří to k folkloru místnímu.
1: No, v tom folkloru, a když to člověk zažije s celou tou jakoby situací okolo, tak to úplně začne vnímat jako jinak. A nám se stalo jedno, jestli můžu teda ještě
0: určitě
1: povídat, no, tak nám se stalo jedno, že jsme byli na dovolené v Řecku a byli jsme pod Olympem v jedné takové polovesničce, poloměstečko, takové malé městečko, velmi sympatické, jmenalo se to Leftokária. No a tam byly v blízkosti takové zajímavé ruiny a my jsme si říkali, no, uděláme si tam výlet a teď jsme si to nastudovali, kdy jede vlak a všechno. No a dostavili jsme se, vlak měl jet ve 12 hodin, tak jsme samozřejmě 4 hodiny předem už tam byli na nádraží. No a lidi tam tak počkávali, pár jich tam bylo a tak jsme čekali, koukali, kdy už vlak přisupí. No a najednou přišel z nádraží takhle z té budovy, vyšel ven takhle nějaký ten, jak se jim říká?
0: Výpravčí.
1: Výpravčí, teď mě to vybavilo. Výbravčí. No a šel k takový tabuli černý, tam byla taková menší tabule, hezky zarámovaná a tam bylo napsáno 12.00, že vlak odjíždí. No a on tam přišel s křídou a s houbou takovou a teď to pěkně smazal a prostě tam napsal 14.00 a odešel. Jo? A my jsme vykulili oči, než jsme pochopili, že jako tam se nediskutují takovýhle změny, jako že on by přišel a tam se lidem nějak omlouval, že to jede později, nebo něco, vůbec ne. Jenom tam napsal 14.00 a dělejte, co můžete.
0: Ano, ano.
1: Tak napřed jsme byli takový prostě, jako je, protáhlý obličeje. A teď tady máme ještě 2 hodiny čekat, ale jen bylo hezky.
0: No je, tak jste to vymysleli nějak.
1: No, sedli jsme se tam a dívali jsme se a tak jsme zažili takovou věc, že přes ty koleje na druhé straně byla kousek od těch kolejí na patřičnou vzdálenost taková malá hospůdka a tam posedávalo pár řeků takhle a popíjeli tam trošku a to. A najednou tam jeden z nich sedal, popadnul nějaký nástroj, druhý se přidal a dali se do hraní. A zvedla se skupinka taková malá, jestli jich bylo 5-10 nebo něco takového. A jak oni tančí takový ty jejich tance, já nevím, jak se teď to jmenuje, ale oni se popadnou kolem ramen do kola takového. No a je to podobný takovýmu mírnějšímu kozáčku, oni tam tak poskakují, drží se v kole za ty ramena a tancují a hrajou a to. A ty nás tam tak bavili a nastavili takovou atmosféru tam.
0: No
1: jako,
0: vidíte,
1: že...
0: tak i to čekání stálo za to.
1: No, a já jsem si říkala, no tady to je prostě úplně jinak. My se honíme, minuty sem, minuty tam a pořád ten čas hlídáme a to. A tady oni, no napíšou si na tabuli o 2 hodiny
0: později
1: a pak se dívají na to, co se tam okolo děje.
0: Paní Pavlo, musím poděkovat, každopádně moc děkuju za tuhle tu řeckou příhodu k tomu našemu tématu, která nám to tak jako hezky oživila. Každopádně vám přeju krásné dny, moc je užijte.
1: Děkuju.
0: A moc děkuju za návštěvu a za povídání. Mějte se hezky.
1: Já taky děkuji.
0: Dobrou noc.
1: Naslyšenou. Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Tak tolik Dalibor Janda, vždycky jsem to já, tolik písnička, no a teď je na řadě jeden e-mail, který nám poslal Honza od Prahy, který píše: všechny zdravím do noční linky, moc děkuju za témata a moc rád vás poslouchám od pondělka až do neděle. Rád bych přispěl krátkou poznámkou k tématu dochvilnost a spolehlivost. Dochvilnost neboli přesnost je prostě schopnost dorazit na smluvené místo, taky plnit úkoly a dodržovat termíny přesně na čas. No a taky podle mě to znamená být dochvilný a to znamená zase prokazovat spolehlivost i určitý respekt k času ostatních a také schopnost organizovat si svoje věci správně. Musím říci, že mně se to víceméně v životě daří, ale někdy to dá práci si právě zorganizovat věci tak, aby to všechno klapalo a abych zkrátka uchovával respekt vůči času ostatních lidí, ať už mě blízkých, anebo jenom zkrátka kolegů, se kterými třeba občas spolupracuji. Mně na tom dozáleží, protože je to moje vizitka, tak jak se prezentuji, takže na svoji dochvilnost a samozřejmě hlavně na svoji spolehlivost. Myslím si, že s přibývajícím věkem dbám více a více. Tak tolik Honza z Prahy. Milý Honzo, moc děkuju, ať se vám daří v životě a myslím, že určitě vaši spolupracovníci i přátelé to, jak se snažíte být vůči nim spolehlivý a také i dochvilný, takže to určitě dokážou ocenit. Jinak děkuju moc a přeju také krásné dny a teď už je na řadě Věra Špinarová.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Tak krásně nám přišla zaspívat i Věra Špinarová. Jednoho dne se vrátíš, tolik nejenom písnička, vlastně i filmová muzika. No a za 4:45 pozdravíme k Máchovu jezeru paní Boženku. Boženku, Boženko, krásnou noc vám přeju.
1: No, taky jsem trochu marodno, takové zip.
0: Tak přeju hlavně hodně zdraví. No.
1: Od té dochvilnosti, když si jsem pracovala v Mělském družstvu, byla jsem u telátek. A tam to bylo dochvilnost, jako jsme byli 4 v partě a nemohli jsme si, takže přesně to. A naproti nám to letníku byl prasečák a ta paní říkala, my si můžeme podle vás ředit hodinky, jsou 4 hodiny ráno, aby přesně rozsvítíte. Jako,
0: no jo, ke zvířátkům se stává brzo a je potřeba stávat pravidelně a přesně, no, že jo?
1: A nevěřili byste, jak ty zvířátka jsou taky naučena ten čas? A když se třeba stalo, že jsme byli na nějaké muzice a říkali jsme, tak nepůjdu na hodinku spát, že jo, půjdeme tam. Ono to všechno spalo, nechtěli stávat, nechtěli pít. A pěda dřív, že se to sebe opačně a stalo se třeba, že jsme se spozdili na ty muzice a přišli o to, tak to celý chlív bučel.
0: Jo, jo, mají naučený čas.
1: Přišel zootechnik ženský, kde se tam řve celý teletník. A ty zvířata taky jsou už naučený na ten pravidelně to.
0: Ano, ano, je to
1: no,
0: pravda.
1: No já v tom jsem byla cvičená po tatínkovi, když potom ležel, tak musel mi přesně v oběd v 11 připravenou zuby, talíř na stolický jsem vozila, anebo to. Takže jako, a mám tak i vycvičený dcery, když někam jedeme a tak na určitou hodinu někam mě vezou, tak jako máme naučený, 5-10 minut to už musí být, ale všechno dočasný.
0: Jste
1: jako
0: tak zvyklí doma zkrátka, že to funguje a že když se řekne v tolik a v tolik, takže v tolik se prostě pojede nebo v tolik se sejdete.
1: A taky jsme měli v spáci takovou jednu, která chudák v té 3 roky zemřela, ale ta nepřišla nic. My jsme ji třeba ujeli do práce, sami ujeli jsme ji, můj to nevadí před náma na kole, přijeliš tak nebo něco, a vždycky se na něco vymlouvala, že jí manžel marnil, pak manžel umřel a ona stejně ještě hodiny, půl hodiny, to pro ní nebylo. A na, někam jsme jeli společně na vlak, vždycky dobíhala. My už jsme na nádraží stáli a ona vždycky dobíhala, my už se jeli ve vlaku.
0: Takže je to pro vás důležité, zkrátka, dochvilnost a hlavně být spolehlivý, nebo i spolehlivý kolegové, ať už v práci, anebo i v rodině mezi blízkými.
1: A teďka jsme babky důchodkyně a taky jdeme do cukrárny posedět, že jo, šestli jsme vdovy.
0: Jo.
1: A tak taky chodíme přesně na hodinu. To jako už cukrář už nás to vyhlíží. Když opět přijdeme díl, tak jsme byli nakoupit nebo něco. Ale do teďka furt mám ráda dochvilnost, no.
0: Už si říká cukrář, pan cukrář, kde už zase jste, že tam ještě nejste, že jo?
1: Když
0: tam 5-10 minut chybí. Jo, tak to je hezká zkušenost tohle, že to takhle máte v životě zařízené i vlastně s kamarádkama a bylo to i s těma kolegyněma v práci. Takže pro vás důležitá vlastnost, důležité vlastnosti a důležitá věc.
1: Ano.
0: Dalo by se, dalo.
1: A říkám, i ty zvířátka byly zvyklí na to,
0: Dobře, tak Boženko, moc vám děkuju. Zdravíme k Máchovu jezeru a přeju vám hodně zdraví. Ať jste v pořádku. Mějte se hezky, jo?
1: Taky, naslyšenou.
0: Děkuju, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Petra Janů právě dospívává a my pozdravíme další paní Boženku, tentokrát do Hradce Králové. Boženko, krásnou noc přeju.
1: Já taky děkuji a zdravím všechny, kdo děkuju. Ještě poslouchají.
0: Děkuju za ně.
1: Já mám taky ráda dochvilnost, ale mám takovou zkušenost, že na ně do smrti nezapomenu. Já jsem se měla vdávat a chodila jsem s chlapcem, s vojákem a ten byl ze Slovenska. A mně ještě nebylo 18 a on končil už vojnu, tak jsme se dohodli, že se teda vemem, protože se nechtěl vrátit na Slovensko a už měl tady zajištěnou práci. Tak jsme byli v létě u rodičů na Slovensku a byli tam bratři jeho, můj muž je ze 7 dětí, 5 kluků a tak oni říkali, víte co, tak přijeďte k nám do Holišova, to je za Plzní, a my vám tady svatbu uděláme. Jenže já jsem musela žádat o plnoletnění, že jo, a byli dovolený a oni nám to vyřídili až jako v říjnu, kdy mě bylo za 14 dní, 18 a manžel končil vojnu pomalu. A teď, že jsme se dohodli, že teda k nám přijede po 10. hodině, ale on se nějak nepohodl s velitelem a ten mu řekl, že má opušťák až druhý den. No takže nesmí jako odjet. A my jsme byli teda dohodnutí na tou 10. a večer a no muž nebo manžel nebo nastávající prostě nepřijel, že jo. Teď táta můj nebyl nadšenej, že jako se vdávám a prostě vojáka, Slováka, že jo, ano, tak měl ano, takový ano. Řeči a on začal. Já jsem ti to říkal, že se že tě nechá, že prostě se s ním nemáš jako chodit a takový ty, no. Jenže Petr přijel po půlnoci asi v 12:30 kytku na kole a ve 16:45 jsme jeli teda do té Plzně, do Holišova. A svatbu jsme měli dohodnutou na sobotu na 11 hodin. V 10:30 přišli z Národního výboru, že předseda musel odjet do Plzně a že nám svatbu odkládají na 3 hodiny odpoledne. Tak mi fotografa zrušit, že jo, a to. No já byla tak naštvaná, protože...
0: No ale to je teda docela jako nejednoduchá věc, když vám přesunou svatbu teď hosti do toho všechno domluveného, tak to si myslím teda, že je situace docela zapeklitá.
1: Proto říkám, že na to prostě do smrti nezapomenu na svoji svatbu. Takže jsem vůbec nebyla nadšená z toho všeho a druhý den jsme se sebrali, teda jeli jsme domů kytku do kufru a jeli jsme, já jsem tehdy bydlela na vesnici mezi Jičínem a Novým Bydžovem. V pondělí jsme se sebrali, kytku vrazili do kufru, jeli k fotografovi, dali jsme se Bydžově vyfotografovat jen sami dva, aby jsme měli vzpomínku a byla taková, byla moje svatba. Jinak teda, když jsem jezdila do práce, tak jsme někdy jsem dělala ve výrobě a to jsme měli píchačky a já jsem, museli jsme píchat. Prostě hodiny, že jo, příchod a to. A já jsem tak nějak ještě děti měla, že jo, doma a čekala jsem na mamku, tak jsem vzala motorku a jela jsem na té motorce. A už bylo před 6:00 a já jsem si vůbec neuvědomila, už jsem pospíchala, tak jsem motorku prostě opřela a dohodila ji jako nohou, místo abych ji dala na stojan. Já jsem si tak spálila nohou o ten vejfuk, že no prostě se mě to nevypartilo, no ta nedochvilnost moje. Jinak s tím mám takovýhle zkušenosti.
0: Zkušeností víc než dost a docela zásadní, teda jak to tak poslouchám, Boženko, s úžasem.
1: No. Ale jo, tak manželství se měla dobrý.
0: Tak to je dobře.
1: Udělali jsme si zlatou svatbu, tak jsem si napekla koláče a táta se s mužem prostě smířil, nebo tak nějak ho bral a měl ho ještě radši než mě. A tak, takže to všechno dobře dopadlo.
0: Tak to je
1: tak
0: dobře.
1: Se mějte,
0: to je dobře. Boženko, moc děkuju. Mějte se taky hezky. Krásné dny přeju. Zdravím do Hradce Králové a dobrou noc zase
1: dobrou
0: příště.
1: Dobrou noc.
0: Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Hana Zagorová a málo kdo ví. No a na telefonu teď máme paní Martu z Prahy. Paní Marto, krásnou noc přeju i vám.
1: Dobrý den, já jsem ráda, že vás slyším.
0: Nápodobně.
1: Jednou jedinkrát jsem s váma mluvila, je to asi tak 4 roky.
0: Jej, to nám to utíká, no.
1: Já jsem hlavně se zaprvé se vyjádřím k paní do chvilnosti,
0: no.
1: Což je moje vlastnost dokonalá teda, jo.
0: Paní Marto, mohla bych vás jenom poprosit, paní Marto, šlo by stlumit rádio?
1: Ježíš, pardon, to není zapomněla.
0: Děkuju, ono nám to tam dělá ozvěny a rušilo by to ostatní. Děkuju moc. Super, děkuju.
1: Takže říkám, že jsem vždycky všude chodila včas.
0: Uh-huh.
1: A bylo to asi taky bylo v zájmu toho, co jsem dělala. Já jsem pro měsíl zaměstnání. Při něm jsem ještě organizovala pionýrské tábory.
0: Jo.
1: 20 let. A různý sportovní akce, protože jsme byli docela takový sportovní podnik.
0: Mm-hmm.
1: Tak se to dalo. No, tak to bylo fajn na to. Takže to jsem v tom využil.
0: Bylo potřeba v tom mít pořádek a časově to sladit všechno a dát to dohromady, že jo?
1: Ano. Já se chci ale vrátit k něčemu jinému. Já jsem ročník 38.
0: Mhm.
1: Tady se ještě dožila válku. A kde? Ve Zlíně. Já jsem se tam narodila a zažila jsem tam to bombardování fabriky tenkrát. To bylo ošklivý, teda to vám hrozně.
0: No to vám věřím.
1: Jinak jsem tam ještě byla do 9 let, pak už jsme se museli před odstěhovat. Že táta byl Baťovec, že jo, takže
0: jo.
1: To nedopadlo. Tak jsme pak byli 2 roky v Karlových Varech a pak jsme se přestěhovali do Prahy. Jenže táta nám v 51. umřel, tak jsme s mámou zůstali. Tak tak jako bezprizorní se s bráchou. Ten byl to na vojně, takže žádná pomoc, nikde nic. No, dopadlo to tak, jak to dopadlo, no. A my jsme jinak jako jsme neměli žádný jako velký problémy, i když jak jsem po táto vyšli estebáci a co se odehrávalo, co jsme jako si říkali, že není dobře, ale nás to tak moc nepostihlo, mě a bráchu. Brácha sice se nedostal na vysokou, ale jak sám řekl, já bych ji stejně nedodělal. A já jsem se dostal na střední školu na obchodní akademii docela bez problému, no. Takže to šlo, no, takže dneska už jako máme jiný život, jsme starý brácha, už dávno není na světě. No, takže to jsem se chtěla jenom o tom Zlíně, vzpomněla jsem si, já jsem bydlela v Ovčírnou, to je tam.
0: Rozumím. Pojďme ještě jenom, paní Marto, prosím, ano. Závěrečně na závěr toho našeho krátkého povídání k té spolehlivosti. Jak pro vás v životě byla důležitá vlastně spolehlivost u jiných lidí a tak při té vaší práci?
1: Jelikož jsem měla pod sebou dost podřízený, samozřejmě, že mě to strašně vadilo. To vedlo se jim to i vytknout, když to bylo nutné.
0: Ano.
1: Jsem nerada někdy, ale
0: prostě pro vás bylo důležité se na lidi spolehnout a vědět co je, jak a co bude.
1: No, měla třeba ženská dítě a několik dětí a teď tak to skloubí dohromady, že?
0: Rozumím, není to jednoduchý vždycky.
1: Taky nebylo jednoduchý. Takže to takhle to je, no. Nevím, co bych vám ještě řekla.
0: Dobře, já každopádně moc.
1: Já furt jako vzpomínám na ten Zlín. Byla jsem tam ještě několikrát jako po svém odstěhování. Měla jsem tam stovky příbuzných, dá se říct. To už je tam živa jenom jedna.
0: Takže vzpomínáte alespoň takhle.
1: Vzpomínám často. Jenom ten Zlín je krásný, to za prvé.
0: No je to krásný kraj, ano.
1: Za druhý zajímavý. já jsem jako, ještě ke všemu na štace, jak byl tím ředitelem od toho osobního oddělení, tak měl na starosti ještě kromě těch osobních věcí taky kulturní záležitosti, například festival.
0: Dobře, tam tak paní Marto, už vás zastavím, protože přece jenom už odbočujeme od toho tématu a taky nás začíná trochu tlačit čas, takže já poděkuju moc krát. Přeju vám všechno dobré a hezkou noc. Napodobně a budu se těšit, že se zase ozvete určitě, jo? Dřív než za 4 roky. Mějte se hezky.
1: No tak, to nezáleželo na mě.
0: Já vím. Tak jste se dobře dovolala. Mějte se hezky, dobrou noc.
1: Mějte se taky, dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

František Nedvěd a Jižní kříž. No a s touhletou písničkou jsme se dostali do finále nedělně pondělní noční linky. Pojďme se podívat ještě do pošty, kde se píše třeba od pana Mojmíra toto. Kdo dlouhá léta dojížděl do práce vlakem, později autobusem, má jasno, že to na něj nepočká. A jakékoliv výmluvy jsou nesmysl. Od toho jsou hodiny, aby věděl, kdy má přijít. Teď už mi na ničem nezáleží, když mě někdo někam veze, prozvoní mě telefonem. Bohužel z vlastní vůle už nikdy nikam nepojedu. Jinak hezký večer všem. Zdraví Mojmír Kříž ze Svitav. Pane Mojmíre, moc vás taky zdravím. Přeju všechno dobré, krásné dny a pevné zdraví. Opatrujte se. No a protože jsme na konci, patří se poděkovat vám všem za pozornost, za společnost. Loučí se Jitka Lukešová. Přeju vám krásnou noc. Pokud jdete spát, tak pěkné sny a pokud jste se rozhodli, že budete bdít, tak pro vás máme samozřejmě spousty nočních pořadů. Jinak přeju vydařený pondělní den a budu se s vámi těšit zase velmi brzy naslyšenou. Dobrou noc!

tam kde starý fíkus tiše uvadá, ani on už není, co byl za mladá, takhle skončí, kdo se spokojí.

tu schází obojí. S cizí ženskou v cizím pokoji.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Byla jedna hodina. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Toulky českou minulostí.
1: Dobrý den.
0: Ivana Valešová.
2: František Derfler,
3: Igor Bareš
1: a Josef Veselý budou vašimi průvodci na dnešní 280. schůzce Toulek českou minulostí. Na motivy knihy Petra Hory Hořejše jsme ji připravili v Českém rozhlase Brno a režii má
4: Jaromír Ostrý.
2: Matyáš Korvín by velmi rád chtěl sjednat pokoj s císařem Friedrichem a uvoloval se za částku 700 tisíc dukátů postoupit jemu všeho, čeho v posledních letech na něm byl dobil. Ale Friedrich by od astrologů svých ujištěn, že Matyáš zemře ke konci roku 1489, nechtěl odpustit jemu provinění jeho ani smířit se s ním, leč by vrátil bezplatně všechno, co bezprávně mu byl odňal. Sjezd obou panovníků, jenž uložen byl k 8. září, pro Matyášovu nemoc nedošel k místu. Choroby jeho přibývalo v té míře, že pro podágru nemohl více choditi, ale duch jeho nepotratil své obyčejné čilosti a pružnosti, takže nepřestával odmýšleti návrhy dalekosáhlé.
1: Že by hvězdopravci připravující římského císaře na tu radostnou událost, že jeho uherský sok už dlouho nevydrží, že by měli nakonec pravdu?
0: Jestli byli v skutku obdařeni takovou jasnozřivostí...
3: A nebo měli k dispozici informace o Matyášově zdravotním stavu?
0: No tak to těžko můžeme dnes posoudit.
3: Matyášův zdravotní stav nebyl nejlepší.
0: Nebylo mu ještě ani 50, ale s jeho zdravím to bylo přímo povážlivé.
2: Choroby jeho přibývalo v té míře, že pro podágru nemohl více choditi. Ale duch jeho nestratil své obyčejné čilosti a pružnosti, takže nepřestával obmýšleti návrhy dalekosáhlé.
1: Ano, jakého druhu byly ty dalekosáhlé plány?
3: Musel se přece postarat o svého levobočka Jana Korvína.
1: Že by se jako stal uherským králem?
3: Tím snad ani ne.
0: I když František Palacký nás přesvědčuje, že to Matyáš nikdy nevzdal.
3: Uherskému králi patřilo ku příkladu takové Slezsko.
1: No a co má být?
3: Nevybíravými metodami tam Matyáš postupně odstranil většinu slezských knížat.
0: Z původního počtu 20 jich tam na konci uherské vlády zbylo sotva 5.
1: No, trošku je probral. Ale proč vlastně?
3: Ještě jednou, musel přece zabezpečit svého nemanželského.
1: Nechápu.
3: Všechna rozsáhlá území ve Slezsku,
0: která najednou byla bez dosavadních vládců,
3: tak ta prohlásil za dědictví.
1: Jana Korvína?
3: Jistěže.
1: Bylo to Janovi něco platné?
3: Nakonec ne. Po otcově smrti se musel synek z levého boku spokojit s pouhým Opavskem.
0: To všechno Matyáš ještě nemohl tušit. Předpokládal, že to dopadne úplně jinak. Proto se velice staral.
2: Předtucha nedlouhého jeho živobytí zaměstnávala jej i poddané otázkou o budoucím jeho nástupci. Matyáš neobmeškával ničeho, aby svému synovi pojistil posloupnost po sobě. Nic se neohlíže na nářky a prosby manželky své, která jinak velikou nad ním měla moc a sama po něm královati si přála. Museli mu přísahati mnozí páni uherští, že po smrti jeho nedají hlasů svých nikomu než mladému Korvínovi. Učinil jej náměstkem svým ve vládě a svěřil mu i skvělý tehdáž hrad Vyšegrád na Dunaji, na němž chovány byly koruna i všecky klenoty říše uherské.
0: Matyáš opravdu stále neopustil myšlenku, že jeho nemanželský synek,
3: kterého mu porodila jistá Barbora Edlpeková ze Štajnu v Rakousích,
0: tak že po něm usedne na trůně.
1: Na uherském?
0: Že prý ne, že by mu stačil ten český.
1: Ale dohodl se přece s Jageloncem Vladislavem, že mu tu korunu tedy prý nechá. Tedy v případě, že Matyáš zemře dřív.
0: V politice jsou dohody jedna věc.
3: A skutečnost druhá.
0: Od té první začasté velice vzdálená.
1: Pardon, já pozapomněl.
2: Když načas pozdravěl, vydal se Matyáš z Budína do Vídně, která se v posledních letech stala hlavním jeho sídlem. Tu konaly se přes zimu veliké přípravy, aby z jara zabrati se mohl slavně do Vratislavě a odevzdati tam na velikolepém sjezdu velmožů svých i okolních zemí synovi svému titul Království Českého a panování skutečné nad zeměmi koruny české. Ale smrt nenadála předstihla vykonání takových úmyslů. O květné neděli 4. dubna roku 1490. požádal, dříve než se královna z kostela navrátila, o pár fíků k jídlu. Když podány byly nedosti čisté a chutné, rozčilil se a rozhněval se tak, že raněn jest mrtvicí, a když přichvátali k němu královna, syn, páni mnozí a lékaři, nemohli již mluviti. Svíraje se v nesmírných bolestech řval jako lev, takže až do města prý ho slyšeti bylo. Pracoval ke smrti až do 3. dne a tehdy ohluchnuv a nepromluvив více ani slova srozumitelného, skonal v úterý ráno dne 6. dubna. Tělo jeho převezeno potom do stoličného Bělehradu a tam slavně pochováno.
3: Tak skončil král Matyáš.
0: Stařenky na Jižní Moravě, a není to tak dlouho, ještě před nějakou tou desítkou let, vyprávěli pověsti o dobrém králi Matěji.
3: Málo kdo věděl a ví, že ten dobrý král Matěj byl uherský Matyáš Korvín.
0: Ten si nechával 20 let říkat český král.
3: A fakticky celou tu dobu ovládal Moravu, Slezsko a obě Lužice.
4: Rod, ze kterého pocházel, je dodnes snad nejvýznamnějším maďarským domácím rodem.
0: Málo kdo však ví, že pochází nikoli z Uher, ale z Rumunska.
3: V Transylvánských Alpách se nachází historické městečko Hunedoara a v tom městečku zachovalý hrad a právě na něm se roku 1387. narodil Jan Hunyady.
0: V Uhrách tehdy vládl Zikmund Lucemburský.
4: Ryšavý synek našeho Karla IV.
0: Domácí páni ho neměli zrovna ve velké lásce.
3: Pravděpodobně pro jeho cizí původ.
2: Tobě, české svini, nebudu sloužit.
4: Ano, tuto historickou větu pronesl jeho, tedy Zikmundův, maďarský panoš.
3: Typický Uher.
4: V Čechách byl Zikmund zase ta liška ryšavá.
3: Jedno zvíře proti druhému.
0: Ale mezi námi liška ryšavá zní přece jenom líp.
3: Jan Hunyady bránil Uhry proti Benátčanům a Turkům.
0: Za vydatné pomoci českých husitů.
3: Toho času již ve výslužbě.
0: Vedených Janem Jiskrou z Brandýsa.
3: Čímž se stal první osobou po králi Zikmundovi.
0: A po jeho smrti první osobou po jeho nástupci a jinak zeti Albrechtovi.
3: Hunyady stoupá po společenském žebříčku.
0: Podobně jako Jiří z Poděbrad v českých zemích se stává Jan Hunyady zemským správcem v Uhrách.
3: Stačil ještě porazit Turky u Bělehradu, ale podléhá morové nákaze.
0: Načež se faktickým šéfem uherského státu stává jeho syn Ladislav.
3: Ten však skončil následujícího roku na popravišti.
4: Zapletl se totiž do sporu mocných a nevyplatilo se mu to tak, jak se to nevyplácí nikomu, kdo činí to též.
3: Přičemž jeho mladší bratr Matyáš, řečený Havran neboli Korvín, putuje do českého vězení.
0: Odtud se ale dostává rovnou ke svatebnímu oltáři, neboť milostivé oko Jiřího z Poděbrad na něm spočinulo natolik, že jeho 14letého zasnubuje a dává mu svou dcerku teprve 5letou Kateřinku.
3: Když potom tato uherská královna ve svých 14 letech rodí, tak to nepřežije.
0: A uherský Havran se brzy na to žení.
3: A to s portugalskou princeznou Beatricí.
4: Po pouhých 50 letech života Matyáš Korvín z rodu Hunyádyů ve Vídni umírá.
0: Ano. Komplikace nastala, když mu byly servírovány nepříliš čisté a nepříliš čerstvé fíky.
3: Z fíků však žádnou otravu nedostal.
0: Dostal ji, lze-li to tak říct, ze vzteku. A vinen nebyl žádný jed.
2: Rozhněval se tak, že raněn jest mrtvicí.
4: Ano, to už víme od Františka Palackého.
3: Líčení otce národa svědčí jednoznačně prokrvácení do mozku.
0: A to nejspíš do levé hemisféry předního mozku.
3: Pacient zasažen šlakem nemohl totiž mluvit. Měl afázii.
0: Všemu předcházela stresová záležitost.
3: Rozčilení, hněv, vztek kvůli fíkům.
0: Následovalo krvácení do mozku, jak už tomu bývá u ruptury neboli prasknutí některé z mozkových tepen.
3: Král Matyáš měl na mrtvici zaděláno. Byl robustní postavy.
4: Ale nebyl příliš starý, necelá padesátka.
3: Což je právě věk pro krvácení.
0: Pro embolii byl moc starý.
3: Pro trombózu? Příliš mladý.
4: Kdyby žil o nějakých 450 let později, tedy ve 20. století...
3: Tak by mu lékaři nejspíš naměřili vysoký krevní tlak, hypertenzi.
4: A co ještě nějaká jiná příčina, třeba náhlá příhoda mozková?
0: Ani to nemůžeme vyloučit. Ku příkladu, to mohla být ruptura cévní výdutě, krvácení do nádoru a... podobně.
3: Ale vůbec nejpravděpodobnější se zdá být prostá mozková hemoargie.
4: Tedy krevní výron.
3: Z důvodu postižení cévní stěny nebo vyššího krevního tlaku. To se zdá být nejprostším vysvětlením smrti uherského panovníka.
4: Trápil se Matyáš hodně?
3: Asi ano.
0: Ale to trápení netrvalo dlouho.
3: Maďarští historikové ho staví na vrchol.
4: A Češi?
0: U nás si získal poněkud horší pověst.
2: Matyášem sešel ze světa nejmocnější a nejslavnější panovník uherský.
4: Ale to vůbec není od Františka Palackého špatné dobrozdání.
0: Moment, ta věta ještě neměla tečku.
2: Nejmocnější a nejslavnější panovník uherský a současně nejkrutější škůdce českého národa.
4: Aha, tak to by si už za rámeček nedal.
2: Lesk a sláva, kterou získal uherskému jménu, zatmněla se po něm brzy zase. Rána, kterou zasadil koruně české, stala se smrtelnou, aniž dala se zacelit více. Proto rozcházeti se budou vždy hlasy uherské a české, kdykoli o památce jeho řeč bude. Že měl neobyčejné ducha, dary i veliké panovnické přednosti a ctnosti a že v tom ohledu rovnal se mnohým v historii proslaveným mocnářům, o tom nebude bohdá sporu. Tím více ale o povaze a hodnosti jeho mravní.
4: No, nejsou nároky Františka Palackého na morálku mocných tohoto světa poněkud přehnané?
3: Jeho odsudek byl opravdu hodně tvrdý. Snad až nespravedlivý.
0: Matyáš měl, jak jsme už říkali, velkou úctu k české řeči.
3: Česky mluvil stejně plynně jako maďarsky.
0: Velmi se toužil stát českým králem.
3: A byl proto ochoten udělat cokoliv.
4: To jsou ochotní všichni, co baží pomoci, totiž udělat cokoliv.
3: Když se mu to alespoň z části povedlo...
0: Na Moravě, ve Slezsku a v Lužicích...
3: Tak tam svou část českého království spravoval víc než dobře.
0: Hlavně na Moravě nedali na svého dobrého krále Matěje dopustit.
3: Takže jako jeden z mála panovníků vešel do pověstí, a to v tom nejlepším světle.

0: Úmrtí krále Matyáše bez dědice napřed uznaného způsobilo schon samozvaných nápadníků tím usilovnější, čím skvělejší bylo pozůstalé dědictví. Hlásilo se jich neméně nežli pět. Královna vdova Beatrice, poboční králevici Jan Korvín, syn císaře Fridricha Maximilián, král český Vladislav a bratr jeho Jan Albrecht, králevic polský.
1: Slušná kandidátská sestava.
0: Každý z nich měl již dávno své přívržence, svou stranu v národě. Neměla-li říše uherská roztržena býti na kusy, musela jednomu z nich zjednána býti převaha v té míře, aby zmařiti mohl úsilí všech ostatních.
1: To znamená, že si museli jít po krku.
2: Pokud jde o královnu Beatrici a jejího nevlastního syna, levobočka Jana Korvína, vypadalo to zpočátku, že z nich dokonce budou spojenci.
0: Ještě ve Vídni, když ukládána byla do rakve mrtvola královská u valném prolévání slz, vrhnul se Jan Korvín k nohám macechy své s prosbou, aby z lásky k manželu a otci oplakávanému přijmula jej za syna a neopouštěla sirotka radou i pomocí. Ona, pozdvihnuvši jej a políbivši, nejen slíbila mu býti matkou a ochranitelkou, ale žádala i přítomných velmožů, aby také oni neopouštěli jeho.
1: Zdá se, že ti dva měli hezké vztahy.
2: Všeho do času.
0: Rozčilenost myslí ustoupila brzy úvahám chladným a jako obyčejně sobeckým. Protože bažili oba pomoci, netrvalo dlouho a oba zapomenuli na slzy prolité a postavili se matka i syn proti sobě, co úhlavní nepřátelé, a pomáhali zničiti navzájem své prospěchy.
1: Když se dva perou, třetí se směje.
3: V tom případě tím třetím byl náš milý král dobře.
2: Toho času král český, vládnoucí pouze v Čechách.
3: Král Vladislav.
0: Nastala Vladislavovi pojednou dvojí úloha. Jedna připojiti zase ke koruně české země, odtržené načas smlouvou olomouckou, druhá získati uherskou korunu pro sebe.
1: Oč mu šlo víc?
2: Případná otázka. Podle Františka Palackého stál především o Uhry.
0: Koruna uherská ležela mu na srdci více nežli koruna česká. Nejenže nepocítil k Čechám nikdy opravdové lásky jakožto k zemi, kacířstvím notně sprzněné, ale dosednutím na trůn uherský doufal dostati se přímo a nejpohodlněji též ke vládě nad zeměmi odtrženými, aniž mu záleželo mnoho na rozdílu českým-li či uherským jménem nad nimi panovati měl.
1: Já bych navrhoval, abychom tady nepitvali, kterak Vladislav zápasil o svatoštěpánskou korunu.
3: Ono by nás to odvedlo daleko za hranice Českého království.
2: A taky to není tak úplně podstatné.
1: Souhlasím. My bychom nyní vlastně měli lehce spravit, které...

0: Tomáše ustanoveno bylo. Zejména, aby nikdy nežádal berně válečné po jednom zlatém, ale spokojil se obyčejnými důchody komory královské. Aby navrátil statky a práva těm, kterým od neboštíka krále a královny neřádně a mimo způsob právní odňaty byly. Aby korunu a klenoty říšské na hradě Vyšegrádu opatrovati dal. Aby Moravy, Slezska i Lužici obojí od Uherského království neodcizil, čeho Matyáš dobyl v Rakousích, Štýrsku, Krajině a v Korutanech, aby toho císaři nepodstupoval. O státních věcech jen z Uhry, nikdy z cizozemci, se radíval a také jen Uhrům propůjčoval statky, úřady a důstojenství, aby dvorem býval v Uhřích.
1: Přesně, touto metodou jsme tedy přišli o krále.
2: Uherské stavy ho v červenci přijali za svého panovníka.
3: Brzy na to se Vladislav z Prahy odstěhoval do Budína.
2: A panovnická moc v Českém království tím okamžitě přestala existovat.
3: Vladislava obklopili uherští magnáti.
2: Jeho energii,
1: některak silnou, jak víme,
2: odčerpávala nadále problematika Uher.
1: Jevil Vladislav, český král, nějaký zájem o české země, vlastně o Čechy, protože Morava a další vedlejší země měly zůstat součástí Uherského království?
3: Zájem jevil pouze okrajový.
2: On byl takový, no, hasič.
1: Jakože hasil u nás požáry?
2: Na dálku. Na návraty se mu nedostávalo ani chuti, ani sil.
1: Od Dunaje to byl k nám lán cesty. Kdo by se trmácel až tam, jak se to město vlastně jmenuje?
2: Praha.
1: Až do Prahy.
3: Kontakty s panovníkem byly obtížné i pro české politiky.
1: A pro ně to byl taky lán cesty až do Budína?
3: Taky. Každá taková cesta byla dost nákladná.
2: Většinou nepřinášela žádný větší prospěch.
3: On, ten váhavý Jagellonec, stejně nic nevyřešil.
2: Sem tam se dokonce stávalo, že české poselstvo ani nepřijal.
3: Získat audienci přímo u krále znamenalo zpravidla sáhnout k tučným halafancím.
1: K čemu?
3: No, k tučnému všimnému přece. Čekali na ně v Budíně nejenom dvorní úředníci, ale i dveřníci, zřízenci, ba i královští trpaslíci a šaškové.
1: Všechna tahle kuřátka si ráda zobla?
3: Jak pak by ne? Jen vycítila zrno, už natahovala zobáčky.
2: Ještě horší bylo, co musel při nástupu nový král uherským stavům slíbit.
1: Co to bylo?
2: Že vedlejší české země,
3: tedy Morava, Slezsko, obojí Lužice,
2: zůstanou až do výplaty 400 tisíc zlatých součástí uherského státu.
3: Tím se otevřel vleklý spor.
2: Výplata se sice nikdy neuskutečnila.
3: Ale handrkování o to, čí jsou Morava, Slezsko a obě Lužice, trvalo fakticky až do druhého nástupu Habsburků na český trůn v roce 1526.
1: 2 roky před objevením Ameriky došlo k vytvoření velkého soustátí uprostřed Evropy.
2: Soustátí česko-uherského, ano. To pak v rámci Habsburské říše trvalo až do roku 1918.
3: Oba celky žili odděleně.
2: Ve skutečnosti v jakési personální unii.
3: Pojítkem mezi nimi zůstávala pouze osoba panovníka.
2: Ale vzájemné vztahy přece jenom zesílily.
3: A taky po dlouhém odtržení začaly pozvolna vznikat a zesilovat vztahy mezi Čechy a Slováky.
2: Poprvé od času Velkomoravské říše se tyto dva národy ocitly v jednom soustátí.

Toho roku 1491. po svatém duchu nastala v království českém velká drahota, ačkoliv obilí byl dostatek. Ale tu drahotu způsobila lidská lakota a také měna, ve které se zmenšil obsah stříbra, a také to, že zmizela láska mezi lidmi. Všude byli samí sobci, kteří mají plná ústa zákona Kristova,

Ale jeho přikázání, buďte milosrdní, je jim proti mysli. A bylo to také proto, že němečtí sestavovatelé pranostik předpovídali, že bude nedostatek a z toho vznikla ta drahota. To předvídání může být v něčem pravdivé, ale kdyby všechno mělo být tak, jak oni řeknou nebo napíší, pak by museli být bohové. Ale všechny věci řídí a určuje Pán Bůh a na něm všechno záleží. A proto bychom těm pranostikářům měli věřit stejně jako ostatním lhářům.

0: Toulky českou minulostí.
1: Projděte se s námi rozhlasovým archivem.
2: Zaposlouchejte se i příště do poutavého vyprávění.
1: Český rozhlas Pohoda.
2: Písničky a vzpomínky.

0: Osudy známých osobností, vyprávění obyčejných lidí, laskavý humor i chvíle k zamyšlení.
1: To je Český rozhlas Pohoda. Písničky
0: a vzpomínky.

0: Ty Aleny Zárybnické na pohodě.
1: Zveme vás na putování po zajímavých tématech, osobnostech a příbězích, které stojí za to vyprávět.
0: S vtipem, nadhledem a zvídavostí se podíváme na to, co vás baví a inspiruje.
1: Nechte se unést a vyrazte na cesty, u nichž nikdy nevíte, kam vás zavedou.
0: Zálety Aleny Zárybnické. Každé úterý odpoledne ve 14 hodin.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky. No!

0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
2: Tisíce světel tu svítí, odevšad z

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Byly dvě hodiny. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Filmový, dabingový a divadelní herec Ivan Vyskočil slaví v těchto dnech své 80. narozeniny. Za Český rozhlas Pohoda přejeme všechno nejlepší, pevné zdraví a jsme rádi, že si můžeme hlas Ivana Vyskočila připomenout v následujícím pořadu.
2: Časové znamení nám oznámilo přesný čas.

Milé posluchačky, milí posluchači, dovolte, abych vás pozval do nostalgického muzea zábavy. Do Šemánovic u Kokořína, konkrétně do zdejšího společenského minicentra Nostalgická myš, přijel 16. září roku 2000, shodou okolností v den mých narozenin, herec Ivan Vyskočil se svou tureckou manželkou Anifé. Netušil jsem, že to budou jedny z mých nejveselejších narozenin. No a vám už teď přeji, abyste se bavili stejně tak, jako my, onoho dne.

Vážení a milí, já vás vítám v Nostalgickém muzeu zábavy a půjdu rovnou k věci. Vítám naše milé hosty, herce pana Ivana Vyskočila a jeho půvabnou ženu Anifé.

0: Vy jste se z toho krásně vyzul, z toho uvítání, protože jste řekl, Ivana vyskočila jeho paní Anife, jinak tedy... Vy jste se vyzul hezky z toho jména, já říkám...
1: Já právě jsem si říkal, že to nechám už, aby... Já si můžu poprosit...
0: Oni totiž mají jméno místo rodného čísla, víte, protože v jejich kraji tam se nepíšou rodné listy, tam se dělají zářezy na břevno.
2: Není.
0: A všechno je to v tom jménu, takže... Anička je Anife Ismet Hasan Ali Kočolu Ahmed Husein Vyskočilová.
2: Já jenom chci říct, že manžel říká zářezy na dveře, jenomže u nás lidi v lese prostě nemáme ani dveře. To ne.
1: Já začnu u vás, pane Vyskočile, protože jste Pražák a nejsme tak daleko od Prahy. Udeřím na vás v těchto končinách nebo v tomto pořadu takovou obligátní otázkou. Jsou to Klabe s Vltavou a Hrad Kokořín. To bývala za našich mladých let častá místa školních výletů. Zavítal jste sem někdy jako školní dítě?